0: ministre bude mať väčší hlas a bude môcť, povedzme, pripomienkovať zákony.
1: Vznik organizace nezávislé žurnalistiky přichází v době diskuzí o stavu médií na Slovensku. Její zakladatelé kritizují například změny ve veřejnoprávní slovenské televizi a rozhlase a připomínají i častější slovní útoky některých politiků na novináře. Z Bratislavy Bára Vránová, Radiožurnál.
2: Řidiči můžou v centru Pelhřimova využívat nové záchytné parkoviště. Kromě více než 70 parkovacích míst jsou k dispozici například i veřejné toalety a uzamykatelné cykloboxy. V brzké době přibude ještě nabíječka na elektromobily a kola. K cestě do historického centra je připravený i netradiční brod přes říčku Bělou s kamennými nášlapy, říká starosta Ladislav Mec, ODS.
3: Je to spíš takový zpestření, já bych řekl, jako normální využití pro přechod řeky je přes vedlejší mosty samozřejmě a ten brod je k využití, jak kdo bude chtít.
2: Minimálně do konce roku nebude parkování na místě zpoplatněné. Sport. Rychlobruslav Metoděj Jílek získal cenu Stanislava Guta Jarkovského za nejhodnotnější výkon minulého roku. 19-letý český reprezentant ovládl juniorský světový šampionát. Na tom seniorském získal bronz na 10 kilometrů a zároveň se prosadil mezi elitu ve světovém poháru. Jílek má radost, že ho jako nejlepšího vybrali ostatní sportovci.
4: Tak určitě jsem hrozně poctěn, že vlastně získám tuhle cenu, jakož o tom hlasují vlastně všichni sportovci, takže o to je to pro mě víc cennější, že vlastně vím, že lidi, kteří vlastně taky dřou a pro ten sport, aby to bylo tomu všechno, tak hlasovali.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 v Brně i na pražském okruhu za Lochkovem. Na dálnici D1 opatrně při průjezdu Brnem ve směru na Prahu. V dlouhodobém omezení u dálnice D2 na kilometru 197 silničáři opravují svodidla. Je tam málo místa, zasahují i do pravého pruhu, kolona se tamhle netvoří. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se ještě pracuje za odbočkou na Lochkov. Mezi 15. a 16. kilometrem silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Ani tam se teď nezdrží. A v Praze je obousměrně uzavřený tunel Blanka mezi Letnou a Břevnovem. Noční údržba blokuje průjezd také ve Strahovském tunelu směrem od Blanky na Smíchov. Obě omezení mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční Radiožurnál a slovo má opět Jiří Štefl.
7: A je to tady. Telefonická soutěž začíná právě teď. Zavolejte si o novou knížku Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů. Tady jsou telefonní čísla, která vytáčíte právě teď. 221 552 155 anebo 221 552 255. Telefonní linky jsou volné. Těším se na vás.
8: Noční Radiožurnál
5: a Jiří Štefl.

0: turn to dust all that I adore. Jestli je pro vás čas důležitý i dneska, během úterně středeční noci, tak za 5 minut bude 14:15. Teď už ve vysílání nočního radiožurnálu Telefonická soutěž hrajete tenhle týden o novou knihu Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů. Telefonní čísla 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Užijte si díky radiožurnálu další napínavý příběh propojující historii fakta s dávnými legendami, rodinným tajemstvím i detektivní zápletkou. Vypravte se za templářským pokladem na Moravský hrad i do Skotska. Sledujte, jak mladá lingvistka a historička Afrodita Rossová vyřeší vraždu na Skotském hradě díky svým odborným znalostem, schopnosti logicky uvažovat a obstát pod tlakem. Druhý díl nové románové řady Vlastimila Vondrušky Dědictví skotských templářů dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: Boho už na telefonu, zdravím vás, dobrý den.
2: Dobrý den, přeju.
0: Tak odkud nám voláte?
2: Od Horažďovic.
0: A jak se tam máte dneska v noci?
2: No, dobře.
0: Nějak to jde. No, oni ty předhánky a bouřky ještě přijdou v těch následujících dnech. Bohouši, pojďte vyhrát v telefonické soutěži novou knihu Vlastimila Vondrušky. Už máte od něj něco doma?
2: Ano, mám Dědictví templářů.
0: Dobře, tak teď můžete vyhrát Dědictví skotských templářů, je to tedy ten druhý díl nové románové řady. Opět se ptám na Skotsko, bohouši, výrobou jakého nápoje je Skotsko proslulé po celém světě? Víme nebo dáme tři možnosti?
2: Víme a dejte tři možnosti.
0: Dobře, tak za A rumu, za B whisky, za C koňaku.
2: Je to whisky.
0: Ano, je to whisky. Skotská whisky musí podle zákona zrát nejméně 3 roky, a to v dubových sudech, aby mohla nést to označení skotská whisky. No a ve Skotsku funguje více než 150 palíren whisky a tenhle nápoj tak patří k nejvýznamnějším vývozním artiklům země. Měl jste někdy skotskou whisky?
2: Ne, neměl.
0: Tu nějakou pravou.
2: Ne,
0: vy jste Čech prostě, já vám rozumím. Tak Bohouši, prosím, vydržte mi ještě na telefonu, přeju hezkou středu, nová kniha vaše naslyšenou.
2: Určitě.
0: Telefonická soutěž za námi a o novou knihu Vlastimila Vondrušky budete soutěžit zase zítra ve stejný čas po 2 hodině v noci.

0: Telefonická soutěž nočního radiožurnálu pro dnešek za námi, teď už je 15:45 k tomu. Snímek vyděšené dívky utíkající po napalmovém útoku ve Vietnamu dodnes připomínám, jakou cenu platí za válku civilisté. Autor fotografie Nick Ut za něj získal Pulitzerovu cenu. Vietnamsko-americký fotograf teď přijel do Prahy, aby otevřel svou výstavu nazvanou Memories, tedy vzpomínky. Na ní je i černobílá fotka takzvané napalmové dívky.
1: V tomto případě dopadla bomba do vesnice a došlo k výbuchu. Na černobílé fotografii vidíte děti, vlastně celou rodinu. A odhalená, popálená Kim Hook, která běží po silnici, ta je stále naživu. Je to moje dobrá přítelkyně.
2: Popisuje Nick Ut, který má přes rameno černý fotoaparát a vzpomíná na děsivý moment, který zachytil před více než 50 let.
1: Je jako moje dcera, nebo neteř, nebo rodina. Mluvíme spolu pořád po telefonu. Žije v Torontu, v Kanadě a je teď ambasadorkou dobré vůle. Já žiju v Los Angeles, ona v Torontu a často se vídáme. Potom, co jsem stiskl spoušť, jsem ji hned polil tělo vodou. Odvezl jsem ji do nemocnice. Měl jsem totiž řidiče s dodávkou, naložil jsem všechny děti. Bylo to asi 35 minut jízdy. Lidé jsou pro mě důležitější než focení. Nikdo jí v té situaci nechtěl pomoct. Její bratr byl v dodávce vedle ní, plakala a říkala mu, myslím, že umírám. Byla rozpálená, opakovala, že potřebuje vodu a konejšil ji, že budeme brzy v nemocnici. Myslel jsem, že zemře během minuty. Když jsme ji přivezli do nemocnice, lékaři si mysleli, že je mrtvá a nechtěli ji ošetřit, protože ten den bylo mnoho mrtvých, vojáků i lidí. Ukázal jsem svůj press pass, AP, a řekl jsem fotograf Associated Press. Pokud zemře, můj snímek nebude nic znamenat. A oni ji hned začali léčit. I proto měla štěstí.
2: Černobílá fotografie obletěla v roce 1972 svět a stala se symbolem hrůz války ve Vietnamu. Posílila také protiválečné nálady a tlak na stažení amerických vojsk. Ta bojovala po boku jihovětnamské armády proti komunistickému severu země.
1: Po dvou dnech jste viděli spoustu lidí, kteří byli proti válce. Američané i lidé všude jinde protestovali. V novinách jsem viděl kopie snímků otištěné v Japonsku, Americe, Británii. Bylo to úžasné. Ten snímek všechno změnil. A ta fotka nikdy nepřestala žít. Lidé o ní mluví i dnes, v souvislosti s válkou na Ukrajině, v Afghánistánu nebo Iráku, všude, protože ukazuje, co bomby dělají dětem.
2: Výstavu černobílých snímků Nicka Uta připravila fotografická agentura Czech Art Photo, a to v ambitu kláštera Panny Marie Sněžné na pražském Jungmanově náměstí. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Dvě hodiny 30 minut. Přehled zpráv s Monikou Chmilovou.
3: V severoirském Belfastu se večera v noci vyostřily násilné protesty. Demonstranti vyšli do ulic po zprávách o pondělním útoku nožem ve městě. Britská policie obvinila z pokusu o vraždu 30-letého Súdánce. Ten měl pobodat jiného muže v obličeji. Napadený muž zůstává v nemocnici s vážnými zraněními. V Belfastu v reakci na to propukly násilnosti. Stovky lidí mimo jiné zapálili auta a autobusy městské dopravy. Záběry televize Sky News zaznamenaly taky jeden hoří dům. Úřady a policie v severním Irsku násilnosti odsoudili a vyzvali demonstrující k uklidnění situace. Německo nakoupí z Česka asi 200 tisíc pistolí pro svou armádu. Po jednání s českým ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD to řekl německý ministr obrany Boris Pistorius. Zakázka bude mít hodnotu v přepočtu přes 1 miliardu korun. Pistorius taky oznámil, že Německo vloží dalších více než 7 miliard korun do nákupu munice pro Ukrajinu v rámci české iniciativy. Vedoucí úřadu vlády Tinde Barta navrhla setkání zaměstnanců úřadu s ministry práce, kultury, spravedlnosti a zdravotnictví. Odboráři kvůli přesunům agent pod jednotlivá ministerstva zůstávají ve stávkové pohotovosti. Experti na lidská práva, duševní zdraví nebo závislosti se obávají, že jejich služby nebudou pod ministerstvy kompletní a upozorní, že oznámení o přesunech nebylo transparentní. Barta chce s úředníky vést dialog. Do nových kanceláří by se měly přesunout 1. července. A v Adamově na Blanensku chce soukromý investor postavit na místě zchátralých továren bytové domy. Do 15 let by se mohlo do Adamova postupně přistěhovat až 1200 nových obyvatel. Podél řeky Svitavy mezi ulicemi Nádražní a Osobození má vzniknout i náplavka nebo prostor pro tržnici a letní kino.
0: Sport.
3: Atlet Tomáš Staněk vyhrál výkonem 21 metrů soutěž koulařů na mítinku Kladno hází. Svým letošním maximem překonal o jediný centimetr nakonec druhého Brita Lincolna. Mezi oštěpařkami zvítězila Petra Syčaková. Mezi kladiváři uspěl český atlet Volodymyr Myslivčuk. Druhé místo v souboji výškařů pak obsadil Jan Štefela.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D1 u Brna i na dálnici u Přerova. Na dálnici D1 projíždějte opatrně omezením kolem Brna ve směru na Prahu. V okolí budované křižovatky s dálnicí D2 silničáři opravují svodidla. Na kilometru 197 se teď proto projíždí jen levým pruhem, kolona se netvoří. Na D1 se pracuje také u Přerova. Na kilometru 280 ve směru na Ostravu je uzavřený levý pruh kvůli opravě vozovky. Omezení tam má skončit dnes večer. A v Praze počítejte s uzavřenými tunely na městském okruhu. Blanka je mimo provoz obousměrně mezi Letnou a Břevnovem. Strahovský tunel je zavřený směrem od Blanky na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně zataženo a občasný déšť. V severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
2: 4 minuty po půl třetím. Jak bezpečná jsou místa, kde budou hrát čeští fotbalisté zápasy mistrovství světa a jak by se v nich měli chovat čeští fanoušci? I tohle v Radiožurnálu uslyšíte do 3:15. Možná i vám dáme užitečné rady.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Čeští fotbalisté už brzy zamíří do Guadalajary, kde v pátek brzy ráno našeho času vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Jižní Koreji. V Radiožurnálu ho uslyšíte živě. Spolu s nimi tam taky míří tisíce českých fanoušků. Jak to vypadá ve městě, kde si nedávno drogové podsvětí na veřejnosti vyřizovalo účty? O tom si náš zvláštní zpravodaj na turnaji Jan Kaliba povídal s českou konzulkou v Mexiku Terezou Kunickou. Ta připomněla obecná bezpečnostní doporučení pro cesty do Mexika.
2: Ta bezpečnost, přestože bude ze strany mexických autorit zcela jistě posílená, prostě se nedá srovnávat s evropskou bezpečností, takže proto doporučujeme takové základní pravidla pro všechny cestovatele, typu nenosit cennosti na viditelném místě, udělat si kopii cestovního dokladu, nepohybovat se na odlehlých místech v noci a ideálně i vyvarovat se nějakých nočních přesunů po dálnicích a silnicích.
3: Běžně přes den se člověk může cítit bezpečně, ale v Guadalajare i v Mexiku City.
2: Na těch turistických místech jistě ano, i zde se nacházejí místa, která tak bezpečná nejsou, jedná se ale o odlehlé lokality, kam se běžně asi cestovatel nedostane, pokud se bude pohybovat po těch turistických místech, tak asi není problém.
3: Guadalajara, kde hrají Češi ten svůj první zápas proti Koreji, tak před necelými 4 měsíci jsme slyšeli zprávy tam odtud po té, co byla zabita vůdčí postava jednoho z místních gangů, že především tohle město zachvátili násilnosti. Počítám, že to už je uzavřené a fanoušci, diváci, kteří přijedou, se nemusí bát.
2: Já bych dodala, že vlastně v rámci několika málo dnů po těchto událostech se vlastně i fungování přímo města Guadalajara i státu Jalisco vrátilo zcela do normálu. Zvláště co se týče mistrovství světa ve fotbale, tak opravdu priorita místních orgánů je zajištění bezpečnosti vlastně cestovatelů. Přesto ale pořád upozorňujeme, že je potřeba dodržovat ta opatření, která jsou zveřejněna i na webu Ministerstva zahraničních věcí.
3: 24. června budou hrát Češi poslední zápas ve skupině tady v Mexico City proti domácí reprezentaci. Tady zase se teď odehrávají docela velké protesty učitelů. Pozná to člověk, návštěvník, když sem přijede?
2: Pořád místní autority utvrzují vlastně v tom, že vše jde podle plánu a neplánuje se zatím žádná restrikce ohledně toho programu. Uvidíme, jak se situace vyvine. Každopádně se vlastně na tom místě vyskytují ty demonstranti, kde vlastně stanují a pobývají tam už několik dnů v kuse. Pokud by ty demonstrace dále pokračovali, určitě bychom doporučovali českým fanouškům, aby se snažili těm místům konkrétních demonstrací vyhnout. To bez pochyby.

0: Za chvíli budou 3 hodiny v noci v Radiožurnálu, také je Sven Lind. Jak dostat lidi na vrchol hory, kam nevede silnicem ani železnice, protože je příliš strmá. Před 100 lety na to rakouští inženýři našli odvážné řešení. Na masivu Rex nedaleko Vídně postavili první osobní lanovku v zemi. Když se 9. června 1926 poprvé rozjela, otevřela cestu do hor tisícům výletníků a změnila turistiku v celém regionu.
1: Dveře už se zavírají, což znamená, že my vyrážíme s lehkým zhoupnutím směrem nahoru a už se blížíme k takové první na zeleno natřené ocelové bráně. To jsou vlastně zpevněné sloupy a zajímavostí je, že ty jsou ještě původní.
2: Před 100 lety znamenal výstup na Rax několik hodin chůze v náročném terénu a hory tak zůstávaly cílem hlavně zkušenějších turistů. Zájem o pobyt v nich ale rostl, popisuje majitel lanovky Bernd Scharfegger.
3: Pohoří Rax bylo už tehdy, řekněme, takovým eldorádem letních pobytů a horské turistiky. A jeden z místních chatařů pak díky svým kontaktům prosadil výstavbu lanovky.
1: Část spolucestujících si teď prohazuje místa, protože někteří chtějí ta s výhledem do kopce. Rax je totiž hodně strmý masiv, což je ostatně důvod, proč třeba zubačka v tomhle terénu neměla šanci.
3: Vsadili na revoluční systém. Kyvadlová dráha využívala velmi dlouhé nosné lano a na celé trase si vystačila s pouhými 5 podpěrami. Tehdy se dokonce soutěžilo o to, kdo něco takového zprovozní jako první.
2: Lanovka přežila od prvního spuštění hospodářské krize i druhou světovou válku. Na konci 70. let ale stála na pokraji krachu. Záchrana nakonec přišla z místa, kam lidé vyrážili spíš ve zvonáčích a lakírkách než v pohorkách. Z diskotéky rodičů dnešního majitele Bernda Scharfeggera.
3: Jezdili sem lidé od Vídně až po Graz, protože to byla opravdu výjimečná diskotéka a vydělávala velmi dobré peníze. Táta proto nakonec do lanovky investoval.
1: Víc než 1000 metrů převýšení tahle kabina překoná za pár minut. V roce 1926 přitom nikdo nevěděl, jestli tento odvážný experiment bude vůbec fungovat. No a o 100 let později naše gondola bezpečně přijíždí k horní stanici a na nástupišti už čekají další cestující, kteří chtějí naopak dolů.
2: Z Raxu Bára Vránová, Radiožurnál.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Zprávy připravila a čte Monika Chmilová.
3: Ukrajina zdvojnásobí počet dronových útoků na Rusko. Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla je znovu usnášení schopná. Čeští fotbalisté odletí před začátkem mistrovství světa z Texasu do Mexika a dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se účastnil summitu Ukrajiny, severských a pobaltských zemí. V Tallinnu oznámil, že Kyjev v nejbližší době zdvojnásobí počet dronových úderů na ruské cíle.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na setkání s novináři v estonském Tallinnu řekl, že Ukrajina teď vysílá do Ruska 300 až 350 nepilotovaných letadel denně. V blízké budoucnosti to ale bude 600 a více. Tím se podle Zelenského počty útoků prakticky vyrovnají ruským a Rusko válku pocítí doma. Ukrajinský prezident nabídl pobaltským i dalším evropským zemím specialisty na boj proti dronům. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Knihovna Václava Havla má nové členy správní i dozorčí rady. Oba orgány jsou tak znovu usnášení schopné a mohou rozhodovat o dalším fungování instituce. Podle člena správní rady Davida Duška z Hnutí STAN ale zatím není jisté, zda si knihovna udrží licenci, která je pro její další existenci nezbytná.
6: Nám podařilo destabilizovat statutární orgány knihovny Václava Havla. V tuto chvíli samozřejmě máme indicie, že práva paní Havlová poskytovat nechce, ale nebudu předjímat, že to tak skutečně dopadne. Nicméně se všemi nově kooptovanými členy, jak do dozorčí rady, tak do správní rady, je zřetelně formulováno a diskutováno to, že v případě, že se nepodaří zajistit rozvoj knihovny Václava Havla, tak uděláme civilizovaný prostě zakončení její existence.
3: Dagmar Havlová jmenovala do dozorčí rady někdejšího výkonného ředitele knihovny Tomáše Šídla, ještě předtím, než minulý týden z dohody o knihovně Václava Havla odstoupila. Letiště Praha mělo loni čistý zisk 3 miliardy 200 milionů korun, to je o 800 milionů víc než v předcházejícím roce. Výsledky hospodaření podle mluvčí společnosti Denisy Hejtmánkové pozitivně ovlivnila pokračující obnova leteckých spojení a taky nárůst počtu odbavených cestujících. Ten na letiště Václava Havla stoupil meziročně o 1,5 milionu lidí.
7: V loňském roce jsme odbavili celkem 17,8 milionů cestujících. V letošním roce dle aktuální situace očekáváme, že odbavíme celkem 18,6 milionů cestujících.
3: Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že stát jako jediný akcionář letiště Praha ponechá společnosti 80% loňského zisku.
4: Sport.
3: České fotbalisty čeká před startem mistrovství světa přesun z amerického Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek v ranních hodinách vstoupí do šampionátu zápasem s Jižní Koreou.
8: Úvodní duel českých fotbalistů na mistrovství světa bude řídit egyptský rozhodčí Amin Mohamed Omar. Radiožurnál Sport i Radiožurnál utkání Česko-Jižní Korea v noci ze čtvrtka na pátek o 4 hodin odvysílají v přímém přenosu. Zahajovací zápas šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou dostal na starosti Brazilec Wilton Sampaio. Na mistrovství světa bude naopak nakonec chybět somálský sudí Omar Abdulkadir Artan. Nejlepšího afrického rozhodčího minulého roku po příletu do Miami nepustili úřady do Spojených států. Somálsko je totiž jednou ze zemí, jejímž občanům administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa v červnu zakázala vstup do země. Tomáš Petr, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na Pražském okruhu za Lochkovem a nadměrný náklad na Uhersko-Hradišťsku. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte omezení za Lochkovem. Mezi 15. a 16. kilometrem silničáři opravují vozovku v levém pruhu. Je tam snížená rychlost, kolona se netvoří. V Praze dnes neprojedete částí tunelu Blanka mezi Letnou a Břevnovem. A noční údržba zastavila provoz i ve Strahovském tunelu. Tam je uzavřený jeden směr z Břevnova na Smíchov. A na silnici 50 z Uherského Hradiště do Starého Hrozenkova potkáte nadměrný náklad. Na Slovensko vezou strojní zařízení. Má 230 tun a 4,5 metru na šířku. Jede s nimi doprovod a policie opatrně při předjíždění. Teď jsou za Komňou. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Štaflem.
2: Ve 3:05 začínáte s námi nový den, je středa 10. června. Co dnes v noci sledujeme? Spojené státy v noci udeřily na Irán. Donald Trump nařídil odvetné útoky poté, co Irán sestřelil americký vojenský vrtulník u Hormuzského průlivu. Na další detaily se za chvíli zeptáme naší americké zpravodajky Jany Ciglerové. Poslouchejte nás i dál.
1: Radiožurnál a Jiří Štefl.

0: 3:08 tady je vysílání Radiožurnálu. Teď aktuálně Spojené státy zahájily odvetné údery proti Íránu jako reakci na sestřelení amerického vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Trump prohlásil, že Spojené státy musí na útok nutně reagovat a oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě označilo akci za přiměřenou odpověď na neoprávněnou íránskou agresi. Írán odpovědnost za sestřelení popírá. Z Washingtonu se teď živě do našeho vysílání hlásí americká zpravodajka Jana Ciglerová. Jano, děkuji, že jste s námi. Dobrý den.
1: Dobré ráno do Česka.
0: Jak závažný je ten úder na Irán v kontextu toho dosavadního průběhu války? Připomeňme, že Trump ještě včera mírová jednání označoval za slibná.
1: Za slibná a za to, že budou za 2 až 3 dny, že může být dohoda uzavřená a na stole. Je to úplně zásadní obrat. Ta eskalace právě přišla ve chvíli, kdy Donald Trump sliboval, že už se blíží opravdu do toho finále, ale americký deník Axios uvádí, že od té doby Američané podnikli další 2 vlny útoků a nad západním Íránem se nyní nachází rozsáhlá flotila amerických stíhaček. Podle agentury IRIP zasáhly americké údery 2 nádrže na pitnou vodu v městečku Sirik na jihu Íránu a přerušili tím dodávky pitné vody v celém okrese. Ta třetí vlna je namířená proti systémům protivzdušné obrany a radarům.
0: Írán popírá, že by ten vojenský vrtulník sestřelil. Jak tedy Trump zdůvodnil odvetný úder a jaké důkazy předložil?
1: Donald Trump nepředložil konkrétní důkazy, ale na svůj sociální účet napsal, že íránské síly sestřelily jeden z nejsofistikovanějších amerických vrtulníků při přeletové hlídce nad Hormuzským průlivem. Dodal, že oba piloti jsou bezpečí a nezranění, ona je zachránila bezpilotní záchranná loď a Írán ale odpovědnost za to sestřelení popírá. Iránská státní televize IRIP citovala nejmenovaného vojenského zdroje, podle kterého Írán v posledních 24 hodinách nad průlivem žádnou vojenskou operaci neprováděl. A agentura AP a deník New York Times uvádí, že americká armáda ze začátku mluvila o příčinách pádů opatrněji než prezident. Říkali, helikoptéra havarovala a až prezidentovo veřejné prohlášení tu celou věc uzavřelo iránský útok.
0: No a co teď ano hrozí? Eskalace nebo je tohle stále v těch mantinelech toho, čemu obě strany říkají kontrolované napětí?
1: Tak my už teď víme ze zpráv, které přicházejí z oblasti, že Írán po těch amerických úderech zahájil raketové a dronové útoky na americké cíle v regionu a odpálil z Isfahánu 3 balistické rakety směrem k americkým základnám v Perském zálivu. Oznámili to iránské revoluční gardy. Situace tedy, Jirko, eskaluje, toto nevypadá jako příměří a analytici upozorňují, že nové kolo bojů přichází ve chvíli, kdy ta diplomatická jednání jsou de facto zablokovaná, že ohrožují tu křehkou rovnováhu, na které stojí iluze příměří, takhle ji nazývají, a každopádně Hormuzský průliv, který je klíčový v té situaci, zůstává nadále uzavřený.
0: I ta diplomatická jednání budeme sledovat. Spojené státy, hlavně tedy ta důležitá zpráva v posledních hodinách, udeřily znovu na Irán. Detaily pro nás měla americká zpravodajka Radiožurnálu Jana Ciglerová. Jakno, děkuju, hezký den, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.

0: I dál posloucháte vysílání Radiožurnálu. Přeju vám dobré jitro, je 10. června a za chvíli bude 15:30. Rakovina prostaty je podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky nejčastějším nádorovým onemocněním českých mužů. Ne každý nalezený nádor, ale podle vědců z Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu v Brně představuje stejné riziko. Zatímco některé vyžadují rychlou léčbu, jiné stačí dlouhodobě sledovat. Jak to rozpoznat? Tak právě tohle řeší nová studie.
1: Začátek byl takový, že jsem vlastně chtěl zjistit, jak jsem perfektně zdravý, tak jsem si nechal udělat test.
2: Jaromír Uher ve svých 59 letech sportuje, cvičí a výsledky měl téměř bezchybné. Jedinou výjimkou byl zvýšený ukazatel PSA, prostatického specifického antigenu, enzymu, který může upozornit na problémy s prostatou.
1: Po dalších vyšetřeních jsem bohužel byl informován, že mám karcinom prostaty a léčba je operativní v podstatě vyříznout.
2: Jiný přístup našel až při konzultaci v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. Podle současných studií totiž není u části pacientů agresivní léčba nutná.
1: Operace se odložila a jsem v aktivním sledování.
2: Co přesně to znamená, vysvětluje onkolog a radiolog Michal Standara z Masarykova onkologického ústavu.
3: Muži s karcinomem, který je takzvaně klinicky nesignifikantní, nepotřebují agresivní léčbu.
2: Právě s tím má pomoci magnetická rezonance. Studie Prostapilot zkoumá, zda by vedle testů PSA neměla hrát větší roli i při samotném screeningu. Dnes se totiž využívá až u mužů se zvýšeným rizikem, ne jako základní vyšetření.
3: Naším cílem je ten screening naladit, aby jsme tyto klinicky nesignifikantní nádory ani nenacházeli a dostávali se až těm mužům, kteří opravdu tu léčbu potřebují.
2: Výzkum se zaměřuje také na to, jak o rakovině s pacienty mluvit. Klíčovou roli přitom hraje doporučení lékaře, říká psycholog z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Miroslav Světlák.
4: To, co ta studie ukázala jako zajímavou věc, je, že spousta mužů neměla vůbec plánu na ten screening jít. A to, co to ale aktivovalo, bylo to přímý doporučení, že ten lékař řekl, je tady ta možnost, běžte. A 80% chlapů se prostě okamžitě rozhodlo a šla.
2: Na screening rakoviny prostaty mají nárok muži ve věku od 50 let. Podle pacienta Jaromíra Uhera je dobré tuto možnost využít, i když se cítíte dobře, a zachovat klid, když test něco odhalí.
1: To zachycení v rané fázi je to nejklíčovější, co se může stát.
2: Prostapilot propojuje praktické lékaře, onkology, psychologi i specialisty na komunikaci. Cílem je zpřesnit screening, pacienty zbytečně nezatěžovat léčbou a ověřit, zda by hlavní roli v diagnostice nemohla hrát magnetická rezonance. Výsledky teď vědci vyhodnocují. Hotovo by mělo být do konce roku. Marek Hensel, Radiožurnál.

0: francouzština ve vysílání nočního radiožurnálu. Tohle byla Zas. Máme pro vás Zas další zelenou vlnu. Za chvíli se ozve v našem vysílání Michal Šofér. Jak se vám jde? Volejte 800 553 553. Šťastnou cestu. Dobré jitro, půl čtvrté. A u mikrofonu je taky Monika Chmilová.
1: Vláda financování veřejnoprávních médií projedná v pondělí. Po schůzce se zástupci koalice to řekl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na společném jednání šéfy obou médií informoval jen o záměrech vlády připravit nový zákon o financování médií veřejné služby. Podle Babiše by měl zákon, který ruší koncesionářské poplatky, předložit v pondělí vládě ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy. Evropská komise navrhla 21. balík sankcí proti Rusku. Zaměřuje se mimo jiné na energetiku nebo stínovou flotilu lodí převážejících ropu. Zakazuje taky dovoz ruských a běloruských ryb. Po přijetí balíku by mělo na sankční seznam zároveň přibýt více než 30 ruských bank. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové balík obsahuje taky návrh na zákaz vstupu do Evropské unie každému, kdo od začátku války na Ukrajině sloužil v ruské armádě. Export z Číny v květnu meziročně vzrostl téměř o pětinu. Dosáhl rekordních 376 miliard dolarů, překonal tím odhady. Pomohla tomu silná poptávka po čipech, autech anebo po zboží navázaném na umělou inteligenci. Mezi důležité exportní sektory Číny patří taky zelené technologie, třeba elektromobily a fotovoltaika. A nové centrum duševního zdraví se zaměřením na závislosti začalo fungovat na klinice adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Lidem, co bojují s nějakou závislostí a zároveň řeší sociální problémy, nabídne komplexní léčbu, aby se mohli opět zařadit do společnosti. Sport. Halovou mistryni světa v běhu na 400 metrů Lourdes Glory Manuel čeká další start v diamantové lize. Na mítinku v Oslu se dnes představí i bronzová olympijská medailistka v hodu oštěpem Nikola Ogrodníková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Omezení na pražském okruhu za Lohkovem i na D1 u Brna. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se pracuje za odbočkou na Lohkov. Mezi 15. a 16. kilometrem silničáři opravují vozovku, jsou v levém pruhu, průjezdné je to bez zdržení. Na D1 doporučujeme opatrnost při průjezdu kolem Brna ve směru na Prahu. V dlouhodobém omezení u D2 silničáři opravují svodidla na kilometru 197. Je tam málo místa, zasahují do pravého pruhu, projíždí se pouze levým. A v Praze je obousměrně uzavřený tunel Blanka mezi Letnou a Břevnovem. Noční údržba blokuje průjezd také ve Strahovském tunelu směrem od Blanky na Smíchov. Uzavírky mají skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme převážně zataženo, občasný déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď už ve vysílání radiožurnálu nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
5: Petr Pavel stále neví, jestli bude součástí delegace na červencový summit NATO.
6: Pavel trvá na tom, že jakožto prezident zastupující stát navenek má na účast v Ankaře ústavní nárok.
7: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června.
8: Babiš už před časem řekl, že by prezident součástí delegace být neměl.
9: Summit v turecké Ankaře je naplánovaný na 7. a 8. července.
10: Prezident chce na summit, vláda ho tam nechce a zatím se na tom vůbec nic nezměnilo. Mělo by? Chyběl by Pavel na setkání lídrů Severoatlantické aliance? Pokud jo, proč s tím má Babiš problém? A pokud ne, proč Pavel neustoupí? Probereme to s Ondřejem Leinertem ze serveru Echo24. Dnes je středa 10. června. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
11: Krásný den, děkuji za pozvání.
10: Tak řekněte, co se dá stihnout za 15 minut na vládě, když se tak u jednoho stolu sejde prezident i premiér? To se nestává zas tak často?
11: Nestává se to zas tak často. V tomto volebním období to bylo poprvé, co přišel prezident na schůzi jednání vlády. Byť já, když jsem se tam na to ptal, tak mě Petr Macinka, minister zahraničních věcí, tvrdil, že tomu tak není, ale je tomu tak. On se to spletl s Bezpečnostní radou státu. Jsou to skutečně výjimečné záležitosti. Ano. Za 15 minut, já bych řekl, tak není to první rande chlapce s dívkou, je to schůze ústavních činitelů, takže se toho dá stihnout docela dost, pokud některý z těch jednacích není třeba jako nastaven jako Tomio Okamura, kdy potřebuje mluvit 7 hodin.
10: Tak, a takže teď otázka je, jestli se toho dost stihlo. Prezident tam nepřišel sám, ne?
11: Ne, prezident tam přišel třeba s panem Vašinou, s kancelářem, přišel tam prostě s takovým tím svým týmem, který ale v podstatě bych řekl je standardní. Ono to bylo i dáno tím, že zvolil docela netradiční formát, že přišel pěšky, tak samozřejmě je to kousek z hradu na Strakovu akademii, to je, já kolikrát, když to jdu, tak to je tak 20 minut, když se člověk pospíší, ale u ústavních činitelů to není úplně zvykem a vy musíte mít kolem sebe tu ochranku a tady ten...
10: Poradci, teda ano, tam byli pan Lebeda, tam
11: ano, byl. Tak, takže to je jenom, když jako si tam dáte sekuritu šéfa toho politického protokolu, šéfa odboru kanceláře prezidenta republiky, tak hned tam máte dohromady třeba 6 lidí. A hned to vypadá jako velká suita taková.
10: A přivítala je na úřadu vlády Tinde Bárta, šéfka úřadu vlády. A co pak za těch 15 minut teda stihli? Co jednali s panem premiérem a ostatními členy vlády?
11: Pan prezident přišel promluvit o tom, že zkrátka si myslí, že by měl se účastnit té neformální části, alespoň toho summitu NATO, toho červencového summitu NATO v Ankaře.
12: Já jsem přišel především s tím, abychom si ujasnili některé základní věci.
11: Mluvil vlastně o těch důvodech, proč, že tam v podstatě nechce jako jít proti vládě.
12: Prezident se nesnaží městnat někam, kam nepatří.
11: Že tam přece mají všichni jistý záměr.
12: Tak jsem navrhl kompromisní řešení, které z mého pohledu je velice vstřícné, s tím, že prezident se zúčastní, tak jako tomu bylo vždycky zvykem, té neformální části.
11: Mluvil o té tradici, která tady je, že za 30 let tady to, i když tady byli prezidenti, kteří nesouhlasili s vládou. Já si pamatuju, já jsem třeba teď nedávno dělal rozhovor s Mirkem Topolánkem a ten rozhodně nebyl v nějakém třeba přátelském vztahu s Václavem Klausem. Pamatujeme tu slavnou SMSku Falešný a prázdný Topol. Ale přesto se dokázali domluvit. Dokázali se domluvit, když byl Václav Havel a Miloš Zeman. Prostě jde to. A myslím si, že by to šlo i teď, kdyby šlo čistě o vztah Babiše a Pavla. Ale vstupují do toho motoristé sobě, kteří z toho udělali. Určitě jsou součást boje, tu extrémní formu kohabitace, jak to nazval Petr Macinka. A zase já jim rozumím, prostě oni z toho udělali jako už takovou tu pozici, že neslaví. A teď prezident je taky v pozici, že neustoupí. No a teď co s tím chcete udělat, že? Když jsou tam ty dvě strany, které zkrátka, kdyby kterákoliv z těch stran ustoupila, tak to bude bráno jako její slabost.
10: No počkejte, ale tak ministr zahraničí ustoupil teď trochu, ne?
13: Schválili jsme jeho účast jako národního řečníka na valném shromáždění OSN.
10: Přinesl to na vládu a vláda to schválila hned na začátku, že pan prezident bude šéf delegace na podzimním valném shromáždění OSN.
13: Já jsem si v uplynulých dnech a týdnech vyměnil několik dopisů z kanceláři prezidenta republiky, ve které mě sdělovali, že tam prezident moc chce jet.
10: Tam Petr Macinka ještě před pár týdny říkal, že to taky nebude.
11: Ano, to je, bych řekl, vstřícné gesto nějaké, které velkoryse, no to už je, jak to nazveme, ano.
13: Uvidíme, jak to bude dál probíhat.
11: Určitě to lze označit jako nějaký projev velkorysosti ze strany Petra Macinky, to samozřejmě bude prezentováno, nebo je prezentováno jako skutečně velký ústupek prezidentovi a jako snaha prostě o nějaký kompromis, protože přece on pojede na jednu takovou elitní top akci a zkrátka té druhé se účastnit nebude. Ale vidíme, že ta situace, ona se tak pomalu vyvíjí, vláda si dala čas až do toho 22. června, původně chtěla rozhodnout 8. rozhodne 22. Ale prezident, vlastně docela bych řekl, že zajímavé to, že on přistoupil na ten argument, že počká, že nebude s tou kompetenční žalobou, kterou chce podat v případě, že by vláda rozhodla, že se nebude účastnit té cesty, tak že ji nepodá teď, ale až toho 22. června, což je jako takticky pro něj nevýhodné, protože ten ústavní soud, co říkají třeba ústavní právníci, pan Antoš, pan Preuss a tak, myslím si,
10: neměli by moc času,
11: že
10: potom na
11: by to bylo velmi těžké stihnout. Ano, nemyslím si, že by to bylo nemožné, protože když si vzpomenu třeba, jak ústavní soud rozhodoval také v poměrně komplikované věci těch koalic, nekoalic předvolebních, před posledními volbami, tak myslím si, že jako šlo by to, ale je to docela problematická věc, protože tady vlastně, když jsem se nad tím zamýšlel, tak nejsem žádný ústavní právník, ale nemáme tu precedent, Je to takové, že prezident bude argumentovat svou ústavní skutečně pravomocí reprezentovat Česko navenek.
14: Tak to ale je v článku 63 ústavy v tom prvním bodě hnedka.
11: Teď jako, jak to chcete popsat, jestli toto je omezování prezidenta nebo není, protože zase v této věci rozhoduje vláda. Myslím si, že to nebude jednoduchá věc, byť jde vlastně o rozhodnutí o jednom jako nějakém speciálním problému.
14: Ale já vás vrátím zpátky do těch 15 minut na vládě, když jste mluvil o tom, že tam spolu s panem prezidentem dorazil do Strakovy akademie i šéf kanceláře prezidenta republiky Mašina a já jsem zmiňoval i Tomáše Lebedu jako šéfa odboru vnitřní politiky. Tak co říkali na to, nebo jaký šok, vy jste tam totiž byl taky, tak se na to zeptat musím, jaký šok to pro ně byl, když teda nejdřív vláda odsouhlasila to podzimní valné shromáždění OSN, že pan prezident bude šéf delegace a pak se teda těch 15 minut bavili o čem, protože na to tohle asi nebyli úplně připraveni, nebo byli?
11: No, byl to, já bych řekl, šok úplně ne, protože v tom politickém světě, já bych řekl, bylo to takové jako překvapení poměrně, které v podstatě trošku ty ledy, jako jestli to hnulo ledy, řekl bych, že ta nálada,
14: to ocenil.
11: Že ta nálada byla lepší, třeba se tam neřešily takové ty staré křivdy, jako když premiér Babiš přišel pozdě na tu schůzku na Hradě a pan prezident mu před kamerami vyčinil, tak to se tam prý vůbec neřešilo. Nepadalo tam údajně slovo, tvrdí to ti aktéři, můžeme jim věřit nebo ne. Jsem mluvil se třemi, všichni tři mi to tvrdí, že nám nepadlo slovo kompetenční žaloba. Mm-hmm. Že prostě se tam nešermovalo ústavním soudem, že to proběhlo velmi poklidně, že zkrátka prezident řekl ty své argumenty.
14: Proč by měl jet?
11: Ano, oni mu teda, jak řekněme, udělali radost tím valným zhromážděním OSN, řekli prostě jenom něco, že to zkrátka musí počkat na to 22. června, protože pan ministr obrany Zuna a další ministři budou jezdit po radách.
14: A 18. a 19. Ano, v Bruselu mají setkání, že jo?
11: A v tom Bruselu tam se má řešit obrana, má se tam řešit Ukrajina, má se tam řešit migrace a tak, takže ano, jsou to související témata, ale jako nemyslím si, že by vláda bez toho nebyla schopná rozhodnout, je to zkrátka takový úhybný manévr vlády, bych řekl, aby získali více času.
14: No dobře, ale tak pan prezident se teda dozvěděl, že bude šéfem delegace na valném shromáždění OSN na podzim, ale neznamená to, Petr Macinka říká, je to velkorysý krok, neznamená to ale automaticky, ty máš OSN, my budeme mít NATO?
11: Já si myslím, že to rozhodně takhle chtějí zkusit, a je tam čas na probrání, že ano, máme tam do toho 22. dost času, takže oni zkrátka dali, řekl bych, tento nový prvek do toho vyjednávání, kdy doposud to bylo tak, že prostě té strany v podstatě jako nejevily žádnou známku snahy o se dohodnout. A já jsem kolikrát v těch politických debatách, kterých jako třeba na ČT24 tohle to řešíme každý týden tady to téma, protože je to prostě fakt jako nezvyklá situace. A vždycky tam jako se shodneme na tom, že přece ústavní soud nemá řešit politické střety, že to má být umění politiky se dohodnout od toho politického. Politika je. Takže tady já jsem to třeba tak jako člověk, který komentuje politiku, uvítal, že ta vláda konečně udělala něco, čím jako naznačila prostě nějakou vyjednávací taktiku. Že to není jenom na jedné straně prostě já tam jedu a na druhé my vás tam nepustíme, extrémní forma kohabitace a my jsme řekli svým voličům toto. Byť si myslím, že Macinkovi se toto vyplácí, to je jako zajímavé téma. Podle mě motoristé po té své dlouhé agonii s Filipem Turkem konečně nachází nějakou svou tvář. Může si o tom každý myslet, co chce, ale prostě podle mě to jejich voličům konvenuje. To.
14: Ta oponentura vůči
11: ano,
14: Pražskému
11: ano, myslím
14: hradu,
11: si, že,
14: vůči
11: myslím
14: republiky.
11: Si, že oni prostě i ten způsob vyjadřování Petra Macinky, že jako každé zboží si svého kupce najde, tak ano, možná nějaké ne, ale myslím si, že tady to takové to trolení, to uštěpačný tón, to sebevědomí, protože Macinka má neskutečné sebevědomí. Já bych řekl, že to je takový kapesní Klaus, já někdy říkám. Jako. A je otázka, kam tohleto dojde a myslím si, že jim tohleto funguje. A že tohle to je součást taktiky. Prostě podívejte se, my jsme tak slevili, my vás teda, přestože jsme to nechtěli, tak povedete tu delegaci na valné shromáždění OSN, to je velká akce, můžeme. A teď prostě ať s tím prezident nějak naloží.
14: Ale neudělal ten ústupek už prezident Pavel předtím, když řekl, že rád pojede na ten summit NATO s premiérem Babišem?
11: Ano, tak mohlo by to být demonstrováno jaký nějaký úžasný akt jednoty. Otázka samozřejmě je, jestli by tam ti politici skutečně spolu jako jednotní byli.
14: No tak tam je o to, že by jeden šel na ty neformální schůzky, na tu neformální večeři pan prezident a ten taky říká, že by držel ten mandát vlády při těch potenciálních oficiálních jednáních, ale na ně, že by mohl pan premiér.
11: A zase chápu ty členy vlády, že úplně v tomto nedůvěří prezidentovi, protože prostě zastupují trochu jiné názorové spektrum, takže z jejich pohledu, prostě z pohledu členů vlády, tam ta účast prezidenta prostě není úplně výhodná, ale jako zajímavý prvek ještě, kdy tam Petr Macinka vlastně vystoupil s tím, že vlastně ta neformální část je víc než ta formální, kdy dal najevo, že my bychom třeba tam toho prezidenta jako vlastně pustili, nebo pustili, to je takové, aby tam mohl jet, ale ta část, které on se chce účastnit, je pro nás ještě důležitější než tam ta oficiální, protože tam se u té jako neoficiální večeře probere hodně takových těch jako soft věcí, hodně zjistíte takových těch emocí. Konečně, když se takové akce účastní třeba Donald Trump, tak Donald Trump...
14: A možná bude, teda
11: ano,
14: vypadá
11: to, že bude. U Donalda Trumpa samozřejmě, Donald Trump, jestliže Andrej Babiš je náladový a vy nevíte, co on vám druhý den řekne, no tak Donald Trump to ještě náladovost na druhou. Tam záleží, v jakou náladě se vrátí, jak bude pokračovat jeho dobrodružství v Iránu, co se přihodí v domácí politice, ale prostě chápu, že u toho chce Babiš být.
15: My samozřejmě na tom summitu musíme předložit plán a představu až do roku 2035, co samozřejmě hodláme učinit.
14: Měl by vysvětlovat ten postoj české vlády, která v tuhle chvíli nedodržuje ty závazky na to naplnění 2% výdajů HDP na obranu. A to by asi měl vysvětlovat předseda vlády.
11: To by určitě měl vysvětlovat předseda vlády.
15: Je tam 5 měsíců a summit NATO bude pojednávat o tom, jaké výdaje jednotlivé členské státy vydali v roce 2025, co byla vláda Petra Fialy.
11: Jak se dokázal vcítit i do jako kůže Andreje Babiše, že se mu taky nechce vlastně, aby tam byl prezident, protože když si to vezmete, tak prezident by si odbyl tu neformální jako příjemnější část a Babiš, na Babišovi pak bude tam vysvětlovat tuhle věc. Samozřejmě on bude argumentovat tím, že ani ta minulá vláda Petra Fialy neplnila ty závazky, takže jako logicky chápu, že Babiš chce samozřejmě se účastnit obou částí a nechce prostě si jenom s prominutím vyžrat tady tu, kdy tam bude vysvětlovat, proč neplníme závazky.
14: No a dobře, a na druhou stranu nemohl by mu Petr Pavel otevřít trošku dveře nebo zjemnit to napětí právě tím, že byl vysoce postaveným činitelem, na to šéfoval vojenskému výboru, byl to voják, má velké zkušenosti, má v NATO asi velké jméno. I...
11: Já si myslím, že Petr Pavel by mohl zjemnit to názorové napětí nebo to pnutí, kdyby tam jel s premiérem, s kterými na stejné názorové vlně, to znamená třeba s Petrem Fialou. Ale tím, že by tam jel s Andrejem Babišem, a víme, jak Andrej Babiš funguje. On je mikromanažer, on nikomu moc nedůvěřuje, on s málo kým má takový nějaký osobní otevřenější vztah. On je skutečně velmi nedůvěřují i vůči svým velmi blízkým spolupracovníkům. On někdy ani Aleně Schillerové a Karlu Havlíčkovi úplně jako 100% nedůvěřuje. Takže představ, že Andrej Babiš si řekne, no, tak ten Pavel to tam sklidní. To jako si myslím, že takhle Andrej Babiš nepřemýšlí. Andrej Babiš to vnímá tak, že spíš ho podezírá, co by tam mu připravil za nášlapné miny. Podle mě Babiš prostě nevnímá Petra Pavla, jako že by se na něj mohl úplně spolehnout. Prostě není to jeho člověk.
14: Takže jde víc o princip než o politiku už možná trochu.
11: No, určitě tady jde už o princip, protože je to přece postavené i tak, že každá z těch stran prostě už si řekla ty své argumenty, proč to takto chce. A teď oni jsou vtažení do situace, že no, my jako tady političtí komentátoři neustále říkáme, že by se měli dohodnout. Oni se moc vlastně dohodnout nechtějí, ale zároveň taky jsou trochu nuceni, nejenom samozřejmě nějakými tady našimi komentářemi, ale hlavně tím, že tak případná kompetenční žaloba, prostě ta vláda má z toho obavy.
14: Protože by to vykolíkovalo to pole a...
11: Ten soud může rozhodnout, že prostě byť třeba zpětně, že prezident má tady na toto právo, že se má účastnit takových akcí a najednou ta vláda má menší manévrovací prostor, protože najednou by bylo jasně dáno, prostě, že ho tam pustí. Zatímco teď prostě oni můžou různě handlovat, můžou to vyměňovat za něco, můžou zkusit, jestli prezidenta neobměkčí to, že teda na jednu akci nepojede, ale na jinou ano. Stejně to bylo s tím jmenováním, nejmenováním ministrů. Do toho se také zatím žádné vládě nechtělo. Že se to tomu nechtělo té vládě třeba tehdejší Babišově nebo sociálně demokratické, že se jí nechtěli jít proti Miloši Zemanovi. Tam to bylo pochopitelné, ale teď, když si vezmeme, že vlastně Babišova vláda nešla do sporu s Petrem Pavlem, protože si pořád uvědomovala, že je to problematická věc, že ten ústavní soud by mohl rozhodnout v její neprospěch, tak ta nerovnost, která tady je od té doby, co máme přímou volbu prezidenta a ten prezident prostě má silný mandát od veřejnosti a mezi tou vládou, která se snaží s tím fungovat, tak ta se nám neustále projevuje a myslím si, že to bude leitmotiv české politiky na dlouho.
14: Na jakou stranu je teď to kyvadlo teda víc nakloněné? Pojede nebo nepojede Petr Pavel na summit NATO v Ankaře v Turecku v tom prvním červencovém týdnu? Pan ministr obrany, který by měl spolu s ministrem zahraničí a premiérem jet, tak pan ministr Zuna říká, že teda kromě toho, že jsou ty schůzky naplánované, tak ještě bude Bezpečnostní rada státu a že teď teda se s prezidentem nepočítá. Zatím. Tak můžeme mu důvěřovat?
11: Je to taková poloha, která bohužel se to dá číst oběma směry. Jako jeden směr je ten, že si řekneme, tak ta vláda trvá na tom, že tam prezident nepojede a hotovo. Druhý směr je ten, že je to poloha, kdy oni ukazují, podívejte, jak je to nastavené. My, pokud byste tam měli, tak my skutečně musíme hodně slavit, protože my jsme řekli, že tam nepojedete. Teď jsme vám nabídli i to valné shromáždění OSN. Vidíte, jak my děláme prostě ústupky. Jako může to být forma nějakého vyjednávání. Já bych to řekl tak, že říká se, že rozhodne vláda, ale tak řekneme si čistého vína, prostě rozhoduje Andrej Babiš. Myslím si, že jak my dva, tak vaši posluchači si moc neumí představit a myslím si, že máme všichni docela velkou představivost, ale představit si to, že by vláda Andreje Babiše rozhodla proti vůli Andreje Babiše. Prostě rozhodne Babiš a vzhledem k tomu, že Babiš je naprosto nečitelný a že on nechce střet s prezidentem, ale zároveň je tažen těmi motoristy, kteří ale teď trochu ustupují a máme docela dost času do toho 22. června, tak já v podstatě, kdybych se na to teď měl vsadit, tak nevím.
14: No znova, jestli to je skutečně ústupek těch motoristů, nebo jak jste sám poznamenal, jakési strategické vyjednávání, my vám dáme OSN, vy nepojedete
11: ano,
14: na to.
11: Ano, to je součást vyjednávání a myslím, že oni čekají samozřejmě, jak se to na Hradě vyvine, jak si to tam zváží, protože na Hradě to taky není jenom Petru Pavlovi zdaleka, panu Kolářovi, o panu Vašinovi, je to o to, co mu řekne politický odbor pod vedením pana Lebedy, takže jako oni to samozřejmě budou vážit, protože jako oni si taky můžou říct, že třeba úplně ta válka s vládou pro ně není výhodná, byť myslím si spíš, že prezident je teď na té vlně, že prostě jako to chce dohrát. Že pokud ta vláda rozhodne, že nepojede, takže zkrátka podá tu kompetenční žalobu, že už v tom sporu s nimi zašel tak, že prostě neustoupí.
14: A v ten moment, i kdyby ji podal a nestihlo se to, tak pojede i tak, jako na vlastní pěst?
11: Jsou cesty, jak to udělat.
14: Jak to udělat, mohla by mu přijít nějaká individuální pozvánka.
11: Ano, podle jeho vyjádření na úřadu vlády, říkal, že on se vlastně nechce vlamovat někam, kde není zván. Já si myslím, že by tam nejel, že by zachoval nějaké takové dekorum, že by počkal na to rozhodnutí, které by se tedy patrně nestihlo, ale nepředvíjejme, třeba by to ústavní soudci nějak zvládli, ale že by prostě, jako aby nevypadal úplně jako, řeknu, umanuté dítě, že tam pojede prostě za každou cenu, tak si myslím, že by počkal. Myslím si, že si je poměrně jako dost sebevědomý, že má šanci uspět u toho ústavního soudu a že by to pak mohl využít právě jako svůj argument. Podívejte, já jsem prostě zachoval dekorum, já jsem tam nejel, přestože ten ústavní soud řekl, že můžu. A že by to pak mohl používat proti vládě, byť samozřejmě otázka potom v čem, protože ono zase těch situací tolik není. On vlastně prezident ve chvíli, kdy jmenuje premiéra, tak už ten jeho manévrovací prostor není příliš velký a pokud by nenastala nějaká vládní krize, která samozřejmě nastat může, tak vidíme teď třeba docela zajímavé dění v SPD, ale prostě myslím si, že prezident je na té bojovné
14: misi.
11: Na té misi, řekněme, a myslím, že to dohraje dokonce.
14: Prezident je na misi. No a ta mise bude...
11: Ta politické misi bojové.
14: Tak a je, obsahuje ta politická mise, nebo má v tom plánu a harmonogramu zajít i na 22. června na jednání vlády, protože to může. Může být znovu u toho, kdy se teda má finálně rozhodovat o tom, jestli pojede nebo nepojede. Kancelář prezidenta republiky informovala, že to rozhodnutí ještě nepadlo. Ale zajít tam může.
11: Může tam zajít. Myslím si, že tam neudělá, že to by vypadalo trochu, jako že by tam chodil
14: na kontrolu.
11: S prominutím ano, jak prostě ano, kontrolovat, jak ta vláda pracuje, že to ono skutečně, jak jsem říkal, to, že prezident jde na schůzi, na jednání vlády, je velmi neobvyklé. Já jsem se díval i do historie, tak třeba Václav Havel šel na jednání vlády, myslím, v roce 2001, když se rozhodovalo o profesionalizaci armády, protože chtěl k tomu říct nějaký svůj pohled. Miloš Zeman tam chodil jako říct si něco k rozpočtu, to bylo jeho oblíbené téma, ale v zásadě prostě, aby tam ten prezident chodil, on tam může jít kdykoliv tedy, každý týden podle ústavy. Právě. A myslím si, že kdyby třeba došlo k nějakému velkému střetu mezi vládou a prezidentem, tak jako dokážu si představit takovou formu, že prezident tam bude chodit každý týden, ale jako vidíme, že to asi není nastavení úplně taky Petra Pavla, protože konečně včera tam byl 4 hodiny, on tam mohl zůstat celou tu jednání vlády, mohl tam poslouchat, jak se tam baví o VZP a o dalších tématech. A myslím si, že by to nebylo příjemné úplně pro členy vlády, aby jim tam prezident seděl celou dobu, protože oni k němu mají nedůvěru, oni říkají, že je to v podstatě jako lídr opozice.
14: A on to pak nerad slyší.
11: Ano, ano, ale bylo by to jako tenhle ten způsob, jako nebyl by asi úplně elegantní, ale jako
14: možná by to bylo
11: by
14: právě
11: stát.
14: To nepřátelství, o kterém mluví minister zahraničí už v souvislosti teda s podáním té kompetenční žaloby, ale třeba by to šlo
11: To by byla skutečně už válka a v podstatě by to mohlo, tohle to by byl způsob, jak ochromit jednání vlády, když to řeknu, protože Oni by se tam necítili jako komfortně přece, aby tam měli člověka, o kterém říkají, že je lídr opozice.
14: Dobrá, no tak uvidíme, jak to dopadne 22. června, bychom se měli dozvědět každopádně víc. Je to v gesci vlády, respektive tu delegaci skládá Ministerstvo zahraničních věcí, ale jak jste sám řekl, je asi těžko představitelné, že by o tom rozhodl pan Macinka bez jednání s panem
11: Babišem. A nebo že by o tom třeba rozhodl pan ministr Zuna.
14: Nebo tak. Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme si o tom mohli popovídat.
11: Děkuji za pozvání, přeji krásný den vašim posluchačům.
14: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Leinert, politický redaktor serveru Echo 24. Já jsem se ho ptal na pokračující spor mezi prezidentem a vládou o to, kdo by měl jet na summit NATO do Turecka. Odpověď tu stále neznáme. Včera jsem doporučoval novou sérii na Českém rozhlase Plus, ale kolegové toho mají tenhle měsíc mnohem víc. Třeba sérii Místo činu, to je nový osmidílný seriál o kriminalistických metodách v sobotu po 5. odpoledne. A nebo taky přišli se seriálem Fotbal a válka, ten je načasovaný samozřejmě ke startu mundialu v Americe a vysílá se v sobotu po 5:30. To my s Novou Vinohradskou 12 se ozveme ještě dřív, zase ve čtvrtek. Naslyšenou zítra.

0: host radiožurnálu.
1: Kapela Vohnout slaví výročí a sfoukává letos 30 svíček na dortu. A tak o tom napsala knihu a rovnou ji natočila i jako audioknihu. Jak moc za tu dobu narostlo riziko chycení za triko a jaké historky se do knihy raději nevešly. Hostem radiožurnálu bude člen skupiny Vohnout Matěj Homola.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
3: Radiožurnál 4 hodiny. Teď zprávy a Monika Chmilová.
4: Americká armáda oznámila ukončení série nočních úderů na Irán. Tvrdí, že to byla reakce na sestřelení vrtulníku. Český statistický úřad zveřejní inflaci za květen. Tomáš Staněk vyhrál soutěž koulařů na mítinku Kladno hází. A dnes bude převážně zataženo s občasným deštěm, teploty do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: Noční americké údery na Irán zasáhly systémy protivzdušné obrany, odpalovací stanice a radary u Hormuzského průlivu. Upřesnila to americká armáda s tím, že už dokončila útoky, které nazývá sebeobranou. Výbuchy podle iránských státních médií hlásily na jihu země, včetně přístavního města Sirík nebo ostrova Kešm. Nejnovější údery odůvodnil americký prezident Donald Trump sestřelením vrtulníku Apache. To ale Tehrán popírá. V reakci na sérii amerických útoků oznámili iránské revoluční gardy vypálení dronů na americkou základnu v Bahrajnu. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi taky na sociální síti X napsal, že žádný americký úder nezůstane bez odezvy. Český statistický úřad dnes zveřejní údaje ke květnové inflaci. Předběžné odhady počítají s tím, že spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 2,1%. Oproti dubnovým 2,5% by to znamenalo zpomalení inflace. Podle analytiků za to může hlavně slábnoucí tlak na zdražování pohonných hmot.
5: Ceny pohonných hmot v předchozích měsících rostly kvůli konfliktu na Blízkém východě. Podle analytiků už ale tlak na jejich zdražování odeznívá. Předběžné údaje Českého statistického úřadu zároveň ukazují, že meziročně zlevnily taky potraviny a nealkoholické nápoje. A to o necelá 2%. Dominik Hron, Radiožurnál.
4: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moct vybrat, jestli si ho zvolí a nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který zaslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu od první třídy. Chce nechat na školách, jak výuku na prvním stupni zařadí. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Plaga ale harmonogram o rok odložil. U Velkých Pavlovic na Hustopečsku může vzniknout nový sjezd z dálnice D2. S přípravou stavby souhlasila Centrální komise ministerstva dopravy. Stavba by mohla začít v roce 2029. Nový exit má stát na 33. kilometru dálnice, tedy mezi sjezdy na Hustopeče a Velké Bílovice, upřesňuje nezávislý starosta Velkých Pavlovic Petr Hasil.
6: Při napojení lze využít souběžné komunikace, která vede z Břeclavi na Hustopeči a směr Brno. To je vlastně stará cesta, která tam ještě byla před D2. A sjezd z té D2 vlastně povede na tuto komunikaci a na druhou stranu povede směrem k Velkým Pavlovicím.
2: Sport.
4: Atlet Tomáš Staněk si výrazně vylepšil letošní maximum a vyhrál soutěž koulařů na mítinku Kladno hází. Ve druhé sérii se dostal přesně na hranici 21 metrů a o jediný centimetr porazil nakonec druhého Brita Lincolna. Český rekordman byl ze svého výkonu mile překvapený.
7: Ráno jsem se cítil fakt nějak jako zvláštně, tak jsem si říkal, uvidím, jaký to bude a bylo to výsledku dobrý, takže jsem z toho nadšený a k závodu, no první zajišťovák a druhý jsem úplně superově trefil, takže mi trenér řekl, ať na to kašlu a asi dobrý měříči tady, no, že jsem vyhrál o centimetr.
4: Soutěž o štěpařek ovládla na mítinku Kladno hází Petra Sičaková. Mezi kladiváři uspěl Volodymyr Myslivčuk a výškař Jan Štefela byl druhý.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D1 před Humpolcem a překážka v Uherském Hradišti. Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně před Humpolcem. Na 84. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla a na vozovce je vyteklý olej, tak buďte opatrní. 84. kilometr D1 směr Brno. Na D1 projíždíte opatrně i omezením kolem Brna ve směru na Prahu. V okolí budované křižovatky s D2 silničáři opravují svodidla. Na kilometru 197 se teď proto jezdí pouze levým pruhem, je to bez kolony. Na silnici 50 pozor na překážku v Uherském Hradišti směrem do Brna. A ve sjezdu na Kunovice směrem od Uherského Brodu stojí v zatáčce porouchané osobní auto. A v Praze už obnovují provoz v tunelech na městském okruhu. Dá se už projet Blankou mezi Břevnovem a Letnou. Uzavřený ještě zůstává Strahovský tunel směrem na Smíchov. I tam mají ale skončit do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme převážně zataženo, občasný déšť, v severozápadní polovině Čech místy přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Jiřím Šteflem.
3: A možná už vám přejeme taky dobré jitro. 4 hodiny 6 minut. A začínáte s námi středu 10. června. Přeju vám, ať se vám ten dnešní den vydaří. Za chvíli třeba skupina Cranberries nebo taky novinkám DJ Martina Garrixe a Eda Sheerana. Teď už asi poznáváte, známe to, tohle je skupina Roxette.

0: Lidé i samosprávy poslali 8 000 připomínek na Ministerstvo pro místní rozvoj k akceleračním zónám. Ty mají na necelé stovce míst po celém Česku umožnit jednodušší výstavbu větrných a solárních elektráren. Pravidla pro jejich vymezování platí necelý rok a právě o to přesné určení akceleračních zón se vedou stále ostřejší spory. Na jedné straně jsou energetické cíle státu, na druhé obavy obcí.
1: Udělala jsem to z vlastního osobního přesvědčení, protože tady nechci větrný elektrárny ze svých zdravotních důvodů, pro mě to nemá žádný kladný benefity, a poslala jsem na krajský úřad a poslala jsem na Ministerstvo místního rozvoje.
2: Libuše Živná prodává zdravou výživu na Plzeňsku v malém obchůdku. Právě v něm sbírala podpisy na petici proti výstavbě větrného parku na jižním Plzeňsku a shromažďovala připomínky k akceleračním zónám.
1: Mně leží na srdci Hadovka, les nad Řenčema, a tam, aby stálo 10 větrníků, čtvrt kilometru vysokých, mně přijde absolutní nesmysl, protože ten les by vlastně padnul celý.
2: Svoje připomínky poslal i Josef Mašek, nezávislý starosta obce Vlčtejn. Na jehož katastru by mohly stát dvě větrné elektrárny vysoké 250 metrů. Přitom starosta proti jejich výstavbě není. Nelíbí se mu ale přístup vládních úřadů.
3: To nám taky vadí, že vlastně stát něco připravoval a nikomu nic neřekl. S nikým nic nekonzultoval, takže ty obce vlastně byly postaveny před hotovou věc.
2: Uzávěrka pro připomínky byla 1. června. Lidé je na Ministerstvo pro místní rozvoj ale posílají dál. Podle jeho mluvčí Veroniky Lukášové přišly různé námitky.
4: Spektrum připomínek je pestré. Od nesouhlasu s rozvojem zdrojů obnovitelné energie obecně, přes zásahy do krajinného rázu, nesouhlas s blízkostí navrhované akcelerační oblasti do bydliště daného občana, až po obavy ze zdravotních rizik vyvolaných případnou výstavbou zdrojů v akcelerační oblasti.
2: Připomínky podle mluvčí Lukášové ministerstvo zpracuje a odešle příslušným úřadům a samosprávám k vyřízení.
4: V průběhu července pak tento návrh případně upravíme na základě obdržených vyjádření.
2: O vymezení akceleračních zón v různých oblastech rozhodne s konečnou platností vláda. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Svižně do nového dne, tohle byla v Radiožurnálu skupina Pointer Sisters. Téměř 30 let čekají obyvatelé Troubek na Přerovsku na protipovodňová opatření před stoletou vodou. V roce 1997 řeka Bečva v obci zničila více než polovinu domů a zahynulo přitom 9 lidí. Teď projektanti Povodí Moravy představili řešení. Chtějí kolem obce vybudovat soustavu hrází a zídek.
1: Jsme vypracovali povodňový model, máme model proudění podzemních vod a na základě toho bylo optimalizované to technické řešení.
2: Tomáš Bilaška, investiční ředitel

0: Dal povodí Moravy mi na tabletu ukazuje soustavu železobetonových zídek a zemních hrází. Postavit jich chce kolem obce a dlouhá bude 5,5 kilometru. Na projektu spolupracoval i nezávislý starosta Martin Frgal.
1: Je to asi jediný možný projekt, který je životaschopný.
0: Je nejvyšší čas, shodují se obyvatelé Troubek. Dům Miloše Vidrmana voda zaplavila dvakrát.
2: Tak něco určitě je nutné udělat, ale jestli zrovna takto, říkám, nedovedu to tak posoudit.
0: Paní Hana v Troubkách žije od narození.
3: Nejvyšší čas. Už je pozdě.
0: Obci se zatím smluvně podařilo zajistit 2/3 potřebných pozemků, potvrzuje Klára Němčáková, majetková referentka obce.
4: Chybí nám vlastně dořešit nějakých 25%, což je nějakých 57 pozemků. Teď bych řekla, že to tak jako víceméně tak nějak stojí, protože jsou to už lidi, s kterými už se hůř domlouvá, kteří už se toho právě moc zdat nechtějí, takže tam už potom právě jsme se bavili s povodím Moravy, tam už se to pak bude řešit tím vyvlastňováním.
0: Náklady na stavbu jsou stanovené na 850 milionů korun. Starosta Frgal věří, že většinu zaplatí stát.
1: Obecní rozpočet máme nějakých 50 milionů, pokud to bude 10%, jednoduše spočítat ten 85 milionů. My si s tím samozřejmě budeme muset nějakým způsobem poradit.
0: Povodí Moravy chce žádost o stavební povolení podat letos v červnu. Zahájení stavby pak předpokládá v roce 2028. Z Troubek Lenka Kratochvílová, Radiožurnál.

0: Skupina Cranberries, za minutu bude 5:30, středa 10. června. V Radiožurnálu pro vás máme další zprávy. Dnešní teploty jenom do 18 stupňů. Detaily o počasí dodáme za chvíli.
1: 20 let čekání je u konce.
2: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
1: Naši komentátoři přímo na stadionech.
2: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
1: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
2: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
1: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
2: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
1: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.
0: Je 16:30. Ve studiu Monika Chmilová.
3: Sněmovna reprezentantů Spojených států schválila návrh zákona, který poskytne ministerstvu vnitřní bezpečnosti dodatečných 70 miliard dolarů. V přepočtu téměř 1,5 bilionu korun má mířit na imigrační politiku, kterou prosazuje prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu teď ještě návrh musí podepsat. Opatření už před týdnem schválil Senát. V severoirském Belfastu se večera v noci vyostřily násilné protesty. Demonstranti vyšli do ulic po zprávách o pondělním útoku nožem ve městě. Britská policie obvinila z pokusu o vraždu 30-letého Súdánce. Ten měl pobodat jiného muže v obličeji. Napadený muž zůstává v nemocnici s vážnými zraněními. V Belfastu v reakci na to propukly násilnosti. Úřady a policie v severním Irsku vyzvali demonstrující k uklidnění situace. V Praze dnes pokračuje soud kauze Dozimetr. Druhým dnem u něj bude vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr ze sdružení Praha sobě. Právě ten podal na jaře 2020 trestní oznámení, kterým vyšetřování údajně ovlivňovaných zakázek v pražském dopravním podniku začalo. Do konce týdne budou kvůli kauze u soudu vypovídat ještě bývalý ministr spravedlnosti Pavel Němec a bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák. A nový kruhový objezd na průtahu Blatné na Strakonicku je ode dneška plně průjezdný. Původně měly práce na hlavní trase mezi Pískem a Plzní trvat až do konce června. Ředitelství silnic a dálnic nechalo objezd postavit z bezpečnostních důvodů kvůli chybějícím odbočovacím a připojovacím pruhům. Kromě toho na místě přibyly chodníky, protihlukové stěny nebo veřejné osvětlení.
1: Sport.
3: Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech vrátila na okruh WTA úspěšně. Po čtyřleté pauze zvládla s Kanaděnkou Bokovou úvodní kolo čtyř hry na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Americko-novozélandskou dvojici Melicharová-Martinézová-Rutliffová porazili 2-0 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 před Humpolcem a omezení na D1 u Přerova. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor před Humpolcem. Na 85. kilometru stojí porouchané nákladní auto. Zablokovaný je pruh pro pomalá vozidla, vytekl tam na vozovku olej. Zasahují tam hasiči a v místě se vybočuje. Na D1 se pracuje také u Přerova. Na kilometru 280 ve směru na Ostravu je uzavřený levý pruh. Opravují tam vozovku. Omezení má skončit dnes večer, aktuálně se nezdržíte. A v Praze už jsou volné všechny tunely na městském okruhu. Po noční údržbě už je po Blance otevřený i Strahovský tunel ve směru na Smíchov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme převážně zataženo s občasným deštěm, v severozápadní polovině Čech místy přehánky, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách většinou kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě noční Radiožurnál s Jiřím Šteflem.
0: I tak už přeju dobré jitro, 4 minuty po 16:30.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Do Česka dorazilo ochlazení, ale pravda, ty následující informace se vám můžou hodit hlavně na ten následující týden. Voda v Lipenském jezeře je vhodná ke koupání, alespoň podle posledních rozborů vody v Lipně nad Vltavou, Černé v Pošumaví a v Horní Plané. Podle záznamů jihočeských hygieniků se ale kvalita vody v posledních 5 letech zhoršuje. Bakterie z odpadních vod se v ní objevily i letos.
1: Já mám teď v ruce andělovou tyč, se kterou udělám směsný vzorek vody.
2: Vzorky vody z Lipenské přehrady u pláže v Lipně nad Vltavou právě odebírá Jan Prokop ze zdravotního ústavu.
1: Na mikrobiologický rozbor a na chlorofil a sinice.
2: Výsledky prvních dvou rozborů se lišily. Zatímco minulý týden při koupání nehrozila žádná rizika, na konci května se ve vodě objevily bakterie, které můžou lidem způsobit zdravotní problémy, říká hygienička Zuzana Šalandová.
3: Výsledky prvního odběru prokázaly tady přítomnost E. coli a enterokoků. Tyto bakterie se mohou dostat do vody z odpadních vod nebo ze zemědělství. Požití těchto bakterií způsobuje nevolnost, zvracení.
2: Česká inspekce životního prostředí pravidelně kontroluje větší čistírny odpadních vod a namátkově i ty menší. Mluvčí Miriam Loužecká k tomu dodala.
4: Za posledních 7 až 10 let bylo u těchto větších čistíren zjištěno pouze jedno pochybení. S problémy se častěji setkáváme u rekreačních zařízení s vlastními menšími čistírnami. Dlouhodobě řešíme vypouštění odpadní vody do potoka ústícího do Lipna, například s jedním provozovatelem rekreačního zařízení v Hrdoňově.
2: Podle hydrobiologa Jana Potužáka z povodí Vltavy je pravděpodobné, že se kvalita vody v Lipně bude i nadále zhoršovat.
5: Kdy hladina vodní nádrže Lipno je zakleslá, probíhá zvyšování teploty, tak může docházet k tomu, že ta kvalita vody se bude postupně zhoršovat a není to jenom z té lidské činnosti.
2: Což potvrdili i výsledky nedávno zveřejněné studie. Špatnou kvalitu vody v Lipenské přehradě způsobuje nejen lidská činnost, ale taky větší uvolňování fosforu v rašeliništích. Už teď je podle odborníků jasné, že znečištění vody v jezeře by významně zlepšily centrální čistírny, které by zajistily čištění odpadních vod z celého Lipenska. Jitka Cibulová, Vokatá, Radiožurnál.
6: Pro mě zbyla lehká, jak vanilkové nebe, tebe udělali pro mě na mír. Kdyby mě tu našli v pokoji ležet, vystřelil jsem růž z papíru. Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Jsme v závěru dnešního nočního radiožurnálu. Po páté hodině už s vámi bude v ranním radiožurnálu Petr Král. No, my pro vás máme v závěru zvířátka. Tučňáky Humboldtovy ve zlínské zoologické zahradě můžou návštěvníci pozorovat na novém místě. Zahrada je přestěhovala z expozice poblíž zátoky Rejnoku do upravené expozice u tropické haly, kterou dřív využívali lachtani. Tučňáci získali výrazně rozsáhlejší výběh s větším bazénem.
1: Mně se líbí hodně.
2: Komu se ještě líbí tady nový výběh?
3: Žáci třetí C ze základní školy z Nového Jičína přijeli do zoo na školní výlet. Právě oni byli mezi prvními návštěvníky, kteří hejno černobílých ptáků v novém domově viděli.
4: Tučňáci ten transport zvládli perfektně, ve své podstatě nás i překvapili, jak klidně vešli, rozhlédli se po výběhu, hnedka vyzkoušeli bazén, pak se zase vrátili na souš, takže myslím si, že to zvládli nadstandardně a teďka se na ně dívám a vykazují rozhodně chování, které není nějaké stresové a myslím si, že jsou spokojeni.
3: Hodnotí adaptaci 13 tučňáků zoolog Václav Štraub. Zoo se pro jejich přemístění po 30 letech rozhodla ze dvou důvodů. Kvůli ukončení chovu lachtanů hřivnatých na podzim minulého roku a také jim chtěla nabídnout lepší podmínky. Proto i výběh upravila podle jejich potřeb.
4: Tak oproti těm lachtanům, kdy zde vlastně byl jenom takový jako omyvatelný beton, tak jsme zde navezli obrovské množství valounů a nějakého kameniva. Ta vodní plocha je teda několikanásobně větší a tučňáci můžou využít své skvělé plavecké schopnosti a můžou vlastně takovým tím delfinovitým pohybem překonávat rychle celou délku toho bazénu.
3: Dodává Václav Štraub. Bývalý výběh tučňáků poblíž zátoky Rejnoku využijí jiní ptáci, říká mluvčí zahrady Romana Mikešová.
5: Původní expozice tučňáků ta nezůstane prázdná samozřejmě, momentálně ji budou obývat kachny, konkrétně kachny skvrnozobé a ostrálky štíhlé.
3: Větší výběh také umožní zoo rozšířit chov tučňáků Humboldtových. Oproti současným 13 ptákům by jich v budoucnu mohlo být dvakrát tolik. Ze Zlína Michaela Kočendová, Radiožurnál.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál 5 hodin. Jsou tu zprávy a Tereza Tomášková.
2: Spojené státy dokončily odvetné údery na Irán. Teherán odpověděl raketami. V Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Čeští fotbalisté před startem mistrovství světla odletí do mexické Guadalajary. Bude zataženo občas déšť, teploty maximálně 19 stupňů.
3: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
2: Americké velitelství oznámilo, že dokončilo odvetné údery na íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a pozemní řídící střediska u Hormuzského průlivu. Írán mezitím vypálil balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Hrozí nepřetržitými útoky na energetickou infrastrukturu v regionu.
4: Americké letectvo a námořní letouny zasáhly přesnou municí íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a řídící střediska u Hormuzského průlivu jako odplatu za sestřelení vrtulníku Apache. Centrální velitelství považuje tímto americkou odpověď za ukončenou. Írán nicméně v zápětí vypálil 3 balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Podle íránské státní televize IRIB přišlo město Sirik po zásahu amerických úderů na jihu Íránu o přístup k pitné vodě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: Status studenta mají absolventi středních škol až do 31. srpna. To znamená, že za ně stát dál odvádí zdravotní a sociální pojištění. Pokud ale mají letní brigádu, musí si dát pozor, aby nepřekročili příjmový limit u dohod. Jinak za ně musí odvody platit zaměstnavatel. Status studenta zároveň zaniká těm, kteří nepokračují ve studiu, nenastoupí do práce anebo případně začnou podnikat. Podle právničky personální agentury Manpower Group Karolíny Vostoupalové se musí do 8 dnů nahlásit jako samoplatci své zdravotní pojišťovně.
5: Obvykle to bude přes formulář v podobě online portálu pojišťovny nebo formou datové schránky. A v případě, že by ten absolvent nenahlásil tu změnu, tak mu tam vlastně vznikne dluh na pojistném a je tam i možné uložit pokutu až ve výši 10 000 korun.
2: Pro letošní rok je minimální zdravotní pojistné 3 024 koruny a u OSVČ 3 306 korun měsíčně. V Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu na letišti dostanou zdarma 3 kyvadlovými linkami městské hromadné dopravy. Zdarma můžou využít taky sdílená kola. Policie zároveň upozorňuje na zvýšený provoz v okolí letiště. A rekordní počet domácích značek se letos vydá na trasu z Prahy do Bratislavy 1000 mil československých. Jde o závod automobilů a motocyklů, který se koná už od 30. let minulého století. Účastníci dnes odpoledne odstartují z Opletalovy ulice u pražského hlavního nádraží. Celkem by se tam mělo objevit 130 vozidel předválečné výroby, říká ředitel závodu Jiří Patočka.
6: Nejpočetnější značkou, která letos bude zastoupena, je tradičně československá značka Aero. Pojede letos 29 vozů této značky. Zároveň tedy je ve startovním poli 5 vozidel, které se účastnily toho původního závodu ve 30. letech. A nejstarším vozem letošního ročníku bude Buick Master 6 z roku 1926.
3: Sport.
2: Čeští fotbalisté dnes odletí do mexické Guadalajary, kde později vstoupí do mistrovství světa. Na úvod čeká národní tým Jižní Korea. Utkání začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času v přímém přenosu Radiožurnálu i Radiožurnálu Sport. A české fotbalistky skončily v kvalifikační skupině o mistrovství světa druhé. Souboj o první místo prohrály na stadionu Walesu 1-3. Postup do baráže o šampionát ale mají Češky jistý.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D1 před Humpolcem a omezení na D7 za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor na překážku před Humpolcem. Na 85. kilometru je uzavřený pruh pro pomalá vozidla. Stojí tam policisté, řeší tam zřejmě únik oleje z porouchaného kamionu. Na D7 z Prahy do Chomutova počítejte s omezením za odbočkou na Stehelčeves. Na 10. kilometru silničáři uzavřeli levý pruh. A teď ho budou opravovat, projíždějte opatrně. Na silnici 15 z Mostu do Lovosic se vyhněte překážce před Želkovicemi a před vjezdem do obce leží na vozovce sražená srna. A nehodu vyšetřují u Stodu na Plzeňsku. Na silnici 230 na výjezdu směrem na Stříbro se střetl cyklista se srnou. Na místo vjeli záchranáři, počítejte i tam s omezeným provozem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší, na severozápadě Čech většinou přehánky a teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10. Poukat má slabý proměnlivý vítr, na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní až severní a při trvalejším dešti může lokálně napršet až 25 litrů vody na metr čtvereční. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, středa 10. června, počasí pestré, jak jsme slyšeli, tak vám přejeme, aby celý ten den nebyl ani trochu šedivý a povedl se podle vašich představ. Ranní radiožurnál začínáme, pomůžou nám s tím Redy Kirken a Michal Hruza, to další informační bude následovat.

0: 9 minut po páté, ranní radiožurnál začínáme v Praze v novém centru duševního zdraví se zaměřením na závislosti. Lidem, kteří bojují s nějakou závislostí a mají třeba sociální problém, nabízí Všeobecná fakultní nemocnice komplexní léčbu, ale musí pochopit svůj problém.
1: Přivedla mě sem závislost na kratomu. Vlastně neschopnost se soustředit, dodržovat jakýkoliv denní režim, že jsem kvůli tomu ani nezvládl mít všechny do klasifikace splněné ve škole, takže jsem se rozhodl, že s tím něco musím dělat, protože mi to ničí život.
2: Přibližuje 19-letý středoškolák Radek, jeden z prvních pacientů Pražského centra duševního zdraví s akcentem na závislosti, který až tady pochopil, že jeho problémy mají hlubší kořeny.
1: Hlediska způsobu mé výchovy, konkrétně dodržování režimu a osobní vůle, která vždycky stála na mých bedrech a ten kratom to totálně zničil, takže jsem si tady uvědomil, že ten režim, který tady mám, je ta jedna z nejvyšších priorit, kterou musím zavést i v osobním životě.
2: Právě špatná sociální situace a závislosti jdou často ruku v ruce. Potvrzují to zkušenosti Michala Mijovského, přednosty kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice.
3: Z jedné strany se musíte léčit z té závislosti a vedle toho vlastně s vámi někdo musí řešit, že vám vlastně nikde nedají práci, nemáte čistý rejstřík a podobné věci.
2: Umožňuje to nově vzniklé centrum pro pacienty s takzvanou duální diagnózou, tedy závislostí a duševním onemocněním. Jejich problémy řeší tým odborníků, kde je psychiatr, adiktolog, psycholog, ale také sociální pracovník anebo nutriční terapeut.
3: A to je něco, na co v běžném zdravotnickém provozu vlastně není ta kapacita.
2: S primářkou kliniky adiktologie Miroslavou Mašlániovou teď jdeme na zahradu kliniky, která je v Praze na Karlově s nádherným výhledem na Vyšehrad. Tady v té zeleni je spoustu laviček, takže i to je místo terapii.
4: Ano, ono samotná ta zeleň vlastně stačí člověku, aby se zapozeral a já si myslím, že působí velmi uklidňujícím dojmem. My se snažíme zamerať na celkovou kvalitu života, kde patří ten well-being, zdravé stravování, zdravé vzťahy a my to podporujeme naozaj tím individuálním přístupem.
2: Protože to je základ v centrech duševního zdraví a v tomto případě se zaměřením na závislosti. Z kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 4:06. A začínáme nejnovější zahraniční zprávou. Spojené státy zaútočily ze vzduchu na Irán. Cílem úderu byl iránská protivzdušná obrana, stanice pozemní kontroly a průzkumná radarová zařízení, a to v blízkosti Hormuzského průlivu. Útok byl odvetou za sestřelení amerického vrtulníku Apache. Brněnské divadlo Husa na Provázku sestavilo inscenaci ze skutečných příběhů diváků. Divadelníci se jich ptali například na zvláště těžký okamžik v jejich životě a jak ho dokázali překonat. Premiéra hry nazvané Everybody Hurts je právě dnes večer a my se na zkoušku divadelníků vydáme už po 17:30.
1: Dnes nás čeká propršený a chladný den, bude převažovat zataženo s občasným deštěm. Hlavně na Moravě a ve Slezsku bude pršet trvaleji. Naopak v severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou pouze přehánky. Předpokládané úhrny srážek pro dnešní den jsou do 10, při trvalejším dešti do 25 mm vody. Teploty dnes budou mnohem nižší, než jsme zažívali ve dnech minulých. Odpoledne na teploměrech uvidíme jen od 14 do 19 stupňů. V 1000 metrech na horách naměříte kolem desítky. A foukat k tomu dnes bude slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní až severní vítr. Krásný den.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: I met you back when we were kids before the second grade.

0: Ranní radiožurnál, 5 hodin k tomu 19 minut. Vládní poslanci mají v plánu zmírnit zákon o střetu zájmů, tedy onen takzvaný Lex Babiš. Předložili teď novelu, která má zrušit komplexní plošný zákaz dotací, které by byly určené pro firmy člena vlády. Nově by se vztahoval jenom na ministerstva, která jsou takovým jedním členem vlády řízena. Návrh poslanci předkládají v době, kdy možný střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO posuzuje aktuálně Evropská komise. A chce také odpovědi od českých úřadů.
1: V současnosti platí plošný zákaz poskytování dotací a veřejných zakázek firmám, které aspoň z 25% ovládá člen vlády. Nově by se vztahoval jen na konkrétní ministry. Například firma ministra zemědělství by nemohla čerpat dotace poskytované tímto rezortem. Ministr zemědělství Martin Šebestián za hnutí SPD řekl, že detaily návrhu nezná. Novou definici střetu zájmu ale podporuje.
2: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmu. Myslím,

0: si, že je velice nejasný.
1: Návrh taky zkracuje lhůty, dokdy může státní intervenční fond vymáhat zpět dotace, o kterých je přesvědčený, že je poskytl v rozporu s pravidly. Teď je lhůta 10 let. Podle novely se sníží na 4 roky. Novelu zákona ostře kritizuje opozice. Podle Ivana Bartoše z Pirátů by změny umožňovaly dál čerpat dotace společnostem premiéra Babiše.
2: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. Tudíž u Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády, což je totální výsměch.
1: To, že novela může být účelová, tvrdí i nevládní protikorupční organizace Transparency International. Pokud se lhůta pro vymáhání dotací pro intervenční fond zkrátí, můžou se některé případy promlčet, jak popsal ve vysílání Radiožurnálu právník organizace Krištof Doležal.
3: Což je určitě špatně a krok směrem, který vůbec nedává smysl, protože vidíme v praxi, že ta řízení právě takhle dlouho trvají. A když vidíme, že ta řízení takhle dlouho trvají, tak pokud tu lhůtu zkracujete, tak v tu chvíli je zřejmé, že nechcete, aby ta řízení probíhala.
1: Kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nechala na tento čtvrtek opozice svolat mimořádnou schůzi sněmovny. Josef Číš, Radiožurnál.
4: Host Radiožurnálu.
5: Kapela Vohnout slaví výročí a sfoukává letos 30 svíček na dortu. A tak o tom napsala knihu a rovnou ji natočila i jako audioknihu. Jak moc za tu dobu narostlo riziko chycení za triko a jaké historky se do knihy raději nevešly. Hostem Radiožurnálu bude člen skupiny Vohnout Matěj Homola.
4: Host Radiožurnálu.
5: Poslouchejte dnes
4: po 9. hodině.
5: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Dobré ráno v 17:30. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který poslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu už od první třídy. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit už od září 2027. Plaga to ale o rok odložil. Noční americké údery na Irán zasáhly systémy protivzdušné obrany, odpalovací stanice a radary u Hormuzského průlivu. Upřesnila to americká armáda s tím, že už dokončila útoky, které nazývá sebeobranou. Výbuchy podle iránských státních médií hlásily na jihu země, včetně přístavního města Sirík či ostrova Kešm. Nejnovější údery odůvodnil americký prezident Donald Trump se střelením vrtulníku Apache. To ale Teherán popírá. Světlo pro lidice připomene vyhlazení obce nacisty, od kterého dnes uplyne přesně 84 let. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha nacisté obec srovnali se zemí, zastřelili 173 mužů a většinu žen s dětmi převezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Lidé taky zapálí svíčky na místech původních lidických domů.
0: Sport.
3: Hokejisté Caroliny vyhráli na ledě Vegas 5-3 a srovnali stav finálové série NHL na 2-2 na zápasy. Český útočník domácích Golden Knights Tomáš Hertl nebodoval.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na D1 u Humpolce a omezení u Valašského Meziříčí. Na D1 ve směru z Prahy do Brna, buďte opatrní za Koberovicemi. Na kilometru 85 ve stoupání před Humpolcem je neprůjezdný stoupací pruh. Stojí tam kamion a vytekla z něj nafta. Na místě je šipka, taky už odtahovka. Je to vše označené a pohybují se tam lidé. Jinak ale D1 i ostatní dálnice teď průjezdné plynule. Na silnici 35 čekáme kolony mezi Rožnovem a Valašským Meziříčím a tento týden začala oprava výměna mostu u Zašové. Silnice průjezdná Kyvadlově, zatím jsou kolony do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Na Českém je dnes po ránu většinou zatažené nebe. Na mnoha místech, hlavně na Moravě a ve Slezsku, prší. V Čechách je deště o trochu méně, vyskytují se tam spíše občasné přehánky. Teploty se drží mezi 11 a 15 stupni. Vůbec nejtepleji je v Karviné a v Mošnově. Tam neklesla teplota právě pod 15 stupňů. Naopak chladno je na západě a severu Čech. Tam klesla teplota k 8 stupňům. A úplně nejchladněji je na meteorologické stanici Jelení v Krušných horách nebo také na Karolavě tamtéž. Tam dokonce teplota spadla lehce do mínusových hodnot, konkrétně 0,5 stupně pod nulu. A žádné velké teplo nás nečeká ani přes den. Odpoledne naměříme od 14 do 19 stupňů a kdo míří nahory, připraví se na teplotu jen kolem desítky. A všem se nám dnes bude hodit výbava do deště. Ze zataženého nebe dnes bude trvaleji pršet na Moravě a ve Slezsku. Na ostatním území to budou spíše dešťové přehánky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím 5.34. Svět se mění a přináší různá překvapení. Pokud máte pocit, že ti komáři, kteří vás letos obtěžují, už nejsou ti, co to bývali dřív, tak máte dost možná pravdu. Může se jednat o invazní komáry japonské a korejské. Jsou schopni přenést tropické nemoci. V Česku zatím bezprostřední riziko nepředstavují, ale je dobré si na ně dávat pozor.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 537 je 10. června, což znamená mimo jiné, že sezóna komárů v Česku už začala. Jejich aktivita je ale v těchto dnech podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu spíše mírná. Podmínky pro líhnutí jsou ale teď ideální. Hlavně v druhé půlce léta se můžeme setkat také s invazivními druhy. Trvale se v Česku usadil například komár japonský anebo komár korejský, který je schopen přenést i tropické nemoci, ale obávat se jich podle vědců zatím nemusíme.
1: Že tady nic v tom neplave.
2: Vytahuje z jedné skádí zatím prázdné sítko Jiří Černý z České zemědělské univerzity. V jejím kampusu pátráme po larvách invazních druhů komárů. Jejich typickým líhništěm jsou třeba sudy nebo konve s vodou.
1: Jo, hele, tady jsou.
3: Samozřejmě čím pozdější vývojové stádium to je, tím ty larvičky jsou větší.
4: Jak vůbec ti komáři, ti invazní, vypadají?
5: Komáři rodu Aedes mají velmi tmavé zbarvení.
2: Říká entomolog Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu, který na výzkumu spolupracuje.
5: Jsou typičtí tím, že mají pruhované nožičky, mají vlastně černé nohy s bílými pruhy.
2: Setkat se s exotickými komáry je dnes u nás běžné. Například komára japonského našli vědci v uplynulých 2 letech téměř ve všech našich krajích. V laboratoři už bylo prokázáno, že je schopen tropické horečky přenášet. Důkaz z terénu o tom ale chybí. I proto přímé riziko zatím nepředstavuje.
5: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Jen sporadicky se v Česku vyskytuje komár tigrovaný, který stojí za lokálními epidemiemi tropických horeček v uplynulých letech v Itálii nebo ve Francii, upozorňuje virolog Jiří Černý.
3: Přijede nějaký cestovatel, který je nakažený buď to horečkou dengue nebo horečkou chikungunya. Ti komáři tigrovaní se na tom cestovateli nasají a můžou je přenášet lokálně dál.
2: I díky změně klimatu se ale komár tigrovaný šíří dál na sever. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: vámi ranní radiožurnál a míříme teď v přestihu do divadla. Konkrétně na nejnovější hru brněnského divadla Husa na provázku. Ta vznikla přímo také s pomocí diváků. Přes 130 lidí se v anketě svěřilo se svými nejtěžšími životními chvílemi a také s tím, jak je dokázali překonat. No a právě z jejich příběhů pak režisér Jan Mikulášek sestavil inscenaci nazvanou Everybody Hurts. Diváci uvidí poprvé dnes večer v 7 hodin.
1: Inspirací pro inscenaci Everybody Hurts byla stejnomenná skladba skupiny R.E.M. Chtěli vlastně teenagerům vzkázat, že je naděje ve světě, že stojí za to vydržet. Někdy se nazývá hymno proti sebevraždám.
2: Popisuje námět dramaturgyně Veronika Onheiserová. Stejnou možnost svěřit se svými traumaty měli i diváci Husy na provázku. Dotazníku odpovídali na 3 otázky.
3: Vzpomenete si na nějaký zvlášť těžký okamžik ve svém životě, co vám dalo sílu jej překonat? Kdy vám bylo jasné, že jste jej překonali?
1: Ty jednotlivé příběhy, které v inscenaci zaznívají, vycházejí z kapitol, které jsou sestaveny podle různých statistik, například počtu slov, které se objevovaly. Není jeden příběh, který je ten hlavní.
2: Ve více než 130 příbězích se podle uměleckého šéfa Martina Sládečka často témata opakovala.
4: Převládalo jednak množství žen, které odpovídaly, taky situace, které se týkaly vztahových věcí, různých těžkostí v rodině. Pak tam samozřejmě byly různá úmrtí, nehody, neštěstí, zdravotní problémy. Ale ukazuje se, že rodina je opravdu základ všeho.
2: Inscenace nemá jednu hlavní dílovou linku. Jde spíš o soubor různých scén, které mají diváky povzbudit. Doplňuje herečka Markéta Matulová.
5: Různá slova, která se nám opakovala při tom zkoušení, a to je třeba sdílení, podpora. To poselství vlastně je právě nebát se sdílet věci.
2: Atmosféru vzájemné blízkosti dotváří i scéna, kterou tvoří polopropustná zrcadlová stěna. Poslední premiérovou inscenaci sezóny uvidí lidé zatím ve 3 plánovaných reprízách. Z Brna Kristýna Sedláčková, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 3:45. Reportéři Radiožurnálu vypátrali firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu do Česka podepsat dohodu o uznání 100 000ového dluhu. Peníze pak musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní a má znaky vydírání a pracovního vykořisťování. My se případu budeme dnes ráno věnovat opakovaně. Poprvé se tak stane v 6 hodin a 20 minut. A ještě jeden nejnovější sportovní výsledek. Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále NHL na ledě Las Vegas 5-3. A to tedy znamená, že dokázali vyrovnat sérii hranou na 4 vítězná utkání na 2-2. Za domácí tým Vegas nastoupil také útočník Tomáš Hrdl, tentokrát ale gól nedal.
6: Omezení na D1 u Humpolce a v Brně komplikace. Na D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor mezi Koberovicemi a Humpolcem. Na kilometru 85 ve stoupání odtahují nepojízdný kamion. Je tam šipka, nákladní auta vybočují doleva. V Brně pozor v centru města. Nefungují semafory na frekventované křižovatce Křenové ulice s Kolištěm. A provoz v Brně je zatím slabý bez většího zdržení. A opatrní buďte taky u Zlína. Na silnici ze Zlína do Rackové v lese odstraňují hasiči padlý strom. Podle potřeby mohou zastavovat provoz. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Máme před sebou deštivé období, nejvíce srážek spadne ve východní polovině našeho území, tedy hlavně na Moravě a ve Slezsku a také ve východních Čechách. Tam bude pršet i dnes a také v dalších dnech plošně a trvaleji. V Čechách, hlavně v západní a severozápadní polovině, se budou vyskytovat spíše jen lokální přehánky. Znát to bude i na úhrnech srážek. Například dnes na Moravě a ve Slezsku naprší až 25 mm deště, jinde to bude do 10 mm. Teploty ale budou všude nízké. Nejchladněji čekáme samozřejmě na horách, tam se připravte na teplotu jen kolem 10 stupňů. Jinde naměříme od 14 do 19 stupňů Celsia. Krásné ráno.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Maracas, máme ranní radiožurnál, ten středeční necelých 10 minut před 6 hodinou a před dalšími zprávami. Konec dobrý, všechno dobré, praví ono známé přísloví. No a v praxi to teď potvrdil třeba také bronzový výškař z mistrovství světa Jan Štefela, který si na kladenském meetingu dokázal vylepšit svůj sezónní venkovní rekord, své maximum. Přidal dalších 5 cm, no a dává tak zapomenout na nepovedený začátek té aktuální sezóny.
1: Teď na potřetí překonává Jan Štefela 225 cm a dál je v boji o vítězství tady na mítinku Kladno hází.
2: Vlastně v pátek jsem přiletěl z Říma, tak hnedka v sobotu jsem šel na trénink a v sobotu jsem se rozhodl, že chci jít do Kladna trošku si zaskákat. Protože jsme měli v plánu skákat na tréninku, tak jsme si řekli, že zkusíme si zaskákat tréninkově na závodech.
3: Přibližuje Štefela, že původně nebyl kladenský meeting v jeho plánech, ale po nepovedeném startu sezony, když skočil v Bydhošti 215 a v Římě 220 cm, cítí, že potřebuje co nejvíc závodit.
2: Jsem úplně zdravý, cítím se úplně nejlíp, za dlouho jsem se takhle dobře necítil, ale neumím to prostě prodat, no. Jak jsem zesílil a zrychlil a celkově se fakt cítím dobře, tak ta technika trošku stagnuje, ale pracujeme na tom a chce to jenom vyskákat. Ta sezona bude dlouhá, pro mě je důležité mistrovství Evropy.
3: Mluví český atlet roku 2025 o jasném cíli, kterým bude srpnový evropský šampionát Birminghamu. Na kladenském sletišti si přitom vyzkoušel dost specifický závod, když hned 7 atletů nepřekonalo základní výšku 210 cm a brzy zůstal Štefela v soutěži sám s vítězným Němcem Potyjem.
2: Jako on nebyl vysoký základ, bylo to 20 pro nás, jo, co máme trošku vyšší ty osobáky, ale byli tady kluci, co mají season besty 2.5, tak to mi bylo trošku líto, no, že si vlastně nezazávodili ani pořádně.
3: Říkal Jan Štefela, který nakonec překonal 225 cm stejně jako německý vicemistr Evropy z roku 2022, ale kvůli většímu počtu oprav skončil druhý. Další centimetry pak může jeden z nejlepších českých atletů současnosti přidat v úterý na ostravské Zlaté Tretře. Z Kladna Jakub Marek, Radiožurnál.

vámi ranní radiožurnál. Užitečné rady budeme mít dnes také pro čerstvé absolventy středních škol. Probereme v našem vysílání, dokdy za ně stát platí zdravotní a sociální pojištění a pozor také při brigádách. K tomu se dnes po ránu určitě dostaneme. A mladí tentokrát v Albánii ti tam spustili něco, čemu říkají plameňáková revoluce. Chtějí odstoupení premiéra a zastavení záměru zahraničního investora na stavbu rezortu na jednom ostrově s unikátní faunou. I tam vás zavede dnes ranní radiožurnál za 4 minuty 6.

0: Stereofonik se raní Radio Žurnál chvíli před dalšími zprávami. Co přinese dnešek? Třeba začátek festivalu Rock for People a také se dnes slavnostně otevře nejvyšší věž známé stavby ve Barceloně. Sagrada Familia přivítá i nás v raním Radio Žurnálu. Dobré ráno v 6 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Radiožurnálu někteří Filipínci, kteří chtějí v Česku pracovat. Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského zdvojnásobí dronové útoky na Rusko. Čeští fotbalisté se před startem mistrovství světa chystají na přesun do Mexika. Na dálnici D1 překáží nepojízdný kamion u Humpolce směrem do Brna a bude zataženo občas déšť, teploty maximálně 19 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Radiožurnálu někteří Filipínci, kteří chtějí v Česku pracovat. Investigativní tým vypátral firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 000ového dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat aspoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní. Zaměříme se na to v raním Radiožurnálu asi za 20 minut. Koaliční poslanci chtějí zmírnit zákon o střetu zájmů, takzvaný Lex Babiš. Nově by mohli ministři čerpat dotace pro svoje firmy, pokud by nesouvisely s rezortem, který řídí. Doteď nesměly společnosti spojené se členy vlády pobírat dotace žádné.
3: Současné pojetí je podle předkladatelů příliš široké a neodpovídá původnímu smyslu. Novou definici střetu zájmů podporuje i ministr zemědělství Martin Šebestián za SPD.
4: Dlouhodobě já za sebe kritizuju současné znění zákona o střetu zájmů.
3: Podle Ivana Bartoše z Pirátské strany by změny, pokud by byly schváleny, umožňovaly dál čerpat bez překážek dotace společnostem premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO.
5: Co je naprosto do nebe volající, tak je vymezení střetu zájmů vlastně v rámci kompetencí, které spadají pod jednoho člověka. U Andreje Babiše by se to týkalo pouze financí, které spravuje úřad vlády.
3: Kvůli možnému pokračujícímu střetu zájmů předsedy vlády nechala opozice svolat na čtvrtek mimořádnou sněmovní schůzi. Daniela Brichtová, Radiožurnál.
1: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v Tallinu oznámil, že Kyjev v nejbližší době zdvojnásobí počet dronových úderů na ruské cíle. Zúčastnil se tam summitu Ukrajiny a severských a pobaltských zemí.
6: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na setkání s novináři v estonském Tallinu řekl, že Ukrajina teď vysílá do Ruska 300 až 350 nepilotovaných letadel denně. V blízké budoucnosti to ale bude 600 a více. Tím se podle Zelenského počty útoků prakticky vyrovnají ruským a Rusko válku pocítí doma. Ukrajinský prezident nabídl pobaltským i dalším evropským zemím specialisty na boj proti dronům. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Komáři v Česku už jsou aktivní. Aktuálně je podle Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, mají ale dobré podmínky pro líhnutí. Na českém území se taky trvale usadily invazní druhy, jako je komár japonský nebo korejský. I když jsou schopni přenášet i tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se toho zatím tolik obávat nemusíme.
7: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
0: Sport. Čeští fotbalisté se před začátkem mistrovství světa přesunou večer z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam vstoupí v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času do šampionátu utkáním s Jižní Koreou. Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem prohráli ve finále NHL 3-5 s Carolinou, která tak srovnala sérii na 2-2 na zápasy. Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech vrátila na okruh WTA úspěšně. Po téměř 4leté pauze zvládla s Kanaďankou Bokovou úvodní kolo deblu na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Americko-novozélandskou dvojici Melicharová, Martinezová, Rautlipová porazili 2-0 na sety. Williamsová odůvodnila svůj návrat v rozhovoru přímo na kurtu.
8: Vlastně nevím, prostě jsem neměla nic lepšího na práci. Unavoval mě jen sedět doma na gauči. Je léto, už nemusím s dětmi chodit do školy, tak proč ne?
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D1 před Humpolcem a taky v Cínovecké ulici v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna dejte pozor před Humpolcem. Na kilometru 85 ve stoupání odtahují nepojízdný kamion. Místo je označené, je tam šipka, nákladní auta vybočují doleva. U Brna už se ucpává silnice 43 ze Svitav do Brna u Lipůvky. Zatím ta ranní kolona popojíždí od Lažany, je to na 10 minut. Pozor dejte na příjezdu do Prahy po dálnici D8 z Ústí nad Labem. V Cínovecké ulici před sjezdem na Ďáblice stojí nepojízdné auto, už jsou tam i policisté a brzdí se zpomaluje u sjezdu na Zdiby. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší, na severozápadě Čech většinou přehánky a teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
10: Dobré ráno, 10. června, je to středa, 6 minut po 6. hodině, tak snad i touto dobou je čas na vaší straně. Ve vaší společnosti ranní radiožurnál s aktuálními informacemi, ovšem důležitém, podstatném, o tom, co se děje doma i ve světě. Jsme rádi, že chcete mít po ránu také přehled o tom, co je dobré už od ranních hodin vědět. V noci jsme sledovali třeba také vývoj konfliktu na Blízkém východě, ten se znovu vyostřil. Americká armáda zaútočila ze vzduchu na Irán. Tvrdí, že to byla sebeobrana v reakci na sestřelení vrtulníků u Hormuzského průlivu. Aktuální informace k tomu přidáme už za chvíli, tak buďte s námi.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Deseten po šesté ranní Radiožurnál. Aktuální informace tentokrát z Blízkého východu. Spojené státy v noci totiž znovu zaútočily raketami a letadly na Irán. Americká armáda i prezident Donald Trump tvrdí, že to byla omezená a přiměřená odpověď za sestřelení vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Iránský minister zahraničí Abbas Araghchi ale vzkázal, že americký úder nemůže zůstat bez odezvy. No a novinky k tomu zjišťoval Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Spojené státy tvrdí, že vyprovokovalo sestřelení vrtulníku, který se zřítil po srážce s dronem. Tehrán tvrdí, že v tu dobu ale neprováděl žádné vzdušné operace. Ty první zprávy o amerických odvetných úderech přišly ještě před půlnocí českého času. Velitelství amerických sil na Blízkém východě CENTCOM pak oznámilo jejich ukončení po asi 3,5 hodinách. Armáda uvedla, že zasáhla systémy protivzdušné obrany, odpalovací stanice a taky radary u Hormuzského průlivu, celkem je téměř 20 cílů v této oblasti na jihu země. Hlásila iránská státní média výbuchy, včetně třeba přístavního města Sirík nebo taky ostrova Kešem. Agentura MER taky tvrdí, že na jihu Iránu ty údery zasáhly ještě 2 nádrže pitné vody.
0: Iránské revoluční gardy ale v zápětí oznámili, že vyslali drony a rakety na americké základny v Perském zálivu, kam mířili.
1: V tom prohlášení revoluční gardy mluví o 21 útocích balistickými střelami na ty americké základny, včetně třeba hangárů stíhaček F-35 v Jordánsku. Tohle Pentagon ale popírá. Iránské drony ráno ale nicméně se střelovala ještě protivzdušná obrana Bahrajnu a Kuvajtu.
0: Jiří Kordík ze zahraniční redakce. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Situaci sledujeme i sem se budeme dnes po ránu vracet. Nejpozději se tak stane krátce po půl osmé. Dobré ráno.

0: lopatej.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis.

0: a i po 100 letech nedokončenou stavbou katalánského architekta Gaudího budeme věnovat také ještě v této hodině v 6.50 podrobněji.
1: Kolona na D8 před Prahou a omezení u Valašského Meziříčí. Pozor na příjezdu do Prahy z Ústí nad Labem po dálnici D8. Brzdí se prudce na 2. kilometru. Před sjezdem na Zdiby se pak kolona rozjíždí. Provoz na příjezdech do Prahy pomalu houstne. Kolony už se tvoří třeba na Českobrodské ulici v Běchovicích a taky na Štěrboholské spojce. A na silnici 35 z Rožnova do Valašského Meziříčí postojíte u Zašové v koloně. Je tam semafor, opravují vozovku a most. Se Kyvadlově. Teď je ta kolona zatím asi na 10 minut z obou stran, během dne se to prodlouží. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Máme před sebou deštivé a chladné období. Trvat by mělo podle předpokladů Českého hydrometeorologického ústavu až do poloviny příštího týdne. Teploty se budou pohybovat většinou jen do 20. Dnes například mezi 14 a 19 stupni. Postupně od víkendu se bude přece jen polehonku oteplovat. Stejně se ale budou teploty držet nejčastěji kolem 20. A také čekáme deštivé počasí. Plošněji a trvaleji bude pršet ve východní polovině našeho území. V Čechách se budou vyskytovat spíše jen přehánky. Dešťových kapek bude ubývat až o víkendu a významně oteplovat se začne v úterý anebo ve středu v příštím týdnu. Hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál v 6.20. Porušování práv, nátlak nebo vydírání. Tak s takovými podmínkami se potýkají někteří Filipínci, kteří pracují v Česku. Nekalým praktikám se věnuje analýza Ministerstva práce a sociálních věcí a získali také investigativní tým Radiožurnálu. Nahlédla do ní také Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Náš investigativní tým se zaměřil

0: vyšetřil na případ trojice Filipínek zaměstnaných v nechtovém studiu na Ostravsku. Jejich nadřízený je nechal podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Peníze musí zaplatit, pokud od něj odejdou dříve než po 2 letech. Podle inspektorátu práce ale taková dohoda nese znaky vydírání a pracovního vykořisťování. Program, který zaměstnávání Filipinců umožňuje, totiž výslovně uvádí, že u prvního zaměstnavatele musí vydržet jen 0,5 roku a pak můžou odejít.
1: No a co na to říká zaměstnavatel?
0: My jsme vypátrali, že jde o firmu Nails Center Luxury. Její zástupci přiznali, že dávali lidem podepisovat dohodu o uznání dluhu. Tvrdí ale, že jim takový postup doporučila pracovní agentura Principio. Její jednatelka Jana Koblíšková to nejdřív odmítla, postupně ale přiznala, že o tom možná s některými klienty mluvila.
2: Opravdu se mě někdo zeptal, dobře, a jak to dělají jinde, což se jako děje běžně, že jo. Takže jsem řekla, jo, je asi možné, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
0: Dodám, že Ministerstvo práce a sociálních věcí nám k tomu napsalo, že na základě analýzy a našich zjištění případ předá policii a inspekci práce.
1: Anna Millerová, díky naslyšenou.
0: Díky naslyšenou.
1: V případu se dnes po ránu ještě vrátíme, konkrétně po 7:30 s reportérem z našeho investigativního týmu Martinem Štorkánem. Radiožurnál za 8 minut bude 7:30.

0: S vámi Radiožurnál na silnicích. To začíná houstnout dnes opravdu jenom velmi pozvolna, ale přece jenom už na některých tradičních místech to může vypadat trochu jinak. Konkrétně nám voláte ze silnice 3 ve směru od Benešova, kde je jedna před Miroševicemi už provoz mírně hustší. Šťastnou cestu.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
3: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou minerální voda Matony, Renomia a prémiová zdravotní péče Canadian Medical.
0: Radiožurnál Půl sedmé. Tereza Tomášková a další zprávy.
4: V kauze Dozimetr bude u soudu pro Prahu 9 druhým dnem vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. V případu jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinherr před 6 lety podal trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Zítra pak bude jednání pokračovat výslechem exministra spravedlnosti Pavla Němce. V pátek bude vypovídat bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák. Spojené státy znovu zaútočily na Írán, oznámilo to americké velitelství s tím, že je to reakce na sestřelení amerického vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. To Teherán popřel. Výbuchy podle íránských státních médií hlásily na jihu země, včetně přístavního města Sirik či ostrova Kešm. Na průtahu Blatné na Strakonicku je ode dneška plně průjezdný nový kruhový objezd. Původně měly práce na hlavní trase mezi Pískem a Plzní trvat až do konce června. Ředitelství silnic a dálnic nechalo objezd postavit z bezpečnostních důvodů. Přibyly tam i chodníky, protihlukové stěny a veřejné osvětlení. Dělníci tam pracovali od loňského července.
5: Sport.
4: Hokejisté Caroliny srovnali stav finálové série NHL z Vegas na 2-2 na zápasy. Na ledě soupeře vyhráli 5-3. Český útočník domácích Tomáš Hertl v zápase nebodoval. A dvě české tenistky dnes čeká boj o postup do čtvrtfinále londýnského turnaje v Queen's Clubu. Karolína Plíšková vyzve odpoledne světovou devítku Kanaďankou Bokovou a Marie Bousková nastoupí později proti Chorvatce Vekičové.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 v Brně a v Praze houstne provoz. Na dálnici D1 čekejte kolony v Brně směrem na Ostravu. Brzdí se na 190. kilometru sjezdu na výstaviště a pomaleji pojedete až k omezení na 196. kilometru. Hlavně kamiony. A taky na silnici 43 ze Svitav do Brna už houstne provoz, a to před Lipůvkou. Tradiční ranní kolona aktuálně od Lažan. A taky na příjezdech do Prahy houstne provoz. Třeba na D8 pojedete pomaleji od 7. kilometru až ke sjezdu na Zdiby. Nic nepřekáží, pouze provozem. Kolony už se tvoří na Českobrodské v Běchovicích a taky třeba v Mirošovicích. To je silnice 3 z Benešova do Prahy. Před Mirošovicemi postojíte už asi 10 minut. V Praze čekáme kolony v Hloubětíně, v Průmyslové ulici směrem na Letňany. Omezení před Poděbradskou ulicí.
7: Přímo před křižovatkou zúžení ze 2 na 1 pruh, práce na vozovce. Je to stažený do levýho pruhu.
6: A kolona také jede o něco pomaleji než obvykle. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Do střední Evropy, tedy i na naše území, začal podle předpokladů proudit chladný oceánský vzduch. Ten dostal teploty výrazně pod dlouhodobý průměr. Místy spadly i o 10 stupňů. Ještě včera bylo naše území teplotně rozdělené. Na západě už bylo chladno, na východě se ještě teploty pohybovaly nad letními 25 stupni. Ode dneška už bude chladno všude. Konkrétně dnes i v dalších dnech budou teploměry ukazovat jen od 14 do 19 nebo 20 stupňů. Teploty začnou růst zase až v příštím týdnu. Vpády chladného a vlhkého oceánského vzduchu jsou ale pro toto období docela obvyklé. Krom nízkých teplot se tady musíme připravit i na déšť. Do konce týdne může na mnoha místech napršet od 20 do 50 mm srážek. Oblastí, které zůstanou úplně bez deště, bude minimum. Počasí se začne velmi zlehka vylepšovat o víkendu. Teploty povyrostou o několik stupňů a také bude ubývat dešťových kapek i oblačnosti. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak už zítra to vypukne. Mistrovství světa ve fotbale. Pravda, česká reprezentace do něj vstoupí o den později. Národní tým tak musí k utkání s Jižní Koreou cestovat z amerického Texasu do mexické Guadalajary. A tam už máme reportéra Mikuláše Jášu. Za chvíli mu předáme slovo.
5: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: 7 minut po půl 7 ráno, až bude večer, tak se česká fotbalová reprezentace začne přesouvat ze základny v americkém Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek brzy ráno nastoupí k úvodnímu utkání na mistrovství světa ve fotbale, a to v přímém přenosu radiožurnálu i radiožurnálu Sport. Národní tým bude hrát proti Jižní Koreji a přímo v dějišti zápasu už je také reportér Mikuláš Jáša. Dobré ráno, nebo tedy spíše dobrý večer do Mexika.
1: Dobré ráno do Česka.
0: Let z Dallasu do Guadalajary má trvat zhruba 2¾ hodiny. Jaký mají po přistání reprezentanti program?
1: Ve čtvrtek ráno absolvuje mužstvo přímo na stadionu v mexické Guadalajáře tradiční předzápasový trénink. Ten bude na 15 minut otevřený i pro média, pro novináře. No a ještě předtím čeká trenéra národního týmu Miroslava Koupka tisková konference. Stále platí, že všichni reprezentanti jsou zdraví a nově se do minimálně těch úvodních 15 minut zapojil s týmem už i útočník Jan Kuchta, který do dějiště šampionátu původně přiletěl zraněný.
0: Česká reprezentace odehraje úvodní zápas ve skupině mistrovství světa s Jižní Koreou, a to v nadmořské výšce zhruba 1500 metrů. Řešil nějaký realizační tým aklimatizaci?
1: Řešil, ano, zatímco dopoledne trénuje národní tým na hřišti regulárně s míčem, tak odpoledne zařazuje takzvané heat tréninky. Reprezentanti jsou ve vyhřáté místnosti, která má simulovat místní klimatické podmínky. Přitom v určité tepové frekvenci šlapou na rotopedu. Organismus tak má být odolnější právě při pobytu ve výšce. Počasí v Texasu to bylo a je extrémní, vlhkost vzduchu dosahovala až 89%, což si můžete představit jako takový skleník.
0: Zápas Česko-Jižní Korea na světovém šampionátu začíná v pátek ve 4 ráno zdejšího času, my ho odvysíláme a do Mexika zdravíme Mikuláše Jášu. Díky, naslyšenou.
1: Díky a naslyšenou.

0: Ranní radiožurnál teď v Brně, a to proto, že Brno má třetí tramvajový tunel. Ten je čerstvě proražen. Dělníci vyhloubili přes 300 metrů dlouhou štolu, kterou projedou tramvaje na sídliště Kamechy. Trvalo jim to 4 měsíce a spotřebovali přitom 5 tun výbušnin.
1: Rypadlo se právě provrtalo posledním kusem zdi a jak pomalu upadávají jednotlivé kusy, tak mizí i provizorně nasprejovaný barevný obrázek brněnské šaliny. A když už je díra větší, tak z ní za potlesku lidí vylézají ven z tunelu jako permoníci dělníci v oranžových vestách.
2: Rozpojíme horninu, či už mechanicky pomocí tunelbágru alebo trhavinami.
1: Říká mi to inženýr ze stavební firmy Lukáš Žadkuliak. Dělníci na stavbu využili skoro 5 tun trhaviny. Odstřelovat museli víc jak 100krát. Lidé, kteří bydlí v okolí, si tak museli zvyknout na hluk, jak říká Jaroslava a Radek.
3: Bydlí dcera na tom rohu a ty si stěžovali, no, že to rušilo. Mají z toho strach, z toho provozu tady, aby to nerušilo.
4: A zase odpadnou autobusy, tak zase bude klid na silnici.
1: Právě hluk byl podle Žadkuliáka jednou z největších výzev výstavby.
2: Napriek tomu vlastně místní obyvatelia byli velmi tolerantní a umožňovali nám vykonávat práce 24 hodin 7 dní v týždni, nepretržitě, za čo jim patří velká vďaka.
1: Tunel teď musí dělníci vybavit potřebnými technologiemi a hlavně kolejemi k desítkám domů. Ukazuje jejich směrem generální ředitel dopravního podniku města Brna Miloš Havránek.
5: Cílem prodloužení tramvajové tratě vlastně z Bystrce směrem do Žebětína je obsloužit tady to sídliště, které se jmenuje Kamechy, a v tom cílovém stavu bude vlastně v něm bydlet 8 tisíc lidí.
1: Lidé se novým tunelem i celou tratí za víc než 1,75 miliardy korun poprvé projedou na konci příštího roku. Z Brna Jakub Holer, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 6:45. A přidáme také jedno upozornění pro letošní maturanty a další nové absolventy středních škol. Stát za ně platí pojistné až do 31. srpna. Ovšem pozor, si musí dát třeba na příjmový limit u brigád. My to proto všechno podrobně vysvětlíme po 7. hodině. Albánie zažije další den protestů proti vládě a jejímu zacházení s přírodním bohatstvím. Demonstranti se vymezují proti plánu výstavby luxusního rezortu v chráněné oblasti na jihu země a v metropoli Tiraně se scházejí proto už 10 dnů a my se za nimi vydáme už zhruba za půl hodiny.
6: Ucparáda jednička v Brně a kolony taky u Mirošovic. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy se prodlužuje kolona. Brzdí se už před Kývalkou a nesouvislá fronta je až k omezení v Brně. Platí, že osobní jedou v levém pruhu o něco rychleji, zastavují jen místy. A ta kolona se bude ještě prodlužovat. Na silnici 30 z Ústí nad Labem na Teplice čekejte kolony před Chlumcem. Mezi sjezdem z dálnice D8 a Chlumcem je omezení a postojíte asi 10 minut. Ucpává už se i silnice 35 mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem. U Zašova je semafor, kolony 15 minut obousměrně. A houstne provoz na příjezdech do Prahy, třeba na silnici 3 z Benešova na Prahu, už 10-minutová kolona popojíždí u Mirošovic. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
7: Podle očekávání se nad střední Evropou zvlnila studená fronta, k ní se ještě přidala tlaková níže a proto se na našem území zdrží chladnější a deštivé počasí. Po rekordně suchém jaru se tedy situace úplně otočila. I dnes bude hodně pršet trvalé plošně ve východních Čechách a také na Moravě a ve Slezsku. Na ostatním území se bude jednat spíše o dešťové přehánky. Nejvíce bude pršet v noci na zítřek, potom už by měl déšť slábnout a pozvolna ustávat. Deštivé počasí se ale na našem území zdrží minimálně do konce tohoto týdne. Současně se také citelně ochladilo. Teploty zůstanou většinou pod 20, také až do neděle. Hezký den.
8: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi. One,

0: Radiožurnál 6.50. Právě dnes papež Lev 14. požehná nejvyšší kostelní věži na světě. A nejedná se o jinou stavbu než nově dokončenou věž slavné barcelonské katedrály svaté rodiny, tedy chrámu Sagrada Familia. Detaily už pro nás teď má ve studiu Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Dobré ráno.
1: Dobré jitro.
0: Pověz nám víc o té věži. Ona je úplně nová, že ano?
1: Ano, jmenuje se věž Ježíše Krista a přesně tak, jak ji před mnoha lety navrhl známý barcelonský architekt Antonio Gaudí, ji stavitelé dokončili teprve před několika měsíci. Dalo by se říct, že nejvyšší kostelní věží se stala už v minulém roce. Teď se věž Ježíše Krista tyčí do výšky 172,5 metru, ale dosavadní nejvyšší kostelní věž světa, věž luteránského ulmského minstru v německém Ulmu, je o 11 metrů nižší a prvenství tedy barcelonská stavba přebrala už loni během stavby. Pro srovnání, nejvyšší kostelní věž v Česku patří katedrále svatého Bartoloměje v Plzni a má přes 102 metrů.
0: No, ono to dnešní datum pro požehnání nové věži v Barceloně není úplně náhodné, proč tomu taky?
1: Dnes je to totiž 100 let od úmrtí Gaudího. Dnes od 7:30 večer bude Lev 14. sloužit v barcelonské bazilice mši a nové věži požehná během ní. Papež je teď uprostřed týdenní návštěvy Španělska, během ní apeluje na soucit s migranty nebo kritizuje eutanázii a umělé přerušování těhotenství. Po Madridu a Barceloně zamíří na Kanárské ostrovy, kde se právě setká především s migranty z Afriky.
0: 172,5 metru, tak tolik je vysoká nová věž ve Španělsku, Barceloně. Sagradu Familia jsme teď prošli ve vysílání také s Dominikem Tesárem. Díky za toho naslyšenou.
1: Pěkné ráno.
0: 6.52.

0: Matony Running Festival Olomouc už brzy odstartuje. Radiožurnál a Ranček vás zvou na závody v kouzelném centru Olomouce, zapsaném na seznamu UNESCO. Přidejte se k nám a zažijte nezapomenutelnou atmosféru historického centra. Těšte se na tradiční Matony půlmaraton, šantovka běh na 5 kilometrů nebo závody DM Rodinná míle a DM Bambíny Run. Už v sobotu 13. června. Více na webu ranček.com. Mediálním partnerem závodů Ranček je Radiožurnál.
1: Dobré ráno, je 7 hodin. A teď další zprávy a Tereza Tomášková.
2: Česká firma podle zjištění Radiožurnálu omezuje práva filipínských pracovníků. Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán, Teherán odpověděl raketami. Atlet Jan Štefela na mítinku v Kladně posunul své letošní výškařské maximum. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy a bude zataženo občas déšť, teploty maximálně 19 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Česká firma podle zjištění Radiožurnálu omezuje práva filipínských pracovníků. Investigativní tým zjistil, že některým z nich dává po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Peníze musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat aspoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní a má znaky vydírání a pracovního vykořisťování. Na pracovní podmínky Filipínců se podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z Hnutí ANO zaměřuje i takzvaná Kobra 26.
4: Ta Kobra 26 se nesoustředí pouze na Ukrajince, ale na všechny zahraniční pracovníky, kteří tady jsou, včetně Filipínců. Probíhají tam i kontroly od té chvíle, co jsme to dali dohromady, velmi intenzivně.
2: Zástupci firmy tvrdí, že dohodu o uznání dluhu nechávají Filipínce podepisovat kvůli tomu, že jim to doporučila pracovní agentura Principio. Její jednatelka Jana Koblíšková to odmítá. Po 7:30 k tomu v ranním Radiožurnálu chystáme další podrobnosti. Americké velitelství oznámilo, že dokončilo odvetné údery na íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a pozemní řídící střediska u Hormuzského průlivu. Írán mezitím vypálil balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Hrozí nepřetržitými útoky na energetickou infrastrukturu v regionu.
5: Americké letectvo a námořní letouny zasáhly přesnou municí íránské systémy protivzdušné obrany, radarové stanice a řídící střediska u Hormuzského průlivu jako odplatu za sestřelení vrtulníku Apache. Centrální velitelství považuje tímto americkou odpověď za ukončenou. Írán nicméně v zápětí vypálil 3 balistické rakety z Isfahánu na americké základny v Perském zálivu. Podle íránské státní televize IRIB přišlo město Sirik po zásahu amerických úderů na jihu Íránu o přístup k pitné vodě. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Radiožurnál.
2: V Hradci Králové začíná festival Rock for People. 5denní akce letos láká na skupiny, jako jsou Gorillaz nebo Iron Maiden. Organizátoři očekávají, že na hradecké letiště do festivalového areálu dorazí denně 50 tisíc fanoušků.
6: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především 4 virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štefl, Radiožurnál. Sport.
7: České fotbalisty čeká přesun z amerického Texasu do mexické Guadalajary, kde v pátek ve 4 hodiny ráno českého času vstoupí do mistrovství světa. Utkání Česko-Jižní Korea odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Výškař Jan Štefela si na mítinku Kladno hází vylepšil letošní maximum, skočil 225 cm. Díky menšímu počtu oprav oho ale předčil Němec potý stejným výkonem. Štefelu potěšilo, že se oproti úvodu venkovní sezóny cítil lépe.
8: Právě, že to je na tom možná to nejhorší, že jsem úplně zdravý, cítím se úplně nejlíp, za dlouho jsem se takhle dobře necítil, ale neumím to prostě prodat, no, jak jsem zesílil a zrychlil a celkově se fakt cítím dobře, tak ta technika trošku stagnuje, ale pracujeme na tom a chce to jenom vyskákat.
7: Své soutěže v Kladně ovládli koulař Staněk Oštěpařka Syčaková a kladivář Myslivčuk.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Ucpaná D1 u Brna, kolony v Praze. Na dálnici D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna z Prahy. Aktuálně se brzdí na kilometru 177,5 před sjezdem na Ostrovačice. A nesouvislá fronta je až do Brna k omezení. Platí, že osobní v levém pruhu jedou o něco rychleji než kamiony v pravém. Na D1 silný provoz je na příjezdu do Brna ve směru z Vyškova. Tam se na chvilku zastavíte pouze v okolí 210. kilometru. A postojíte i na silnici 43 ze Svitav do Brna v ranní koloně před Lipůvkou, aktuálně asi 15 minut. A ještě do Prahy provoz už je silný a třeba na Pražském okruhu se tvoří kolony před sjezdem na Ořech. Delší ve směru na letiště. Už kvůli tomu i regulují vjezdy do Lochkovského tunelu. Neobvykle pomalá kolona teď v Praze v Průmyslu. Slové ulici směr Letňany. Je tam zúžení před křižovatkou v Hloubětíně s Poděbradskou ulicí. Něco opravují průjezdný, je pouze jeden pruh a fronta od Českobrodské zabere asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší, na severozápadě Čech většinou přehánky. Teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10. A při trvalejším dešti může lokálně napršet až 25 litrů vody na metr čtvereční. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
1: Dobré ráno, maturanti, tak a máte to takřka za sebou. Ústní maturitní zkoušky jsou dneškem u konce. Pokud se chystáte třeba vyrazit někam na brigádu anebo končí-li vám střední škola, bylo by dobré vědět něco o zdravotním a sociálním pojištění. A tak vám to raději za chvíli povíme.

0: 7.09, Radiožurnál, maturanti a ti kolem nich si konečně můžou oddychnout, ústní zkoušky dneškem končí a s nimi i celé jarní období maturit. Některým úspěšným absolventům ale v létě zanikne status studenta, což znamená, že budou muset začít řešit zdravotní a sociální pojištění. Víc tam k tomu teď poví Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Status studenta běžně po jarní maturitě platí až do 31. srpna. Existují ale výjimky. Třeba pokud si absolventi najdou letní brigádu a překročí příjmový limit. Ten je u dohod o provedení práce 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce korun. Status studenta taky ztrácí absolventi, kteří si založí OSVČ a začnou podnikat. To ale neplatí pro ty, kteří na podzim nastoupí na vysokou školu. Těm bude stát pojištění proplácet i nadále.
0: Pokud už za absolventy nebude hradit pojištění stát, tak nejspíš asi musí něco udělat?
1: Ano, musí to nahlásit své pojišťovně. A to do 8 dnů od vzniku povinnosti platit zdravotní pojištění. U sociálního pojištění platí jiná pravidla. Absolventi ho nemusí odvádět, pokud nejsou zaměstnaní.
0: Anna Millerová, díky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a my se k tomu raději ještě vrátíme dnes v ranním interview v 7 hodin a 50 minut. Naším hostem bude daňová poradkyně ze společnosti BDO Iveta Štochlová. Ranní Radiožurnál 7 hodin 10 minut teď.

Raním Radio Žurnálu nejen informace, ale také hudba, ale i něco navíc. Tentokrát pozvánka na českou volejbalovou reprezentaci v akci na Evropské volejbalové lize v Jihlavě, konkrétně tedy v Hornácké multifunkční aréně. Od 12. do 14. června tady můžete fandit českým reprezentantům v bojích proti Bosně a Hercegovině anebo Dánsku. Právě teď pro vás máme ve hře 10 permanentek, 10 stupenek pro 5 výherců na vstupenky@rozhlas.cz. Pište. Čas 7 hodin a 15 minut. Reportéři Radiožurnálu vypátrali firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu do Česka podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Peníze musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je podle inspektorátu práce protiprávní a má znaky vydírání a pracovního vykořisťování. My se případu budeme věnovat podrobněji po 7:30. 3 Američané a 1 Ital. Tak to je složení posádky vesmírné mise Artemis 3. Letět mají příští rok a

0: Kočovka přes Chabařovice. Na silnici 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova čekejte kolony u Zašové. Je tam semafor, jede se Kivadlově, kolona 15 minut. A v Pardubicích silní ranní provoz, kolona na příjezdu s Chrudimi na 15:15. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Dnes nás čeká propršený a chladný den. Bude převažovat zataženo s občasným deštěm, hlavně na Moravě a ve Slezsku bude pršet trvaleji. Naopak v severozápadní polovině Čech se na řadě míst vyskytnou pouze přeháňky. Předpokládané úhrny srážek pro dnešní den jsou do 10, při trvalejším dešti do 25 mm vody. Teploty dnes budou mnohem nižší, než jsme zažívali ve dnech minulých. Odpoledne na teploměrech uvidíme jen od 14 do 19 stupňů. V tisíci metrech na horách naměříte kolem desítky. A foukat k tomu dnes bude slabý proměnlivý, na Moravě a ve Slezsku mírný severovýchodní až severní vítr. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
4: Never did believe.

0: S vámi radiožurnál Plameňáková revoluce, tak se říká demonstracím převážně mladých lidí v Albánii. Ty trvají už týden. V centru Tirany se vždy večer scházejí tisíce studentů a dalších lidí s vlajkami a s transparenty. Ti žádají odstoupení premiéra socialistické vlády Eddieho Ramy. Rozněckou k tomu byl záměr vlády nechat zahraničního investora, včetně zetě amerického prezidenta Trumpa, postavit luxusní rezort v chráněné přírodní oblasti na ostrově na jihu Albánie.
1: Je pozdní večer a v centru Tirany není klid. Demonstrace, která se v minulých dnech vždycky rozešla po několika hodinách před předsednictvem vlády a před sídlem parlamentu, teď jako velký průvod, možná kilometrový,

0: možná ještě delší, pokračuje dál po hlavní třídě přes Skanderbegovo náměstí kolem mešity a lidé tu pískají na píšťalky, vuvuzely a křičí Beriša a Rama do vězení. A sem tam zvoní i klíči a křičí, tohle je začátek vašeho konce.
1: Well, basically, they are planning to sell one of our historical and very beautiful islands.
2: Studentka Daris vysvětluje, že vláda chtěla prodat ostrov Sazan u jižního pobřeží Albánie firmě s účastí zetě Donalda Trumpa Jareda Kushnera. Na pobřeží měla investice do luxusního rezortu pokračovat na soukromých pozemcích u mokřadů, kde se zastavují migrující plameňáci a někdy tam i hnízdí. To byla podle Daris poslední kapka v celém moři nespokojenosti lidí s korupcí, nefungujícím soudnictvím a zdravotnictvím. Proto teď volají po Ramově rezignaci. Premiér Edi Rama trvá na tom, že se unikátní přírodní lokalitě delty řeky Vjosa nic nestane. Byla a je chráněná a nic se tam nebude stavět bez posouzení dopadů záměru na životní prostředí.
0: To, co před několika dny začalo jako protest proti záměru postavit v deltě řeky Vjosa na jihu Albánie luxusní rezort, to se přetavilo v velký protest proti vládě premiéra Ediho Ramy. Tyrany, Pavel Novák, Radiožurnál.

0: host Radiožurnálu.
1: Kapela Vohnout slaví výročí a sfoukává letos 30 svíček na dortu. A tak o tom napsala knihu a rovnou ji natočila i jako audioknihu. Jak moc za tu dobu narostlo riziko chycení za triko a jaké historky se do knihy raději nevešly. Hostem Radiožurnálu bude člen skupiny Vohnout Matěj Homola.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 1600 metrech. Jak to tým trenéra Koubka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
3: Radiožurnál vás zve na vrchol rovinové dostihové sezóny i jednou ze společenských událostí roku do Chuchle Arény Praha. V neděli 21. června si nenechte ujít české derby. Klasický dostih tříletých koní, absolutní vrchol rovinové sezóny s tradicí od roku 1921. Čeká vás celkem 8 napínavých dostihů, bohatý doprovodný program, zábava pro děti i jedinečná slavnostní atmosféra. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
4: Dobré ráno, v půl osmé. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
5: Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by měla oproti původním předpokladům dál zůstat pod úřadem vlády, i když s menším týmem. Radiožurnálu řekla, že zároveň získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se ale podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam mají nakonec zamířit i protidrogoví experti, kteří přitom mají od července spadat pod rezort zdravotnictví. Část z nich kvůli změnám zvažuje odchod. Írán v reakci na noční americké údery vyslal rakety a drony na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. V těchto zemích zasahovala protivzdušná obrana. Odvetný úder oznámili íránské revoluční gardy, které tvrdí, že jejich útoky mířily na americké základny v Perském zálivu. Americká armáda předtím zaútočila na desítky cílů na jihu Íránu. Spojené státy tvrdí, že to byla reakce na sestřelení vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Odpovědnost za incident ale Teherán popírá. Papež Lev XIV. Dnes v Barceloně slavnostně otevře dostavěnou věž Ježíše Krista v Bazilice svaté rodiny, která je nejvyšší kostelní věží na světě. Slavná Sagrada Familia přivítá hlavu katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antoniho Gaudího, který ji navrhl.
1: Sport.
5: Hokejisté Caroliny díky výhře 5-3 na ledě Vegas srovnali stav finálové série NHL na 2-2 na zápasy. Český útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v boji o Stanleyův pohár nebodoval. Pátý zápas se bude hrát v noci ze čtvrtka na pátek našeho času v Caroline.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 u Brna, kolony na Pražském okruhu. Na dálnici D1 popojíždějí kolony na příjezdech do Brna, jak od Prahy, tak i z Vyškova. Větší provoz, větší fronty jsou ve směru z Prahy. Kamiony brzdí už na 174. kilometru. Osobní okus dál na 178. a úchývalky se osobní opět rozjíždějí. Ve směru z Vyškova se na D1 zdržíte asi 10 minut v okolí 210. kilometru. A dost ucpaná je taky bratislavská dálnice D2 od 4. kilometru až k omezení u D1. A zhruba 20 minut budete popojíždět i na silnici 43 ze Svitav do Brna před Lipůvkou. Na Pražském okruhu čekejte kolony před sjezdem na Ořech, delší ve směru z D1 na letiště. Zastavíte u sjezdu na Vestec a občas tam musí i zavřít tunely kvůli regulaci dopravy. Zdržíte se přes 20 minut. Jinak v Praze silný ranní provoz kolony na tradičních místech. A na silnici 35 z Liberce na Turnov popojíždí kolona před omezením u Hodkovic. Je to asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Na Českém je dnes po ránu většinou zatažené nebem. Na mnoha místech, hlavně na Moravě a ve Slezsku a také v jižních a východních Čechách prší. Teploty se většinou drží mezi 10 a 15 stupni. Vůbec nejtepleji je v Karviné a v Mošnově. Tam neklesla teplota právě pod 15 stupňů. Naopak chladno je na západě a severu Čech. Tam klesla teplota k 8 stupňům a úplně nejchladněji je na meteorologické stanici Jelení v Krušných horách a nebo také na Rolavě. Tam dokonce spadla teplota lehce do minusových hodnot, konkrétně půl stupně pod nulu. A žádné velké teplo nás nečeká ani přes den. Odpoledne naměříme od 14 do 19 stupňů. Kdo míří nahory, připraví se na teplotu jen kolem 10 stupňů Celsia. A všem se nám dnes bude hodit výbava do deště. Ze zataženého nebe dnes bude trvaleji pršet na Moravě a ve Slezsku. Na ostatním území to budou spíše dešťové přehánky. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
4: Dobré ráno, Marcela Halová s počasím 7:34. No a v noci zdejšího času znovu zaútočily Spojené státy na Irán. Americká armáda tvrdí, že to byla omezená a přiměřená odpověď na sestřelení vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Teherán ale tvrdí, že v tu dobu žádné vzdušné operace neprováděl. Detaily k tomu zjistil Dominik Tesár ze zahraniční redakce. Vítej.
8: Dobré ráno. Podle Američanů se vrtulník zřítil po srážce s dronem, že není jisté, jestli to byl záměr Iránců, to potvrdil americké televizi CBS i nejmenovaný činitel americké vlády. Irán se taky k sestřelení amerického vrtulníku sám nějak nehlásil. Jinak americký prezident Donald Trump řekl, že posádka vrtulníku je v pořádku. Zachránit je měl americký vodní dron. Spojené státy při úderu potom zasáhly asi 20 cílů Iránu, včetně systémů protivzdušné obrany, odpalovacích stanic a radarů u Hormuzského průlivu. No a krátce na to už iránské revoluční gardy oznámily zase svou odvetu, vyslali rakety na americké základny v Perském zálivu, sestřelovala je protivzdušná obrana v Jordánsku, Kuvajtu i Bahrajnu.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: 7.38 v ranním radiožurnálu. Další náš oběh filipínským pracovníkům v Česku přibývá, ano, těch je tady čím dál tím více, přesto se někteří stále potýkají s porušováním práv. Po příjezdu jsou například nuceni k podpisu dohody o uznání 100 000 dluhu, jinak jim hrozí ztráta práce i víza. Nekalým praktikám se věnuje analýza Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou radiožurnál získal. No, naše investigativní redakce vypátrala síť nechtových studií na Ostravsku, kde museli 3 Filipínky dohodu podepsat. Ve studiu se mnou teď z detaily reportér Martin Štorkán, vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. My jsme se dostali k analýze pracovní migrace Filipínců do Česka a v ní jsou právě popsané ty jednotlivé případy. Nás zaujala trojice Filipínek, kterou jeden zaměstnavatel nechal podepsat dohodu o uznání dluhu v případě, že od něj odejdou dříve než po 2 letech. V pravidlech programu, který zaměstnávání Filipínců umožňuje, přitom je, že u prvního zaměstnavatele musí vydržet 5 roku, pak můžou odejít. Podle inspektorátu práce tak nese taková dohoda znaky vydírání a pracovního vykořisťování a není právně v pořádku.
0: A co na to říká ten zaměstnavatel?
1: My jsme vypátrali, že jde o firmu Nails Center Luxury, která provozuje nechtová studia mimo jiné v Ostravě. Když jsme v jednom z nich našli jejího jednatele vietnamské národnosti Huong Guena, řekl nám, že neumí česky. Za společnost tak mluvila jeho partnerka Leti Suan. Ta přiznala, že dávali lidem podepisovat dohodu o uznání dluhu, tvrdí ale, že jim takový postup doporučila pracovní agentura, která pro ně Filipínce schání.
2: My jsme jakoby poslouchali agenturu, protože co agentura prostě říká, že už má prostě několik let zkušeností s těmi Filipínkama a jinde to takhle taky řeší a takový ty věci.
1: No a tou agenturou je firma Principio. Leti Suan nám ukázala i e-maily, v jejichž příloze jim dokument poslala šéfka agentury Jana Koblíšková. S tou jsme mluvili po telefonu. Nejdřív říkala, že nikomu nic takového nedoporučovala, postupně ale přiznala, že některým klientům možná řekla, že to některé firmy používají. Koblíšková teď tvrdí, že s Filipínci od začátku roku nepracuje, protože se jí to nevyplatilo. Ještě v době, kdy jsme s ní vedli rozhovor, ale byla na sociálních sítích její agentury celá řada aktuálních inzerátů. Ty někdo pár minut po telefonátu smazal.
0: No, zabývají se tím případem nějaké úřady?
1: Mluvčí ministerstva práce Anna Vacková nám napsala, že na základě analýzy a našich zjištění úřad dá případy na policii a jako podnět ke kontrole je předá inspekci práce. Sám ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO tvrdí, že se na pracovní podmínky zahraničních pracovníků zaměří takzvaná Kobra 26.
3: Ta Kobra 26 se nesoustředí pouze na Ukrajince, ale na všechny zahraniční pracovníky, kteří tady jsou, včetně Filipínců. Probíhají tam i kontroly od té chvíle, co jsme to dali dohromady velmi intenzivně.
1: No a vláda dlouhodobě mluví o tom, že chce počet filipínských pracovníků navyšovat. Ke konci letošního března jich evidoval úřad práce v Česku skoro 15 000.
0: V ranním radiožurnálu Martin Štorkán z našeho investigativního týmu. Díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: No a podrobnosti k tomu už teď na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Radiožurnál 7.41.

0: S vámi Radiožurnál připomínáme, že status studenta většině absolventů středních škol platí až do 31. srpna. Existují ale výjimky, a to třeba pokud si absolventi vydělávají na letní brigádě víc peněz, tak aby náhodou nedošlo k něčemu, k čemu dojít nemá, tak vám to vysvětlíme podrobněji už za chvíli v ranním interview. Je 7:45. A právě dnes si připomínáme 84 let od vyhlazení Lidic. Nacisté po atentátu na zastupujícího říšského protektora Heidricha srovnali obec se zemí. Zastřelili 173 mužů a většinu žen s dětmi převezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomeneme v pátek také koncertem na nádvoří muzea a také rozsvícením svíček, které lidé zapálí na místech původních lidických domů. A sledujeme i novinky před startem fotbalového mistrovství světa. Český tým se večer přesune ze základny v americkém Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam v pátek ve 4 hodiny ráno zdejšího času nastoupí v prvním utkání proti Jižní Koreji. Celý zápas odvysíláme přímým přenosem.
1: Překážka na D1 za Divišovem má kolony u Brna. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy zbystřete za sjezdem na Divišov. Na kilometru 38 stojí na začátku stoupacího pruhu kamion. Nákladní auta se tam vracejí zpět do pravého pruhu, tak pozor na to. Na D1 připomínáme kolony na příjezdech do Brna a ve směru z Prahy. Poprvé se brzdí na 175. kilometru a sune se to až do Brna k omezení. Místy zastaví i v osobním autě v levém pruhu. Menší kolony na příjezdu do Brna z Vyškova, tam je to na 10 až 15 minut před Rohlenkou. Silný provoz na příjezdech do Prahy. Na D1 zpomalíte u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru. Hodně ucpaný je Pražský okruh před sjezdem na Ořech. Větší jsou fronty ve směru z D1 na letiště, aktuálně od sjezdu na Vestec. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Máme před sebou deštivé období. Nejvíce srážek spadne ve východní polovině našeho území, tedy hlavně na Moravě a ve Slezsku a také ve východních Čechách. Tam bude pršet dnes i v dalších dnech plošně a trvaleji. V Čechách, hlavně západních a severozápadních, se budou vyskytovat spíše jen lokální přehánky. Znát to bude i na úhrnech srážek. Například na Moravě a ve Slezsku naprší až 25 mm deště, jinde to bude do 10 mm. Teploty ale budou všude nízké. Nejchladněji čekáme samozřejmě na horách, tam se připravte na teplotu jen kolem 10 stupňů, jinde naměříme od 14 do 19 stupňů Celsia. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: drahokamy.
1: 7.50 ranní radiožurnál. Maturity v letošním školním roce dneskem končí a tak všem maturantům ještě jednou gratulujeme. No a těm, kterým to nevyšlo, tak v září je další šance. Začíná tedy období letních brigád, no a v takovém případě je důležité si ověřit, jestli absolventům platí i nadále status studenta. To znamená, že za ně stát odvádí zdravotní pojištění. Běžně ten status končí až 31. srpna, ovšem existují taky výjimky a proto to teď probereme detailněji s daňovou poradkyní ze společnosti BDO Ivetou Štochlovou. Dobrý den.
2: Dobré ráno.
1: Pojďme prosím na úvod shrnout podmínky, které musí absolventi škol splnit, aby jim do 31. srpna skutečně platil status studenta a oni tak nemuseli sami platit pojištění.
2: Pojem status studenta není jeden právní institut. Různé výhody se posuzují podle různých zákonů, zdravotní pojištění, daňové zvýhodnění na dítě, sirotčí důchod, studentské slevy na dopravu a další služby. Proto může nastat situace, kdy některé výhody po ukončení školy ještě trvají, zatímco jiné už skončily. Je dobré si uvědomit, že člověk může přestat být studentem školy, ale pro účely zdravotního pojištění nebo daňových předpisů může být ještě po určitou dobu považován za nezaopatřené dítě. Pokud student úspěšně vykoná maturitu v řádném termínu, tak pro účely zdravotního pojištění je považován za nezaopatřené dítě do 31. srpna. A stát za něj do té doby hradí zdravotní pojištění. Platí to bez ohledu na to, zda bude nebo nebude pokračovat na vysokou školu. Tohle je základní pravidlo, od kterého samozřejmě existují určité výjimky. Nejvíce nejasností asi vzniká právě z důvodu brigád po maturitě. Pokud absolvent pokračuje na vysokou školu, stát za něj platí zdravotní pojištění po celé letní prázdniny. Brigáda ani výše výdělku tento režim neovlivní. Je jedno, zda pracuje na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo pracovní poměr. Samozřejmě, ale mohou vznikat odvody ze zaměstnání podle konkrétní smlouvy. Ale ten status nezaopatřeného dítěte tímto není dotčen. Pro zachování statusu nezaopatřeného dítěte během prázdnin je důležité, aby absolvent nevykonával po celý kalendářní měsíc výdělečnou činnost, zakládající účast na nemocenském pojištění. A právě to spojení po celý kalendářní měsíc je opravdu klíčové a studenti by si to měli hlídat.
1: Některým středoškolákům, jak to tak chodí, se nepovedlo zdárně složit maturitní anebo tedy jinou závěrečnou zkoušku. Jak je to u nich? Platí jim také status studenta přes prázdniny?
2: Pokud student neuspěje u maturity a čeká ho opravný termín, tak pro účely zdravotního pojištění je považován za nezaopatřené dítě pouze do 31. srpna. Stát za něj do té doby pojištění platí, ale od září už musí řešit další status podle své situace, ať už je to další studium, zaměstnání nebo evidence na úřadu práce.
1: No a co studenti, kteří se rozhodnou už nepokračovat dál ve studiu na vysoké škole, co by měli udělat, aby si nemuseli pojištění platit sami?
2: Po 31. srpnu už stát pojištění neplatí, takže absolvent má několik možností. Buď to nastoupí do zaměstnání, kde za ně bude z jejich příjmu odvádět zdravotní pojištění zaměstnavatel, nebo mohou začít podnikat. Zde jsou pak živnostníkům stanoveny měsíční zálohy na pojištění, alespoň v minimální výši. Případně se zaevidují na úřadu práce. Po dobu evidence na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. No a nebo se mohou stát osobou bez zdanitelných příjmů. Právě to období od září bývá nejčastějším zdrojem problému.
1: No a když už povinnost platit si zdravotní pojištění vznikne, tak musí to absolvent asi nějak sám nahlásit. Co případně hrozí, pokud to neudělá?
2: Ano, změnu kategorie plátce je nutné zdravotní pojišťovně oznámit do 8 dnů. To platí například při vzniku té osoby bez zdanitelných příjmů, to musí potom hlásit sám student. Pokud nastoupí do zaměstnání, tak to nahlašuje zaměstnavatel. Pokud student začne podnikat, musí se nahlásit on nebo přes živnostenský úřad při zahájení živnosti. Pokud je evidován na úřadu práce, měl by to nahlásit úřad práce, ale určitě je dobré si toto pohlídat. Ukončení studia a zánik statusu státního pojištěnce by měla hlásit škola, ale opět doporučujeme si tohle ohlídat. Pokud ta povinnost není splněna, tak samozřejmě vzniká dluh na pojistném, penále, následné vymáhání zdravotní pojišťovnou a podobné problémy.
1: Tak bylo důležité si to určitě připomenout, takže studenti, maturanti, pozor, důležité změny ve vašem životě se týkají i třeba zdravotního pojištění. Všechno nám vysvětlila teď daňová poradkyně ze společnosti BDO Iveta Štochlová v ranním interview Radiožurnálu. Díky za to, naslyšenou.
2: Děkuji vám, krásný den.

0: Ahoj, zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou ČEPS, Kinder Joy of Moving a FOSFA.
2: Radiožurnál je 8 hodin. Zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Radiožurnálu někteří Filipínci, kteří chtějí v Česku pracovat. Americká armáda v noci znovu zaútočila na Írán. Ten odpověděl ostřelováním amerických základen v Bahrajnu, Jordánsku a Kuvajtu. Český fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s národním týmem v dějišti mistrovství světa. Kolona popojíždí na dálnici D1 u Přerova směrem do Ostravy a bude zataženo občas déšť, teploty maximálně 19 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Radiožurnálu někteří Filipínci, kteří chtějí v Česku pracovat. Investigativní tým vypátral firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat aspoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní, říká jeho mluvčí Richard Kolibač.
5: Pokud se týká vámi popisovaných praktik, tedy nucení podepsat k pracovní smlouvě také dohodu o uznání dluhu ve výši 100 000 korun, pokud se rozhodnou odejít dřív než za 2 roky, tak tyto mají znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
3: Mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Anna Vacková napsala, že rezort případ předá policii i inspekci práce. Zástupci firmy tvrdí, že dohodu o uznání dluhu jim doporučila podepsat pracovní agentura Principio. Její jednatelka Jana Koblíšková to odmítá. Podrobnosti jsou na serveru i rozhlas. V kauze Dozimetr bude u soudu pro Prahu 9 druhým dnem vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. V případu jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinherr před 6 lety podal trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Armáda Spojených států v noci zaútočila na Írán v odvetě za sestřelení amerického vojenského vrtulníku. Podle prezidenta Donalda Trumpa sestřelili iránské revoluční gardy vrtulník Apache v oblasti Hormuzského průlivu. Írán na následné americké údery odpověděl ostřelováním amerických základen v Bahrajnu, Jordánsku a Kuvajtu.
6: Americká armáda uvedla, že cílem jejich útoků byly íránské radarové stanice a protivzdušná obrana v okolí Hormuzského průlivu. Mezi cíly íránské odvety pak byla i americká základna v Jordánsku, na které jsou umístěné stíhačky F-35. Armáda Spojených států nehlásí žádné větší škody. Dvoučlenou posádku v pondělí sestřeleného amerického vrtulníku zachránil námořní dron. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi pohrozil Washingtonu, že armáda na každý americký útok odpoví. Znovu také vyzval americké vojáky k opuštění regionu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
3: Od vyhlazení Lidic je to dnes přesně 84 let. Po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha nacisté obec vypálili, zastřelili 173 mužů a většinu žen s dětmi odvezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Lidé taky zapálí svíčky na místech původních lidických domů. Osud Lidic připomeneme v ranním Radiožurnálu po 8:30.
4: Sport.
2: Fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s českou reprezentací v dějišti mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionát v Severní Americe odletěl zraněný. Češi do turnaje vstoupí v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času utkáním proti Jižní Koreji v mexické Guadalajáře. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře mluvil reprezentační obránce Robin Hranáč.
7: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraně je Son, který ho známe určitě všichni.
2: Korejský útočník Son Heung-min byl 10 sezon hráčem anglického Tottenhamu. V posledních dvou letech nastupuje za Los Angeles. Čeští fotbalisté se do Guadalajary přesunou z Texasu dnes večer našeho času.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 u Přerova a kolony v Praze. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy čekejte kolony u Přerova. Na kilometru 281 silničáři zabrali levý jízdní pruh a je tam kolona asi na 10 minut. Na D1 postojíte taky u Brna. Delší jsou fronty ve směru z Prahy od 175. kilometru až k omezení na 196. A od sjezdu na Ostrovačice pojedete pomaleji i v osobním autě v levém pruhu. U Brna dlouhé kolony i na 43. ze Svitav po pojištění před Lipůvkou. Aktuálně od Milonic a je to asi na 25 minut. V Praze ranní špička kolony tak na obvyklých místech, třeba na jižní spojce směr Smíchov, kolona od sjezdu na Krč až k tunelu Mrázovka. Až půl hodiny budete popojíždět i na Štěrboholské spojce nebo v Liberecké ulici směrem do centra. Ucpává se i Pražský okruh ve směru z D1 na letiště. Před sjezdem na Ořech nesouvislá fronta od sjezdu na Jesenici a regulují vjezdy do tunelů. Pozor, kolona i na výjezdu z Prahy směr letiště. Tam je zúžení na kruhovém objezdu u letiště a zdržíte se 15 minut od Evropské ulice. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší, na severozápadě Čech většinou přehánky. A teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10. Tolik zprávy. A pokračuje radní radiožurnál s Petrem Králem.
9: Dobré ráno, 6 minut po 8. Ten, kdo navštívil Barcelonu, tak ji prostě musel vidět, jít se na ní podívat. Mluvím o slavné barcelonské katedrále Sagrada Familia. Ta sice, pravda, stále ještě není dokončená, ale dnešek je i tak pro ní velmi významným milníkem. Otevírá se totiž její hlavní a nejvyšší věž Ježíše Krista. A tam se vydáme už za chvíli.
4: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? S vámi ranní Radiožurnál 9 minut po 8 hodině právě teď. Papež Lev 14. dnes požehná nové nejvyšší kostelní věže na světě. Tou se teprve před několika měsíci stala věž Ježíše Krista ikonické barcelonské baziliky Sagrada Familia, neboli tedy baziliky svaté rodiny. Detaily Dominik Tesár ze zahraniční redakce, vítej.
1: Dobré ráno. Hlavní věž Sagrady Familie se dnes ceremoniálně otevře symbolicky v den stého výročí úmrtí architekta chrámu slavného katalánce Antonio Gaudího. 172,5 metru vysoká věž o 11 metrů překonala dosavadní nejvyšší kostelní věž světa na ulmském Minstru v Německu. Pro srovnání, nejvyšší kostelní věž v Česku patří katedrále svatého Bartoloměje v Plzni a má přes 102 metrů.
0: Známá katedrála a jedna z hlavních turistických atrakcí Barcelony se začala podle Gaudího návrhu stavět už v roce 1882. Dokončí se někdy v dohlednu?
1: No, ta věž Ježíše Krista byla ta hlavní nedokončená část, takže dokončení Sagrady Familie se blíží. Mimochodem, kříž na vrcholku věže je vysoký jako pětipatrová budova, má asi 100 tun a jen jeho instalace zabrala měsíce. Dokončit ale tedy zbývá spíš detaily, interiéry všech 18 věží zasvěcených kromě Ježíše apoštolům, evangelistům a paně Marii a pak fasádu slávy a monumentální schodiště u hlavního vstupu. To by mohlo být hotové v první půli 30. let.
0: Dominik Tesár, díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A Radiožurnál v 8:10.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 8 hodin a 15 minut. Spojené státy v noci zaútočily ze vzduchu na Irán. Cílem úderu byly iránská protivzdušná obrana, stanice pozemní kontroly a průzkumná radarová zařízení v blízkosti Hormuzského průlivu. Útok byl odvetou za sestřelení amerického vrtulníku Apache. Irán ale odmítá, že by za incident byl zodpovědný. V Hradci Králové právě dnes začíná hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu na tamním letišti dostanou zdarma třemi kyvadlovými linkami městské hromadné dopravy a zdarma můžou využít také sdílená kola. A dnes vystoupí například kapela Gorillaz. My ji představíme po 8:30.
3: Ucpaná jednička u Brna, tak je u Přerova. Na dálnici D1 se stále prodlužuje kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně kamiony zastavují na 173. kilometru. Osobní až u Ostrovačic na 178. Pro osobní před Brnem počítejte 25 minut navíc. No, na D1 kolony taky u Přerova popojíždějí ve směru do Ostravy. Je tam zúžení na 281. kilometru a fronta na 10 minut. Na silnici 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova postojíte u Zašové.

0: stupni. Postupně od víkendu se bude přece jen polehonku oteplovat, stejně se ale budou teploty držet nejčastěji kolem 20. A také čekáme deštivé počasí. Plošněji a trvaleji bude pršet ve východní polovině našeho území. V Čechách se budou vyskytovat spíše jen přehánky. Dešťových kapek bude ubývat až o víkendu a významně oteplovat se začne v úterý anebo ve středu v příštím týdnu. Hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
3: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: se podíváš.
1: Přes 41 tisíc lidí připlulo loni na loďkách z Francie do Británie, nejvíc od roku 2022. A to je přesto, že britská vláda slibuje zastavení člunů s migranty, zničení gangů a platí stovky milionů eur Francii, aby zabránila uprchlíkům v cestě přes kanál La Manche. Londýn a Paříž uzavřeli koncem dubna novou migrační dohodu na 3 roky, ale zdá se, že ani ta nic nezmění.
2: Pláž, odkud migranti vyplouvají na nebezpečnou plavbu v malých loďkách přes kanál La Manche na britské ostrově asi kilometr od migračního tábora.
3: I can't speak English.
4: Mluvím anglicky, neumím žádný jiný evropský jazyk, proto se chci dostat do Velké Británie. Mám Brity rád, jejich systém vzdělávání je velmi dobrý, to je pro mě to nejdůležitější.
3: They have a good education. To me it's like...
2: Ayas je z Turecka, je mu prý 27, ale vypadá podstatně starší. Teď se zkouší dostat do Velké Británie přes kanál La Manche.
3: Well, I'll try until I'm get there. I don't mind.
4: Budu to zkoušet, dokud se tam nedostanu. Nevzdávám se, jsem Kurt a my jsme tvrdí.
2: S Ayasem si povídáme na Štěrkovém plácku. Kolem nás děti uprchlíků kopají do míče. Ayas říká, že je stále těžší se dostat do Británie kvůli vyšší ochraně britsko-francouzské hranice, jak mi ukazuje i Christian Ogar z Lidové pomoci.
5: Christian mi ukazuje velkou zeď, která tady vznikla v září, chrání železnici, aby tam neprocházeli uprchlíci.
6: Tuhle zeď postavila jedna nizozemská společnost za peníze Britů. Stavěli ji ve dne v noci, je dlouhá 2 kilometry.
2: Asociace, které v táboře pomáhají uprchlíkům, nevěří, že nová migrační dohoda něco změní.
7: Bude akorát víc policistů a bariér. Migranti se přizpůsobí. Zaslechli jsme, že teď vyplouvají víc i z Belgie.
2: Uzavírá Claire Milotová z asociace Salam. Víc o migraci.

0: Burmažou se Sambou v kapkách deště před dalšími zprávami, počasním zelenou vlnou a ještě jedno varování ze silnic teď hned. Dálnice D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem za Novou Vsí nové omezení na 21. kilometru, v něm nově stojí odstavený kamion a nová je tady i kolona předtím.
1: Seriál Radiožurnálu.
2: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra Radiožurnálu do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý pracovní den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
2: Fandíme s vámi.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Letiště Praha, Second Foundation a městská část Praha-Běchovice.
0: Radiožurnály půl deváté. A teď zprávy a Tereza Tomášková.
3: Druhý cizí jazyk na základních školách nebude povinný, ale povinně volitelný. Žáci si budou moct vybrat, jestli si ho zvolí nebo ne. Vyplývá to z dopisu, který poslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. Žáci by se taky podle něj nemuseli učit angličtinu už od první třídy. Školy měly podle nových vzdělávacích programů učit od září 2027. Plaga to ale odložil o rok. V Albánii pokračují protesty proti výstavbě luxusního rezortu zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Demonstrace vyvolal záměr vlády umožnit zahraničním investorům postavit rezort v chráněné přírodní oblasti na ostrově na jihu Albánie. Protestující se v centru Tirany scházejí už 10 dnů. Organizátoři protestů avizovali, že taky plánují blokovat důležité silnice v Albánii. Obyvatelé Bílovic nad Svitavou můžou získat akcie obecního mini pivovaru. Pravidla pro jejich prodej schválili zastupitelé. Nový pivovar se teprve staví. Bude stát na Mlýnském ostrově na řece Svitavě. Většinu firmy vlastní obec a brněnský pivovar. Lidem obec rozdělí 15% podíl. V prodeji bude 600 akcií po 3000 korun. Mini pivovar má otevřít příští rok na jaře.
1: Sport.
3: Americká tenistka Serena Williamsová se ve 44 letech úspěšně vrátila na okruh WTA. Po čtyřleté pauze zvládla spolu s Kanaďankou Bokovou úvodní kolo čtyř hry na turnaji v londýnském Queen's Clubu. Americko-novozélandskou dvojici Melicharová-Martinézová Rutlifová porazili 2-0 na sety. A Karolínu Plíškovou čeká v Londýně ve druhém kole dvouhry duel právě proti spoluhráčce Serene Williamsové, tedy Kanaďancem Bokové. Marie Bousková ve stejné fázi turnaje narazí na Chorvatku Vekičovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 u Přerova a ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy se chvilku zdržíte u Přerova. Na kilometru 281 silničáři v levém pruhu. Je tam kolona asi na 10 minut, objíždět přes město se to nevyplatí. Na D1 postojíte taky u Brna. Delší fronty se tvoří ve směru z Prahy. Od 174. kilometru až k omezení na 196. Jsou to hlavně kamiony, osobním autem zastavíte v levém pruhu jen místy. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem dejte pozor v omezení za Novou Vsí na kilometru 21. Tam zastavilo přímo v omezení nákladní auto.
5: V tom jednom pruhu, v tom pravom, stojí odstavený kamion po koruše. Asi 5 metrů za sebou má trojelník.
4: A začíná se tvořit kolona, zatím krátká, opatrně dojíždějte. Na silnici 14 na příjezdu do Rychnova nad Kněžnou z Vamberka postojíte asi čtvrt hodiny v koloně. Je tam omezení ve městě u Kauflandu. A ještě do Prahy provoz stále ranní silný, zdržíte se na obvyklých místech, taky na Pražském okruhu. Před sjezdem na Ořech větší jsou tam fronty ve směru z D1 na letiště. Musí kvůli tomu regulovat vjezdy do tunelu a zdržíte se přes 20 minut od sjezdu na Vestec. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Do střední Evropy, tedy i na naše území, začal podle předpokladů proudit chladný oceánský vzduch. Ten dostal teploty výrazně pod dlouhodobý průměr. Místy spadly i o 10 stupňů. Ještě včera bylo naše území teplotně rozdělené. Na západě už bylo chladno, na východě se ještě teploty pohybovaly nad letními 25 stupni. Ode dneška už bude chladno všude. Konkrétně dnes i v dalších dnech budou teploměry ukazovat jen od 14 do 19 nebo 20 stupňů. Teploty začnou výrazně růst zase až příštím týdnu. Vpády chladného a vlhkého oceánského vzduchu jsou ale pro toto období docela obvyklé. Krom nízkých teplot se tady musíme připravit i na déšť. Do konce týdne může na mnoha místech napršet od 20 do 50 mm srážek. Oblastí, které zůstanou úplně suché, bez deště bude minimum. Počasí se začne velmi zlehka vylepšovat o víkendu, teploty povyrostou o několik stupňů a také bude ubývat dešťových kapek i oblačnosti. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, 8.34.
6: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: před 84 lety nacisté vyhladili Lidice. Mělo to být odveta za atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na základě falešného podezření s pomocí parašutistům zastřelili 173 mužů, ženy deportovali do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili anebo odvlekli na poněmčení. A obec byla srovnána se zemí.
1: Generál Heydrich oblíbil si naši zemi, byl naším přítelem. Těšili jsme se, že bude na český národ rád vzpomínat a jeho příslušníky podporovat. Osud však mínil jinak, když umožnil londýnským zločincům zavraždit zde u nás nejvýznamnějšího příslušníka říše.
2: Po atentátu na Heydricha se nacistická propaganda rozjela naplno a takhle vysílal protektorátní rozhlas. Začalo platit druhé stanné právo, gestapo zatýkalo, popravovalo a 9. června vojáci obklíčili Lidice a vesnici uzavřeli. V archivu Českého rozhlasu zůstaly vzpomínky tehdy 18-leté Milady Cábové.
3: Přišli dva vojáci prostě, řekli, že jdou prohlížet dom a vzali to od sklepa až na půdu. Nic nenašli, pochopitelně, jo.
2: Lidice obklíčili vojáci Wehrmachtu, kteří podle historika Vojtěcha Kincla z Historického ústavu Akademie věd nevěděli, co je čeká.
4: Byli se zváni velitelem a ten jim naprosté tmě za naprostého ticha oznámil, že tato vesnice z rozkazu vůdce má být srovnána se zemí a obyvatelé mají být potrestáni. Buď zastřelením, anebo odvezením deportací.
2: Po půlnoci 10. června začali vojáci vyvádět obyvatele z domů. Muže starší 15 let shromáždili v Horákově statku, kde postupně postříleli. V tu dobu už vojáci začali zapalovat i domy. Ráno pak do Lidic přijel osobně K.H. Frank. Lidickým matkám za několik dnů nacisté odebrali děti. Celý život si na to Milada Cábová pamatovala.
3: Dítě drželo, maminko, nedávej mě, já nechci od tebe. Do toho oni střelili na první strahu, štěkali tam psi, jo.
2: Na znamení solidarity se po celém světě přejmenovala řada vesnic a měst na Lidice. Krátce po osvobození bylo místo lidické tragédie pěkně upraveno. Území původních Lidic je dnes národní kulturní památkou. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: máme radiožurnál 5 dnů rockové muziky a třeba i nových objevů. Na letiště v Hradci Králové právě dnes začíná festival Rock for People a láká třeba na skupinu Iron Maiden anebo Gorillaz.
1: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především 4 virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Festival se letos rozrostl o tribunu u hlavního pódia a taky se zvětšil, aby měli fanoušci více prostoru, doplňuje zakladatel akce Michal Tomes.
2: My jsme vlastně po tom loňském roce si uvědomili, že s tou kapacitou 50 tisíc návštěvníků, ne že by to bylo jako úplně kritické, ale už to nebylo tak jako úplně komfortní v některých momentech, takže jsme vlastně rozšířili areál docela významně na úkor kempu a tam bude celá nová zóna, včetně stage, jídelního koutu.
1: Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štefl, Radiožurnál.
0: Radiožurnál je 8:45. Naši reportéři vypátrali firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu do Česka podepsat dohodu o uznání 100 000 dluhu. Peníze musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je podle inspektorátu práce protiprávní a navíc nese znaky vydírání a také pracovního vykořisťování. A my se případu budeme věnovat opět v dopoledním radiožurnálu a detaily najdete už teď na serveru irozhlas.cz. A Český statistický úřad právě dnes zveřejní stav květnové inflace. Předběžně odhady počítají s tím, že se spotřebitelské ceny meziročně zvýšily o 2,1%, což by znamenalo zpomalení inflace o 0,4% oproti dubnu. Tak uvidíme, jak vše dopadne, se z vysílání od nás také dozvíte.
3: Kolony na D8 u Nové Vsi a omezení u Šumperka. Na D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony za Novou Vsí. V omezení na 21. kilometru stojí kamion v pravém pruhu a zdržíte se už asi 10 minut. Na silnici 11 ze Šumperka do Červené Vody omezení za obcí Chromeč. Jede se Kyvadlově kolony 10 až 15 minut. Kolony i na silnici 14 na příjezdu do Rychnova nad Kněžnou z Vamberka. Prezují vozovku za Kauflandem.
4: Řídí to tam pracovníci stavby a momentálně je kolona až na kopec Budín.
3: Na silnici 35 z Valašského Meziříčí do Rožnova postojíte u Zašové asi 10 minut, je tam semafor. Pozor, další kolona je pak i na 58 z Rožnova do Frenštátu na kopci Pindula a další omezení. Silnice 35 kolony taky z Liberce směr Turnov. Před Hodkovicemi postojíte asi 10 minut před omezením. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
5: Podle očekávání se nad střední Evropou zvlnila studená fronta a k ní se přidala ještě tlaková níže a proto se na našem území zdrží chladnější a deštivé počasí. Po rekordně suchém jaru se tedy situace úplně otočila. I dnes bude hodně pršet trvale a plošně momentálně v jižních Čechách a přes den také na Moravě a ve Slezsku. Na ostatním území se bude jednat spíše o dešťové přehánky. Nejvíce bude pršet v noci na zítřek. Potom už by měl déšť slábnout a pozvolna ustávat. Deštivé počasí ale na našem území zůstane minimálně do konce tohoto týdne. Současně se také citelně ochladilo a s teplotami většinou pod 20 musíme počítat až do neděle. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásnou středu.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.

0: Co mi radí žurnál chvíli před devátou Mexiko. To se zítra stane první zemí, kde se už po třetí hraje mistrovství světa ve fotbale. Po letech 1970 a 1986 se tentokrát o pořadatelství dělí se Spojenými státy americkými a Kanadou. Mexičani jsou na start mundialu nažhavení, ovšem ne všichni. Do hlavního města, kde turnaj zítra večer začne duelem domácího týmu s Jihoafričany, přijeli protestovat učitelé z celé země. Střetli se i s policií a fanzona na ústředním náměstí v Mexico City je tak den před začátkem šampionátu stále nepřípustná, tak se tam pojďme podívat.
1: Začátek mundialu už tady opravdu visí ve vzduchu a pokud neprodáváte dresy, míče, plastové makety stadionů nebo aspoň fotbalové dupačky, tak v těchto dnech nejste v Mexico City pořádný obchodník. Na ulici se to čím dál víc hemží, Mexičany v národních dresech, tedy nejvíc v zelené nebo černé, ale není tady všechno růžové. Hlavní historické náměstí v Mexico City, Zócalo, je obklopené stovkami policistů a desítkami policejních vozů a zabarikádované tímhletím vysokým plechovým plotem. V plotu jsou díry, takže mě teď odstrčil jeden z turistů, který si chtěl dírou udělat fotku a nakukují tam i místní. Trojice starších dam říká, že je zvědavá, co se tam děje, jak tam roste velkoplošná obrazovka, ale dívat se sem na zápasy prý nepůjdou, protože tady bude moc velká tlačenice.
2: No.
1: Ovšem, jestli ta tlačenice tady bude, to se vlastně taky ještě pořádně neví. Ty barikády tady totiž nejsou jen tak. V těchto dnech v hlavním městě Mexika masivně protestují učitelé za lepší platy.
3: Naše platy nestačí, protože živíme rodiny, děti ve škole, máme spoustu výdajů a dokonce přispíváme i našim žákům. Já učím v horách, kde je velký nedostatek práce, nízké mzdy. Opravdu těžký život.
1: Táhne se tady v centru Mexico City mnoha a mnoha ulicemi celé stanové městečko protestujících učitelů.
3: Protestujeme ale hlavně kvůli tomu, že nám po celoživotní náročné práci hrozí nedůstojné důchody. Není to fér, tak jsme přišli sem. A podívejte, jaké proti nám postavili bariéry kolem náměstí s fanzónou. Prezidentka nechce, abychom se tam dostali a odpověděla spoustou represí.
1: Vysvětluje mi Rosalina, jedna z učitelek, která teď bydlí tady na ulici v jednom z maličkých stanů, asi jako když jedete ve třech kempovat. Její kolegyně si nedaleko na šňůře suší ručníky, kalhoty a blůzu a přišel jsem v době oběda, takže to tady voní mexickými specialitami. Učitelé si tady na ulici vaří kolektivně ve velkých hrncích.
3: Jsme tu ve dne v noci. Připravujeme tu jídlo, podívejte, moji kolegové už vaří, bude těstovinová polévka a tortily, abychom zahnali hlad. Jsme tu pořád, za každého počasí, za deště nebo za slunce, ať se děje, co se děje.
1: Učitelé jsou skutečně naštvaní. Dokonce se při svých demonstracích násilně dobývali do vládních budov, policie použila i slzný plyn. Rozhodně to tedy nebude žádné idylické zahájení mistrovství světa ve fotbale. K Rosalíně se přidává učitelský kolega, který si nepřeje říct své jméno.
4: Jako mexičtí učitelé se mobilizujeme. Tenhle problém se táhne už roky. V tom jsou tahle vláda a ty předchozí stejné. Podmínky učitelů nikdo neřeší. My tu teď zůstaneme, dokud nedostaneme odpověď. Naše prezidentka Claudia Sheinbaumová tvrdí, že je na straně chudých, ale tak to není. Na mistrovství světa peníze jsou, ale pro lidi nic.
1: Tihle mexičtí učitelé to nadšení značné části národa z třetího fotbalového mistrovství světa v Mexiku tak úplně nezdílejí, mají jiné starosti, jako třeba teď, kdy se spustil prudký tropický liák, slyšíte tu bouřku, ostatně máme tu období dešťů a oni se rychle prchají schovat pod své celty. Z Mexico City, Jan Kalibar, Radiožurnál.

0: Máme radiožurnál Depeche Mode jako poslední v tom ranním radiožurnálu. Dopolední začne už za chvíli, hostem bude náš zpravodaj Pavel Novák. No a předtím ještě pravidelné zprávy počasí. Zelená vlna dnes, počítejte určitě s intenzivně deštivým dnem. Alespoň místy.
1: Kolik si myslíte, že mu je? 60. A vypadá pořád dobře. Starý věkem, mladý duchem. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary oslaví letos svůj jubilejní 60. ročník. Od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez Ministerstva kultury České republiky a partnerů, mezi kterými jsou investiční skupina DRFG, Visa a technologická skupina G2 Holding.
0: Radiožurnál 9 hodin. Další zprávy a Tereza Tomášková.
2: Pražský zastupitel Adam Scheinherr pokračuje u soudu ve svědecké výpovědi v kauze Dozimetr. Papež Lev XIV. Dnes v Barceloně požehná největší kostelní věži na světě, která je součástí baziliky Sagrada Familia. Čeští fotbalisté se před začátkem mistrovství světa chystají na přesun z Texasu do Mexika. Nepojízdný kamion brzdí provoz na dálnici D8 za Novou Vsí směrem na Ústí nad Labem a bude zataženo občas déšť, teploty maximálně 19 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: V kauze Dozimetr bude u soudu pro Prahu 9 už za chvíli znovu vypovídat pražský zastupitel Adam Scheinherr z Prahy sobě. V případu jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinherr před 6 lety podal trestní oznámení, kterým vyšetřování začalo. Včera soudce zajímalo například to, jak Scheinherr policii kontaktoval.
4: Jednalo se o kapitána, nevím přesně, z NCOZ. Já jsem popsal to, co mi řekl pan Bornstein. Řekl jsem, že bych tohle chtěl podat oficiálně a domluvili jsme se přímo na podání trestního oznámení asi o týden později.
2: Jednání bude pokračovat i zítra výslechem ex-ministra spravedlnosti Pavla Němce. V pátek má vypovídat bývalý ředitel dopravního podniku Martin Dvořák. Papež Lev XIV. Dnes v Barceloně slavnostně otevře dostavěnou věž Ježíše Krista v bazilice svaté rodiny. Slavná Sagrada Familia přivítá hlavu katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antoniho Gaudího, který ji navrhl.
5: Architekta prohlásil loni Vatikán za ctihodného a zahájil cestu k jeho blahořečení. Stavbě baziliky svaté rodiny zasvětil Gaudí posledních 16 let života a po dalších víc než 100 letech se stavba stále dokončuje. Díky věži Ježíše Krista se 172,5 metry se už stala Sagrada Familia nejvyšším kostelem na světě. V Barceloně Lev 14. krátce promluvil i katalánsky. Stejně jako na večerní mši na olympijském stadionu. Před zhruba 40 tisíci lidmi vyzval mimo jiné k tomu, aby se do popředí zájmu dostalo duševní zdraví mladých lidí. Papež v dalších dnech odcestuje na Kanárské ostrovy, kde se setká s uprchlíky mířícími do Evropy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Trhejte lupinu mnoho listou a pomůžete přírodě, vyzývají turisty ochránci přírody. Invazní květina s modrofialovými květy roste po celém Česku a vytlačuje původní druhy. Dobrovolníci se na lupinu můžou vydat třeba do Moravského Krasu.
6: S rýčem a v holinách dnes přišla pomáhat taky paní Hana.
7: Představovala jsem si, že to půjde s nás, ale naštěstí vedoucí této expedice odborně předvedli, jak se to rije, tak teď už netápu.
6: Vedoucí expedice, tedy Zdeněk Musil ze správy chráněné krajinné oblasti Moravský Kras, vysvětluje, jak se k nám invazní lupina dostala.
8: Ze Severní Ameriky a Kanady byla sem dovežena za účelem okrasným, jak už to u invazních druhů často bývá.
6: S odstraňováním lupiny může pomáhat podle Musila kdokoliv. Fotky natrhané invazní rostliny můžou navíc lidé do 21. června posílat agentuře ochrany přírody a krajiny. Ty nejhezčí pak ochranáři odmění. Šimon Franc, Radiožurnál.
0: Sport. Čeští fotbalisté se dnes večer našeho času přesunou z Texasu do mexické Guadalajary. Právě tam odehrají úvodní zápas na mistrovství světa s Jižní Koreou. Český velvyslanec v Mexiku Tomáš Hart říká, že soupeři českého týmu budou mít velkou fanouškovskou podporu.
9: V Mexiku žije 50 tisíc, nechci říct Korejců, ale Mexičanů s korejskými kořeny, po případě opravdu Korejci. Naši čeští fanoušci, kterých doufám, že také bude dost, tak budeme v takovém trochu korejském moři, protože já opravdu si myslím, že jich bude hodně.
10: Zápas Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolony na D1 u Přerova, ucpaný Pražský okruh. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Ostravy se chvilku zdržíte u Přerova. Na kilometru 281 silničáři opravují v levém pruhu. Je tam kolona asi na 10 minut, objíždět přes město se to nevyplatí. Na D1 postojíte taky u Brna. Tam jsou fronty delší ve směru z Prahy od 174. kilometru až k omezení na 196. Hlavně kamiony osobním zastavíte v levém pruhu jen místy. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem po pojíždí kolona za Novou Vsí na kilometru 21 v místě omezení stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion a zdržíte se okolo 10 minut. Na Pražském okruhu čekejte kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Ve směru z letiště na D1 teď navíc na kilometru 21 i nehoda v levém pruhu. Jsou tam dvě auta a kolona od plzeňské dálnice zpomalila. Okruh se ucpává i ve směru z D1 na letiště. Tam musí regulovat i vjezdy do tunelu, aktuálně fronta od sjezdu na Jesenici. A ucpaný je i výjezd z Prahy směr letiště. Je tam omezení u kruhového objezdu u letiště. 15 minut budete popojíždět od Evropské ulice až k terminálům. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší, na severozápadě Čech většinou přehánky a teploty 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy. A teď už na Radiožurnálu host Libora Boučka.
12: Hlas, který zprostředkovával posluchačkám a posluchačům Českého rozhlasu vše podstatné z Polska, Bruselu nebo donedávna ze Spojených států. Člověk, pro něhož je rozhlas osudem a který je pro rozhlas z mého pohledu nepostradatelný. Pavel Novák je dnes hostem, i když v jeho společnosti jsem vlastně vzhledem k tomu, jak dlouho tady seš hostem, pořád tak trošku já.
13: Já myslím, že mě dělá dobře být hostem, rozhodně.
12: No, co musí člověk mít, aby mohl pracovat v Českém rozhlase?
13: Musí mít hlas. Musí mít nápady, musí mít dobrou výslovnost, to znamená nesmí mít nějaké logopedické vady a musí mít dobré oči a uši, dívat se, ale zároveň poslouchat a takzvaně vidět ušima.
12: Vidět ušima,
13: no, protože když něco já vidím, ale je to potichu, tak zkrátka to se nedá v rádiu prodat, že jo. Takže když ale někde zaslechnu, tamhle něco cinká, tamhle něco šustí, tak to je ten zvuk, který dokládá to, kde jsem. Takže když jsem třeba ve Spillville v Iově natáčel na podzim, tak se tam divili, proč tam chodím po trávníku a šourám tam nohama a brodím se tím listím. A já říkám, ale to listí, to je ten podzim. To je to, že já řeknu, teď jsem tady. No a když se zase jde v zimě někde, tak se zkrátka chodí po sněhu a natáčí se takhle u těch bod ten křupající sníh. To je prostě zima.
12: Není to příliš archaický tenhle přístup. Mně to přijde fantastický a ocením ho jako ten posluchač.
13: Mně už je taky o nějaký ten pátek trošku víc, takže ano, možná je to archaický, možná jsem stará škola, ale připadá mi, že ty přírodní zvuky, ty dokládají to prostředí, dokládají to, co se tam děje, tak jo, nedokážu si moc představit, jak to navodit tu atmosféru jinak.
12: Musím říct, že zaplať pánbůh za tenhle přístup, protože fakt si myslím, že to je to DNA toho rozhlasu a to je to, co nás odlišuje od všech ostatních mediatypů. Co se nemění za ty roky, co jsi tady? Co se nezměnilo vůbec?
13: Co se nezměnilo? No tak červená, samozřejmě. To je odjakživa. Nezměnilo se to, že nám často říkají režiséři nebo zvukaři, říkají, hele, ty jsi zase přetáh, jo. Stopážová kázeň. Tak to musíme respektovat. A co
12: hele,
13: se
12: Pavle,
13: ještě? No?
12: Teď už si přetáh. Hostem Radiožurnálu je Pavel Novák.
14: Host Radiožurnálu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Aktualita z Pražského okruhu. Okruh je teď neprůjezdný ve směru z letiště na D1. Hlohkovským tunelem se snažilo projet nadrozměrné vozidlo. Tunel se automaticky zavřel a čeká se na policisty. Nemělo by to trvat dlouho, teď je ale okruh ve směru na D1 neprůjezdný. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pavel Novák je dnes hostem. S Pavlem máme společnou jednu věc. Prošli jsme Disneyovým rozhlasovým dětským souborem. Můžeš klidně namítnout, že mezi námi je obrovský rozdíl, ale myslím si, že jsme prošli ve velmi podobné éře. To znamená, zažili jsme, řekl bych, ten konec 20. století, dá se říct. Nicméně, v čem je ten soubor důležitý? A to nemyslím to, že člověka naučí mluvit, dávat důraz na předložku a kultivuje jeho řeč.
3: Kultivuje také ducha, protože my jsme se za pana režiséra Bergera dozvěděli spoustu věcí, stejně jako ty za Fléglu, spoustu věcí z kultury, ze společenského chování, dokonce jsme měli společenské večery na táboře a já jsem se ve svých 12 naučil mazurku, polku, jive, tak jsem uměl nějaké tance a to mi potom pomohlo v tanečních samozřejmě, ale já jsem tím mohl oslňovat. A tak úplně jsem neoslňoval tím, že jsem znal i slovenské skladatele vážné hudby, že jsem znal nějaké malíře a tak, to úplně nefungovalo, ale ten tanec ten docela fungoval, takže nás to i formovalo, dá se říct, jako osobnosti, abychom se mohli prezentovat, abychom mohli být kultivovaní lidé, takže ten soubor nejenom, že nás naučil mluvit, že nás naučil přednes, že nás naučil ten důraz na předložku a takové věci, ale zkrátka nám dal do života jakousi výbavu, kterou někteří použili v médiích, někteří vůbec se v médiích nebo někde v těch uměleckých profesích neuplatnili, ale myslím, že v životě jim to dává to bohatství, že jsou dobří, sečtělí lidé, kteří se dokáží pohybovat a vědí toho spoustu o kultuře i o technice.
2: Trošku z toho, jak jsi to popsal, s čímž jednoznačně souhlasím, tak jenom, jestli to není jako až moc taková elitní sestava, což nám někdy jako vyčítá, takové elitní soubor a takhle. Tak mně to přišlo, že aspoň ta moje vzpomínka, že přes tohle všechno jsme byli naprosto normální děti a prožívali jsme všechny strasti a radosti, které k dětství patří, tak jenom jestli to není jako, abychom to
3: úplně... Byli jsme normální děti, ale samozřejmě byli tam ti, kteří se potom vyšvihli, takže to byla taková líheň, ano, nějaké elity. Tak pocházejí z toho souboru herci, moderátoři, novináři, režiséři, takže ano, trošku elitní to bylo, ale byli jsme zároveň normální a myslím, že jsme zůstali normální, že se nějak zvlášť nevymykáme a mě nikdo nezastaví na ulici a díky tomu rádiu, jak člověk není vlastně známá tvář, tak se mi nestává, že by někdo říkal, vy jste ten a takový. Ne, jsme normální, jsme prostě žijeme normální život a myslím, že i tím, jak jsme jezdili mimo Prahu, že jo, jezdili jsme na ty tábory a tam jsme taky viděli, jak to funguje na Českomoravské Vysočině v našem případě, tak jsme prostě poznávali i ten život normální, v mém případě za socialismu, že jo, ale viděli jsme, jak to funguje na vesnici.
2: Kdo byl tím tvým souputníkem na konci těch 80. let?
3: Jako známé osobnosti třeba?
2: Ano.
3: Radim Špaček. Ten byl trošku mladší, ale samozřejmě režisér. Potom třeba Danka Murávková, potom Markéta Hrubešová, tu jsem jednou potkal, ta už se mě nepamatovala, byli jsme asi tak 2 nebo 3 roky možná v tom oddíle, potom taky Markéta Daniholová-Čepická, která byla kdysi v České televizi, v ekonomické

0: týden, co 14 dnů, podle toho taky, kdo jak byl, řekněme, populární nebo schopný něco natáčet, tak tam byli recitátoři, tam byli potom jakoby malí herci, takže byla velká dračka o takzvané obsazovačky. Mm-hmm. Když si režiséři tady v rádiu řekli o nějakého dětského herce, dětského interpreta, tak jo, já jsem tady byl docela dost často. A
1: k té žurnalistické práci, k tomu držet mikrofon a točit třeba reportáž, to
0: byla moje iniciativa. To jsem vlastně já chtěl, já jsem začal jako pionýrský dopisovatel časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců. A až potom jsem se vlastně dostal do Domina a tam jsem začal natáčet vyloženě to rádio. Tak to se nepěstovalo, nepěstovalo v tom souboru.
1: Tak to byla ta změna potom v těch našich 90. letech. Je něco, co dodržuješ dodnes předtím, než vstupuješ do vysílání? Nějaký postup, který byl platný za pana režiséra Bergera, je platný i v roce 2026?
0: Tak spíš ráno, když je to hodně brzy ráno a když jsem třeba měl takzvané ranní příložníky tady od 5 od rána, tak když jsem šel z domova a šel jsem po ulici a věděl jsem, že mě nikdo nevidí, tak jsem dělal takové to drbu vrbu, nepokopáli, no a tak dále, tak jsem to zkoušel.
1: A konečně jsme se dostali k tomu, podle čeho poznáte Dismanče, že skutečně ve chvíli, kdy je ráno a prochází městem či vsí, tak aby vstoupil do toho pracovního života, dělá něco podobného, tak takhle nás poznáte. Naším hostem dnes na Radiožurnálu je Pavel Novák.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Pavel Novák, součást Českého rozhlasu a součást vysílání Radiožurnálu, je dnes naším hostem. Ty jsi vystudoval práva.
1: Ano.
0: K čemu je to dobré v té profesi?
1: No, protože v té době, když já jsem šel na vysokou školu, tak se říkalo bez urážky o žurnalistice, že to je nejtěžší gympl v Praze a že to moc člověku nedá. Takže jsem chtěl mít vystudovanou nějakou skutečnou vysokou školu a protože dědeček byl advokát, byl právník, než tedy mu vzali jeho advokátní kancelář, tak jsem si říkal, zkusím to. Bavilo mě to, připadalo mi to, že to je prospěšné, že to bude k něčemu.

0: Už to bylo tady vlastně těsně po revoluci, tak jsem si říkal, budou ty změny, tak chci být nějakým dobrým advokátem nebo soudcem, jsem tehdy si myslel. Vystudoval jsem to a když jsem dělal tu diplomovou práci, tak mi paní docentka říkala, no ale víte, ono je to spíš z takového novinářského hlediska. A jsem říkal, myslíte opravdu? No, měl jsem tam anketu, zjišťoval jsem, co by si lidé přáli v pracovním právu, tak to se tomu hodně podobalo. Nicméně, dobře, vystudoval jsem to, dostal jsem diplom, zkoušel jsem to po civilní službě asi necelý rok dělat. Zjistil
1: to
0: jsem,
1: znamená, že koncipienta si zkoušel.
0: Dělal jsem koncipienta, zjistil jsem, že mě obchodní a hospodářské právo tolik nebaví, takže jsem poslal životopis do Českého rozhlasu a ještě na dvě místa. No a ozvali se z jednoho místa a z Českého rozhlasu. A když jsem tady potom přišel, tak jsem už vlastně měl zkušenost toho reportera. Já jsem předtím ještě pracoval v soukromém rozhlasu ve dvou soukromých stanicích, takže jsem dělal metropolitního reportéra a říkal jsem, no já vlastně dělám to domácí zpravodajství a metropolitní zpravodajství a umím to s mikrofonem, umím stříhat pásky a tak dále.
1: A tak tě vzali.
0: A tak mi nabídli zahraniční redakci. A tehdy jsem uměl teda rusky a anglicky a když mi nabídli zahraniční redakci, tak já jsem málem začal skákat metr vysoko, protože to jsem chtěl.
1: Hmm. Když se vrátím k těm studiím, tak jestli to dobře počítám, tak první ročník práv rok 1990 nebo 91?
0: 90, ano.
1: 90. Jak to vypadalo v tom roce 1990? No, ty změny, protože de facto neexistovala legislativa. No, co jste se učili?
0: Bylo to chaotické, protože to byly novely a novely novel a potom začali vydávat takové buklety, jmenovalo se to úplné znění, kde tedy to bylo doplněno o ty novely a tam se tedy člověk mohl dozvědět, jak to vlastně je, ale třeba to úplné znění toho zákona vycházelo za dva měsíce znovu. A pak přišel počítačový systém ASPI, kde také se promítaly ty změny a to bylo dost úzkoprofilové, tam se vlastně do toho podívat, to bylo skoro na pořadník. A vím, že problém byl právě třeba v tom hospodářském právu, protože ještě dobíhal hospodářský zákoník. Všecko, co bylo před nějakou dobou, tak se řídilo podle něj. A potom přicházel obchodní zákoník. Ten zas měl jiné lhůty, jiné předpisy, jiné společnosti. Tak to bylo strašný umět vlastně oboje dvoje v té přechodné době. Správní právo bylo taky hrůza, mezinárodní právo, tak to je hrůza vždycky. A vím, že z něčeho jsem dělal zkoušku na podruhé, z jednoho dokonce na potřetí. To jsem z toho měl hodně velký strach. A dělali se státnice, vlastně v jeden den se dělala zkouška ze tří předmětů nebo i ze čtyř. Tak to bylo docela náročné. No. A vím, že třeba skripta na mezinárodní právo byla lepší z Masarykovy univerzity než odsud. Takže jsme vlastně si objednávali nějak přes známé, jestli nám koupí tu zelenou knížku toho a toho autora, abychom to mohli studovat. A zase ti pražští profesoři byli neradi, že studujeme ty brněnské autory.
1: Takže tam byl ještě tenhle druh rivality. Ta logika a systematičnost, kterou právo v sobě má, hodí se to k této práci? Protože těch příběhů, kdy se z právníka stane novinář, tak je v tom českém prostoru, myslím si, je v tom mezinárodním docela dost.
0: Velmi se to hodí, protože dá se říct, že vlastně není tak jednoduché toho právníka, novináře opít rohlíkem. Neříkám, že se mi to nestane, nebo že se mi to nestalo, ale dokážu si přečíst ty texty a dokážu z nich vyndat to podstatné. Dokážu třeba, teď když jsem byl v Americe, tak tam vyloženě to chtělo si přečíst třeba nějaký ten zákon nebo nějaký návrh zákona. Tam bývají docela krátké, ne tak složité jako u nás. Tak jsem se v tom i v té angličtině, kterou jsme také studovali, právnickou angličtinu, tak jsem se v tom vlastně dokázal vyznat. A díky tomu, že jsme měli vlastně výklad i o tom anglosaském právu, o tom precedenčním právu, tak je mi jasné, jak to tam funguje. Neúplně jasné, jak to funguje v každém americkém státě, zase mají ty svoje ústavy a ty systémy trošku jiné, ale ten základ jsem měl a i tady, pokud se jedná o nějakou domácí politiku, tak se v tom dokážu zorientovat. Tak myslím, že to je ta výhoda toho, že je člověk právníkem a potom dělá novináře.
1: Říká Pavel Novák, který je dnes hostem Radiožurnálu.

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Radiožurnál je 9:30. Jsou tu zprávy a s nimi Tereza Tomášková.
2: Kontrola v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků v případech úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dvou dalších. Informuje o tom krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Podle výsledků auditu se v těchto případech loni v listopadu zdravotníci odchýlili od doporučených lékařských postupů i léčiv. Na základě toho ale není podle krajské zdravotní možné určit, jestli právě tato pochybení stojí za oběma úmrtími. Případ dál vyšetřuje policie. Vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková by měla oproti původním předpokladům dál zůstat pod úřadem vlády, i když s menším týmem. Radiožurnálu řekla, že zároveň získá novou pravomoc připomínkovat návrhy zákonů. Někteří zaměstnanci agendy se ale podle ní přesunou na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Írán v reakci na noční americké údery vyslal rakety a drony na americké základny v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku. V těchto zemích zasahovala protivzdušná obrana. Odvetný úder oznámili íránské revoluční gardy, které tvrdí, že jejich útoky mířily na americké základny v Perském zálivu. Americká armáda předtím zaútočila na desítky cílů na jihu Íránu. Inscenaci sestavenou z příběhů diváků uvede dnes brněnské divadlo Husa na provázku. Divadelníkům se svěřili v anketě se svými nejtěžšími životními chvílemi. Scénář hry Everybody Hurts vznikl z více než 130 příběhů. Odpovídali lidé od 9 do 90 let. Sport. Atlet Tomáš Staněk vyhrál soutěž koulařů na mítinku Kladno hází výkonem 21 metrů. Svým letošním maximem překonal o jediný centimetr nakonec druhého Brita Lincolna. Mezi oštěpařkami zvítězila Petra Syčaková. Mezi kladiváři pak český atlet Volodymyr Myslivčuk. Druhé místo v souboji výškařů obsadil Jan Štefela.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 u Brna, kolony na dálnici D8 u Nové Vsi. Na dálnici D1 silný provoz hlásíte v Brně v obou směrech. Ve směru z Prahy se popojíždí zhruba od 180. kilometru až k omezení na 196. Kamionem pomaleji, osobním zastavíte jen místy. D1 se ucpává i ve směru z Brna do Ostravy u Přerova. Na kilometru 281 zavřený levý pruh, jsou tam silničáři, postojíte asi 10 minut. Na dálnici D8 ve směru z Prahy do Ústí nad Labem se zdržíte v omezení u Nové Vsi. Na kilometru 21 stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Kolona 10 až 15 minut od sjezdu na Novou Ves. Kolony i na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. V obou směrech se zdržíte okolo 15-20 minut. Ve směru z letiště na D1 byl chvilku zavřený i tunel kvůli nadměru. Teď už se tunelem opět projíždí. Na silnici 20 z Karlových Varů do Plzně i dnes se popojíždějí kolony mezi Toužimí a Bezvěrovem. U Třebouně opravují vozovku, fronty jsou tam až na půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo, občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší a teploty 14 až 19 stupňů. Tolik zprávy. A pokračuje host Libora Boučka.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: Pavel Novák je dnes hostem. Nyní se dostáváme k těm třem zastávkám, jestli se nemýlím, zahraničním na pozici zahraničního zpravodaje. Byť pochopitelně může být nejatraktivnější ta poslední, která skončila nedávno, to znamená pozice zpravodaje Českého rozhlasu ve Spojených státech amerických. Tak já musím říct, že nechci podcenit Polsko. Ty jsi tam strávil kolik času?
6: 4,5 roku.
1: Jak ho totiž my z Česka podceňujeme? My se často díváme do Německa, často se díváme na americký kontinent, ale tenhle soused, který je blízko, řekl bych, že se Slovenskem je nám nejblíž, tak mám pocit, že ho trošku upomíme.
6: No už je to mnohem lepší, už se daleko víc jezdí do Polska, taky díky tomu, že tam je daleko lepší dopravní obslužnost, že tam jsou zkrátka dálnice. Chápu, že v roce 2000, kdy jsem tam já nastupoval, tak to Polsko bylo úplně opomíjené a já jsem si dal takový...
1: Ty to chápeš?
6: Jo. Já to chápu, protože prostě pro nás nebylo atraktivní. Pro nás byl atraktivní Západ a pro nás to Polsko, my jsme o něm slyšeli, ale nejezdili jsme tam, protože tam lidi chtěli jezdit jenom na nákupy. A dostat se, pravda, autem kamkoliv dál do Polska prostě trvalo dlouho. A vlakem to taky nebylo nic příjemného a polské moře nebo ten Balt nebyl tak rozvinutý. Když jsem tam já byl, tak jsem říkal, no to je vlastně Rujána někdy na počátku 80. let. Tak dneska už je to mnohem jinačí. Hrozně se rozvinulo Polsko, udělalo obrovský krok dopředu, mílové kroky dopředu, oproti nám třeba také. Takže dnes už je to daleko atraktivnější a myslím si, že lidi vědí, že je tu Wroclaw, že je tu Krakov, že je tu Varšava, že je tu Balt, že tam jsou krásné pláže, že je možné tam jet, že je dobré polské jídlo, že to není jenom to v Kauflandu, které je levné, ale že zkrátka je dobrá polská živnost. Tak je to mnohem lepší a tehdy já jsem si jako vytkl, že chci představit to Polsko, jak je zajímavé, hezké, ne vždycky úplně krásné, ale že zkrátka je, stojí za to tam někam jet, že tam je spousta naší společné rakousko-uherské historie, ale také ruské, německé historie, že tam je hrad Malbork a tak. Tak jsem jezdil hodně po Polsku a představoval jsem ta místa, představoval jsem zajímavé lidi. Třeba bylo nejjednodušší představit Dorotu Stalnickou. To byla paní, která tam propagovala takový něco jako by BESIP, takovou dopravní iniciativu. A říct, to je ta reportérka, která je ve filmu Sex Mise. Znáš Sex Mise?
1: Jasně, 80. léta, absolutní klasika.
6: Juliš Machulsky. Tak to je ta, která na tom začátku vlastně křičí, jak na ní leze ten šimpanz. To je ta herečka. A všichni se to potom spojí, že vědí, aha, to je tahlenta a ta teď dělá tohlento. Takže to jsem se snažil zkrátka tímto Polsko přiblížit, pak jsem o tom napsal i knížku a myslím si, že snad jsem odvedl dobrou práci, že to přispělo k větší znalosti Polska mezi českými čtenáři, mezi českými posluchači.
1: Troufám si tvrdit, že to zároveň přineslo jeden aspekt, který je důležitý, a to je respekt k Polsku. Respekt k jeho velikosti, k jeho roli v těch evropských souvislostech. Jak se dívají Poláci na nás? Aktivněji, vědí toho víc než my?
6: Obávám se, že tak úplně ne, že zase tam je taková, řekněme, varšavská kavárna, která zná Hrabala, která zná Haška, která zná Havla a potom je tam to gro, ta masa, která o nás stále bude mluvit jako o Pepíci Knedlíci, jo, která nás nebere jako ten také nějaký hrdý národ. Samozřejmě my se smějeme z toho, jak Poláci mluví, protože máme pocit, že šišlají. Pro ně my šišláme taky, pro ně je čeština taky směšná. A tam, když mi říkali, no, my tady pijeme pivo, podívejte se, jako, jaký my tady máme pivo, a jim říkal, víte, je dost velký rozdíl mezi vaším stylem pitím piva a naším stylem pitím piva. My jdeme do hospody, abychom se tam popovídali a přitom pijeme pivo. Vy jdete do hospody, abyste vypili toho piva hodně a uvedli se do nálady a potom možná si povídáte, ale když toho vypijete víc, tak už nejste schopni si povídat, protože do toho ještě zazdíte nějakou vodku. My sedíme u toho piva dlouho, debatujeme, ale něco vymyslíme. Vy si sednete, napijete se, něco rychle vymyslíte a potom to nefunguje. To naše prodebatovaný dlouho u toho piva funguje na rozdíl od vás.
1: S touhle tezí.
6: Jo, jako některým jsem to říkal a jelikož jsem to říkal lidem, kteří často už měli trošku těch piv víc, tak moc neprotestovali.
1: Jak automatické je, že následně zpravodaj napíše ten zápisník? Jak to člověk napadne, že třeba to ještě zvětšit knihu? Je to nějaké loučení s tím působením osobně?
6: No, ten polský zápisník bylo vlastně to, že jsem to chtěl zužitkovat a chtěl jsem to uvést na papír. Víme, že rádio zkrátka letí v čase. Teď sice máme web, dá se to ještě přečíst na webu, ale je to, za chvíli to je pryč. Tak jsem si říkal, bylo by dobré, nikdo ještě o tom nic takového nenapsal, takže napíšu ty příběhy do nějaké knížky, tak jsem byl rád, že to opravdu, že se to podařilo. A potom začali i další něco psát a myslím si, že to je potřeba nějakou přijatelnou, populární formou Polsko představovat a jsem rád, že dneska už vlastně Polská turistická centrála může hlásit, že hodně Čechů jezdí třeba do těch klimatických lázní za hranicemi, že jezdí k Mazurským jezerům, že poznává města. Čechů tam rozhodně jezdí teď víc a už nejenom na nákupy, ale chtějí poznávat.
1: A to možná i díky Pavlu Novákovi, který je hostem Radiožurnálu.

0: Mezi lety 2008 a 2012 byl Pavel Novák zpravodajem z Bruselu. Když jsme se bavili o tom Polsku, tak si přinášel ty příběhy představení té země. Dá se říct, že když se řekne Brusel, tak najednou si měl daleko víc možností uplatnit svoje právní vzdělání a že ty informace, které si posílal do éteru sem k nám na Český rozhlas, takže byly formálnější, zákonotvorné, serióznější?
1: No, byly seriózní v tom smyslu, že to bylo hlavně o Evropské unii. Takže ano, měli jsme základy evropského práva na fakultě, ale to mi zase tolik nepomáhalo. Ten evropský mechanismus je hodně složitý, takže to jsem se s tím musel hodně seznámit, abych to pochopil. A myslím si, že některé věci jsem za ty 4 roky tak úplně neovládl. Ale ano, většina těch zpráv byla o tom, jak rozhoduje Evropská unie, co zrovna tam vymysleli, jaký je tam postoj České republiky k tomu. Potom tam samozřejmě bylo i NATO, takže to bylo docela pro mě úplné novum, když tam jsem slyšel, že jsou tam jako nějaké troops in theater. A já jsem říkal, co dělají jako někde v divadle. Ono theater znamená něco jako místo akce, bojiště. Jo, takže jsem musel si ovládnout ty kliše, termíny, které se tam používají. Ale dá se říct, že na to jsem dělal radši než Evropskou unii, protože ta byla taková někdy nejednoznačná. Přece jenom na to řeklo, tohle uděláme a ono se to udělalo. V Evropské unii se to tak jako prodiskutovávalo a různě měnilo a tak. Tak to bylo na dlouhé lokte. Co bylo nejzajímavější samozřejmě byly ty 3 země, Benelux, takže i dělat vlastně zase reportáže o tom, jak žijí v těch různých zemích. I kvůli tomu jsem se učil vlámsky nebo nizozemsky.
0: Jak daleko jsi se dostal?
1: Učil jsem se 2 roky a naučil jsem se takzvanou Simple Netherlands, abych dokázal něco říct, něco jim rozumět a natočil jsem asi tak 4 reportáže v nizozemštině. Jo, a vždycky, když jsem to natáčel, tak jsem říkal, mluvte na mě pomalu a jako na dítě. Já vám potom budu rozumět. Jo, samozřejmě ta znalost už teď vyprchává, jak to nepoužívám, tak myslím si, že dneska bych se dokázal nizozemsky představit, říct, co dělám, ale to porozumění, i když poslouchám třeba televizi, tak už jim nerozumím.
0: Vrátím to zpět k Evropské unii a k pochopitelně směrnicím a systému, jehož jsme součástí od května roku 2004. S tou tvojí znalostí, jak moc my tady v Česku rozumíme těm principům a jak moc chápeme tu velikost a tu důležitost. A můžeme se na to podívat i ohledem třeba účasti v evropských volbách. Ten rekord padl vlastně v roce 25, kdy to bylo 36%.
1: No moc to nechápeme. A je to tím, že to nechceme chápat. Nemůžu říct, že by Češi byli nějak řekněme imunní vůči tomu. Takových národů, takových států je v Evropě hodně, že zkrátka je to tolik nezajímá, co se děje v Bruselu. Ale to je i v Americe. I v Americe je nezajímá, co se děje ve Washingtonu, je zajímá, co se děje v jejich hlavním městě. Tam je to, dá se říct, podobné. Takže nejsme úplně euroskeptici, to nechci říct, ale
0: ono není o náladě, ono je to o té znalosti, protože když se člověk,
1: neznáme.
0: Opravím sám sebe, ty volby byly v roce 24, ale přeci jen jsou to, ty volby jsou strašně důležité a opravdu to, co nás bezprostředně ovlivňuje, tak skutečně se rozhoduje v tom Bruselu z velké části. A my bychom se měli na to možná víc zaměřit, což Český rozhlas pochopitelně dělá. Ale
1: to ano.
0: Jak jsme na to my, jako posluchači, jestli to dokážeme?
1: No, my jsme taky ovlivňovaní tím, co nám říkají vlády. A samozřejmě vždycky každá vláda, nejenom ta naše, ale skoro ve všech státech, oni prezentují, když se něco podaří, tak říkají, že to je jejich zásluha. A když se něco nepodaří, tak se zkrátka vymluví na ten Brusel. Jo, to dělají Španělé, to dělají Italové, to dělá spousta národů, že tak to prostě to prezentují. Je to takové i u nás a dá se říct, že jsme líní, podobně opět jako jiní, že nás nezajímá, co se to vlastně v tom Bruselu děje, jak to funguje. Vím, že snad se nám podařilo, že jsme lidem vysvětlili, že je Rada Evropské unie, Evropská rada a Rada Evropy i něco jiného. Rada Evropy je lidskoprávní organizace. To nemá s Evropskou unií nic společného. Ale zkrátka ty názvy jsou takhle chaotické, i v angličtině to je chaotické.
0: Je.
1: Takže bohužel jako to se lidem těžko vysvětluje a chápu, že lidi jsou tím otrávení. Ale ano, je to pro nás strašně důležité, tam vzniká spousta pravidel, kterými se potom musíme řídit A je to dobře, protože je to v celé Evropě potom stejné a můžeme si být jistí, že takhle to prostě bude v Evropské unii fungovat. A je to velký přínos pro nás, že vůbec tahle ta organizace existuje.
0: A ten celek i na první pohled působí daleko silněji než ty jednotlivé státy, minimálně na
1: to. To bez pochyby.
0: Pavel Novák je dnes hostem Radiožurnálu.

0: No a na závěr té cesty kolem světa pro Pavla Nováka, který je dnes hostem Radiožurnálu, přišly Spojené státy americké. Je to piedestál pro zahraničního zpravodaje dostat se za Atlantik?
1: Měli jsme vlastně takové dva vrcholy, buď Moskva nebo Washington. Tak Moskvu teď nemáme, z pochopitelných
0: důvodů. A za dob Karla Kinsla dalšího dismanče je to Londýn.
1: Ještě byl Londýn, samozřejmě. Ten taky bohužel teď není. Takže ano, Spojené státy a Washington, to byla taková úplně nejvyšší meta. Nechci říct, že nemám ještě nějaké další cíle. Teď zkrátka jezdím po různých dalších štacích a dočasně od někud reportuji. A ano, Amerika bylo to, co jsem chtěl zkusit, vyzkoušel jsem to, nemůžu úplně říct, že by mi Amerika uvázla pod kůží, to spíš tedy to Polsko a dá se říct, že i Belgie, protože v Belgii jsme tam byli s oběma dětmi a ty chvíli považovali spíš Belgii za svůj domov než Českou republiku.
0: A tady jsi byl sám?
1: Tady jsem byl sám, protože syn, kterému bylo v té době, když jsem tam odjížděl, tuším 19, tak ten už řekl, ne, nikam nejedu. Dceři bylo 16 a ta akorát udělala zkoušky tady na zdejší gymnázium a zvažovala, že by tam šla studovat. Sama si udělala rešerši, zjistila, že kdyby tam chodila na státní školu, tak nebo na veřejnou školu, takže by jí to nedalo tolik jako ty školy tady, že by měla velice povrchní znalosti a že by tady stejně potom musela dělat nějaké rozdílové zkoušky a možná, že by tam potom studovala na nějaké dobré univerzitě, nicméně to středoškolské vzdělání by nebylo tak kvalitní jako to
0: takže
1: tady
0: sám,
1: v Česku.
0: A proč ti to tam nevlezlo pod kůži? Americký sen, člověk si to představuje.
1: No, možná kdybych tam byl přijel mladší, mě už je přes 50, tak bych to víc absorboval. Já jsem měl takovou fázi, kdy jsem měl období vzdoru, potom období zoufalství a potom období přijetí. Takže asi tak měsíc a půl bylo období vzdoru, kdy se člověk říká, to je hrozně, který funguje, to se musí nějak změnit.
0: A co konkrétně?
1: Třeba bankovní systém. Jo, bankovní systém, kdy bylo složité získat vůbec bankovní kartu, kdy mi říkali, tak jim to pošlete šekem. A já říkám, šekem? Já jsem šek v životě nevypisoval. Jak se to dělá? Vím, jakože šek má mít 6 náležitostí, to vím z těch práv, ale v životě jsem šek, ten papír v ruce nedržel. Jo, proč se to děje šekem? A různé takovéhle jako okliky kolem toho, jo, proč si nemůžu koupit tady předplacenou kartu, protože prostě na to musím mít nějaké doklady. Proč není digitální televize, která se dá vracet, proč do toho domu vedou pouze dráty jedné společnosti a ne více společností. To jsem zkrátka nechápal, říkal jsem si, tržní ekonomika, největší, nejsilnější ekonomika světa. A tady spousta věcí nefunguje. Jo, proč se tu nerecykluje, proč se tu nezbírá odpad a tak dále. Tedy to bylo ve státě Maryland, musím říct. Tak to bylo pro mě taková srážka s něčím, co jsem si říkal, ty Spojené státy jsou na vrcholu a oni tak úplně ve všem na vrcholu nejsou. Takže trošku to bylo zklamání, trošku jsem s tím bojoval, potom jsem si říkal zkrátka, tak nezbývá mi nic jiného, než to přijmout, takhle to prostě je, takhle to funguje. Ale některé věci třeba, ano, se mi dostaly pod kůži, protože i teď, když jsem se vrátil, tak někdy si říkám, jasně, červená doprava můžu. Nemůžu. Tam se může na červenou odbočit doprava na křižovatce.
0: Já vím, no. Pokud já tam si není myslím, že kdo řečeno tak tam byl, jiného. Takže to pak tady zkouší.
1: Tak to zkouší, ale nesmí se samozřejmě.
0: To je strašný, že ono to funguje i tady. Ne, že bychom nabádali k tomu, ať to lidi udělají, ale z hlediska té bezpečnosti, to fakt tu logiku má.
1: Má to logiku, mně se to líbí. No. Má logiku i to, že jsou semafory za křižovatkou, jsou lépe viditelné. Mm-hmm. Jo, když to tady, když přijedu, tak musím takhle koukat ze spoda pod to sklo, abych viděl, jestli tam je červená nebo zelená. Jo, to myslím, že mají lépe vymyšlené. Mají spoustu vychytávek, ale zase spoustu věcí, které myslím si, že my tady máme hezčí.
0: To říká Pavel Novák, který byl hostem Radiožurnálu. Děkuji ti mnohokrát, že jsi přišel.
1: Tak taky díky.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticketportál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Radiožurnál 10 hodin. Vysíláme zprávy.
2: Kontrola v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků v případech úmrtí dvou novorozenců. Albánii čeká další den protestů proti vládě, dnes i s blokádou silnic. Hokejisté Caroliny vyhráli na ledě Vegas a srovnali stav finále NHL na 2-2 na zápasy. Na dálnici D8 z Prahy na Ústí nad Labem brzdí provoz nepojízdný kamion u Nové Vsi. A bude zataženo, občas déšť, teploty maximálně 19 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Interní vyšetřování kvůli úmrtí dvou novorozenců v porodnici litoměřické nemocnice odhalila drobná pochybení. Výsledky zveřejnila společnost Krajská zdravotní, která v Ústeckém kraji provozuje 6 zdravotnických zařízení. Na konci loňského roku resuscitovali lékaři 4 novorozence, 2 z toho zemřeli. Společnost postavila 2 lékaře mimo službu a zahájila vyšetřování. Výsledky první části auditu poskytla mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.
4: První audit zaměřený na medicínské postupy a vedení zdravotnické dokumentace, dokončený 9. prosince loňského roku, identifikoval u dotčených porodů a resuscitací pochybení ve formě odchylek od doporučených lékařských postupů.
2: Druhá kontrola pak prokázala, že oddělení bylo dostatečně technicky vybavené, poukázala ale na prostor pro zlepšení komunikace mezi porodníky a pediatry. Albánii čeká další den protestů proti vládě a tomu, jak zachází s přírodním bohatstvím. Demonstrace proti plánu výstavby luxusního rezortu v chráněné oblasti na jihu země se v hlavním městě Tiraně scházejí už 10 dnů. Na dnešek nevládní iniciativy slibují i blokádu silnic a hraničních přechodů.
5: Už po desáté několik tisíc demonstrantů před sídlem vlády a parlamentu v centru Tirany volalo zrušte ten záměr, nebo Rama a Berisha patří do vězení. Vyjadřovali tak nespokojenost s dnešním vedením země v čele s premiérem ze socialistické strany Edim Ramou i s bývalým prezidentem a premiérem z opozičních demokratů Salim Berishou. Rozbuškou protestu bylo oplocení pozemku, kde chtěla zahraniční firma stavět hotely v oblasti delty řeky Vjosa, která je vzácným habitatem plameňáků. K situaci, kterou v zemi kandidující na členství v Evropské unii sleduje i Brusel, premiér Rama uvedl, že žádný stavební projekt v chráněné oblasti nebyl pozastavený, protože nikdy žádný takový projekt ani neexistoval. Z Tirany Pavel Novák, Radiožurnál.
2: Obyvatelé Bílovic nad Svitavou můžou získat akcie obecního mini pivovaru. Pravidla pro jejich prodej schválili zastupitelé. Nový pivovar se teprve staví. Bude stát na Mlýnském ostrově na řece Svitavě. Většinu firmy vlastní obec a brněnský pivovar. Lidem rozdělí 15% podíl. V prodeji bude 600 akcií po 3000 korunách. Mini pivovar v Bílovicích má otevřít příští rok na jaře.
6: Sport. Hokejisté Caroliny vyhráli ve finále NHL na ledě Vegas 5-3. Vyrovnali tak stav série na 2-2 na zápasy. Hrdinou čtvrtého duelu byl hostující kapitán Jordan Staal.
7: Ve 47. minutě po chybě domácích Vegas v rozehrávce uklidil Jordan Staal v pádu puk do odkryté branky a rozdílovým gólem na 4-3 rozhodl o výhře Caroliny. Už předtím skóroval i v první třetině. Domácí útočník Tomáš Hertl naopak poprvé v sérii nebodoval. V jednom z nejvyrovnanějších finále NHL za poslední roky je tak stav nerozhodný 2-2. V součtu 4 zatím odehraných utkání dala Carolina o jeden gól víc než Vegas. Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Fotbalový reprezentační útočník Jan Kuchta je zdravý, poprvé trénoval s týmem před startem mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně. Reprezentace se dnes přesune do Guadalajary, kde v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času odehraje úvodní zápas s Jižní Koreou.
3: Zelená vlna. známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 u Brna ucpaná i D8 u Nové Vsi. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz. Od 176. kilometru až do Brna k omezení pojedete pomaleji. Teď navíc na kilometru 178 u sjezdu na Ostrovačice i nehoda v levém pruhu. Na Pražském okruhu připomínáme kolony před sjezdem na Ořech v obou směrech. Delší ve směru z D1 na letiště. Kamiony jedou pomaleji už od D1 a regulují občas i vjezdy do tunelů. Kolona je pak ještě na výjezdu z Prahy směrem na letiště. Tam je omezení na kruhovém objezdu a zdržíte se asi 10 minut. Na silnici 11 ze Šumperka do Červené Vody čekejte kolony mezi obcemi Chromeč a Olšany. Je tam omezení, projíždí se Kyvadlově a je to asi na 15 minut v obou směrech. A taky na silnici 20 z Karlových Varů do Plzně se zdržíte. Mezi Toužimí a Bezvěrovem u Třebouni semafor kolona opět asi na 4 hodiny. No a fronty na silnici 35 mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem u Zašové postojíte 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude zataženo občas déšť, na Moravě a ve Slezsku i trvalejší a teploty 14 až 19 stupňů, na horách kolem 10. Tolik zprávy. A začíná dopolední Radiožurnál s Jiřím Chumem.
1: Dobré středeční dopoledne. My začneme už tématem, které jsme otevřeli dnes ráno na Radiožurnálu. Česko chce víc pracovníků z Filipín, někteří ale čelí nátlaku a vydírání. Náš investigativní tým objevil firmu, která jim dává podepsat protiprávní dohodu o 100-tisícovém dluhu. A detaily přidáme už v úvodu dopoledního vysílání. Vítejte.
3: Dopolední Radiožurnál
0: a Jiří Chum.

0: To byla LP v úvodu dopoledního radiožurnálu. Filipínských pracovníků v Česku přibývá, přesto se někteří stále potýkají s porušováním svých práv. Po příjezdu jsou třeba nuceni k podpisu dohody o uznání 100-tisícového dluhu, jinak jim hrozí ztráta práce i víza. Nekalým praktikám se věnuje analýza Ministerstva práce, kterou teď radiožurnál získal. Naše investigativní redakce vypátrala síť nechtových studií na Ostravsku, kde museli tři Filipínky dohodu podepsat. Náš investigativní reportér Martin Štorkán se mnou živě v dopoledním radiožurnálu. Martine, dobrý den.
1: Dobré dopoledne. My jsme se dostali k analýze pracovní migrace Filipínců do Česka a v ní jsou popsané právě jednotlivé případy. Nás zaujala trojice Filipínek, kterou jeden zaměstnavatel nechal podepsat dohodu o uznání dluhu v případě, že od něj odejdou dříve než po dvou letech. V pravidlech programu, který zaměstnávání Filipínců umožňuje, přitom je, že u prvního zaměstnavatele musí vydržet půl roku, pak můžou odejít. Podle inspektorátu práce nese taková dohoda znaky vydírání a pracovního vykořisťování a není právně v pořádku.
0: Co na to říká zaměstnavatel?
1: My jsme vypátrali, že jde o firmu Nail Center Luxury, která provozuje nechtová studia mimo jiné v Ostravě. Když jsme v jednom z nich našli jejího jednatele vietnamské národnosti Huhung Guena, řekl nám, že neumí česky. Za společnost tak mluvila jeho partnerka Leti Suan. Ta přiznala, že dávali lidem podepsat dohodu o uznání dluhu. Tvrdí ale, že jim takový postup doporučila pracovní agentura, která pro ně Filipínce schání.
2: My jsme jakoby poslouchali agenturu, protože co agentura prostě říká, že už má prostě několik let zkušeností s těmi Filipínkama a jinde to takhle taky řeší a takový ty věci.
1: Tou agenturou je firma Principio. Leti Suan nám ukázala i e-maily, v jejich příloze jim dokument poslala šéfka agentury Jana Koblíšková. S tou jsme mluvili po telefonu. Nejdřív říkala, že nikomu nic takového nedoporučovala, postupně ale přiznala, že některým klientům možná řekla, že to některé firmy takhle dělají. Koblíšková teď tvrdí, že s Filipínci od začátku roku nepracuje, protože se jí to nevyplatilo. Ještě v době, kdy jsme s ní rozhovor vedli, ale byla na sociálních sítích její agentura. Celá řada aktuálních inzerátů. Ty někdo pár minut po telefonátu smazal.
0: Zabývají se případem nějaké úřady?
1: Mluvčí ministerstva práce Anna Vacková nám napsala, že na základě analýzy a našich zjištění úřad dá případy na policii a jako podnět ke kontrole je předá inspekci práce. Sám ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO tvrdí, že se na pracovní podmínky zahraničních pracovníků zaměří takzvaná Kobra 26.
3: Ta Kobra 26 se nesoustředí pouze na Ukrajince, ale na všechny zahraniční pracovníky, kteří tady jsou, včetně Filipínců. Probíhají tam i kontroly od té chvíle, co jsme to dali dohromady, velmi intenzivně.
1: Vláda dlouhodobě mluví o tom, že chce počet filipínských pracovníků navyšovat. Ke konci letošního března jich evidoval úřad práce v Česku skoro 15 tisíc.
0: Detaily píšeme i na iRozhlas.cz, zpravodajském serveru Českého rozhlasu. Investigativní reportér Martin Štorkár. Martine, díky.
1: Díky, naslyšenou.

Oasis ve 10:15 v dopoledním radiožurnálu. No a pokud vy a nebo někdo z vašich blízkých dokončil letos střední školu, tak buďte ve střehu. Přidáme totiž informace o tom, v jakých případech zůstává absolventům status studenta, tím pádem za něj stát dál platí zdravotní a sociální pojištění. Informace do půl.

0: Bruno Mars, 10 hodin a téměř 20 minut a dopolední radiožurnál s vámi. Je 10. června, dneškem oficiálně končí ústní maturitní zkoušky a úspěšní absolventi možná ještě teď přemýšlejí nad tím, že si v létě přivydělají na brigádě. Zaměřit by se měli i na to, jestli jim v létě stále platí status studenta, což znamená, že za ně stát bude dál odvádět zdravotní pojištění. Existují totiž výjimky, kdy studenty přestávají být a musí si ho hradit sami, anebo to za ně musí udělat zaměstnavatel. Detaily proberu s redaktorem Vítem Andrem. Vítku, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Status studenta podle zákona automaticky platí absolventům až do 31. srpna. Na co si ale musí dát pozor?
1: Třeba pokud si najdou letní brigádu, tak nesmí překročit příjmový limit, tedy u dohod o provedení práce 12 000 korun a u dohod o pracovní činnosti 4,5 tisíce. Upozorňuje Michal Harásek ze společnosti Timbe, která zprostředkovává brigády.
2: Já pokud jsem student, půjdu na 4 směny a vydělám si 4 400, tak z nich žádné odvody platit nemusím. Pokud ale si vydělám 4 600, tak už jsou ty odvody platím. Za 200, o které si vydělám víc, tak najednou musím zaplatit, což znamená, že se v tu chvíli přestane vyplácet.
1: Jde tedy o měsíční částku, kterou si studenti vydělají. Další podmínku připomíná právnička personální agentury Manpower Group Karolína Vostoupolová. A sice, že status studenta ztrácí absolventi, kteří v létě začnou se samostatnou výdělečnou činností.
3: Která by právě založila tu účast na tom nemocenském pojištění, nebo například pobírat podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. V případě, že ten maturant nastoupí v tomto tožném roce od září na vysokou školu nebo na nějakou další formu přípravy, tak mu stát hradí to zdravotní pojištění i v tom mezidobí mezi tou střední a vysokou školou.
1: Tedy nejdéle do 26 let.
0: A pokud už za absolventy nebude hradit pojištění stát, musí něco udělat?
1: Ano, nahlásit to své pojišťovně, a to do 8 dnů od vzniku povinnosti platit zdravotní pojištění. Jinak jim může vzniknout dluh a hrozí pokuta. U sociálního pojištění to ale neplatí, protože absolventi ho nemusí platit, pokud nejsou zaměstnaní. Připomíná mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jakub Bejček.
4: Zde je však třeba si uvědomit, že neúčastí na sociálním pojištění se nezapočítávají odpracované roky pro budoucí důchod. Nevzniká nárok na nemocenskou, na ošetřovné nebo peněžitou pomoc v mateřství. Automatické odvody na sociální pojištění se vážou výhradně na výkon výdělečné činnosti, zaměstnání nebo podnikání.
1: Dodám, že do konce srpna platí status studenta i těm, kteří na jaře maturitu nebo jinou závěrečnou zkoušku na střední škole nesložili. Podmínkou ale je, že musí mít po prázdninách opravný termín. A pro absolventy vysokých škol je důležitý termín složení státní závěrečné zkoušky, protože od té doby jim stát platí pojištění jeden měsíc.
0: Vysvětluje redaktor Vít Andrle. Díky za to, naschledanou.
1: Naslyšenou.
0: 8 minut a bude půl 11. Středeční dopolední radiožurnál s vámi teď i Scarlett.

0: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moje známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď, pojď, pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Toyota, Inoji a Budějovický Budvar.
2: Radiožurnál 10.30. Eliška Zábrocká a zprávy.
3: Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%. To je o 0,4% bodu méně než v dubnu. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu a tabáku nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Radiožurnálu někteří Filipínci, kteří chtějí v Česku pracovat. Investigativní tým vypátral firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání statisícového dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle inspektorátu práce protiprávní. Podrobnosti jsou na serveru i rozhlas. Indonéský vojenský soud potrestal 4 armádní důstojníky. Ti letos v březnu poleptali kyselinou aktivistu, upozorňujícího na rostoucí roli armády v indonéské vládě a společnosti. Soud rozhodl o trestu od 1,5 roku po 3 roky odnětí svobody za úmyslné ublížení na zdraví. Andrej Yunus řídil motorku, když ho 2 muži z jiné motorky polili kyselinou. Yunus oslepl na jedno oko a utrpěl popáleniny na 20% těla a obličeje. A v Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu na letišti dostanou zdarma 3 kivadlovými linkami hromadné dopravy, zdarma můžou využít taky sdílená kola. Policie zároveň upozorňuje na zvýšený provoz v okolí letiště. Organizátoři čekají, že do areálu denně dorazí asi 50 000 fanoušků. Sport. Trenér Roman Skuhravý končí na lavičce prvoligových fotbalistů Slovácka. Podle vyjádření klubu na webu Skuhravý odmítl pokračovat a rozhodl se využít jinou profesní příležitost. Slovácko skončilo v uplynulé sezóně na 14. místě. Příslušnost v nejvyšší lize potvrdili v baráži, ve které porazili Artis Brno.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ucpaná D1 u Brna, komplikace i na dálnici D8 u Nové Vsi. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna brzdí provoz nehoda u sjezdu na Ostrovačice. Na kilometru 178 blokovaný levý jízdní pruh, tam je první kolona asi na 10 minut. A fronty pak směrem do Brna pokračují i před omezením na 196. kilometru. Aktuálně od Kývalky místy se zastavíte i v levém pruhu. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony u Nové Vsi. Na kilometru 21 už v omezení stojí v pravém pruhu nepojízdný kamion. Kolona kvůli němu už od 16. kilometru, hlavně kamiony. Ucpává se kvůli tomu i silnice z Mělníka na Slaný 16 před Novou Vsí. Tam je kolona asi na 15:15. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů postojíte za Bezvěrovem v koloně. U Třebouní omezení jede se kyvadlově a jsou tam fronty až na 30 minut. A taky na silnici 11 ze Šumperka do Červené Vody popojíždějí kolony mezi obcemi Chromeč a Klášterec. I tam opravují vozovku a fronty s obou stran čekejte asi na 15:15. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty od 14 do 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15 a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Dál posloucháte dopolední radiožurnál s Jiřím Chumem.
2: Zítra v poledne se poslanci sejdou na schůzi s výmluvným obsahem. Ochrana občanů před placením rizikových dotací Agrofertu. Čeho by opozice chtěla na této schůzi dosáhnout? Jak chce riziko střetu zájmů upravit novela zákona připravená vládními poslanci? Taky na to se budeme ptát v dnešních 20 minutách radiožurnálu místo předsedkyně sněmovny Barbory Urbanové z Hnutí STAN. Poslouchejte po zprávách v 17 hodin.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Kontrola v litoměřické nemocnici ukázala, že se v případě úmrtí dvou novorozenců zdravotníci odchýlili od doporučených postupů. Informuje o tom krajská zdravotní, pod kterou tato nemocnice spadá. Zároveň ale na základě auditu nejde určit, jestli to vedlo právě k úmrtí těchto novorozenců. No a naše reportérka dodá detaily do 3:15.

0: Tady je dopolední Radiožurnál. Společnost Krajská zdravotní dokončila interní audity v litoměřické nemocnici po úmrtí dvou novorozenců loni na podzim. Společnost, která provozuje 6 zdravotnických zařízení v Ústeckém kraji, zahájila prověřování postupů lékařů, zdravotnického personálu i vybavení porodnice poté, co v ní během jednoho dne oživovali zdravotníci 4 novorozené děti. 2 z nich zemřely. Podrobnosti teď shrne reportérka Daniela Pilařová. Zdravíme, dobrý den.
1: Hezké dopoledne. Tragická událost se stala loni z 26. na 27. listopadu. Krajská zdravotní kulyní postavila 2 lékaře mimo službu, vedoucího porodního sálu a službu konající lékařku. Závěry interního auditu shrnuje mluvčí Krajské zdravotní Miloslava Kučerová.
2: První audit zaměřený na medicínské postupy a vedení zdravotnické dokumentace, dokončený 9. prosince loňského roku, identifikoval u dotčených porodů a resuscitací pochybení ve formě odchylek od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léčebných přípravků. Na základě interního auditu však nelze určit, zda identifikovaná pochybení byla příčinou úmrtí obou novorozenců.
1: Druhá kontrola z letošního května prokázala dostatečné technické vybavení pracoviště a poukázala na prostor pro zlepšení v komunikaci mezi porodníky a pediatry. Nicméně podle Kučerové není Krajská zdravotní znalecký ústav a nemá výsledky 5 novorozenců. A ty jsou pro určení příčiny smrti klíčové.
0: Kdy tedy bude jasné, proč novorozenci zemřeli?
1: Výsledky pitev provedených v krajské nemocnici v Liberci už má policie a taky Ústav pro péči o matku a dítě v pražském Podolí, který pro vyšetřovatele vypracovává externí znalecký posudek. Případem se tedy policie zabývá a zatím se k němu i kvůli jeho citlivosti vyjadřovat nechce. A stejně tak nemocnice v Podolí, jak uvedla její mluvčí Gabriela Hošková. Až policie a znalci vyšetřování dokončí a stanoví přesné příčiny úsmrtí, je krajská zdravotní připravená jednat s rodinami o případném odškodnění. Já ještě dodám, že zástupci primáře a gynekologicko-porodnického oddělení Petr Holba už je zpátky ve funkci a podílel se taky na zlepšení, která na oddělení pomůžou zajistit efektivnější komunikaci mezi zdravotníky, jejich trénink a na krizové situace a taky psychologickou podporu. K případu se zatím vyjádřit nechtěl a odkázal na mluvčí společnosti Krajská zdravotní. Společnost přijala vyjmenovaná opatření na všech gynekologicko-porodnických odděleních ve svých nemocnicích.
0: Litoměřice reportérka Daniela Pilařová. Díky.
1: Naslyšenou.

A už za chvíli o velkém comebacku. Po 4 letech je zpátky na kurtu. 23-násobná grandslamová šampionka Serena Williamsová se vítězně vrátila k tenisu. Za chvíli přidáme reakce.

0: Dalo by se to říct i o ní. Její 44 let, má dvě dcery a taky 23 Grand Slamových titulů. Přesto se tenistka Serena Williamsová po skoro 4 letech úspěšně vrátila na kurty. Comebacku americké hvězdy jsou plné sportovní weby v zahraničí. Probereme to s Tomášem Petrem ze sportovní redakce. Tomáši, dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Byl to vítězný návrat. Williamsová společně s Kanaďankou Bokovou porazili na úvod turnaje v londýnském Queen's Clubu americko-novozelandskou dvojici Melicharová, Martinezová, Rutliffová 2-0 na sety. Co se o tom píše v zámoří?
1: Den, kdy se Serena Williamsová vrátila a tenis má svou hrdinku zpátky. Tak zní titulek CNN Sports, web WTA zase píše: královna je zpátky. Server The Athletic spočítal, že je to přesně 1375 dní, co Williamsová naposledy hrála tenisový zápas. To byl rok 2022 a porážka ve třetím kole US Open s Australankou Tomljanovičovou 1-2 na sety. V článku CNN stojí, že v tenise, zvlášť na turnajích v Londýně, to nikdy není úplně rock and roll, ale když americká tenistka po tak dlouhé době vstupovala na kurt, byl to rock and roll. A pokud vás zajímá, proč se Williamsová vrátila k tenisu zrovna teď na turnaj v Queen's Clubu, tady je poměrně jednoduchá odpověď přímo z kurtu.
2: Vlastně nevím, prostě jsem neměla nic lepšího na práci. Unavovalo mě jen sedět doma na gauči. Je léto, už nemusím s dětmi chodit do školy, tak proč ne?
1: Mimochodem, když jste po zápase do vyhledávače Google napsali Serena Williamsová, tak se objevil nad výsledky vyhledávání nápis Vítej zpátky, královno.
0: Co se o návratu Sereny Williamsové píše na sociálních sítích?
1: První, co se mi objevilo, když jsem na síti X zadal jméno americké tenistky, tak bylo video na účtu The Tennis Letter. Williamsová na něm vybere smeč vítězným úderem a potvrdí tak vedení 5-4 v prvním setu. Popisek videa je: ve 44 letech to je absurdní. Vypadá to, že reflexy má lepší než kdykoliv předtím. I další příspěvky jsou z úspěšných výměn Williamsové. Účet Tennis Channel nabízí třeba v rychlém sledu dvě povedené reakce americké hvězdy u sítě s nadpisem Některé věci nestárnou. Účet Blackspin Global si všímá servisu Williamsové. K videu připojuje komentář Nejčistší pohyb při podání, který kdy tenis viděl vystavit v Louvru. Vítej zpátky, Serino.
0: Tomáš Petr ze sportovní redakce o comebacku Sereny Williamsové ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Tomáši, díky za to. Naschledanou.
1: Hezký den.
0: Život k nezaplacení, to je pořad, který nabídne radiožurnál po 11. hodině, ještě předtím přesně za 7 minut další aktuální zprávy. Krásné dopoledne.
3: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Vinohradská 12.
2: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
3: Prezident chce na summit NATO, vláda ho tam nechce a zatím se na tom vůbec nic nezměnilo. A my se v dnešní Vinohradské 12 ptáme, mělo by?
2: Taková je dnešní Vinohradská 12.
1: V předpremiéře v 15:30 ráno.
2: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
1: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
2: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 11 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
1: Pražský zastupitel Scheinherr vypovídá druhým dnem u soudu v kauze Dozimetr. Na Slovensku se narodila siamská dvojčata, jsou v pořádku. Trenér z Kuhraví končí u fotbalistů Slovácka. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude zataženo s občasným deštěm na jihu Čech a na Moravě i trvalejším, teploty většinou do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Pražský zastupitel Adam Scheinherr z Hnutí Praha sobě vypovídá druhým dnem u soudu v kauze Dozimetr. V té jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Celý den mají na své otázky obhájci všech obžalovaných. Mezi nimi je například bývalý náměstek primátora Petr Hlubuček nebo zlínský podnikatel a lobista Michal Redl. Obhájce zajímají například okolnosti podání trestního oznámení Scheinherrem na jaře 2020. Právě tím kauza začala. Scheinherr se před tím ale několikrát sešel s policistou, podle něj neoficiálně v noci někde na ulici. Obhájce zajímalo, jestli se setkání vznikl protokol, nebo jestli o nich mluvil s někým dalším. Komáři v Česku už začaly být aktivní. Aktuálně je podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu jejich aktivita zatím mírná, ale mají dobré podmínky pro líhnutí. Od druhé poloviny léta se můžou lidé setkat také s invazním komárem japonským nebo korejským, kteří se na našem území usadili trvale. I když jsou schopni přenášet i tropické nemoci, podle Martina Kulmy ze Státního zdravotního ústavu se jich lidé zatím nemusí obávat.
3: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru, a o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
1: V bratislavské nemocnici se narodila siamská dvojčata. Dívky jsou spojeny pánví. Podle šéfa specializované dětské nemocnice Petra Bartoně jsou v dobrém stavu. První operace je čeká už ve čtvrtek. Narození siamských dvojčat je vzácné. Často se navíc narodí mrtvá nebo nepřežijí prvních pár hodin po porodu. Současný případ se ale podobá narození siamských dvojčat z roku 2000 taky ze Slovenska. Děvčátka byla úspěšně oddělena a dnes žijí plnohodnotné životy. Lidé si dnes připomínají 84 let od vyhlazení Lidic. Nacisté po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha srovnali obec se zemí. Zastřelili 173 mužů, většinu žen s dětmi převezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Součástí programu bude taky rozsvícení svíček, které lidé zapálí na místech původních lidických domů. Podle starostky Veroniky Kellerové byl o svíčky velký zájem a všechna místa jsou už rezervovaná.
4: K tomu dostanou mapičku, aby věděli, kde asi ten domek se v těch starých Lidicích nacházel. A na těch místech jsou takové jako kovové zápěchy s čísly, aby ti zájemci věděli, kde tu svíčku mají umístit.
1: V sobotu pak bude následovat pietní akt u společného hrobu zavražděných lidických mužů.
5: Sport. Trenér Roman z Kuhraví končí na lavičce fotbalistů Slovácka. Klub na svém webu uvedl, že kouč využil jinou profesní příležitost. Podle deníku Sport bude z Kuhraví novým trenérem Baníku Ostrava. Fotbaloví světoví šampioni z Argentiny zvítězili v Alabamě v generálce na mistrovství světa nad Islandem 3-0. V 70. minutě nastoupil Lionel Messi. Ten se tak vrátil po zranění, které si přivodil před dvěma týdny. Po dvou minutách na hřišti dal Messi gol z penalty. Ke svému zdravotnímu stavu po zápase řekl.
6: Začal jsem se cítit dobře a bylo to znát každým dnem. Měl jsem příležitost hrát, získat herní rytmus, odehrát potřebné minuty a znovu se do toho dostat. Všechno to přišlo úplně přirozeně.
5: Fotbalové mistrovství světa začne zítra v 21 hodin českého času duelem Mexiko-Jihoafrická republika. V pátek ve 4 hodiny ráno našeho času vstoupí do šampionátu Češi. Nastoupí proti Jižní Koreji.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na D1 u Brna ucpaná i dálnice D8 u Nové Vsi. Na D1 popojíždějí kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy, aktuálně od 174. kilometru na 178. V obou pruzích, tam je u sjezdu na Ostrovačice nehoda v levém pruhu. Stále to řeší a zdržíte se asi 10 minut. Kolona pak ale pokračuje i dál do Brna, hlásí náš zpravodaj.
8: Pak je to do Brna takovým přískokem, kamiony chvíli stojí, chvíli jedou, levej pruh víceméně jede.
7: Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem se zdržíte u Nové Vsi v koloně. Už v omezení na 21. kilometru blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Kolona je tam asi na 10 minut. Ucpává se kvůli tomu i silnice 16 z Mělníka před nájezdem na dálnici. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů postojíte až půl hodiny za Bezvěrovem v koloně. V Třebouni je omezení, jede se Kyvadlově. A taky na silnici 11 ze Šumperka do Červené Vody popojíždějí kolony, a to mezi obcemi Chromeč a Klášterec. Jí tam opravují vozovku, fronty z obou stran až na 20 minut. A v Ostravě postojíte na Rudné ulici ve směru z Havířova na Porubu. Je to před omezením u Vítkovic asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15 a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. A po nich začíná Život k nezaplacení, moderuje Tomáš Pancíř.
9: Jaké ekonomické dopady může mít změna přístupu k drogám? Proč je v Česku tak velká tolerance k alkoholu? A k čemu dospěla nejnovější analýza, která porovnávala, kolik vybírá stát na daních z příjmu a z majetku u nás a v jiných státech Evropské unie?
2: Život k nezaplacení.
9: Jako obvykle ve středu touto dobou ve studiu vítám sociologa, zakladatele a šéfa agentury PAK Research Daniela Prokopa. Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Tématem posledních několika týdnů je protidrogová politika, a to nejenom kvůli tomu, že ji vláda chce spolu s dalšími agendami přesunout na ministerstva, v tomto případě tedy na ministerstvo zdravotnictví, ale také proto, že se objevují návrhy a náznaky, že se zpřísní protidrogová politika, konkrétně třeba směrem ke kratomu nebo konopí. Vy jste se v minulém volebním období v rámci Národní ekonomické rady vlády této oblasti také věnovali. Připomeňme, jaká tehdy v této oblasti byla vaše doporučení?
10: Tak obecně naše doporučení v té oblasti byla samozřejmě posílit prevenci, protože my hodně málo ve zdravotnictví dáváme do prevence, a to se týká i těch oblastí duševního zdraví a závislostí. Přitom víme, že v těch závislostech i podle analýz úřadu vlády ty preventivní programy, které jako včas zachycují ty závislosti, tak mají až 6násobnou návratnost, jo, že každá koruna, kterou tam dáte, se vrátí výrazně na ušetření těch veřejných nákladů. Takže posílit prevenci. Druhá věc, kterou jsme doporučovali, byla teda posílit investice do duševního zdraví, protože oni berou to duševní zdraví, ty problémy berou zhruba šestinu let ztraceného života, připadá na ty problémy duševním zdraví, a zbytek na fyzické zdraví. A my do toho dáváme výrazně méně v tom zdravotnictví než jako šestinu peněz. Takže posílit investice do duševního zdraví, do řešení těch problémů v duševním zdraví. Za třetí, jako vyrovnat nějak ty spotřební daně na alkohol, protože máme velké problémy s těma legálníma drogama, zejména teda s alkoholem, kde se víno nedaní vůbec, spotřební daní, a pivo minimálně. A za čtvrté, byli jsme na straně toho přístupu, který se jmenuje harm reduction, to znamená danit ty škodlivější věci více, aby ty uživatelé taky přecházeli k těm méně škodlivým. Jo. To se týká třeba těch tabákových výrobků, týká se to, jde to dělat u hazardu, kde jsou škodlivější typy, které by měly být daněny více a podobně. Takže to jsou nějaká doporučení té ekonomické obce, které dával NERV v té době.
9: Tehdy se také řešilo, nebo už v minulém volebním období se také řešilo, jestli umožnit nějaký regulovaný prodej marihuany, konopí.
10: Tam určitě byli zastánci pro toto umožnit, jako Libor Dušek v NERVu a podobně, ekonom. Já se přiznám, že na této věci úplně nemám názor, ale je vidět, že třeba v tom konopí tak přestože v Česku to legalizované není, tak když děláte, když se dělají výzkumy mezi středoškoláky, to se jmenuje ESPAT, o užívání drog, tak my v tom konopí jsme úplně na špičce Evropy. Jo. Byť to klesá, teďka všechny ty užívání těch drog mezi středoškoláky klesaly v posledních třech letech, tak pořád jsme na špičce Evropy. Takže ta ilegalita, jakoby neosvědčilo se to, že by to nějak redukovalo to užívání těch mladých, když zhruba 25% má zkušenosti s užíváním THC a jsme jeden ze států, kde to je opravdu jakoby nejčastější v Evropě. Takže je otázka, jestli u některých těch drog opravdu není lepší ta prevence a jiné metody potlačení těch jakoby rizikových užívání.
9: Z vyjádření vládních politiků nebo některých vládních politiků v poslední době se zdá, že pro příští měsíce může převážit represivní přístup k drogám. Slyšeli jsme v různých variantách možná bonmot, že od prodrogové politiky by se mělo přejít k protidrogové politice. Z toho ekonomického hlediska je represe v tomto směru správným přístupem? Jaké to může mít dopady?
10: Já si myslím, že je potřeba represe vůči tomu ilegálnímu trhu a vůči těm lidem, kteří z toho profitují. Jo. A to se netýká jen těchto drog, to se týká i pervitinu a dalších prostě. Takže tam represe určitě je potřeba. My máme štěstí, že třeba ještě tady není tolik ten fentanyl jako v Americe. Jo. Tak tam jako ta situace je opravdu strašná v oblasti těch opiátů a podobně. Takže někde určitě represe potřeba je a na druhou stranu jako fakt opravdu prokázaně funkční jsou ty preventivní programy, programy toho včasného záchytu, programy, které zabrání těm uživatelům drog, aby zároveň jakoby se infikovali žloutenkou, HIV a podobně, to potom jakoby má obrovské dopady, když se šíří ty nemoci. Takže tohle to jenom represivně nevyřešíte. Jo. A byl už problém Fialovy vlády, že poškrtala hodně peněz v těch programech, které opravdu jakoby efektivně fungují pro potlačení těch negativních důsledků nebo pro prevenci vůbec vzniku těch závislostí. Takže tam škrtala hodně stovky milionů už Fialova vláda. A teďka ten plán to převést na ministerstvo zdravotnictví z úřadu vlády. Tak já ho jakoby chápu třeba u toho duševního zdraví, protože tam opravdu je dobrý tým na tom úřadu vlády. Jsou tam lidi jako Petr Winkler, Martin Holý, ta Dita Protopovová a podobně. A když to budou mít na ministerstvu zdravotnictví a budou tam mít prostředky, tak opravdu můžou podle mě posílit to téma duševního zdraví, které trošku skomíralo i v té minulé vládě. Budování center duševního zdraví. Záleží to na tom,
9: jestli... Pardon, myslíte, že to může posílit, když se to přesune na ministerstvo, když to bude z pohledu laika a z pohledu kritiků vlastně o patro níž?
10: Já myslím, že to duševní zdraví, že tam opravdu jde o to, aby to mělo prostředky, aby to mělo tu autoritu, aby ideálně ten člověk byl třeba náměstek nebo jo, jako někdo silně to ministerstvo, aby to dostalo tu velkou důležitost. Ale potom je ta politika těch závislostí, která je trošku jiná, protože to duševní zdraví opravdu jako velká část je v agendě ministerstva zdravotnictví. A potom tam jsou přesahy třeba do školství a podobně, které jdou vyřešit, ale tou koordinací úřadu vlády, si myslím. Ale ty závislosti, ty jsou jako z principu nadrezortní, protože vy tam řešíte sociální služby, řešíte tam samozřejmě to školství, řešíte tam vnitro, protože tam je ta represivní část. Týká se to ministerstva financí, protože se to hodně týká těch spotřebních daní. Jo. Takže ty závislosti podle mě jsou výrazně jako nadrezortnější. A ten systém jako podle mě v podstatě fungoval. Toho nadrezortního řízení politiky proti závislostem. Jo. Takže problém byl spíš, že jsme do něj nedávali peníze a že se nepromítalo tolik třeba v té politice ministerstva financí, v těch spotřebních daních a podobně. Jo. Ale kdyby se tohle změnilo, tak jsme ho mohli ještě posílit a teďka se bojím, že to, co fungovalo relativně, a to je ta část prevence, tak potlačíme a budeme sázet na tu represi, jo. Tak to předtím bych varoval určitě. No.
9: Vy už jste mluvil o legálních drogách, opakovaně upozorňujete na to, jaké dopady na ekonomiku mají legální drogy, tedy tabák a alkohol. Možná připomeňme, v jakém řádu se pohybujeme.
10: Tak právě ten úřad nadrezortní nebo na úřadu vlády, ten odbor, ten počítá ty dopady a dělá tu strategii a ten odhaduje, že to jsou společenské dopady kolem 250 miliard korun ročně v tom užívání alkoholu, cigaret, gambling a takové ty hlavní typy těch závislostí. Velká část je ten alkohol, jo, to je podle různých odhadů 50 až 80 miliard korun ročně, protože tam jsou náklady zdravotnictví, náklady výpadku z práce, poklesu produktivity pracovní a spousta jako dalších úrazy a dalších nákladů. Jenom minimum z toho pokryje výběr těch spotřebních daní. Cigarety jsou taky jako výrazně negativní, ještě víc z hlediska společenských nákladů. A potom tam jsou ty další drogy, gambling a některé ty nelegální drogy a podobně. Takže to jsou obrovské náklady. A Česko v těch závislostech hodně často je buď to nadprůměrné v tom užívání, anebo je na špičce, jako v případě alkoholu. Jo. Takže s tím fakt škodíme výrazně jako společnost, tou intenzitou těch závislostí.
9: Pohledem sociologa, z čeho pramení ta tolerance české společnosti k alkoholu? Takový ten přístup, že je normální dát si pivo, panáka, dvě deci vína a že naopak divný je ten, kdo nepije alkohol.
10: Tak je to asi do velké míry zvyk a je to samozřejmě efekt, prostě ten systém ovlivňuje ty kulturní hodnoty. Jo. Není to jenom tak, že byste měli nějaké kulturní hodnoty, ty jsou silné samozřejmě, ale ovlivňuje i ten systém. Takže když to vidíte v každém druhém televizním pořadu, prostě, když nemáme regulaci třeba reklamy moc silnou na alkohol, když není úplně jakoby silné potírání, nalévání mladistvím, nemáme spotřební daně a podobně, tak v tom systému jako nic nesignalizuje, že to je problém. Jo. A teďka ty politici ještě to víno třeba vydávají, tiché víno za nějaký jako lepší druh alkoholu, přitom prostě každý alkohol má negativní důsledky, je rakovinotvorný a podobně. Jo. Takže myslím si, že o tom, že nikdo moc nesignalizuje tu škodlivost, jak z politiků, tak z těch veřejných politik, no, z těch opatření.
9: Co s tím? Co by pomohlo? Jste vyjmenoval teď řadu věcí. Co může být tím klíčovým faktorem, aby se Česko v pití alkoholu z té úplné špičky dostalo, řekněme, k průměru?
10: Tak asi je třeba říct, že jsou různé stupně pití toho alkoholu, jo, a že to rizikové pití, samozřejmě podle odborníků každý alkohol škodí, ale škodí zejména to rizikové pití. Takže jak ho omezit? Nebo extenzivní hodně. Určitě funguje ta cenová politika. Prostě, jo, když jsou dobře udělané spotřební daně. My jsme bohužel udělali to, že hodně daníme ten tvrdý alkohol. Tam ty daně jsou standardní nebo trošku nadprůměrné oproti okolí. Ale vůbec nedaníme víno a minimálně daníme to pivo. Takže ten výběr té spotřební daně z toho tvrdého alkoholu paradoxně klesá. Proč to lidi můžou jednoduše dovážet, ten tvrdý alkohol, ten nejjednodušší alkohol na dovoz a zároveň se posouvají k těm krabicovým vínům a podobně. Druhá věc, takže dobře udělané spotřební daně fungují. To ukazuje Skotsko a další ty země, kde je udělali dobře. Co funguje specificky, je třeba ten omezení toho nočního prodeje. To nesníží takovou tu českou extenzivní spotřebu, ale omezí to třeba úrazy, domácí násilí, kriminalitu a podobně. To úplně podle mě není ten hlavní problém v Česku, takže to adresuje trochu něco jiného než takové to průběžné pití. Co funguje podle některých studií, je ten takzvaný labeling. Jo? Jako na cigaretách máte tu škodlivost, tak na alkohol.
9: Zošklivit etikety.
10: Co funguje podle některých studií, je větší omezení reklamy v některých časech a podobně. Jo? Takže je to nějaká jako sada opatření, která omezí to extenzivní pití, prostě, které má velké jako společenské důsledky.
9: Sociolog, zakladatel a šéf agentury PAK Research Daniel Prokop je hostem Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
2: Život k nezaplacení.
11: Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
9: Na webu vaší agentury PAK Research jste přesně před týdnem vydali analýzu týkající se výběru daní u nás a v dalších evropských státech. Jako hlavní zjištění jste už do titulku dali to, že Česko vybírá na daních v poměru k HDP o 135 až 198 miliard korun méně.

0: výběru.
1: Právě na to jsem se chtěl zeptat, kdyby do toho porovnání se zařadilo Rakousko, Německo, Francie, tradiční nebo řekněme západoevropské státy z doby před listopadem, tak by to srovnání bylo ještě horší pro Česko?
0: No, my jsme nějakých těch 130 až 200 miliard pod úrovní těch 4 podobných zemí, o kterých jsem mluvil, když se tam zařadí třeba ty sousedé, Německo, Rakousko, tak by ten, tak je ten výběr daní ještě výraznější než v tom okolí. Samozřejmě jsou státy teda, které vybírají, mají tu ekonomiku úplně jinou a vybírají méně než my, jo. To je v rámci Evropy Pobaltí a Irsko, ale jsou jako relativně výjimečné a zároveň tyhle státy mají jako menší ty, ten sociální systém a veřejné služby. My jsme zemí, která chce mít ty veřejné služby, je na tom úplný konsenzus, prakticky politický, a ten výběr těch daní máme prostě výrazně nižší než v podobných státech. Ale nejhorší asi problém, který jste jako nastínil, je, že my paradoxně hodně vybíráme z práce a danění firem. Tam jsme i mírně na úrovni těch podobných zemí nebo na úrovni jejich. A chybí nám výběr těch daní, které méně právě škodí ekonomice. To znamená například právě v té spotřebě a podobně.
1: A nebo také v majetku. Když porovnáme zdanění majetku u nás s jinými státy, jak to vypadá?
0: Prostě problém danění je v tom, že když daníte aktivitu, to znamená práci, tak to demotivuje lidi od toho, aby pracovali, za to její příjmy a podobně. Má to negativní důsledky na trh práce. U firem to může mít taky negativní důsledky. Naopak, když máte třeba rychlejší odpisy u firem, tak to je to motivuje, aby investovali v Česku. Takže když to přeháníte v těchto daních, tak brzdíte ekonomický růst. Jo. Naopak danění nemovitostí, sice jako samozřejmě v Česku se některým lidem nelíbí, ale tu nemovitost neposunete nikam, jo. Ten pozemek nezrušíte a podobně. Takže nemá ty ekonomické negativní důsledky. Nepenalizuje tu aktivitu, zejména pokud je zaměřeno na ty pozemky. A my z těch daní z nemovitosti vybíráme jako výrazně méně, násobně méně, než je běžné v Evropě, ale i méně než třeba v Polsku a podobně. Ale je to dané zejména jako její strukturu, že když se kouknete na daně z nemovitosti v Polsku, tak tam samozřejmě jsou vyšší třeba ve Varšavě, v těch místech, které mají drahé ty pozemky a lidi těží vlastně, zhodnocuje se jim majetek díky tomu, že ta ekonomika v těch bohatých centrech roste a podobně. My tu daň z nemovitosti máme ještě nastavenou tak hloupě, že hodně daní, když máte domeček někde v Karviné, a když, jo, tak tam platíte třeba 5 000, a když máte jako lukrativní pozemek v Praze, tak platíte třeba nižší desítky, úplně jako nepoměrně vůči jeho hodnotě, milionové, 100 milionové a podobně. Jo. Takže u nás ta daň ještě navíc jako nereflektuje cenu těch pozemků a proto hodně zatěžuje lidi v chudších regionech. A nevybírá dost v těch bohatých. Praha na to zejména řeší i díky tomu, že má jako velké financování z těch sdílených daní v tom rozpočtovém určení, tak ona vybírá tolik, nebo dostává tolik, že šetří ročně 20 až 25 miliard. Takže nemusí zvyšovat tu daň z nemovitosti vůbec. Jo. Takže tahle ta kombinace vede k tomu, že ta daň z nemovitosti je velmi nízká a přitom je nastavená tak, že pro některé lidi v těch chudších lokalitách může být i tvrdá. Jo. Takže je to zase takový systém, který je trochu neférový, jeho nastavení a zároveň neefektivní z hlediska výběru a z hlediska ekonomického růstu a podobně.
1: Říkáte, že tedy okolní státy víc vybírají na daní z nemovitosti, zároveň jste říkal, že u nás víc daníme práci. To znamená, že v okolních státech zaměstnanci odvádějí méně? Ukazuje to i ta nejnovější studie?
0: Ono se liší. Ta struktura u nás o trochu více odvádějí ty zaměstnanci, které mají malé mzdy. Když to srovnáme třeba s Polskem, tak když máte nějaký částečný úvazek a máte třeba 15 tisíc, to znamená takové ty maminky, co se vrací, no, rodiče, co se vrací na trh práce, tak u nás platí hodně oproti těm podobným zemím. Jo. Takže my hodně daníme ty nízké zaměstnanecké příjmy. U těch průměrných, nadprůměrných je to dost podobné, jako v těch podobných zemích. Máme výhodně, trochu se zase lišíme u těch živnostníků. My hodně daníme ty chudé živnostníky, kteří si vydělají prostě 300 tisíc, 400 tisíc ročně. A naopak máme oproti tomu, co je běžné v zahraničí, jakoby extrémně zvýhodněné ty kancelářské profese, které vydělávají kolem milionu, 1,5 milionu a podobně. Takže tam je také taková specifická díra. Hodně těch daní v Česku je degresivních. Jo? Jak ta daň z nemovitosti, tak ta daň OSVČ vlastně platíte menší procento na dani, čím větší máte majetek a příjmy.
1: Vy jste v poslední době v několika rozhovorech i v souvislosti s vaší novou knihou mluvil o nerovnosti v české společnosti. Za to jste na sociálních sítích schytával dost ostré reakce, že jste extrémní levičák, že byste

0: jste chtěl znárodňovat. Není určitá nerovnost ve společnosti přirozená a možná důležitá? Není to vlastně motivace a inspirace k tomu, aby se lidé snažili? Zaslouží si ta nerovnost takovou kritiku?
1: Tak zaprvé já v těch daních, nebo vůbec my, ta skupina třeba 30 ekonomů a sociologů, která udělala ten návrh té reformy chytřejší daně, neprosazujeme žádnou progresi. My chceme jakoby omezit ty výjimky a ty zvýhodnění, které v Česku jsou zejména teda v těch kapitálových daních. Jo? Že daníte 40%, z práce odvedete 40% jako zaměstnanec a kapitálové daně nebo kapitálové příjmy se v Česku prakticky nedaní. Jo? Takže to vytváří velkou nerovnost v tom, že zvýhodňujete některý typ toho příjmu, který je koncentrovaný v horní třeba 5% populace. Tak to je taková jenom, taková základní férovost a rovnost těch daní. Není to nějaká radikální myšlenka a v té nerovnosti já nemluvím o nerovnosti výsledků, tam bych řekl, že prosazoval nějakou rovnost výsledků, aby všichni byli stejní ve škole a podobně. Tak to je radikálně špatná myšlenka. Já mluvím o rovnosti šancí, to znamená, že v Česku mají výrazně menší šance než třeba v tom Polsku lidi, kteří se narodí v chudších regionech, děti, které jsou z méně vzdělaných rodin a podobně. Takže my omezujeme tu možnost růst, tu mobilitu, tu možnost posunout se na vrchol, tím, že máme velké regionální nerovnosti a velké nerovnosti ve školství. A za druhé, ta druhá taková jako nespravedlnost, kterou já vidím, je, že hodně často v těch veřejných systémech v Česku, když se snažíte a chováte se odpovědně, tak vás za to ten systém ještě penalizuje. Jo, když jste obec, která podporuje biznes, tak z toho nic nemáte prostě. Akorát vám tomu starostovi nadávají lidé, že tam přivedl nějakou firmu a jsou tam parkoviště. Jo. Když se jako nikdo není motivovaný starat se o svoje zdraví ve zdravotní prevenci v tom systému. Když jste škola, která se snaží pomáhat chudým dětem, tak tam dostanete ještě další prostě, jo, a segregujete tu školu. Takže ve spoustě věcí my vytváříme takový jako demotivační systém, kde sem všem vyplatí spíš chovat sobecky prostě. Jo. A to mi přijde, že jako nespravedlivé vůči těm lidem, kteří se snaží chovat odpovědně v Česku. A že to je věc, která taky brzdí tu ekonomiku. Takže tyhle dvě nespravedlnosti, ta nerovnost šancí a ta demotivace jsou takové, na které by se podle mě mohla shodnout pravice a levice. A kdyby jsme odstranili, tak pomůžeme celé společnosti. To je idea té knihy a toho, jak to vidím já.
0: A jak to říkáte v rozhovorech, máte pocit, že téhle nerovnosti je v Česku víc než v sousedních zemích?
1: No, jako třeba v tom vzdělávání, tak tam určitě. Jo. V těch regionech, v tom regionálním, Slovensko má taky velké regionální rovnosti, jo. Takže my něco sdílíme s těmi podobnými zeměmi. Ale třeba od toho Polska se můžeme opravdu učit v tom, jak řídit vzdělávání, jak posunout rozvoj všech regionů, jak opravdu jako postavit ten růst na velké části společnosti. To je ta idea, kterou bychom se mohli podle mě v tom Polsku zhlédnout. Je to trošku takový patriotismus, jo, prostě, že by na tom růstu, na té prosperitě mohl jako se podílet každý v tom Česku, podobně jako je v tom Polsku.
0: Říká sociolog, zakladatel, šéf agentury PAK Research Daniel Prokop, který jako každou středu touto dobou byl naším hostem. Díky za rozhovor, za týden, na viděnou.
1: Díky, na viděnou.
0: Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancí.

0: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou skupina ČES, Česká spořitelna a hlavní město Praha.
1: Radiožurnál 11:30. Zprávy a Eliška Zábrocká.
2: Zastupitelé Frýdku Místku odvolali z funkce primátora Petra Korče ze strany Naše město FM. Informovala o tom radnice. Návrh na odvolání podal někdejší primátor Michal Pobucký z Přátel FM. Podle něj Korč omezil výkon své funkce jen na sebeprezentaci. Korč s tím ale nesouhlasí a tvrdí, že se vždy snažil jednat ve prospěch lidí. Kompetence primátora by teď měly být rozdělené mezi jeho náměstky. Žáci dnes protestují proti zrušení pokusného ověřování, takzvané kombinované výuky. Učit se střídavě doma a ve škole nebo na výletech na základních školách totiž od září nepůjde. Desítky žáků, učitelů a rodičů se proto dopoledne sešly v Praze na Malostranském náměstí, odkud se vydají před ministerstvo školství. Žádají úřad o dialog a přechodné období. O ukončení testování totiž ministerstvo rozhodlo v květnu. Důvodem je nízký počet zapojených škol, nedostatečný pro systémové závěry. Sněmovna reprezentantů Spojených států schválila návrh zákona, který poskytne Ministerstvu vnitřní bezpečnosti dočasných v přepočtu skoro 1,5 bilionu korun. Má jít na imigrační politiku, kterou prosazuje prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu teď ještě návrh musí podepsat, opatření už před týdnem schválil Senát. Část peněz by měl dostat třeba Úřad pro imigraci a cla ICE. A nový kruhový objezd na průtahu Blatné na Strakonicku je ode dneška plně průjezdný. Původně měly práce na hlavní trase mezi Pískem a Plzní trvat až do konce června. Ředitelství silnic a dálnic nechalo objezd postavit z bezpečnostních důvodů kvůli chybějícím odbočovacím a připojovacím pruhům. Kromě toho na místě přibyly chodníky, protihlukové stěny nebo veřejné osvětlení. Sport. Tenistku Karolínu Plíškovou čeká druhé kolo travnatého turnaje v Londýně. Češka nastoupí proti Kanaďance Bokové, která včera hrála po boku Siriny Williamsové při jejím návratu na kurty. V Queen's Clubu se dnes ve stejné fázi turnaje představí i Marie Bousková, její soupeřkou bude Chorvatka Vekičová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem a omezení na dálnici D8 u Nové Vsi. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz. Brzdí se poprvé na 178. kilometru sjezdu na Ostrovačice. Nesouvislá kolona pak hlavně kamionů je až k omezení na 196. Osobním autem zastavíte jen místy v levém pruhu. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem vázne provoz v omezení u Nové Vsi. Kolona se táhne od 17. na 21. kilometru a je to asi na 10 minut. Ucpaná je tam i silnice 16, příjezd k dálnici ve směru z Mělníka. Na silnici 20 z Plzně do Karlových Varů postojíte až půl hodiny za Bezvěrovem v koloně. U Třebouni omezení jede se Kyvadlově, kolony jsou tam v obou směrech. Na silnici 20 kolony taky na výjezdu z Plzně směr Písek mezi dálnicí D5 a Losinou. Další omezení a kyvadlový provoz. Tam jsou kolony kratší asi na čtvrt hodiny. A na silnici 11 ze Šumperka do Červené Vody budete popojíždět mezi obcemi Chromeč a Klášterec. I tam opravují vozovku fronty z obou stran opět asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15 a na horách kolem 10. Tolik zprávy. Dál je s vámi dopolední Radiožurnál a taky Jiří Chum.
1: A jsme uprostřed pracovního týdne. Dnes je středa 10. června, teď jsou 4 minuty po 11:30. Přejeme dobré dopoledne a posíláme za vámi Kristýnu.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Posloucháte Radiožurnál, je 11.37, obyvatelé severoirského Belfastu za sebou mají velké nepokoje. Stovky maskovaných lidí v noci rabovali obchody a ničili ulice. Útočníci také zapálili dům i s celou rodinou přistěhovalců a tomu všemu předcházel útok nožem, při kterém muž původem ze Sudánu vážně zranil jednoho člověka. Téma, kterému se ještě budeme věnovat v dopoledním Radiožurnálu.

0: Stovky maskovaných mužů v noci v severoirském Belfastu zapalovali auta i domy a rabovali obchody. Nepokoje vyvolal brutální útok nožem, při kterém muž původem ze Súdánu vážně zranil jednoho člověka. Noční útoky mířily hlavně na přistěhovalce. A z detaily už je ve studiu dopoledního radiožurnálu Ondřej Himr z naší zahraniční redakce. Ondro, vítám tě.
1: Dobrý den, bylo to několik stovek, většinou mladých mužů v černém, kteří měli často i maskované obličeje a začali se shromažďovat na různých místech Belfastu včera na večer. Ve městě byly rozmístěné zásahové jednotky policie, která předpokládala, že k nepokojům může potom útoku dojít, ale ani tady ta příprava nedokázala zabránit tomu, aby útočníci zapálili autobus veřejné dopravy a také velké množství osobních aut. Záběry z místa ukazují třeba i hořící domy, do kterých se těm skupinám rabujících podařilo proniknout. Minimálně v jednom případě na těch záběrech vidíme i, že útočníci zapálili dům, kde uvnitř byla celá rodina, zřejmě přistěhovalecká, a ty lidi museli ven vyvést hasiči. Objevily se také záběry vyrabovaných obchodů nebo třeba i jakýchsi provizorních kontrolních stanovišť, které zřídili ti rabující lidé na ulicích a pravděpodobně hledali v těch zastavovaných autech nějaké přistěhovalce nebo lidi s původem mimo Spojené království. Nemáme ale zprávy o tom, že by při těch nepokojích někdo přišel o život nebo přišel k nějakému vážnému zranění, ale ty materiální škody jsou opravdu velké.
0: Jak už jsme řekli, tomu všemu předcházel útok nožem. Co o tom útoku víme?
1: Tenhle ten útok se odehrál v noci předtím, čili v noci na úterý, na záběrech, které začaly pak kolovat po sociálních sítích a staly se rozbuškou těch nepokojů z noci na dnešek. Vidíme, jak tam je muž, který je povalený na zemi, je velmi zakrvácený, na něm klečí druhý muž, útočník, a ohání se takovým krátkým nožem. Ten zakrvácený muž na zemi se už prakticky ani nebrání a zachránilo ho zřejmě jenom to, že útočníka spacifikovala skupina kolem jdoucích, který ho povalili na zem a vlastně mu tím zachránili život. Ryan Henderson z místní policie pak včera oznámil, že oběť, kterou je asi 40-letý muž, má velmi vážná zranění obličeje, očí a zad a je ve vážném stavu v nemocnici. Útočníka policie na místě zadržela a už je obviněný z pokusu o vraždu. Je to 30-letý muž původem ze Súdánu. A je také dobré říct, že Irsko zažilo severní podobné nepokoje vlastně už loni. Tehdy tomu předcházel pokus o znásilnění, ze kterého byly obviněni dva mladí Rumuni, a obecně atmosféra v Británii je teď velmi rozjitřená po nedávné smrti mladého studenta, kterého útočník zase původem z Jižní Asie pobodal a navíc potom falešně obvinil z rasistického útoku, takže přijíždějící zasahující policisté místo toho útočníka spoutali zraněnou oběť a ten mladík krátce na to zemřel.
0: Ondřej Himr z naší zahraniční redakce. Díky. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Posloucháte Radiožurnál. Za minutu bude 3:15.

0: Jedna stará zemědělská usedlost v Havlíčkově Brodě, kde hnízdily vlaštovky, musela ustoupit rodinné výstavbě, ale nakonec developer ubytoval jako první právě tyto stěhovavé ptáky. Zajímavý příběh mám ho pro vás za chvíli, teď aktuální doprava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A nebezpečí na dálnici u Frýdku Místku. Na dálnici D48 ve směru na Český Těšín teď velký pozor na obchvatu Frýdku Místku. Na kilometru 49,5 leží v levém pruhu mobilní záchod Tojtojka. Auta v dešti prudce brzdí a vybočuje se. Další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď o jiném domečku. Speciální dům pro vlaštovky postavil developer v Havlíčkově Brodě jako náhradu za zbouranou hospodářskou budovu, kde dřív ptáci hnízdili. Ochráncům přírody se už do něj podařilo nalákat první pár vlaštovek. Díky umělé vytvořené kaluži a blátu zvládli ptáci postavit hnízdo a v tuto chvíli už sedí na snůžce.
3: Vlastně to je místečko. Vidíte, že tam kouká hlava vlaštovky.
4: Zatímco samec venku schání potravu, samice vlaštovky sedí na hnízdě v nově postaveném příbytku. Jak mi teď ukazuje krajský ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny Václav Hlaváč. Speciálně postavenou budovu právě pro tento druh ptactva objevil první pár asi 3 týdny zpátky.
3: Když přiletí z Afriky, tak letí na to hnízdiště, které znají. Objevení nového místa ke hnízdění je vždycky dlouhodobá záležitost. I tady to nebylo úplně snadné. Jsme tady pouštěli vlaštovčí zpěv, aby právě to vlaštovky upoutalo.
4: Ochránci přírody u domku vytvořili také kaluš, aby měli ptáci kde brát bláto na stavbu hnízda. Doposud vlaštovky hnízdily v zemědělské usedlosti nedaleko odsud.
3: Hospodářský objekt, který byl tady nahoře v rámci toho developerského projektu zbořený, on byl dlouhodobě nevyužívaný jako náhrada vlastně, protože v tom objektu dříve hnízdily vlaštovky, tak se vytvořil tady ten domeček a vlastně ta stará budova byla i osídlená netopíry, takže proto je tady i vlastně náhrada pro ty netopíry.
4: Ukazuje Václav Hlaváč na malá okénka pod střechou domku a současně i škvíry vytvořené za pomoci tvárnic. Na místě, kde stála zemědělská usedlost, teď budou rodinné domy. S podobnou náhradou bydlení pro ptáky se ale developer Adam Hlaváč setkal poprvé.
5: Setkali jsme se tam v daleko menší míře. To bylo na přístavbě, řekněme, půdní ve stavby, takže tam jsme dělali nějaká opatření, ale jako takovýhle projekt jsme nikdy nedělali. Je to úplně poprvé, co jsme se s tím setkali.
4: Vysvětluje Adam Hlaváč, že výstavba vlaštovčího domku na městském pozemku zabrala dělníkům zhruba měsíc, s tím, že přitom využili materiály z původní zbourané zemědělské usedlosti. Tereza Bešoutová, Radiožurnál.

0: A Tomáš Pancíř je ten, kdo pro dnešní poledne připravil publicistiku za čtvrt hodiny. Tomáši, vítej, pozveš nás?
1: Určitě, dobrý den. Začneme výukou cizích jazyků na základních školách. Ministr školství totiž rozhodl, že školy nebudou muset učit už od první třídy angličtinu a že také nebude povinný druhý cizí jazyk od sedmé třídy. To byly změny, které chtěl zavést jeho předchůdce. Jestli je to pro školy a pro žáky dobře a jaké další změny v už schválených rámcových vzdělávacích programech se ještě dají očekávat, tak na to se zeptám prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce. Meziroční inflace v Česku mírně zpomalila, a to na 2,1%. Jak se konkrétně mění ceny potravin, pohonných hmot nebo služeb a jak se dá čekat, že se budou měnit v dalších měsících, tak to rozeberu s hlavním ekonomem investiční platformy XTB Pavlem Peterkou. A přesně 100 let od chvíle, kdy zemřel architekt Antoni Gaudí, se slavnostně otevírá věž jeho velkolepého díla barcelonského chrámu Sagrada Familia. Ta věž měří 172,5 metru a nejen o ní, ale také o celé této pozoruhodné stavbě budu mluvit s naší spolupracovnicí ve Španělsku Lubicou Zlochovou.
0: Je to nabídne další vysílání Radiožurnálu po 12. hodině a dalších hlavních zprávách. Tomáši, díky za pozvání, ať se daří.
1: Naslyšenou.

0: Přímé přenosy z fotbalového mistrovství světa v Mexiku, Kanadě a Spojených státech.
1: Exkluzivně na Radiožurnálu.
2: Češi se na fotbalové mistrovství světa vrátí po 20 letech soubojem s Jižní Koreou. Kromě asijských soupeřů můžou bojovat i s vysokou nadmořskou výškou. Stadion v Guadalajaře je skoro v 16 metrech. Jak to tým trenéra Koubka v Mexiku zvládne, to uslyšíte v pátek od 4 hodin ráno českého času v našem přímém přenosu.
0: Světový šampionát ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál. Fandíme s vámi.
3: Už 20. června se koná v Praze na Letné 8. ročník charitativního běhu Run for Help. Letos podpoříte startovním pomoc ženám po rakovině prsu a nákup speciálního dětského kola. Více na runforhelp.cz. Potkáte se tam například s Chantal Poulain, Šimonem Bylinou, Kateřinou Bartůněk-Hrstkovou, Bořkem Slezáčkem a řadou dalších osobností. Vaše Daša. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Radiožurnál, 12 hodin. Začínají hlavní zprávy.
6: Radiožurnál odhalil nekalé praktiky v zaměstnávání Filipínců v Česku.
7: Mají znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
6: Papež dnes ve Španělsku požehná nově dostavěné nejvyšší věži chrámu Sagrada Familia.
8: Barcelona je známá jako hlavní město a sídlo Katalánska. To vám dává odpovědnost stát se budovateli jednoty.
6: Fotbalista Kuchta poprvé trénoval s českým týmem v dějišti mistrovství světa. Na dálnici D1 popojíždí kolona na příjezdu do Brna z Prahy. A bude zataženo s občasným deštěm na jihu Čech a na Moravě i trvalejším. Teploty většinou do 18 stupňů. Je středa 10. června. Pěkné poledne přeje u hlavních zpráv Eliška Zábrocká.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Investigativní tým Radiožurnálu zjistil, že jsou v Česku s největší pravděpodobností vykořisťovaní někteří filipínští pracovníci. Firma Nails Center Luxury, která provozuje nechtová studia, dala některým z nich po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 000 dluhu. Zaplatit musí, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky.
9: Postup firmy je podle inspekce práce protiprávní. Pokračuje mluvčí Richard Kolibač.
7: Pokud se týká vámi popisovaných praktik, tak tyto mají znaky vydírání a pracovního vykořisťování.
9: Zástupci firmy Nail Center Luxury tvrdí, že jim dohodu o uznání dluhu doporučila s Filipínci podepsat pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla, pak reagovala takto.
10: Se řekla, jo, je asi možný, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
9: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nepracuje. Martin Štorkán a Kristýna Šopfová, Radio Žurnál.
6: Zastupitelé Frýdku Místku nečekaně odvolali z funkce primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM. Návrh podal opoziční zastupitel a někdejší primátor. Podle něj Korč nepracuje pro město dostatečně a funkci používá jen pro svoje zviditelnění. Na jednání zastupitelů je reportér František Kuča.
11: Návrh podal někdejší primátor Michal Pobucký z klubu Přátelé FM. Pro odvolání Petra Korče hlasovalo 24 ze 42 zastupitelů, včetně hnutí ANO, které je v koalici. Odvolaný primátor tvrdí, že před týdnem dostal z vedení hnutí ANO příslib primátorského křesla po komunálních volbách, pokud nepotvrdí svou kandidaturu do Senátu za volební obvod Frýdek Místek. O kandidatuře Korč tou dobou podle svých slov pouze uvažoval, dnes ji však oficiálně potvrdil. Kompetence primátora zatím byly rozděleny mezi náměstky. Z Frýdku Místku František Kuča, Radiožurnál.
6: Kontrola v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků. Jde o loňské úmrtí 2 novorozenců a resuscitaci 2 dalších. O výsledcích auditu informovala krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Případ sleduje reportérka Daniela Pilařová.
12: Tragická událost se stala v noci z 26. na 27. listopadu. Podle výsledků interního šetření se zdravotníci v případech resuscitace 4 novorozenců, z nichž 2 zemřeli, odchýlili od doporučených lékařských postupů a použití některých léčiv. Na základě interního auditu ale není možné určit, podle mluvčí krajské zdravotní Miloslavy Kučerové, jestli pochybení vedla ke smrti novorozenců. To ukáží výsledky pitev, které zpracovala krajská nemocnice v Liberci a předala je policii. Ta se případem zabývá. Má je také Ústav pro péči o matku a dítě v Pražském Podolí, který pro vyšetřovatele vypracovává externí znalecký posudek. Až policie a znalci vyšetřování dokončí a stanoví přesné příčiny úmrtí, je krajská zdravotní připravená jednat s rodinami o případném odškodnění. Z Litoměřic Daniela Pilařová, Radiožurnál.
6: Poslanci sněmovního rozpočtového výboru začali jednat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Státnímu rozpočtu by měla podle koalice přinést počínaje příštím rokem 14 miliard korun ročně. Podrobnosti má reportérka Jana Čermáková.
13: Ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO na jednání výboru řekla, že nová EET by měla být pro podnikatele komfortnější než ta minulá. Míň by podle ní mělo být například namátkových kontrol.
14: Ten cíl je ten, aby nebyli obtěžováni bezproblémoví poplatníci kontrolami.
13: Věra Kovářová z Hnutí STAN před poslanci výboru reagovala, že si státní rozpočet podle ní v součtu moc nepolepší, protože součástí návrhu jsou i daňové změny jako slevy na studenta nebo školkovné.
15: Obratem ruky vy ten výběr, který avizujete, rozdáte na těch v uvozovkách dárečcích.
13: Výbor dnes debatu o EET přerušil. Vrátí se k ní 23. června. Z poslanecké sněmovny Jana Čermáková, Radiožurnál.
1: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
6: Papež Lev 14. dnes v Barceloně slavnostně otevře dostavěnou věž Ježíše Krista v Bazilice svaté rodiny. Slavná Sagrada Familia přivítá hlavu katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antonio Gaudího, který ji navrhl.
16: Architekta prohlásil loni Vatikán za ctihodného a zahájil cestu k jeho blahořečení. Stavbě baziliky svaté rodiny zasvětil Gaudí posledních 16 let života a po dalších víc než 100 letech se stavba stále dokončuje. Díky věži Ježíše Krista se 172,5 metry se už stala Sagrada Familia nejvyšším kostelem na světě. V Barceloně Lev 14. krátce promluvil i katalánsky. Stejně jako na večerní mši na olympijském stadionu. Před zhruba 40 tisíci lidmi vyzval mimo jiné k tomu, aby se do popředí zájmu dostalo duševní zdraví mladých lidí. Papež v dalších dnech odcestuje na Kanárské ostrovy, kde se setká s uprchlíky mířícími do Evropy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
6: Stovky maskovaných mužů v severním Irsku zapalovali autobusy i auta a rabovali obchody. Násilníci pronikli i do několika domů, které zapálili. Útoky byly namířené proti přistěhovalcům. Vyvolal je brutální pokus o vraždu, ze kterého je obviněný muž původem ze Sudánu.
17: Záběry z Belfastu ukazují autobus pohlcený plameny i mnoho hořících aut. Záchranáři zasahovali také u požárů řadových domů a minimálně v jednom případě museli záchranáři z hořící budovy vyvést celou rodinu. Maskovaní muži také zastavovali auta na ulicích a rabovali obchody patřící přistěhovalcům. Politické vedení severního Irska i celé Británie odsoudilo útoky na nevinné lidi, stejně jako pondělní pokus o vraždu, který nepokoje vyvolal. Záběry z tohoto útoku zachycují muže ozbrojeného nožem, který klečí na své zakrvácené oběti na ulici v Belfastu. Útočníka spacifikovala skupina kolem jdoucích a policie ho zatkla. Napadený muž je s vážnými zraněními v nemocnici. Ondřej Himer, Radiožurnál.
6: Železniční most pod Pražským Vyšehradem je možné podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom skupina složená z expertů na mostní konstrukce a památkovou péči. Podrobnosti má reportér Petr Kastner.
18: Most by podle mezinárodní expertní skupiny mohl být po opravě a při správné údržbě v provozu minimálně dalších 100 let. Odborníci doporučují železnou konstrukci přemístit na břeh, rozebrat ji, očistit od koroze a vyměnit vadné části. Správa železnic v minulosti uvažovala o zbourání staré konstrukce a výstavbě nového mostu. Podle mluvčí společnosti Nelly Frýbové zatím závěry památkového ústavu neobdržela. Z Prahy Petr Kastner, Radiožurnál.
1: Sport.
19: Fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s českou reprezentací v dějišti mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionát v Severní Americe odletěl zraněný. Češi do turnaje vstoupí utkáním proti Jižní Koreji v mexické Guadalajáře. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře mluvil reprezentační obránce Robin Hranáč.
20: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný.
19: Čeští fotbalisté se do mexické Guadalajáry přesunou dnes večer našeho času. Utkání Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport ho odvysílají v přímém přenosu. Trenér Roman Skuhravý končí na lavičce fotbalistů Slovácka. Klub z Uherského Hradiště oznámil, že kouč využil jinou profesní příležitost. Podle deníku Sport bude Skuhravý trénovat Baník Ostrava.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
21: Kolony na D1 u Brna, taky na dálnici D8 u Nové Vsi. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy od 179. kilometru až na 196. Hlavně kamiony v pravém pruhu osobní v levém zastaví jen místy. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem čekejte kolony u Nové Vsi. Projíždí se omezením. Od 18. kilometru na 21. pojedete asi 10 minut. A na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 se zdržíte před sjezdem na Ořech. Je to asi na 15 minut, je silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Dnes bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15. Tolik zprávy. A na ně navazuje publicistika s Tomášem Pancířem.
22: Jak přijímají základní školy plán ministra Plagy na změny ve výuce cizích jazyků? Do jaké míry se na meziročním útlumu inflace v Česku podílely ceny potravin a jakou roli hrály zásahy státu na trhu s pohonnými hmotami? A jaké peripetie provázely v Barceloně stavbu nejvyšší kostelní věže na světě? Základní školy nebudou muset učit angličtinu už od prvních tříd a ruší se také plán na povinnou výuku druhého cizího jazyka od 7. třídy. Vyplývá to z dopisu, který rozeslal ministr školství za hnutí ANO Robert Plaga ředitelům škol. S povinnou angličtinou od první třídy a druhým jazykem od 7. třídy počítal nový rámcový vzdělávací program, který schválil před rokem a půl tehdejší ministr školství Mikuláš Bek z hnutí STAN. Já už ve vysílání vítám prezidenta Asociace ředitelů základních škol a ředitele základní školy Pečky na Kolínsku, Luboše Zajíce. Dobrý den.
23: Dobré poledne.
22: Máte radost z toho, co vám ohledně výuky cizích jazyků oznámil pan ministr?
23: Především jsme rádi, že bylo učiněno nějaké finální rozhodnutí a že víme, na čem jsme. To je pro nás teď důležité a podle toho se musíme zařídit.
22: Jak těžké se bude podle toho zařídit?
23: Otázkou je, do jaké míry to zasáhne už do současného stavu přípravy školních vzdělávacích programů jednotlivých škol. Tam, kde už školy začínají podle toho programu pracovat, tam samozřejmě to bude trošku komplikovanější. Tam, kde ještě ty školní vzdělávací programy nejsou v provozu, tak tam to bude samozřejmě o něco jednodušší, ale bude to znamenat ledacos předělat.
22: Pokud začneme prvním stupněm základních škol, jak velká část škol v Česku už teď učí angličtinu od první třídy?
23: Podle zjištění České školní inspekce se to v současné době týká zhruba 50% škol.
22: To znamená, ta druhá polovina by musela a teď podle toho nového rozhodnutí nebude muset. Jaké jsou důvody těch škol, které začínají s angličtinou později?
23: Ty důvody mohou být různé. Mohou to být v první řadě personální záležitosti, kdy nemusí mít dostatek kvalifikovaných vyučujících anglického jazyka, což pro tu první třídu je docela důležité. Ale může to být i otázka jiných podmínek, především třeba u těch malých škol.
22: Bývalý ministr školství Mikuláš Bek z hnutí STAN argumentoval tím, že Česko z hlediska konkurenceschopnosti potřebuje, aby žáci začínali s výukou cizích jazyků dříve. Není tedy to aktuální rozhodnutí krokem zpět? Existují třeba v tomto směru nějaké výzkumy? Jaký efekt to, že se angličtina začne učit už v první třídě, tak jaký efekt to dlouhodobě má?
23: Nevím, jestli existuje nějaká sofistikovaná studie, která by to globalizovala, ale určitě je dobré, když se děti začnou učit ten cizí jazyk co nejdříve, ale myslím si, že to není až tak úplná katastrofa, pokud začnou s tím jazykem až později. Co jsem měl k dispozici, tak ty výsledky jsou víceméně srovnatelné. Ale samozřejmě, jak už jsem říkal, je dobře, když se začne dřív. To, že ten první jazyk v první třídě není povinný, ještě neznamená, že ty školy ho tam nemohou učit. To znamená, pokud ta škola bude mít podmínky a bude chtít, tak tu výuku tam může realizovat.
22: Vy očekáváte, že těchto škol bude přibývat, které tedy dobrovolně začnou už od první třídy s angličtinou?
23: Předpokládám, že tam, kde ty podmínky budou, tak tam k tomu sáhnou, ano.
22: Pokud je o tu druhou část toho, o čem mluvíme, tedy o povinnou nebo původně plánovanou povinnou výuku druhého cizího jazyka od sedmé třídy, od té tedy pan ministr ustupuje také s tím, že školy ale budou muset nabízet ten druhý jazyk, druhý cizí jazyk mezi povinně volitelnými předměty. Považujete tohle za rozumné řešení?
23: Určitě je dobře, že ta škola to nabízet musí, to znamená, že ten žák má možnost skutečně ten další cizí jazyk studovat. Co se týče toho, že to není pro všechny povinné, u některých žáků bych to považoval za docela dobré řešení v tom smyslu, že mají problémy i s tím prvním cizím jazykem a já třeba jako východisko bych viděl to, že místo druhého cizího jazyka by mohli mít posílenou výuku právě toho prvního cizího jazyka, aby byli konkurenceschopnější na trhu práce.
22: Pokud ten druhý cizí jazyk má být povinně volitelný předmět, z toho praktického pohledu znamená to, že školy stejně budou potřebovat stejné množství učitelů cizích jazyků, nebo má vlastně z toho praktického pohledu tohle pro vás nějaký praktický efekt?
23: Tak je možné, že to nebude až tak velký požadavek na ty vyučující cizích jazyků, kdy stejně v některých jazycích, jako je třeba francouzština, španělština, ten dostatek těch vyučujících bychom stejně nezajistili v dohledné době. Čili je to jedno z východisek.
22: Jaký je a jaký čekáte v těch dalších letech zájem žáků, respektive jejich rodičů, o to, aby tedy žáci studovali ten druhý cizí jazyk?
23: Je to o tom, jakým způsobem budeme komunikovat, jakým způsobem budeme komunikovat s rodiči, jakým způsobem budeme komunikovat i se středními školami a jak střední školy budou na ten rámcový vzdělávací program základního vzdělání navazovat ve svých rámcových vzdělávacích programech, abychom věděli, jak a co připravovat.
22: Ty změny v povinné výuce cizích jazyků na základních školách byly součástí rámcových vzdělávacích programů, jejich zavedení už ministr Plaga o rok odložil. Jaké další změny, kromě toho, o čem mluvíme, očekáváte?
23: Především bych očekával určité zpřehlednění, protože v této podobě skutečně to může být pro některé školy a hlavně pro jednotlivé pedagogy trochu nepřehledné a především bych předpokládal, že budou nějakým způsobem přepracovány nebo dopracovány vzorové školní vzdělávací programy, které by školy mohly použít pro tvorbu svých školních vzdělávacích programů.
22: Když mluvíte o zpřehlednění, v jakém směru, co by se mělo zpřehlednit?
23: Tam je celá řada věcí, které jsou podle mého názoru trochu nadbytečné. Na druhou stranu, co se týče obsahu vzdělání, tak tam některé věci chybí, čili určitě tam na tom ještě nějaká práce bude.
22: Je ten roční odklad dostatečný?
23: Tak samozřejmě záleží na tom, jakým způsobem se naplní. Pokud budeme skutečně ten rok intenzivně pracovat, tak věřím, že to bude v pohodě. Pokud bychom ten rok využili k tomu, že budeme čekat, co bude dál, tak je to špatně.
22: Z toho dosavadního průběhu máte pocit, že pan ministr při rozhodování, teď myslím pan ministr Plaga, při rozhodování o rámcových vzdělávacích programech dostatečně naslouchá vám, tedy ředitelům škol?
23: Tam není jenom otázka ředitelů škol, je to i Národní kurikulární rada, která má k tomu určité připomínky, je to otázka Národního pedagogického institutu a dalších, kteří k tomu nějakým způsobem se vyjadřují, čili myslím si, že těch informací pan ministr má relativně docela dost na to, aby se rozhodoval.
22: A máte pocit, že je bere dostatečně v úvahu?
23: Z toho, co jsem zatím viděl, tak myslím, že ano.
22: Prezident Asociace ředitelů základních škol České republiky Luboš Zajíc, díky, naslyšenou.
23: Mějte se hezky, naslyšenou.
22: Meziroční inflace v Česku v květnu zpomalila, zatímco v dubnu byla 2,5%, v květnu klesla na 2,1%. Vliv na zpomalení měly hlavně ceny potravin a alkoholických i nealkoholických nápojů. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který dnes potvrdil svůj předběžný odhad. Meziměsíčně se spotřebitelské ceny v květnu zvýšily, a to o 0,1%, a to hlavně kvůli vyšším cenám potravin a bydlení. Víc teď dodáme s hlavním ekonomem investiční platformy.

0: než ten letošní. Na druhou stranu za květen letošního roku byly potraviny o něco dražší než v dubnu letošního roku, takže obojí může být pravda, přestože to zní neintuitivně.
1: Když se detailněji podíváme na vývoj cen potravin u jednotlivých druhů, kde nejvíc rostou a naopak jsou části, jsou druhy potravin, kde ceny výrazněji klesají?
0: Tak vidíme, nejvýraznější pokles je u nealkoholických nápojů. Tam je ten pokles celku zásadní, v řádu celých jednotek procent. Viděli jsme i pokles cen olejů a tuku, 16%. Ten je v celku svižný, v dubnu jsme viděli podobně silný pokles. Naopak vidíme růst u některých typů masa a obávám se, že v dalších měsících se právě vyšší cena nafty a dalších energií může propsat právě do růstu cen čerstvějších potravin, které jsou ale náročné na zpracování z pohledu energií, což můžou být právě masné výrobky.
1: Mluvíte o energiích, mluvíte o pohonných hmotách, to je samozřejmě věc, kterou v posledních měsících hodně bedlivě sledujeme v souvislosti s děním na Blízkém východě. Co v tomto směru ukazují ta aktuální čísla o inflaci a vývoji právě cen pohonných hmot a energií?
0: Tak kdybych začal pozitivně, tak se ceny pohonných hmot stabilizovaly. Jo? Přestože na vyšších úrovních, než třeba ve srovnání s letošním lednem, nebo například právě s loňským květnem, což je dobrou zprávou, že ceny dále nerostou a neatakují ty vysoké hladiny, kterých jsme se jako ekonomové obávali, tedy cena nafty nad 50 korunami. Tam naštěstí nejsme, jsme podstatně níže, to je dobrou zprávou. Přesto ale pohonné hmoty v květnu 2026 byly o 26,3% dražší než v květnu loňského roku, což se v celku logicky propisuje nejen do nákladů firem, které velmi pravděpodobně budou muset v dalších měsících zdražovat svoji produkci, i kdyby válka v Iránu skončila a ceny ropy opět začaly klesat. Zároveň je to problémem i pro nízkopříjmové domácnosti, které žijí v regionech, tedy dál od větších měst a dojíždí, ať už za vzděláním nebo za prací, protože u nízkopříjmových domácností právě energie, včetně pohonných hmot, dělají větší podíl těch, řekněme, výdajů domácnosti. Takže tam ten růst o více než čtvrtinu je cítit, řekněme, nejvíce. No, další vývoj cen pohonných hmot bude ovlivněn dvěmi hlavními faktory, tedy světovou cenou ropy, která vlastně vychází z napětí v Iránu, velmi zjednodušeně v tuto chvíli, až skončí válka, bude nastolen trvalý mír a budou obnoveny dodávky, můžeme čekat prudké zlevňování pohonných hmot. No a pak druhým faktorem je, jak dlouho současná vláda bude trvat na zavádění cenových stropů, které v tuto chvíli pravděpodobně už pozbývají významu, protože, jak jsem říkal, ceny pohonných hmot se sice na vyšších úrovních, ale přesto stabilizovaly.
1: Na druhé straně není to, že se stabilizovaly právě důsledkem těch cenových stropů?
0: Spíše ne. Máme vlastně srovnání s řadou dalších zemí, nejen v Evropě, ale mimo Evropu a s jejich vývojem pohonných hmot, i když třeba žádné cenové stropy nezaváděly. Naopak, co je tu spíše riziko, je, že ty cenové stropy, pokud budou platit delší dobu, tak mohou dále fungovat jako kotva. A je už v tuto chvíli docela dobře možné, že řada čerpacích stanic by pravděpodobně prodávala pohonné hmoty levněji než v současnosti. Nicméně právě vyhlašování těch stropů může fungovat jako kotva. V tuto chvíli spíše směrem nahoru, což může přesvědčovat řadu pump právě nabízet pohonné hmoty za vyšší ceny. Na druhou stranu, český pumpařský trh je velmi vysoce konkurenční, takže to není tak, že by si pumpy mohly říkat za benzín a naftu, kolik chtějí, musí stále reagovat na tu konkurenci. Jenomže pokud celá ta konkurence dostane jednotnou informaci o maximálních cenách, celý, řekněme, ten trh má potom tendenci k tím tíhnout, takže je pravděpodobné, že právě kvůli cenovým stropům v tuto chvíli máme o něco vyšší ceny pohonných hmot, než bychom měli bez něj, protože vidíme, že řada pump nyní prodává relativně hluboko pod tím cenovým stropem, tedy ten tlumící efekt je omezen, nicméně ta kotva je tu stále přítomná.
1: Říká hlavní ekonom investiční platformy XTB Pavel Peterka. Díky za rozhovor, naslyšenou.
0: Díky za pozvání a přeji hezký den vám i posluchačům.
1: červnu roku 1926 v Barceloně přecházel ulici starší muž a údajně ve chvíli, kdy se zahleděl na chrám Sagrada Familia, tedy chrám svaté rodiny, přehlédl kolem projíždějící tramvaj a o několik dnů na následky této dopravní nehody zemřel v nemocnici pro chudé. Tím mužem byl Antoni Gaudí, který se do historie zapsal pod přízviskem Boží architekt a zapsal se do historie řadou

0: mimořádných staveb, ve kterých chtěl, jak uvádějí životopisci, vtělit Bibli do kamene. Dokončení barcelonské baziliky, jejíž stavba byla zahájena v roce 1882, se nedožil. Dnes, přesně 100 let po jeho úmrtí, bude slavnostně otevřena nejvyšší kostelní věž na světě. Jejich 172,5 metrů se tyčí právě nad chrámem svaté rodiny. A večer ji požehná také papež Lev XIV. Já už teď zdravím spolupracovnici Českého rozhlasu ve Španělsku Lubicu Zlochovou. Dobrý den.
1: Příjemný dobrý den prajem.
0: Ono je to samozřejmě nevděčné popisovat něco takového do rádia, ale zkusme, jak vypadá nejvyšší věž světa.
1: Tak toto monumentálne dielo, ktoré sa začalo stávať pred 144 rokmi, má dokopy 18 veží, ktoré symbolizujú biblické postavy, 12 apoštolov, 4 evangelistov, panu Máriu a práve túto teraz dokončenú vežu Ježiša Krista. Okrem tej spomínanej výšky 172,5 metra je ešte špecifická tým, že je zakončená 17 metrov vysokým a 13 metrov širokým krížom, ktorý má panoramatickú vyhliadku vo vnútri, avšak táto bude sprístupnená turistom až neskôr, pravdepodobne v roku 2028. A toto oneskorenie je spôsobené tým, že ešte je potrebné dokončiť práce v interiéri tejto konštrukcie a nainštalovať tam prispôsobený presklený výťah. A aj potom po otvorení bude vstup do kríža veľmi obmedzený kvôli priestoru. Maximálna kapacita tam bude 10 osôb naraz.
0: Gaudího nákresy a modely barcelonského chrámu byly zničeny před 90 lety v době španělské občanské války. Z jakých návrhů vlastně mohli vycházet ti, kdo pokračovali ve stavbě Sagrady Familie?
1: No, mohli sa opierať o trojrozmerné sádrové modely, respektíve úlomky týchto modelov, ktoré dávali postupne dokopy a ktoré Gaudí ešte pred smrťou zámerne vyrobil, pretože vedel, že papierové plány by mohli zmiznúť, takže toto boli tie prvotné rekonštrukcie, tiež sa Gaudího pokračovatelia riadili priamkovou geometriou, ktorú navrhol sám architekt, to znamená všetky hyperboloidy, paraboloidy, helikoidy, tiež to, že pochopili vlastne ten základný matematický systém Gaudího návrhov, tak dokázali potom tie chýbajúce časti odvodiť. Samozrejme, že sa využívali aj dobové fotografie a aj publikované kresby a tiež aj svedectvá žijúcich Gaudího učeníkov. No už a potom neskôr pomohla aj moderná technológia, pretože od konca 20. storočia už sa potom dali využívať počítačom podporované rôzne dizajnové programy, 3D skenery a sádrové tlačiarne a podobné vymoženosti, aby sa teda vyrábali repliky tých originálnych modelov a podľa nich sa potom stavalo.
0: Výstavba barcelonského chrámu začala za éry papeže Lva 13. Dnes tedy papež Lev 14. požehná té nejvyšší věži, ale celý chrám stále není dokončený. Kdyby mohl být hotový?
1: No, to je tá otázka, čo aj tu vždy sa hovorí, že to je otázka za milión, pretože chýba ešte množstvo aj dekoratívnych vnútorných artefaktov a hlavne je problematická otázka fasády slávy, Fachada de la Gloria, kde podľa pôvodného projektu majú byť také obrovitanské prístupové schody, také schodisko, lenže to by predpokladalo musieť zdemolovať okolité obytné budovy, kde sú byty, takže s tým sa samozrejme ešte váha a uvádza sa taký dátum teraz reálny až rok 2034. Niektorí ľudia, Barcelončania, ale aj vôbec v Španielsku sa hovorí, že táto stavba sa nedostavia nikdy, aj keď je pravda, že tento rok 2026, aj kvôli tomu výročiu úmrtia samotného architekta a takisto aj prítomnosť pápeža Leva 14., že by tieto dni sú veľmi dôležité, aj tento medzník rok 2026 už sa avizoval aj v minulosti ako veľmi dôležitý dátum priebehu teda stavby Sagrady Familie.
0: Ešte stručne, jak tento chrám vlastne vnímají obyvatelé Barcelony?
1: No tak, ak to mám jednoducho a krátko teda povedať, tak väčšina Barcelončanov je samozrejme na túto stavbu hrdá. Menej spokojní sú pravda, že tí, ktorí bývajú v okolí tejto rušnej a neustálej a komplikovanej stavby, okolo ktorej je najvyššie sústavný nápor tisícov a tisícov návštevníkov, turistov, a takisto sú tam aj podujatia, ako teda som už spomínala, že aj dnes večer tam príde pápež Leo XIV posvetiť, a to je opäť obrovský nápor na organizáciu, na bezpečnosť tohto miesta, takže nie je jednoduché bývať v okolí tohto skvostného diela.
0: Říká naše spolupracovnice ve Španielsku Lubica Zlochová. Díky, naslyšenou.
1: Ďakujeme a pekný deň.
2: Radiožurnál Půl jedné. Eliška Zábrocká má zprávy.
3: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Soud potrestal podmínkou mladíka, který podle obžaloby vyhrožoval spolužákům střelbou a schvaloval útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 20-letý muž taky musí podle verdiktu 20 měsíců pod dohledem probačního úředníka a v psychologickém poradenství. Mladík měl nosit na střední školu různé zbraně, například nože nebo teleskopický obušek. Podle státní zástupkyně taky po útoku na Filozofické fakultě v Praze v prosinci 2023 čin schvaloval a tvrdil, že střelec měl zabít víc lidí. Muž to před soudem označil za humor, vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal. Rusko v noci a dopoledne podniklo přes 30 dronových útoků na ukrajinský Charkov. Podle tamních úřadů bylo zraněno nejméně 5 lidí v různých částech velkoměsta. Stejně tak Rusko útočilo na Oděsu. Drony narazily do dvou vysokopodlažných obytných domů, kde vypukl požár. Ukrajinská raketa Flamingo podle ruských telegramových kanálů zase zasáhla vojenský podnik v Čeboksarech. A dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Bude se podílet hlavně na přípravě uměleckých projektů a rozvoji festivalu v zahraničí. Informoval o tom ředitel Smetanovy Litomyšle Michal Medek. Hruša je v současnosti hudební ředitel Londýnské královské opery. Od roku 2028 taky převezme post šéfdirigenta České filharmonie. V roli prezidenta Smetanovy Litomyšle vystřídá ekonoma a filantropa Pavla Kysilku. Sport. Mužské basketbalové týmy Nymburku a Slavie se od nové sezóny spojí. Zástupci obou klubů to oficiálně oznámili na tiskové konferenci. Nový klub SK Slavia Praha Era NBK bude hrát své zápasy v Praze, v jaké hale ale ještě není jasné. A hokejisté Caroliny díky výhře 5-3 na ledě Vegas srovnali stav finálové série NHL na 2-2 na zápasy. Český útočník Vegas Tomáš Hertl poprvé v boji o Stanleyův pohár nebodoval. Pátý zápas se bude hrát v noci ze čtvrtka na pátek našeho času v Carolině.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Kolony na D1 u Brna, nehoda na dálnici D8 u Zdib. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona aktuálně po pojíždí od sjezdu na Ostrovačice. Brzdí se v obou pruzích na 179. kilometru a kolona se suná až do Brna k omezení. Osobním autem těch necelých 20 kilometrů pojedete asi půl hodiny, kamionem delší dobu. A pozor, prší dost silně. Na D1 špatná viditelnost. Naše zpravodajka jede z Jihlavy do Brna, upozorňuje na špatné svícení.
6: Je tady opravdu hustý déšť, voda se zvedá ze silnice, velmi špatná viditelnost.
5: Tak přepněte z denního svícení na potkávací světla. Na dálnici D8 ve směru z Prahy na Ústí nad Labem vázne provoz v omezení u Nové Vsi. Kolona se sune od 16. kilometru až na 21. a je to asi na 15 minut. Pozor na D8 na příjezdu do Prahy z Ústí. Za sjezdem na Zdiby nehoda. Blokovaný jeden průch a dojíždí se do kolony zatím asi na 10 minut. Na Vysočině je teď neprůjezdná silnice 406 z Jihlavy do Třeště. Před Kostelcem vážná nehoda. Jeďte z Jihlavy a nebo opačně přes Popice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15. Tolik zprávy. Posloucháte odpolední radiožurnál, slovo má znovu Jiří Chum.
7: Jsou tmaví, mají pruhované černobílé končetiny a už se trvale usadili na našem území. Mluvíme o invazních komárech japonských a korejských. Přestože jsou schopni přenést tropické nemoci, v Česku zatím bezprostřední riziko nepředstavují. Vysvětlíme za chvíli a bude to další už soutěžní reportáž, takže poslouchejte pozorně. Dnes budeme hrát třeba o zubní kartáček, elektronický, sonický a taky vstupenky na Zlatou tretru Ostrava.
4: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi. Iva.

0: sezóna komárů v Česku začala. Jejich aktivita je v těchto dnech podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mírná, ale podmínky pro líhnutí jsou ideální. Hlavně v druhé půlce léta se můžeme setkat také s invazními druhy. Trvale se už u nás usadil třeba komár japonský i korejský, který je schopný přenést i tropické nemoci. Obávat se jich ale podle vědců zatím nemusíme.
1: Že tady nic v tom neplave.
2: Vytahuje z jedné skádí zatím prázdné sítko Jiří Černý z České zemědělské univerzity. V jejím kampusu pátráme po larvách invazních druhů komárů. Jejich typickým líhništěm jsou třeba sudy nebo konve s vodou.
1: Jdeme po invazních druzích komárů z rodu Aedes, který se vyskytují v těchto malých vodních plochách poblíž lidí. Jo, hele, tady jsou.
3: Jednu larvu už jste nabral, teď nabíráte další.
1: Samozřejmě, čím pozdější vývojové stádium to je, tím ty larvičky jsou větší.
2: Následně vědci larvy pomocí speciální pipety přenášejí do nádoby. Podle jejich dýchacího orgánu, takzvaného syfa, dokážou přímo v terénu rozlišit, do kterého rodu daná larva patří, říká entomolog Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu, který na výzkumu spolupracuje.
4: Vidím, že to syfo je dlouhé a tenké, takže dokážu teď říct, že se jedná o našeho běžného komára rodu Culex, že se tedy nejedná o invazní druh komára.
3: Před malou chvíli se na vás jeden komár sedl, jsem si všimla. Jak vůbec ti komáři, ti invazní vypadají?
4: Komáři rodu Aedes mají černé zbarvení nebo velmi tmavé zbarvení. Jsou typičtí tím, že mají pruhované nožičky, mají vlastně černé nohy s bílými pruhy.
2: Setkat se s exotickými komáry je dnes u nás běžné. Například komára japonského našli vědci v uplynulých 2 letech téměř ve všech našich krajích. V laboratoři už bylo prokázáno, že je schopen tropické horečky přenášet. Důkaz z terénu o tom ale chybí. I proto přímé riziko zatím nepředstavuje.
4: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru. O přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci, bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Jen sporadicky se v Česku vyskytuje komár tigrovaný, který stojí za lokálními epidemiemi tropických horeček v uplynulých letech v Itálii nebo ve Francii, upozorňuje virolog Jiří Černý.
1: Každý rok vidíme v těch středomořských zemích několik ohnisek nákazy, kdy přijede nějaký cestovatel, který je nakažený buď to horečkou dengue nebo horečkou chikungunya. Ti komáři tigrovaní se na tom cestovateli nasají a můžou je přenášet lokálně dál.
2: I díky změně klimatu se ale komár tigrovaný šíří dál na sever. Andrea Skalická, Radiožurnál.
0: 221 552 255, telefonní číslo do studia odpoledního Radiožurnálu. Pokud jste poslouchali pozorně, mohli byste znát odpovědi na 3 položené otázky za chvíli. Tak hodně štěstí, těšíme se na vás.

0: Michael Jackson a jeho Earth Song. Hráli jsme krátce před 12:45. Z Brna se nám dovolal Aleš, tak ho pojďme přivítat. Aleši, dobrý den.
1: Já vás zdravím.
0: Máte nějakou obědovou pauzu, nebo pracujete?
1: No, teďka máme pauzu, no.
0: Máte pauzu. Tak ať vás z té pauzy moc neobírám o čas, tak mám před sebou 3 soutěžní otázky, taky seznam cen pro dnešek. Pokud vás zajímá, za 3 správné odpovědi, sonický zubní kartáček s cestovním pouzdrem od značky Concept Perfect Smile, vybavený 5 režimy čištění a inteligentním časovačem, který vám pohlídá délku správného čištění. No a součástí jsou i 2 vyměnitelné kartáčové hlavice. A jak už jsme řekli, praktické pouzdro k tomu. Za 2 správné odpovědi pak 4 vstupenky, tedy pro celou rodinu, na už téměř vyprodanou atletickou akci na Zlatou tretru Ostrava. Koná se v úterý 16. června na městském stadionu v Ostravě a na letošním jubilejním 65. ročníku potvrdili účast největší atleti současnosti, opravdové hvězdy světové atletiky. No a k těmto vstupenkám ještě přidáme sadu vitamínů a doplňků stravy od společnosti Prom-In. Za 1 správnou odpověď cena útěchy jako překvapení od Radiožurnálu. Tak doufám, že získáte to, co byste chtěl. Co byste chtěl?
1: No tak samozřejmě kartáček by byl nejlepší.
0: Proč cestovat do Ostravy z Brna? Na sport. Kartáček ale vydrží déle, to je pravda. Tak pojďme se do toho pustit. Za 5 vteřin máte možnost mi správně ideálně odpovědět nebo začít správně odpovídat a třikrát zkusíte vaše štěstí a vaši paměť, protože ta reportáž, kterou jsme vysílali, jak je známo, vám napověděla téměř ve všem, co potřebujeme vědět. Tak můžeme začít?
1: Ano.
0: Aleši. Jaký typ líhniště obvykle vyhledávají invazní komáři?
1: Tak sudy a konve.
0: Ano, malé vodní plochy, kádě, sudy, konve s vodou a tak dále. To je správná odpověď. První bod. Taky jsme v té reportáži slyšeli, že tropičtí komáři mají velmi tmavé až černé zbarvení. Ptám se vás, čím jsou typické jejich končetiny?
1: No, mají pruhované černobílé.
0: Je to tak? Správná odpověď i po druhé, no a do třetice. Zeptám se váš, Aleši, který druh invazního komára je zodpovědný za lokální epidemie tropických horeček, které se v poslední době objevují například ve Francii nebo v Itálii?
1: No, tak bylo tam řečeno o komáru tigrovaném.
0: Ano.
1: Ale ten se u nás moc nevyskytuje, jenom právě tam byl nalezený v té Francii a Itálii.
0: Vy jste poslouchal velmi pozorně, komár tigrovaný je správná odpověď i s tím dovětkem. Takže Aleši, zubní kartáček vám pošleme na vaši adresu, kterou už máme, ať dobře dorazí a dlouho slouží.
1: Super, děkuji. Mějte moc a pěkný den.
0: Naschledanou.

0: Odpolední radiožurnál středa 10. června. V Benešově dnes závodí děti na 57. ročníku poháru rozhlasu, tradiční atletické akci pro žáky základních škol. Na celorepublikovém finále je i náš reportér Jakub Marek. Jakube, dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Na akci v Benešově je dnes i šéf atletiky Libor Varhaník, legenda československého sportu, bývalá koulařka Helena Fibingerová anebo český rekordman v dálce Radek Juška. Dokazuje to význam té akce?
1: Rozhodně ano, Český atletický svaz evidentně nechce, aby zanikla tato tradice, ta už trvá od 50. let minulého století, pohár rozhlasu. Ten má počátky původně mezi sebou soutěžila na dálku krajská družstva, současně na 5 různých stadionech, no a průběžné i celkové výsledky pak byly rozhlasem přenášeny. To je tedy dnes už pro nás spíš taková romantická možná představa v době internetu. Každopádně v současnosti je to stále soutěž pro žáky druhého stupně základních škol, ale v úplně jiném formátu. Nejdřív bojují mladí sportovci atleti v okresních, pak i krajských kolech. No a dnes se tady sešli při finále právě v Benešově. Jsou tu 4 kategorie, mladší a starší žáci, mladší a starší žákyně. No a ve všech kategoriích je 8 týmů právě z celé České republiky.
0: Jakube, v jakých disciplínách žáci soutěží a jsou třeba, já nevím, nějaká známá atletická jména, která prošla kdysi pohárem rozhlasu?
1: Začnu těmi disciplínami, ty jsou společné některé tedy, takže sprint na 60 metrů, výška, dálka a štafeta na 4x60 metrů, pak je tady vytrvalostní běh, ten se liší podle pohlaví a věku od 600 do 1500 metrů, no a starší kategorie pak mají vrchkoulí, mladší hod kriketovým míčkem, to je samozřejmě uspůsobeno fyziologickému vývoji dítěte. No a k těm známým jménům, tak Pavel Maslák třeba minulosti se učil Časného poháru rozhlasu, Zuzana Hejnová, Vítězslav Veselý nebo Jakub Boluša. Před chvílí jsem tady mluvil i s Jonášem Kolomazníkem, což je aktuálně nejlepší český překážkář na krátkých překážkách, a i ten jako mladý kluk závodil právě na poháru rozhlasu.
0: Pohár rozhlasu, tradiční významná atletická soutěž pro žáky základních škol. Dnešní finále hostí středočeský Benešov. No a živě odtud náš sportovní reportér Jakub Marek. Tak za to díky, všechny zdravíme, hodně štěstí a sil.
1: Díky, hezký den.
0: Už za 8 minut to bude 13 hodin. 13. hodina znamená samozřejmě v našem vysílání další čerstvé zprávy. Nenechte si je ujít. Do té doby Dajdou nebo Katarína Knechtová. Díky za pozornost.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Zítra v poledne se poslanci sejdou na schůzi s výmluvným obsahem. Ochrana občanů před placením rizikových dotací Agrofertu. Čeho by opozice chtěla na schůzi dosáhnout? Jak chce riziko střetu zájmů upravit novela zákona připravená vládními poslanci? Také na to se Vladimír Kroc zeptá místopředsedkyně sněmovny Barbory Urbanové z Hnutí STAN.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je 13 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
1: Inflace v Česku v květnu zpomalila. Po sestřelení amerického vrtulníku na sebe Spojené státy s Íránem znovu zaútočily. Roman Skuhravý už nebude trénovat fotbalisty Slovácka. Po nehodě vzniká kolona na dálnici D8 na příjezdu do Prahy Úzdib. A bude zataženo s občasným deštěm na jihu Čech a na Moravě i trvalejším. Teploty většinou do 18 stupňů.
2: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
1: Růst spotřebitelských cen v Česku v květnu meziročně zpomalil na 2,1%. Byl tak o 0,4% bodu nižší než v dubnu. Potvrdil to Český statistický úřad. Inflace zvolnila hlavně kvůli pomalejšímu růstu cen alkoholických a nealkoholických nápojů, vysvětluje za statistiky Pavla Šediva.
3: Tento růst byl stejně jako v dubnu tlumen cenami potravin. Ty částečně prohloubily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
1: Energetická společnost ČEZ chce do roku 2033 na Orlíku vybudovat velkou přečerpávací elektrárnu. Řekl to její generální ředitel a předseda představenstva Daniel Beneš. Díky cenové modernizaci původní elektrárny bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík. Díky tomu uloží větší množství energie, úpravy vejdou na 8 miliard korun. S budováním chce ČEZ začít příští rok. Spojené státy a Izrael podle Íránu maří diplomatické snahy porušováním příměří. Uvedlo to iránské ministerstvo zahraničí po noci obnovených amerických úderů na jižní Írán. Američané reagovali na sestřelení amerického vrtulníku nad Hormuzským průlivem íránským dronem. Teherán se ale k útoku nehlásí. Írán na americké údery odpověděl ostřelováním amerických základen v Bahrajnu, Jordánsku a Kuvajtu.
4: Americká armáda uvedla, že cílem jejich útoků byly íránské radarové stanice a protivzdušná obrana v okolí Hormuzského průlivu. Mezi cíly íránské odvety pak byla i americká základna v Jordánsku, na které jsou umístěné stíhačky F-35. Armáda Spojených států nehlásí žádné větší škody. Dvoučlenou posádku v pondělí sestřeleného amerického vrtulníku zachránil námořní dron. Iránský ministr zahraničí Abbas Araghchi pohrozil Washingtonu, že armáda na každý americký útok odpoví. Znovu také vyzval americké vojáky k opuštění regionu. Z Blízkého východu Štěpán Macháček, Radiožurnál.
1: Brněnské divadlo Husa na provázku uvádí inscenaci sestavenou z příběhů diváků. Ti se divadelníkům v anketě svěřili se svými nejtěžšími životními chvílemi. Scénář hry Everybody Hurts tak vznikl z více než 130 přiznání. Ačkoliv odpovídali lidé od 9 do 90 let, některá témata jsou podle uměleckého šéfa Martina Sládečka společná pro všechny.
5: Převládalo jednak množství žen, které odpovídaly. Kluci sice pláčou, ale neradi o tom mluví. Potom taky situace, které se týkaly vztahových věcí, různých těžkostí v rodině. Pak tam samozřejmě byly různá úmrtí, nehody, neštěstí, zdravotní problémy, ale ukazuje se, že rodina je opravdu základ všeho.
6: Sport. Basketbalové týmy Nymburka a Slavie se od nové sezóny spojí, oficiálně to oznámili zástupci obou klubů. Nový celek bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce. Fotbalisty Slovácka už nebude trénovat Roman Skuhravý, kouč, který díky úspěšné baráži proti brněnskému Artisu nakonec dovedl klub k ligové záchraně, se rozhodl pro odchod z Uherského Hradiště.
7: Slovácko podle vyjádření na svém oficiálním webu mělo zájem na dalším pokračování spolupráce. Se Skuhravým se prý i dohodlo na podmínkách dalšího působení. 51-letý kouč se ale nakonec rozhodl využít jinou profesní příležitost. Podle deníku Sport by se Skuhravý měl stát novým trenérem fotbalistů Ostravy. Ty přitom dovedl v minulé sezóně k záchraně Josef Dvorník, který má smlouvu v Baníku na další 2 roky. Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: České fotbalisty čeká dnes odlet z amerického Texasu do mexické Guadalajary. Tam v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času odehrají úvodní duel mistrovství světa proti Jihokorejcům. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 i D2 před Brnem. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy se do omezení u D2 sunou kolony, začínají za sjezdem na Domašov.
9: V pravém jízdním pruhu kamiony poprvé zastavují na 175. kilometru a v levém jízdním pruhu osobní vozidla zastavují mezi Ostrovačicemi a Kývalkou na 179.
8: Taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy se tvoří dlouhá fronta kamionů v pravém pruhu už za Vlčinou z 8. kilometru. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy směrem z Ústí nad Labem opatrně dojíždějte do Koloniku se zasjezdem na Kralupy kolem 5. kilometru. Sune se to ještě asi 10 minut na první kilometr, dál se to pak rozjíždí. Původní příčina nehoda zasjezdem na Zdivy u Molek je dořešená, všechno odklizené. Na silnici 35 směrem z Olomouce na Hradec Králové vázne příjezd do Litomyšle. Kolona začíná za Janovem, zdržení je tam až 20 minut. A taky na silnici 20 Plzeň Karlovy Vary nepříjemně dlouhá zdržení obou směrně před omezením mezi Bezvěrovem a Toužimí. Určitě je to na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet i trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a teď už i Hanka Schánělová.
10: Hezké odpoledne, také 6 minut po 13. hodině. Možná, že už od začátku příštího roku budou muset obchodníci nebo řemeslníci zase povinně evidovat své tržby. Ještě než se to stane, musí příslušný zákon projednat i parlament. A dnes se k němu konkrétně vyjadřovali i členové sněmovního rozpočtového výboru. Naše reportérka byla u toho a tak se dozvíte všechno.
2: Odpolední Radiožurnál
11: a Hanka Schánilová.

0: Poslanci rozpočtového výboru začali jednat o znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Nová EET má začít fungovat od příštího roku. Státnímu rozpočtu by měla podle koalice přinést každoročně 14 miliard korun. Podrobnosti už teď z naší sněmovny přidá reportérka Jana Čermáková. Jano, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Povinnost zavést elektronickou evidenci tržeb by se měla vztahovat na obchody, restaurace a nově i řemeslníky. Zvláštní režim, takzvané EET off, budou moct využít malí živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z Hnutí ANO by měla být nová EET pro podnikatele uživatelsky komfortnější než ta minulá. Míň by podle ní mělo být například namátkových kontrol.
2: Namátkové kontrolní nákupy neříkám, že nebudou, ale budou vždycky tam, kde už budou detekovat nějakou formu podezření například. A ten cíl je ten, aby nebyli obtěžováni bezproblémoví poplatníci kontrolami.
1: Místo předsedkyně rozpočtového výboru Věra Kovářová z Hnutí STAN před poslanci výboru řekla, že Hnutí není velkým odpůrcem EET. Přesto reagovala, že si státní rozpočet podle ní v součtu moc nepolepší, protože součástí návrhu jsou i daňové změny jako slevy na studenta nebo školkovné.
3: Do trichtýře nalejete, jak říkáte, 14 miliard. To je odhad, nebudu zpochybňovat toto číslo, i když na tom visí otazník. A zároveň z toho trichtýře okamžitě ta voda se vyleje, protože obratem ruky vy ten výběr, který avizujete, rozdáte na těch v uvozovkách dárečcích.
1: Výbor dnes debatu o EET dle očekávání přerušil. Vrátí se k ní 23. června. Do dalšího jednání výboru, tedy 2 týdny, teď budou mít poslanci čas na to podávat výboru případné pozměňovací návrhy.
0: Jano, pojďme ještě připomenout, jak by měla chystaná elektronická evidence tržeb podle představ koalice fungovat.
1: Tak například nová EET už nepočítá s povinným tištěním účtenek. Nebude se vztahovat na všechny platby podnikatelům, ale jen na ty kontaktní. Budou to platby v osobním kontaktu s podnikatelem nebo v jeho provozovně. Nepůjde o platby na dálku, například v e-shopech. A návrh taky mimo jiné osvobozuje spropitné v restauracích od daně z příjmů, ale jen do 7% tržeb.
0: Jana Čermáková je tady v Poslanecké sněmovně. Díky za tvé informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

Každý den do Ruska a také z Ruska proudí miliardy dolarů nehledě na západní sankce. Vydělává na tom uprchlý moldavský oligarcha a také lidé napojení na tajnou službu FSB. Tohle se za chvíli necháme vysvětlit od Ondřeje Soukupa, našeho komentátora.

0: Rusko se naučilo úspěšně obcházet západní finanční sankce. Jak zjistili investigativní novináři ze serveru Projekt Media, největším hráčem na trhu s finančními převody je společnost A7, za kterou stojí uprchlý moldavský oligarcha Ilan Shor. Kryjí ho lidé z tajné služby FSB nebo třeba miliardář Roman Abramovič. Fungování systému obcházení sankcí proti bankám zkoumal náš komentátor Ondřej Soukup. Vítej, Ondřej.
1: Dobrý den.
0: Jakým způsobem tedy posílají ruské banky peníze na západ, když byly vyloučeny z platebního systému SWIFT?
1: V zásadě ten systém funguje různými způsoby, ale v zásadě je potřeba nějakým způsobem třeba převést peníze na kryptoměny, ty se potom pošlou někam, tam se vytvoří třeba účet v kyrgyzské bance nebo třeba ve státech zálivu a tak dále. A vlastně, když třeba ruská společnost si chce koupit teďka plácnu nějaké auto ze západní Evropy, tak ve finále ty peníze mohou přijít třeba z Venezuely přes 18 prostředníků a v okamžiku, kdy to máte takhle zautomatizované, tak potom se na tom dá velmi slušně vydělat.
0: A jakou roli v tomhle vydělávání hraje uprchlý moldavský oligarcha Ilan Shor?
1: To je právě člověk, kterému patří 51% té společnosti A7, která je zcela zjevně největší hráč vlastně na celém tady tom trhu. Je to člověk, který musel z Moldavska utéct poté, co z jím kontrolovaných bank zmizela miliarda dolarů a byl v nepřítomnosti odsouzen, ale už několik let žije v Moskvě a snaží se i působit jako politik v Moldavsku.
0: Jak se do toho zapojují ruské tajné služby?
1: On samozřejmě by to nemohl dělat sám. To je logické. Jeden ze zdrojů serveru Projekt Media říká, ono se v Kremlu se dozvěděli, že ten trh by mohl mít obsah nějakých 15 miliard dolarů ročně. No a v ten okamžik samozřejmě přišli ti lidé, kteří se rozhodli, že to budou kontrolovat.
0: Tak to byl náš komentátor ze zahraniční redakce Ondřej Soukup. Ondřej, díky za tvůj čas a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A tohle to už je Líška a Jana Kiršner. Yeah.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, časopis Reflex a společnost Big Board.
1: Radiožurnál je 13.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Nátlaku a vydírání čelí podle zjištění Radiožurnálu někteří Filipínci, kteří chtějí v Česku pracovat. Investigativní tým vypátral firmu, která dává některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100 000 dluhu. Ten musí zaplatit, pokud u firmy nebudou pracovat alespoň 2 roky. Takový postup je ale podle Inspektorátu práce protiprávní. Podrobnosti jsou na serveru i rozhlas. Správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla je znovu kompletní, informoval o tom krizový manažer instituce Marek Měrka. Ve správní radě kromě něj nově zasedne například hudebník a bývalý ministr Michal Kocáb nebo egyptolog a senátor z klubu STAN Miroslav Bárta. Knihovna má podle Měrky teď dostatek financí na další měsíce. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem knihovnu v minulých týdnech opustili její zaměstnanci, klíčoví sponzoři a rozpadla se taky správní rada. Z projektu navíc odešla i jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Indonéský vojenský soud potrestal 4 armádní důstojníky. Ti letos v březnu poleptali kyselinou aktivistu, upozorňujícího na rostoucí roli armády v indonéské vládě a společnosti. Soud rozhodl o trestu od 1,5 roku po 3 roky odnětí svobody za úmyslné ublížení na zdraví. A na festivalu Rock for People jsou letos speciální barové stolky z recyklovaných náramků z minulých ročníků. Vyrobila je Diakonie Broumov ve spolupráci s vědci z Technické univerzity v Liberci. Ti vynalezli technologii na zpracování textilního odpadu. Využívají ho na takzvané TXB desky. Běžně se pro jejich výrobu textilní odpad rozmělňuje, teď ale zůstal v kuse.
3: Sport.
2: Fotbalový reprezentační útočník Jan Kuchta je zdravý. Poprvé trénoval s týmem před startem do mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně. Reprezentace se dnes přesune do Guadalajary, kde v pátek ve 4 hodiny ráno našeho času odehraje úvodní zápas s Jižní Koreou. Duel odvysílá Radiožurnál i Radiožurnál Sport v přímém přenosu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na D1 konvoj za Bíteší a kolona před Brnem. Na dálnici D1 ve směru z Brna na Prahu dejte pozor kolem Velké Bíteše, kolem kilometru 159 a dál na Prahu se pohybuje vojenský konvoj a místy může být složitějšího předjíždět, takže se jede o něco pomaleji.
5: Se pohybuje početnější vojenská kolona obrněných vozidel doprovázená dopravní policií vojenskou.
4: Na D1 před Brnem směrem z Prahy začíná teď kolona kamionů v pravém pruhu za Domašovem na kilometru 173, roztrhaná se sune do Brna k D2. Osobní auta v levém pruhu tvoří frontu za Ostrovačicemi zhruba mezi kilometry 180 a 183 u Popůvek a potom v Brně od sjezdu na Vídeňskou k D2. Na D2 před Brnem směrem z Bratislavy taky dlouhá kolona kamionů popojíždí pravým pruhem už od exitu 11 od sjezdu na Židlochovice. Silnice 35 na příjezdu do Litomyšle směrem ze Svitav se plní za Janovem zdržení v koloně kolem 15:15. Na silnici 20 Plzeň Karlovy Vary se mezi Bezvírovem a Tůžimí jezdí v místě prací Kyvadlově. Kolony obou směrně jsou až na 20 minut. A problémy hlásíte na silnici 406 z Jihlavy na Telč. Po nehodě před Kostelcem tvoří se další kolony.
6: Kopci v Kostelčáku přes příč na silnici osobní automobil. Je to průjezdní Kyvadlově.
4: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet i trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední Radiožurnál a Hanku Schánilovou.
1: Krásné odpoledne vám přeji. Ještě v téhle půlhodině našeho vysílání se vydáme na cestu až k Baltu. A chvíli nám to potrvá, protože pojedeme na kole. Tak si na to počkejte v odpoledním Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
8: And all the clubs you get in using my name.

0: Rozhovory se Spojenými státy nemůžou podle Íránu pokračovat v situaci, kdy se příměří neustále porušuje. Uvedl to mluvčí iránského ministerstva zahraničí Esmail Bákejí. V posledních hodinách zaútočilo americké letectvo na několik íránských cílů. Podle Washingtonu to byla odveta za sestřelení amerického vrtulníku. A aktuální informace už má náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Štěpáne, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Ohrožují nejnovější iránsko-americké přestřelky další jednání o ukončení války?
1: Tak v posledních týdnech to nebyly jediné přestřelky, které se teď dějí. V těchto dnech jde tedy o to sestřelení amerického vrtulníku Apache iránskými revolučními gardami a o následné americké údery na iránské cíle. Takže v podstatě ani tohle nebylo nějak zvlášť přelomové. A Irán sice oficiálně říká, že nelze jednat, když se takto porušuje příměří, ale už dříve prohlašoval, že jednání ohrožují další věci, například izraelské bombardování Libanonu a podobně. Ve skutečnosti ale nejspíš nějaká jednání pokračujou bez ohledu na to, co se v posledních dnech děje. A iránský prezident Masoud Pezeškian se teď nechal slyšet, a on je známý svým pragmatickým přístupem, že země, tedy Irán, musí konečně vejít ze stavu, kdy není ani válka, ani mír, a tím dost jasně řekl, že Irán o jednání stojí.
0: Washington mluví o sestřelení amerického vrtulníku. Co se ví o téhle události?
1: V pondělí ohlásila americká armáda, že přišla o vrtulník Apache v oblasti Hormuzského průlivu. Nejdřív nebylo jasné, jestli zatím byla technická závada. Nakonec tedy se ukázalo, že skutečně vrtulník byl sestřelený. Irán se ale k sestřelení toho vrtulníku nepřihlásil. Údajně za tím sestřelením byl dron a část odborníků se domnívá, že to byla spíše nešťastná, anebo tedy pro Irán šťastná náhoda, že se dron netrefil zrovna do toho amerického vrtulníku. Každopádně Spojené státy na to reagovaly odvetou. Donald Trump uvedl, že ta odveta byla přiměřená, a připomenu, že americké letectvo následně tedy ostřelovalo jednak radarové stanice a jednak také protivzdušnou obranu rozmístěnou na iránských březích kolem Hormuzského průlivu.
0: V Adenském zálivu u jemenských břehů přepadli ozbrojenci tanker. Může událost souviset s novým vyostřováním americko-iránských bojů?
1: S touto informací přišla britské středisko námořních obchodních operací a to uvedlo, že asi 90 mil od jemenských břehů obchodní loď uvedla, že se střetla s člunem se 6 ozbrojenci, že tam byla přestřelka. Neví se ale, kdo to byl, co to bylo za ozbrojence, jestli to byli piráti, anebo tedy skutečně Husíové z Jemenu. Celou dobu té války americko-iránské se spekuluje o tom, že právě Husíové pro iránští se zapojí také do té války a že by mohli vlastně uzavřít další velmi důležitou námořní cestu, a to tedy Rudé moře a de facto i Suezský průliv. Zatím se tak nestalo, ale není vyloučené, že ty poslední události směřují k tomu, že právě i Husíové budou aktivní nebo aktivnější v té současné válce, v tom současném konfliktu.
0: Tak to byl blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Díky a hezký den přeji.
1: Naslyšenou.

0: 7 dětí z dětských domovů Senožaty a Tachov touhle dobou jede jako o život na kole a jede daleko, jede až k Baltu. Proč to dělají, pro koho chtějí vybrat 300 000 korun s pomocí sbírky z Nesnáze 21? Na to se všechno zeptáme v odpoledním Radiožurnálu.
1: Romeo is bleeding.

0: Možná, že jste jako úplně malí jezdili k Baltu na prázdniny. Parta dětí ze dvou dětských domovů Senožaty a Tachov se rozhodla nasednout na kolo, žádná elektrika, podotýkám, a ujet 580 kilometrů dlouhou trasu, která končí právě koupáním v Baltském moři. A stihnout tohle všechno musí do pátku. Cesta k Baltu má i svůj velký cíl, protože děti uspořádali sbírku na portálu Znesnáze 21, kam tedy můžete přispět i vy, pokud se vám jejich odvaha zamlouvá. A naším hostem ve vysílání už je ředitelka dětského domova Korálky v Senožatech, Martina Buchalová-Horská, která sama před chvílí sesedla z kola. Dobré odpoledne vám přeji.
1: Dobré odpoledne přeji všem posluchačům.
0: Na cestě
1: ano,
0: jste...
1: Sesedla jsem z kola. Ano. A mám ho opřené o značku se smajlíkem, takže věřím, že to bude dobře.
0: To všechno vypovídá o tom, že by ta cesta měla klapnout dobře. Vy jste tedy s dětmi na cestě od pondělka. Kolik toho máte zhruba za sebou?
1: Za těch 2,5 dne máme 330 kilometrů za sebou. To je pro mě neuvěřitelné, že se tohle stalo. No a máme to za půlkou.
0: To je pravda. Děti jsou ale pořád jenom děti, i když na ně určitě dohlížíte skvěle. Už jsou i první odřená kolena a bolí je nohy?
1: To je úplný minimum. To je tak skvělá parta. To je, já nevím, jestli to tak je vždycky. Ale letos ta parta jede tak, že nás, že ne nás, takový ty, co je máme na starost. A jede se s nima hrozně hezky. Je to bonus mít takovýhle děti.
0: Co nějaké technické karamboly byly?
1: Ne, zatím zaplat pánbu ne.
0: A vůbec no, vám nic takového nepřivoláváme?
1: Ne, to nepřivoláváte. Trošku poprchá, ale ani pláštěnky moc nenasazujeme. Prostě nás to ofouká a jedem dál.
0: Jedou Adam, Daniel, David, Denis, Jirka, Kevin a také Jitka. Na cestě k Baltu je tedy jedno děvče, já doufám, že si ji tam hýčkáte.
1: Je to statečná holka. Hýčkáme ji a hlavně kluci opečovávají, co můžou. Tak si myslím, že má dobrou podporu. Možná lepší, než od nás dospělých.
0: Do cíle byste měli dojet v pátek. Stovky kilometrů na kole, únava, počasí, bolavé nohy. Řekněte mi, proč to ty děti vůbec dělají?
1: Tam je jeden cíl, podpořit někoho, kdo to taky potřebuje, nejenom my, kteří dostáváme podporu dosti často od veřejnosti, ale i ty, kteří jsou kolem nás, ať je to domov seniorů, nebo je to středisko nějaké péče v Tachově, sociálních služeb, potom je to na děti předčasně narozené. Takže ty všichni mají taky nějaké místo, které je dobře podpořit. A tak se na to těšíme, že máme kam zase něco přispět.
0: Paní ředitelko, co uděláte, až dojedete k moři?
1: Já se určitě vykoupu. Ať to bude pršet nebo sluníčko, ať bude studená voda, určitě se vykoupu a děti taky podle mě.
0: Možná, že nás teď poslouchá někdo, komu je ta vaše cesta sympatická, tak jestli ano, tak se podívejte na portál Znesnáze 21 na sbírku Cesta k Baltu. Je to už 9. cesta a když budete chtít, můžete jim s jakoukoliv částkou třeba poslat i nějaký vzkaz a věřím, že děti budou určitě rády. Tohle byla Martina Buchalová-Horská, ředitelka dětského domova Korálky v Senožatech. Děkuji a přeji vám šťastnou cestu. Vám všem, mějte se krásně.
1: Děkujeme. Nashledanou.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Prezident chce na summit NATO, vláda ho tam nechce a zatím se na tom vůbec nic nezměnilo. A my se v dnešní Vinohradské 12 ptáme, mělo by?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 21:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Day.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Dávno zapomenutý případ znovu vyplouvá na povrch.
2: Vydám podnět k otevření případu utonutí Ladislava Dobrého.
3: Vzal tu pušku.
4: Jo, konečně pošli na to léčení. Hezky, že se přijel. Potřebujeme děte.
1: Detektivní film podle Hany Proškové.
4: Neměla jsem se mu vůbec jezdit. Hlavně na mě netlač.
1: Případ dvou manželek.
3: Co se mezi váma stalo?
1: V neděli večer na ČT1.
5: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Více na webu zlatatretra.cz a ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera akce.
6: Radiožurnál je 14 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
7: Ministr Zuna bude na obranu příští rok požadovat 2% HDP. Na Slovensku se narodila siamská dvojčata, jsou v pořádku. Basketbalový Nymburk a Slavia se sloučí, nově vzniklý klub bude hrát v Praze. Dlouhé kolony kamionů popojíždějí před Brnem na dálnicích D1 i D2 a bude zataženo s občasným deštěm na jihu Čech a na Moravě i trvalejším. Teploty většinou do 18 stupňů.
8: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
7: Ministr Jaromír Zuna za SPD bude na příští rok na obranu požadovat 190 miliard korun, to je o 35 miliard víc než letos, informovala o tom Česká televize. Navýšení rozpočtu ministerstva obrany na 2% HDP ale ještě neschválila koalice. Řekl to ministr pro sport, zdraví a prevenci z motoristů Boris Šťastný. Podle něj se státní rozpočet teprve sestavuje. Zda motoristé požadavek podpoří, zatím nechtěl předjímat.
9: Naší povinností je plnit závazky, které máme vůči našim spojencům, ale naší povinností je také zabezpečit chod země. A to znamená, my o tom musíme jednat, budeme o tom jednat a věřím, že ministryně financí ve spolupráci s ministrem obrany najdou řešení, které pak vládě představí.
7: Jak ministryně financí Alena Schillerová, tak premiér Andrej Babiš, oba z hnutí ANO, už připustili, že v příštím roce může být schodek rozpočtu vyšší než letos. V bratislavské nemocnici se narodila siamská dvojčata. Dívky jsou spojeny pánví. Podle šéfa specializované dětské nemocnice Petra Bartoně jsou v dobrém stavu. První operace je čeká už ve čtvrtek. Narození siamských dvojčat je vzácné. Často se navíc narodí mrtvá nebo nepřežijí prvních pár hodin po porodu. Současný případ se podobá narození siamských dvojčat z roku 2000, taky ze Slovenska. Děvčátka byla úspěšně oddělena a dnes žijí plnohodnotné životy. Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze má nový pavilon transfuzní medicíny. Sídlí v historické budově z počátku 20. století. Její oprava a nové vybavení přišlo na necelých 200 milionů korun. Dárcům, pacientům i zdravotníkům přináší lepší zázemí, říká přednosta transfuziologického úseku Jan Loužil.
10: My odtransplantujeme ročně zhruba 80 lidí. Samozřejmě ty lidi potřebují následnou péči, takže vlastně vizí naší je postupně ty budovy zrekonstruovat, aby odpovídaly nějakým podmínkám 21. století a pokud možná aspoň trošku jsme třeba navýšili počet našich lůžek.
7: Ochranný svaz autorský předá večer ceny nejlepším českým hudebníkům. Nejvíc nominací, celkem 5, má rapper a producent Kalin.
11: Rapper Kalin patří dlouhodobě mezi nejposlouchanější tuzemské interprety. V kategorii populární skladba roku je hned dvakrát, a to za písničku Pistácie a pak také za spolupráci na nahrávce Vítej mezi námi. Rap dominuje i dalším sekcím, do kterých se nominovali například Viktor Šín nebo Stein 27. Nejlepší interpreti převezmou hudební ceny OSA v pražském klubu Archa Plus. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
8: Sport.
12: 20násobný český šampion Nymburk, který aktuálně bojuje ve finále Národní basketbalové ligy o další triumf s Pardubicemi, se od nové sezóny sloučí s pražskou Slávií. Zástupci obou klubů to oznámili na tiskové konferenci v Praze. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha Era NBK bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce. Pokračuje spojumalejitel basketbalové Slávie Marek Tesař.
13: Ambice jsou vytvořit opravdu silný basketbalový klub nejenom v České republice, ale s přesahem do Evropy. Každý ten klub přináší něco zásadního, co nás opravdu posune, a za nás je to rozhodně ta tradice, ta značka. Za nás je to rozhodně Praha, za nás je to obrovská fanouškovská základna a za nás je to silná mládež, kterou máme v podobě Slavie Praha Tigři.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Na D1 konvoj za Beranovem a nebezpečí za Jeníkovem. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy pokračuje v cestě vojenský konvoj, kolona obrněných transportérů s doprovodem. Teď jsou za Velkým Beranovem v okolí kilometru 118, jedou pravým pruhem. Na většině míst se dají předjet, ale dbejte pokynů policejních motohlídek, které průběžně i omezují vjezdy na dálnici z odpočívek. A hlavně potom na dálnici D1 z Brna na Prahu velký pozor za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 96 před odpočívkou je nafta na vozovce a klouže to.
15: Jak je Mikulášov odpočívka, předtím někdo tekla mu nafta, tak je to po celé dálnici a klouže to, jo?
14: D1 na Prahu, kilometr 96. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy počítejte s první částí kolony kamionů za sjezdem na Domašov na kilometru 172. Osobní auta v levém pruhu čeká kolona nejdřív mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky, to je asi na čtvrt hodiny, a potom v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Taky na D2 před Brnem směrem z Bratislavy od exitu 11 Židlochovice je pravý pruh plný kamionů. A na silnici 58 za Frenštátem směr Příbor obezřetně v zatáčce před odbočkou na Lichnov, havarovalo tam osobní auto, záchranáři na místě, brzdí se. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet i trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
6: Hezké odpoledne vám všem. Dva dny nakonec trvala výpověď pražského zastupitele Adama Scheinhera před soudem v kauze Dozimetr. Ta se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. A právě Scheinher celý případ před 6 lety vlastně spustil. Co dnes říkal u soudu, sledovala to naše reportérka, tak se to dozvíte i vy.
8: Odpolední Radiožurnál
0: a Hanka Schánělová.

0: Druhý den svědčil dnes u soudu v kauze Dozimetr pražský zastupitel Adam Scheiner z uskupení Praha sobě. V případu jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku organizovanou zločineckou skupinou. Byl to právě Scheiner, který před 6 lety podal ve věci trestní oznámení, kterým celé vyšetřování začalo. U soudu je reportérka Františka Rohlíčková. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Na včerejší dotazy soudce a státního zástupce navázali dnes obhájci obžalovaných. Zajímalo je například, koho konkrétně jmenoval Scheiner v trestním oznámení.
2: Zazněl tam popis toho příběhu, který mi popsal pan Bornstein. Takže tam muselo zaznít jméno pana Bornsteina, asi tam zaznělo jméno pana Augustína, asi jsem tam popisoval vztah s Petrem Klubučkem.
1: Před podáním oznámení a potom i v následujících 2 letech až dorazia v červnu 2022 byl Scheiner několikrát neoficiálně v kontaktu s policistou z Národní centrály organizovaného zločinu, což dnes zopakoval. Scházeli se v noci na ulici.
2: Já jsem to považoval za běžnou operativu kriminální policie. Já jsem tomu důvěřoval. Myslím, že sdělili, že z toho bude udělán úřední záznam.
1: Scheiner ale odmítl, že by ho policista informoval o průběhu vyšetřování.
0: Scheiner vypovídal už včera, co řekl.
1: Včerejší jednání trvalo přes 6 hodin. Soudce například zajímaly okolnosti volby Matěje Augustína do představenstva dopravního podniku. Právě Augustín byl podle státního zástupce také členem zločinecké skupiny, se soudem spolupracuje a je jedním z klíčových svědků v kauze. Právě proti výběru Augustína do vedení dopravního podniku se Scheiner ohrazoval už v roce 2019. Scheiner včera řekl, že na něj kvůli volbě byl vyvíjen nátlak. Nakonec s tím ale souhlasil, a to poté, co mu Petr Klubuček pohrozil odvoláním ředitele dopravního podniku Petra Vitovského.
0: Františko, pojď nám ještě připomenout kauzu Dozimetr. Řekli jsme už, že v ní jde o údajné ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Podle státního zástupce to dělala organizovaná zločinecká skupina.
1: Ano, aktuálně čelí obžalobě 2 firmy a 6 lidí, včetně bývalého náměstka primátora Petra Hlubučka a taky zlínského podnikatele a lobbysty Michala Redla. Právě oni 2 měli podle obžaloby do dopravního podniku dosazovat lidi, díky kterým skupina ovlivňovala zakázky a říkala si firmám o úplatky. Všichni obvinění vinu odmítají.
0: Františka Rohlíčková, díky za tvůj čas, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Železniční most pod Pražským Vyšehradem je možné podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom skupina složená z expertů na mostní konstrukce a památkovou péči. Informace k tomu už má reportér Petr Kastner. Petře, hezké odpoledne.
1: Hezký den. Podle mezinárodní expertní skupiny by most po opravě a při pravidelné údržbě mohl být v provozu minimálně dalších 100 let. Jeho stav posuzovali pro Národní památkový ústav odborníci na mostní inženýrství, životnost ocelových konstrukcí a taky památkovou péči. K opravě a zachování mostu se v závěru přiklonilo 8 z 9 expertů z Česka, ale taky Švýcarska a Belgie. Do analýzy zahrnuli kromě prověření samotného Vítoňského mostu taky zkušenosti s podobnými konstrukcemi ze zahraničí. Most je součástí trati z Plzně a Berouna na pražské hlavní nádraží. Kvůli špatnému stavu se na něm nesmí potkat dva vlaky a můžou jet maximálně 20-kilometrovou rychlostí. Některé spoje taky kvůli omezení končí v Praze na Smíchově.
0: Jak by měla oprava mostu podle expertní skupiny Národního památkového ústavu vypadat?
1: Most by podle odborníků bylo vhodné rozebrat a přemístit na břeh. Následně by měli technici konstrukci očistit od koroze a vyměnit vadné části, protože v některých místech jsou i významné praskliny. Národní památkový ústav doporučil zůstat u původních technologií, tedy využít například nýtování a v některých případech použít vysokopevnostní šrouby při spojování jednotlivých železných částí mostu. Důležité je podle závěrů věru ústavu, aby správa železnic zachovala památkovou i dopravní hodnotu stavby.
0: Jaké plány má s mostem právě správa železnic?
1: V minulosti železničáři uvažovali o zbourání staré konstrukce a výstavbě nového mostu, včetně třetí koleje. Závěry expertní analýzy památkářů zatím správa železnic podle mluvčí Nelly Frýbové nedostala. Ministerstvo dopravy v minulém volebním období rozhodlo o zachování starého mostu. Nynější ministr Ivan Bednárek za SPD v minulosti řekl, že se správou železnic o finálním řešení ještě jedná. Podobu opravy nebo stavby nového mostu by vedle něj měli dělníci vystavět provizorní přemostění, po kterém by dočasně jezdily vlaky například právě od Berouna nebo Plzně.
0: Vyšehradský železniční most v centru Prahy je tedy možné opravit. My jsme o tom mluvili společně s Petrem Kastnerem. Děkuji a naslyšenou.
1: Hezký den a naslyšenou.

0: Ve Francii vyšetřují zpěváka Patrika Bruela. Čelí obvinění ze znásilnění, pokusu o znásilnění, sexuálního napadení a sexuálního obtěžování několika žen. Zpěvák obvinění odmítá a detaily už má z Paříže náš zpravodaj Martin Balucha. Martine, hezké odpoledne.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne.
0: V jaké fázi je vyšetřování? Je možné, že Bruel stráví noc ve vězení?
1: My víme, že Patrick Bruel je teď ve vazbě, v průběhu odpoledne by měl předstoupit před soudce. Státní zástupce chce, aby zůstal v té vazbě kvůli tomu, aby nemohl ovlivňovat vyšetřování nebo svědky. Bruelovi advokáti naproti tomu prosazují variantu, aby Bruel byl pod policejním dozorem. To by mohlo znamenat, že by zpěvák musel pravidelně docházet na policii, že by soudce mu mohl taky nařídit zákaz vystupování, ale nemusel by zůstat v té vazbě. Jisté je, že pro Bruela je to strmý pád, protože v 90. letech patřil mezi nejoblíbenější francouzské zpěváky, dokonce v té době panovala Bruelmánie, měl skutečně hodně fanoušků tady ve Francii, prosadil se taky v zahraničí a Bruelovy písně jsou známé i v Česku. Je te mentirais si je te disais que j'y ai pas pensé. Tohle je píseň Je te mentirais, v doslovném překladu Lhal bych ti, z roku 1999. V Česku vznikla cover verze, kterou v roce 2014 naspívala Hana Zagorová a ta její píseň se jmenuje Mít tě rád.
0: Kolik žen obvinilo Bruela? Jsou známé jejich výpovědi?
1: Francouzské soudy zaznamenaly celkem 620 údajných obětí, 9 z nich přímo obvinilo tedy Patrika Bruela z těch věcí, které si už nastínila, to znamená znásilnění, pokus o znásilnění, sexuální násilí, a pak je tu taky 13 dalších žen, které ohlásily již promlčené ženy, činy a pak další výpovědi dalších 4 žen, které se připojily k tomu soudnímu řízení, k tomu celému soudnímu procesu. Asi nejznámější ale výpověď moderátorky Flavy Flamán.
2: Nabídnul mi čaj. Bylo mi tehdy 16. Čaj jsem tehdy nepila, ale neodmítla jsem. Byla jsem okouzlená a pak jsem měla kompletní výpadek paměti. Všechno se zastavilo. Velmi dobře si ale pamatuju, jak jsem potom otevřela oči a viděla ho. Byli jsme na posteli a oblékal mi kalhoty.
1: Tohle byla tedy Flavy Flamánová, moderátorka, velmi známá tady ve Francii, řekla tohle o to v rozhovoru pro investigativní server Mediapart. Obvinění ze znásilnění podala na Patrika Bruela před měsícem a od té doby se připojují další ženy.
0: Co na ty výpovědi říká zpěvák Patrick Bruel?
1: Bruel veškerá ta obvinění odmítá, znovu v tomhle smyslu mluvil i dneska, když je teda v té vazbě, faktem ale je, že ruší své koncerty, jak tady ve Francii, tak i v zahraničí, měl například naplánované koncertní turné v Kanadě, které tedy zrušil, stejně tak jako svá vystoupení na festivalech tady ve Francii i v zahraničí.
0: Francouzský zpěvák Patrick Bruel, jehož písně tedy přespívali i čeští umělci, čelí obvinění ze znásilnění a sexuálního násilí. A my jsme o tom teď mluvili společně s naším zpravodajem v Paříži Martinem Baluchou. Martine, děkuji. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, naslyšenou. Hezký den. She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticket Portál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
3: Radiožurnál je 14.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
4: Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou. Litr benzínu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 1,40 korun a 36 haléřů. To je o 4 haléře méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty zítra klesne o 22 haléřů na 39 korun a 69 haléřů. Vládní regulace cen paliv bude zatím pokračovat do konce června. Zastupitelé Frýdku Místku odvolali z funkce primátora Petra Korče ze strany Naše město FM, informovala o tom radnice. Návrh na odvolání podal někdejší primátor Michal Pobudský z Přátel FM. Podle něj Korč omezil výkon své funkce jen na sebe prezentaci. Korč s tím ale nesouhlasí a tvrdí, že se vždy snažil jednat ve prospěch lidí. Kompetence primátora by teď měly být rozděleny mezi jeho náměstky. Na 20 tisíc lidí zůstalo po amerických útocích na oblast města Sirík v Iránu bez přístupu k pitné vodě. S odkazem na iránskou státní televizi to uvedla agentura AFP. Noční útoky poškodily dvě vodní nádrže. V oblasti údajně není dostatek podzemní vody, která by výpadek dokázala nahradit. Teploty v regionu navíc dosahují 50 stupňů Celsia. Místní úřady pracují na alternativním řešení situace. A vědci v Praze začnou mapovat světlušky. Chtějí tak zdokumentovat, jak se těmto broukům v hlavním městě daří. Projekt s názvem Praha hledá světlušky povedou odborníci z České zemědělské univerzity. Do sběru dat zapojí i veřejnost. Obyvatelé Prahy budou moct svá pozorování sdílet přes platformu iNaturalist nebo ve facebookové skupině projektu. Podle organizátorů po celém světě světlušek ubývá kvůli světelnému znečištění a ztrátě tmy jako jejich přirozeného prostředí.
0: Sport.
4: Trenér Roman Skuhravý končí na lavičce prvoligových fotbalistů Slovácka. Klub z Uherského Hradiště oznámil, že kouč využil jinou profesní příležitost. Slovácko skončilo v uplynulé sezóně na 14. místě. Příslušnost v nejvyšší lize potvrdilo v baráži, ve které porazilo Artis Brno. Podle deníku Sport bude Skuhravý trénovat Baník Ostrava.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D10 za Benátkami a neprůjezdná 48 za Bělotínem. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy obezřetně za exitem Benátky nad Jizerou na kilometru 22,5 je odstavený porouchaný autobus, policie zabrala i pravý pruh, brzdí se, chvílemi vzniká kratší fronta. Na D1 před Brnem ve směru z Prahy je teď dlouhá kolona kamionů v pravém pruhu už od sjezdu k 9 křížům z kilometru 168. Osobní auta tvoří frontu mezi sjezdy na Ostrovačice a Popůvky. Na tahu 48 z Bělotína na Nový Jičín čekejte komplikace za sjezdem na Hustopeče nad Bečvou, dojíždí se do zastavující kolony.
6: V úseku těch stavebních prací ve směru na Český Těšín, tam je někdo má nějaký zdravotní problém a je tam sanitka, záchranka a policie, takže teďka momentálně se nedá projet.
5: Na silnici 50 z Uherského Hradiště na Brno pozor v Buchlovských kopcích za odbočkou na Stupavu, překáží tam v pravém pruhu porouchaný kamion.
7: Stojí v tom posledním dlouhém stoupání v zatáčce číslo 13. Kamion s návěsem a ten má odpojený.
5: A ještě silnice 48 za Frenštátem směr Příbor, pozor v ostré zatáčce kilometr před odbočkou na Lichnov, brzí se tam do zastavení před kratší kolonou, havarovalo osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Bude zataženo s občasným deštěm, na jihu Čech a na Moravě bude pršet trvaleji. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Čech jen do 15 a na horách kolem 10. Tolik zprávy. Dál posloucháte odpolední radiožurnál a Hanku Schánilovou.
3: Hezké odpoledne. Jestli rádi posloucháte zajímavosti, které provázejí mistrovství světa ve fotbalu, tak si asi rádi poslechnete i odpolední radiožurnál.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Zdravotní stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý. Ve stabilizovaném stavu je také jejich matka, řekl to ředitel Národního ústavu dětských nemocí Peter Bartoň. A další informace o zdravotním stavu malých pacientek zjišťoval Matěj Kolář z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Matěj, co víme o dvojčatech a provázely porod nějaké komplikace?
1: Lékařský tým zatím nezná kompletní zdravotní stav narozených holčiček. Jasné ale je, že jsou srostlé v oblasti pánve. Každá má své srdce, plíce a taky ledviny. Jestli mají například společné orgány v břišní dutině, zatím není jasné. Ve čtvrtek je proto čeká první operace. Ta bude podle lékařů zaměřená na diagnostiku. Urgentně se ale taky zaměří na zákroky v oblasti trávící a vylučovací soustavy. Miminka se totiž narodila předčasně a nemají vyvinutý konečník. Lékaři jim taky budou muset nejspíš budou muset vytvořit vývod. Ještě jim taky úplně nefunguje dýchání a trávení.
0: Matěj, jak se na porod připravovali slovenští zdravotníci?
1: Porodu předcházelo dlouhodobé plánování. Děvčátka se tak nenarodila v porodnici na Kramároch, ale v Národním ústavu dětských nemocí. A to i přesto, že areál instituce nemá vlastní porodní sál. Celý zákrok se tam přesunul kvůli tomu, aby se křehké holčičky nemusely náročně přesouvat mezi jednotlivými odděleními a budovami. To se podle neonatoložky Dany Dolníkové přece jen podepsalo na péči o matku.
2: Podmienky boli vytvorené viac pre deti ako pre to, aby sme vedeli nejakým spôsobom bondovať matku a dieťa. Tie priestory boli vytvorené prvýkrát pre takýto spôsob pôrodu, ale už sme o tom hovorili s gynekologmi, že mamina ako náhle bude schopná po cisárskom reze, takže by sme radi, aby sa videli, navštívili a poskytli sme im nejaký spoločný čas.
1: Podle odborníků se ale čerstvá rodička zotaví rychle.
0: Kolik takových případů na Slovensku a také u nás v Česku známe?
1: Ten první zdokumentovaný případ u nás sahá až do 19. století. V jižních Čechách se tehdy narodily sestry Josefína a Růžena Blaškovy, které byly srostlé taky v oblasti pánve. Dívkám se vyhnuly větší zdravotní komplikace a dostalo se jim taky dobrého vzdělání. Staly se z nich hudebnice a estrádní umělkyně, které procestovaly západní Evropu i Spojené státy. Osudným se jim stal těžký zápal plic jedné ze sester. Lékaři jí nedokázali pomoct a druhá sestra odmítla nadějně vyhlížející návrh na chirurgické oddělení a zemřela na následnou otravu krve.
0: Co ty novější případy?
1: V roce 1980 lékaři v Hradci Králové úspěšně oddělili chlapce srostlé v opačné poloze se společnou hrudní kostí a propojenými játry. Díky zákroku ale mohli vést normální život. Další úspěšnou operaci provedli taky v roce 2000 ve slovenské Rožňavě. Operace se naopak nezdařily v Bratislavě v letech 2007 a 2009, kdy po náročných zákrocích orgány srostlých sourozenců selhaly.
0: O případu siamských dvojčat z Bratislavy teď mluvil Matěj Kolář. Díky, naslyšenou.
1: Já děkuju, naslyšenou.

0: lásky čas.
1: To byl Maj a skupina Support Lesbians. Teď je 14 hodin 43 minuty a posloucháte nás v odpoledním radiožurnálu. Jdeme teď k fotbalu. Letošní mistrovství světa totiž přepíše některé rekordy a jeden z nich se bude měnit hned třikrát v rozmezí několika dní. O co se jedná, za okamžik vám to přiblížíme.

0: už den před startem fotbalového mistrovství světa je jasné, že bude rekordní. Turnaje ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku se totiž premiérově zúčastní 48 týmů, což znamená také nárůst počtu odehraných zápasů. To ale nejsou jediné rekordy, které jsou před turnajem v ohrožení. My to probereme s Petrem Kadeřábkem, kterých pár takových rekordů má. Vítám tě.
1: Dobré odpoledne.
0: Je dost reálné, že letošní mistrovství světa určí nového rekordmana v počtu nastřílených gólů. Kdo o tohle může usilovat?
1: Tak historicky nejlepším střelcem světových šampionátů je s 16 góly Němec Miroslav Klose. To platí od roku 2014. Reálnou šanci tuto metu překonat letos mají hned dva hráči. Argentinec Lionel Messi, který má 13 zásahů a o gól méně zatím vstřelil na mistrovství světa Francouz Kylian Mbappé, který přitom ale zatím odehrál jen dva šampionáty. Ještě se ale vrátím k Messimu, který bude rekordy posouvat už jen tím, že nastoupí na hřiště, protože na mistrovství světa už totiž odehrál 26 zápasů a na hřišti strávil 2314 minut. Nikdo jiný to v historii neodehrál víc, a když ještě doplním, on je zároveň po včerejšku vlastně nejstarším střelcem argentinské reprezentace v historii.
0: Další rekord padne v nejbližších dnech hned třikrát a dokonce se do toho zapojí i jeden člen českého týmu. O co nebo spíš o koho jde?
1: Takhle, o pozici nejstaršího trenéra v historii světových šampionátů. Tím zatím je Němec Otto Rehagel, který vedl Řecko v době, kdy mu bylo 71 let, ale už při zahajovacím zápase celého letošního mistrovství světa proti Mexiku tento rekord překoná současný kouč Jihoafrické republiky Hugo Broos, kterému je 74 let. Ten ale bude rekordmanem zase několik hodin, protože poté začne zápas Česko-Jižní Korea, no a český trenér Miroslav Koubek je o několik měsíců starší než jihoafrický kouč. No a ani Koubkovi ale primát dlouho nezůstane, protože v neděli nastoupí proti Německu Curaçao, to vede Němec Dick Advokát, kterému je 78 let. Ten tedy stanoví nový rekord, který by měl vydržet do konce šampionátu.
0: Pánové nestárnou. Ještě jsme vybrali jeden případ a jeden příklad, který ukazuje, jak se posouvá věk ukončení kariéry fotbalistů, o jaký rekord jde.
1: No, bohužel jsou to mladíci, čtyřicátníci, kteří nastoupí na turnaji. V celé historii totiž světových šampionátů od roku 1930 dosud platilo, že do hry se dostalo v součtu 7 hráčů, kteří oslavili 40. narozeniny. A přesně 7 čtyřicátníků se letos dostalo do závěrečných nominací svých týmů. Jednoduše řečeno, to znamená, že na jediném turnaji může nastoupit stejný počet více než 40-letých hráčů jako v celé historii. Jestli se dostanou na hřiště, však samozřejmě není úplně jisté, ale hvězdy jako Cristiano Ronaldo, Luka Modrič nebo Edin Džeko se tam určitě dostanou.
0: Aspoň nějaký čas. Petr Kadeřábek, díky.
1: Naslyšenou.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Zítra v poledne se poslanci sejdou na schůzi s výmluvným obsahem. Ochrana občanů před placením rizikových dotací Agrofertu. Čeho by opozice chtěla na schůzi dosáhnout? Jak chce riziko střetu zájmů upravit novela zákona připravená vládními poslanci? Také na to se Vladimír Kroc zeptá místopředsedkyně sněmovny Barbory Urbanové z Hnutí STAN.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Zdraví vás kajakář Pepa Dostál. Moc rád vzpomínám na první setkání s olympijskou atmosférou na olympiádě dětí a mládeže. Jako ambasador letošního ročníku v Praze vás zvu na tuhle soutěž 14 krajských výprav ve 23 sportech. Začínáme 21. června slavnostním zahájením na stadionu v Edenu. Přijďte od 22. do 25. června fandit tisícovkám mladých sportovců.
1: Zajímavosti a reportážní vstupy z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu. Akci by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou Olvin a Fosfa.
2: Radiožurnál je 15 hodin. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
3: Interní kontrola kvůli úmrtí dvou novorozenců v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků. Papež dnes ve Španělsku požehná nově dostavěné nejvyšší věži chrámu Sagrada Familia. České fotbalisty čeká přesun do Mexika, kde vstoupí do mistrovství světa. Po zásahu záchranářů vzniká kolona na dálnici D48 za Bělotínem směr Nový Jičín. A zítra čekáme převážně proměnlivou oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami, teploty většinou do 18 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Kontrola v litoměřické nemocnici ukázala pochybení zdravotníků. Jde o loňské úmrtí dvou novorozenců a resuscitaci dvou dalších. O výsledcích auditu informovala krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá. Kontrola ukázala, že zdravotníci se v těchto případech odchýlili od doporučených lékařských postupů a doporučeného použití některých léků. Nejde ale zatím určit, co bylo přesnou příčinou úmrtí, pokračuje mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová.
5: Jakmile policie České republiky a znalci z Ústavu pro matku a dítě z Pražského Podolí dokončí vyšetřování a stanoví přesné příčiny úmrtí, jsme připraveni v návaznosti na závěr vyšetřování převzít jak morální, tak i finanční odpovědnost a můžeme s rodinami zahájit jednání o případném odškodnění.
3: Pražští policisté varují řidiče před komplikacemi při cestě na letiště Václava Havla. Kvůli opravě křižovatky mezi Aviatickou a Lipskou ulicí se můžou tvořit až několika kilometrové kolony. Lidí, kteří míří na letiště, bude navíc s letními prázdninami přibývat, upozorňuje vedoucí odboru dopravní policie Josef Šašek.
6: Největší problémy dopoledne, odpoledne v těch tradičních jakoby špičkách, mezi 8. a 10. a dejme tomu 14. a 16. hodinou. Jako dopravní policie se teda snažíme tu situaci nějakým způsobem dozorovat, řešit, prioritně řešit dopravní nehody, které tady na místě vzniknou.
3: Policie i vedení letiště cestujícím doporučuje, aby raději využili spoje hromadné dopravy. Papež Lev XIV. Dnes v Barceloně slavnostně otevře dostavěnou věž Ježíše Krista v Bazilice svaté rodiny. Slavná Sagrada Familia přivítá hlavu katolické církve přesně 100 let od úmrtí katalánského architekta Antoního Gaudího, který ji navrhl.
7: Architekta prohlásil loni Vatikán za ctihodného a zahájil cestu k jeho blahořečení. Stavbě baziliky svaté rodiny zasvětil Gaudí posledních 16 let života a po dalších víc než 100 letech se stavba stále dokončuje. Díky věži Ježíše Krista se 172,5 metry se už stala Sagrada Familia nejvyšším kostelem na světě. V Barceloně Lev 14. krátce promluvil i katalánsky. Stejně jako na večerní mši na olympijském stadionu. Před zhruba 40 tisíci lidmi vyzval mimo jiné k tomu, aby se do popředí zájmu dostalo duševní zdraví mladých lidí. Papež v dalších dnech odcestuje na Kanárské ostrovy, kde se setká s uprchlíky mířícími do Evropy. Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Dirigent Jakub Hruša se od roku 2028 stane prezidentem festivalu Smetanova Litomyšl. Bude se podílet hlavně na přípravě uměleckých projektů a rozvoji festivalu v zahraničí. Informoval o tom ředitel Smetanovy Litomyšle Michal Medek. Hruša je v současnosti hudební ředitel Londýnské královské opery. Od roku 2028 taky převezme post šéfdirigenta České filharmonie. V roli prezidenta Smetanovy Litomyšle vystřídá ekonoma a filantropa Pavla Kysilku.
8: Sport. České fotbalisty čeká přesun do mexické Guadalajary, kde vstoupí do mistrovství světa. Reprezentanti poletí dnes večer českého času ze své základny v americkém Texasu. Na úvod turnaje je čeká Jižní Korea. O tom, jaká bude atmosféra v Mexiku během světového šampionátu, mluví tamní česká konzulka Tereza Kunická.
9: Mexičané obecně jsou velcí fotbaloví fanoušci. Určitě v mistrovství světa prožívají ve velkém. To vlastně poznáte v Mexiku i v každodenním životě. Každý stánek na ulici, každá restaurace nabízí nějaké akce spojené s mistrovstvím světa. Takže opravdu tu fotbalovou atmosféru můžete pocítit v Mexiku na každém kroku.
8: Úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Kolony na D1 před Brnem i z D5 od Rudné na Pražský okruh. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy se kolona kamionů do omezení u D2 teď hodně natáhla. První část už za Velkou Bíteší na kilometru 165 a momentálně tam až do zastavení brzdí v krátkém úseku i osobní auta v levém pruhu. V tom pak následuje kolona mezi sjezdy 178 Ostrovačice a 182 Kývalka a znovu přímo v Brně. Na dálnici D48 z Bělotína na Nový Jičín se teď rozjíždí zbytek kolony za exitem 8 Jeseník nad Odrou. Na 11. kilometru v zúžení zasahovali záchranáři po kolapsu řidiče. Provoz stál, teď už je auto odklizené a provoz obnovený, zdržení jenom pár minut. Na Pražském okruhu před exitem 19 Ořech čekejte silný provoz obousměrně, hlavně v pásu z letiště na D1, tam je kolona od nájezdu z plzeňské D5 na čtvrt hodiny, plus předtím na D5 od Rudné fronta kamionů v pravém pruhu a kolem 4. kilometru tam brzdí zase i osobní auta v levém pruhu. Na silnici 9 z Mělníka na Českou Lípu zbystřete v zatáčkách za Medonorsy. U Bukovce havarovala motorka, záchranáři dojíždějí. A na 58. za Frenštátem na Příbor před odbočkou na Lichnov se po nehodě brzdí před kratší kolonou nebezpečně v ostré zatáčce. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítřejší ráno bude většinou zatažené, hlavně na severu deštivé. Během dne čekáme proměnlivou oblačnost s četnými přeháňkami nebo bouřkami. Večer pršet přestane a ubyde i oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy i 20. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánělová.
2: Dobré odpoledne z odpoledního Radiožurnálu. Ve velkých městech bývá v horkých letních dnech téměř k nevydržení a své o tom vědí třeba Španělé. Zrovna Španělsko nahlásilo za květen 101 zemřelých v souvislosti s vysokými teplotami. A v Německu teď sestavili žebříček měst, která poskytují před vedrem nejlepší ochranu. Více si o tom řekneme za chvíli.
4: Odpolední Radiožurnál
11: a Hanka Schánilová.

0: Pokud o prázdninách zamíříte do sousedního Německa a před sebou uvidíte ceduli Mannheim, možná byste měli zvážit, jestli auto ještě neotočit. V žádném jiném městě v Německu totiž není v létě tak nesnesitelné horko, jako právě v tomhle. Tvrdí to alespoň zpráva ekologické organizace Deutsche Umwelthilfe. My se teď na ní víc podíváme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Tomáši, dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne, ta zpráva porovnává bezmála 200 větších německých měst z hlediska jejich připravenosti na letní vedra a Mannheimu, přestože je to mimo jiné významný říční přístav, tak vychází takzvaný index zasaženosti horkem nejhůř v celém Německu. Ten index kombinuje, zohledňuje 4 hlavní faktory, jsou to průměrné letní teploty, množství zeleně a taky zastavěných ploch a hustota obyvatelstva. A nutno dodat, že Mannheim tedy se od loňského roku nijak nezlepšil, loni byl taky úplně na chvostu, zcela poslední.
0: Tomáši, ve kterých městech v Německu by naopak mohlo být snesitelně?
1: To asi nebude zas takové překvapení, jsou to hlavně města na severu Německa, kde přece jenom ještě v létě nejsou tak vysoké teploty jako víc na jih. Úplně nejlíp ze všech měst v žebříčku Deutsche Umwelthilfe si stojí pobaltský přístav Kiel. Ten má dobré výsledky v jedné nové statistice, která v tomto žebříčku je letos vůbec poprvé, a to je zastíněnost měst korunami stromu. Víc než 30% Kielu je podle rešerše založené na satelitních fotografiích zastíněno dřevinami vyššími než 2,5 metru, což by mělo být srovnatelné třeba s Prahou, ale zároveň je to o něco méně než například v Berlíně.
0: Tomáši, a vychází z žebříčku kromě výsledků jednotlivých měst třeba i nějaký dlouhodobější trend?
1: Vychází, ukazuje se, že ve všech městech se ať už více nebo méně, ale rozšiřovaly zastavěné plochy, ať už budovami nebo vydlážděné, vybetonované, a v žádném z těch měst za posledních 7 let nepřibyly stromy. Naopak úbytek celkem 900 tisíc stromů napříč těmi bezmála 200 městy, konstatuje Deutsche Umwelthilfe, což může být zarážející, protože vlastně Německo stále vnímáme jako zemi, kde možná se nedaří všechny problémy hned řešit, ale když už, tak se spíš přešlapuje na místě, stagnuje, než aby se situace aktivně zhoršovala, ale to se právě podle Deutsche Umwelthilfe děje. Německá města poskytují před letními vedry stále méně ochrany a to se nakonec projevuje vlastně i v hodnocení této nevládní organizace. Loni tím testem prošlo a dostalo zelený puntík 28 měst, ale to už jich bylo jen 21, přestože těch sledovaných měst bylo opět víc než loni.
0: O novém zeleném německém žebříčku teď mluvil Tomáš Havlín. Děkujeme ti a naslyšenou.
1: Díky, hezký den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Konflikt na Blízkém východě trvá už přes čtvrt roku. Dobrá zpráva pro nás tady v Česku nicméně je, že na inflaci se to, alespoň prozatím, moc neodráží. V květnu zdražování dokonce zpomalilo. Čím to a co teď bude dál, všechno se dozvíte.

0: Meziroční inflace v květnu v Česku mírně zpomalila. Spotřebitelské ceny byly podle Českého statistického úřadu o 2% vyšší než před rokem, přesněji o 2,1, zatímco v dubnu byla inflace 2,5%. Co stálo za zmírněním a jak se vyvíjely ceny pohonných hmot i potravin, to všechno zjišťoval redaktor Dominik Hron. Dominiku, hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co tedy bylo za tím, že inflace v květnu o 0,4% bodu klesla?
1: Hlavně ceny potravin a nápojů, které nakupujeme v obchodech. Třeba alkoholické nápoje nebo tabák už v květnu nezdražovaly tolik jako dřív, no a některé další položky dokonce v tom meziročním porovnání zlevňovaly, dodává za Český statistický úřad Pavla Šedivá.
2: Růst byl stejně jako v dubnu tlumen cenami potravin. Ty částečně i díky loňské vyšší srovnávací základně prohloubily svůj meziroční pokles a byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
1: Například ceny sýrů v květnu klesly o 2,6%, u olejů a tuků, kam patří máslo, se bavíme dokonce o 16,5% zlevnění. Levněji jsme nakoupili

0: spotřební daň z nafty. Nicméně efekt pro další měsíce už je podle Petra Duvka omezený.
1: Jaký vývoj tedy můžeme čekat dál?
0: To je otázka, protože teď začátkem týdne konflikt na Blízkém východě znovu eskaloval a podle ekonomů se dá očekávat další mírné zdražování pohonných hmot v Česku. Podle Duvka začnou během dalších měsíců růst ceny elektřiny a zemního plynu pro domácnosti. Lidé to pocítí vždy při refixacích. Zároveň říká, že dokud se nevyřeší situace v Perském zálivu, tak se nezlepší ani inflační situace v Česku. No a myslí si to taky hlavní ekonom Investiky Vít Hradil.
2: Já si myslím, že v průběhu léta ta čísla budou podobná, možná nepatrně vyšší, než jsme viděli teď. Mohli bychom se motat někde okolo 2,2, 2,3. A potom na podzim ta inflace téměř jistě začne stoupat.
0: Projeví se i další následky války na Blízkém východě. Nedostatek helia, amoniaku, močoviny nebo hnojiv. Inflace může podle Víta Hradila skončit závěrem roku někde kolem 3%, možná lehce přes.
1: Říká Dominik Hron, díky.
0: Naslyšenou.

0: všechny sportovní fanoušky. 13. června se na pražském výstavišti koná festival Off-Season. Přijďte na speciální talk show Desítka Pavla Horváta s Antonínem Panenkou. Potkejte se se sportovci Martinou Sáblíkovou, Radko Gudasem, Jiřím Procházkou a dalšími. Těšte se na monopost Formule 1 a spousta programů pro děti. 13. června, výstaviště Praha, festival Off-Season. Více na offseason.cz. Mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 15.30. Eliška Zábrocká a aktuální zprávy.
2: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% HDP je závazek členů NATO. Stovky maskovaných mužů v severním Irsku zapalovali autobusy i auta a rabovali obchody. Násilníci pronikli i do několika domů, které zapálili. Útoky byly namířené proti přistěhovalcům. Vyvolal je brutální pokus o vraždu, ze kterého je obviněný muž původem ze Súdánu. Firma Barrandov televizní studio ukončila provoz, reagovala tak na rozhodnutí soudu z konce května, podle kterého byl provoz neudržitelný, informoval o tom majitel společnosti Jan Čermák. Všechny tři kanály televize Barrandov budou podle něj zatím fungovat dál, jejich vysílání zajistí externí firmy. Čermák očekává, že firmu nebo její část někdo koupí v konkurzu, proto nechce přerušovat vysílání zavedené značky. A v Hradci Králové začíná hudební festival Rock for People. Návštěvníci se do areálu v parku 360 na letišti dostanou zdarma třemi kyvadlovými linkami městské hromadné dopravy a zdarma můžou využít taky sdílená kola. První spoje jezdí do parku 360 od hlavního vlakového nádraží, druhá linka obsluhuje hlavně odstavná parkoviště u univerzitního kampusu a koupaliště Flošna. V noci pak bude z areálu do centra města jezdit speciální noční linka.
3: Sport.
2: Tenistku Karolínu Plíškovou čeká druhé kolo travnatého turnaje v Londýně. Češka nastoupí proti Kanaďance Mbokové, která včera hrála po boku Siriny Williamsové při jejím návratu na kurty. V Queen's Clubu se večer ve stejné fázi turnaje představí i Marie Bousková, její soupeřkou bude Chorvatka Vekičová.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolony na D1 před Brnem i D5 před Prahou. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy je teď kolona za sjezdem na Domašov. V obou pruzích z kilometru 172 kamiony se natahují už před to a osobní auta se vlečou tím levým pruhem až za sjezd na Popůvky. Tenhle úsek i přes 20 minut, pak je znova kolona i v levém pruhu v Brně mezi sjezdy k výstavišti a na Bratislavu, což zabere dalších zhruba 20 minut. Na dálnici D8 ve směru z Ústí nad Labem do Prahy pozorněji za sjezdem na Litoměřice. Na 42. kilometru je po nehodě osobního auta zabraný odstavný pruh, přibrzďuje se. Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně u exitu 5 Rudná vzniká kolona, osobní auta v levém pruhu brzdí chvílemi a krátce, hlavně jde pak o frontu kamionů pravým pruhem až do Prahy. Tam na pražském okruhu popojíždí kolony obou směrně před exitem 19 Ořech, vždy kolem čtvrt hodiny od nájezdu z D5 z druhé strany od sjezdu na Lochkov. A v Praze přijmou už řada odpoledních kolon na jižní Štěrboholské spojce, v Hloubětině, včetně Kbelské nahoru na Letňany, Libeně plná, stejně tak okolí Blanky v Troji a ucpané okolí Ohrady kvůli omezení i další místa. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítřejší ráno bude většinou zatažené, hlavně na severu deštivé. Během dne čekáme proměnlivou oblačnost s četnými přehánkami nebo bouřkami. Večer pršet přestane a ubyde i oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů na jihu Moravy i 20 a na horách kolem 10. Tolik zprávy. Dále je s vámi odpolední Radiožurnál a Hanka Schánilová.
5: A co bychom vám tak zahráli? Třeba Whitney Houston, Aerosmith nebo právě teď i skupinu Green Day. Krásné odpoledne z Radiožurnálu vám přeji.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Je to sice neobvyklá služba, ale některé základní školy ji nabízí. Část týdne se žáci učí doma online a část jsou ve škole nebo venku třeba na nějakých speciálních projektech. Jenže od září už nechce ministerstvo školství takzvanou kombinovanou výuku umožnit. Proč? I to uslyšíte v odpoledním radiožurnálu.

0: Desítky žáků, rodičů a učitelů dnes protestovali proti rozhodnutí ministerstva školství ukončit pokusné ověřování tzv. Kombinované výuky. Žáci základních škol se při ní část týdne učili doma online, část ve škole nebo třeba při projektech v terénu. Na konci května se ale dozvěděli, že od září už to nepůjde. A tak ministerstvo žádají o dialog a více času na změnu.
1: Žáci, rodiče i učitelé proti zrušení pokusného ověřování kombinované výuky na základních školách protestovali na pražském Malostranském náměstí.
2: Myslím si, že naše situace nebyla vůbec férově zvážená na ministerstvu.
1: Testování mělo pokračovat ještě 2 roky. V květnu ale ministerstvo oznámilo, že končí.
3: Já vůbec nevím, co mám říct, jako je to pro mě šok.
1: Říká šesťák Zachariáš ze základní expediční SCIO školy, který teď spolu s rodiči řeší, jak bude jeho výuka od září vypadat. Na klasický školní režim totiž není zvyklý, vysvětluje jeho táta Jan Pažin.
4: Ten náš život je v tuto chvíli trošku na ruby, protože moje manželka je učitelka, já jsem starosta města, to znamená, že jsme oba dva poměrně vytížený. A v tuto chvíli to vypadá tak, že bychom museli Zacha nechat asi pravděpodobně na domškoláctví, ale někdo by ho musel učit. Takže vlastně pro nás je to vlastně patová situace.
1: Změna se týká 16 základních škol, kde se učí přes 400 žáků. Ministerstvu školství protestující poslali otevřený dopis. Vyzvali ho, aby s nimi začalo jednat a své kroky podrobně vysvětlilo, říká členka vedení SCIO školy Michaela Klapková-Matůšová.
5: Ze strany ministerstva se nám nedaří dostat jakoby argumenty, proč to zrušili. Vlastně máme pocit, že se nás ani v rámci toho ověřování nikdo pořádně neptal na to, jak to děláme nebo jaký tam vidíme přínosy a rizika.
1: Z Malostranského náměstí se protestující před polednem vydali před ministerstvo školství. Úřad na protestující nereagoval. Ministr školství Robert Plaga za ANO už dříve řekl, že rozhodnutí nebylo náhlé. Ministerstvo podle něj vyhodnotilo pokusné ověřování a na základě výsledků se rozhodlo v něm nepokračovat.
6: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
1: Základní expediční SCIO škola své žáky o tom, že funguje v rámci pokusného ověřování, informovala. SCIO škola a síť škol Erazim taky podali kvůli rozhodnutí na ministerstvo žalobu. Žáci se zároveň obrátili na dětského ombudsmana, který se případem taky zabývá. Tereza Hipšerová, Radiožurnál. I could stay awake just to hear.

0: Odpolední radiožurnál právě teď posloucháte. Ve světě přibývá ozbrojených konfliktů. Loni jich bylo 65, nejvíc od druhé světové války. Ve výroční zprávě to uvádí Norský mírový institut v Oslu. A i o tom budeme mluvit.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Počet ozbrojených konfliktů ve světě roste a na rozdíl od nedávné minulosti bývají složitější. Uvádí to výroční zpráva Norského mírového institutu PRIO. Podle ní bylo v loňském roce na světě celkem 65 konfliktů. Je to nejvíc za dobu, co tato data sledují, tedy od konce druhé světové války. S informacemi už je ve studiu Helena Berková z naší zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Co ta zpráva vypovídá o celkovém stavu světa?
1: Dočteme se, že přibývá konfliktů s účastí více aktérů a že ty konflikty jsou, jak si řekla, komplikovanější. Loni se do bojů zapojilo na 35 zemí, z toho asi polovina na více frontách, například Izrael, který se zároveň angažoval v pásmu Gazy, v Sýrii, v Libanonu, proti Iránu a proti husijským povstalcům v Jemenu. Dále podle té zprávy stoupá počet přímých obětí bojů i politicky motivovaného násilí. Loni jich bylo skoro 250 000. Autoři zprávy také zaznamenali prudký nárůst útoků na civilisty z předloňských 14 000 na 76 000.
0: To je obrovský nárůst. Je jasné proč?
1: Ano, hlavně kvůli konfliktu v Súdánu mezi tamní armádou a polovojenskými jednotkami rychlé podpory RSF. Ta výroční zpráva vychází z dat Upsalského programu pro výzkum konfliktů a ten je sleduje 80 let.
0: Kde je nejvíc konfliktů?
1: Pořadí těch nejhůř zasažených regionů je podle zprávy Afrika, Asie, Blízký východ, Amerika, Evropa. Tak kvůli válce na Ukrajině. Mluvíme o konfliktech s účastí nejméně jednoho státu. Těch, kde proti sobě stálo více zemí, bylo loni 8. Ruská agrese proti Ukrajině, boje mezi Afghánistánem a Pákistánem, pak taky mezi Indií a Pákistánem, mezi Tajskem a Kambodžou a taky izraelské zásahy proti Sýrii.
0: Je v té výroční zprávě Norského mírového institutu PRIO vůbec něco pozitivní?
1: No, snad jen to, že loni ubylo nestátních konfliktů, těch bez účasti státu, jako jsou třeba boje mezi drogovými kartely. V Mexiku analytici zaznamenali výrazný pokles takových střetů, jinak celkem bylo těch nestátních útoků ve světě 75, o 4 méně než rok předtím. Ale ta zpráva je o trendech organizovaných násilností a trendem posledních 5-6 let jsou intenzivní a nepřetržité konflikty. Svět si prostě neoddychne.
0: Helena Berková, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Radiožurnálu.
1: Jak se vede firma se 180 tisíci zaměstnanci? A proč dnes o úspěchu nerozhoduje velikost firmy, ale schopnost měnit se? Hostem Radiožurnálu bude manažer, investor a bývalý globální viceprezident HP Jan Zadák. Promluví mimo jiné o tom, proč podle něj Evropa začíná zaostávat za Spojenými státy i Asií.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: nenechte si ujít v České televizi.
1: Sledujte český národní tým na fotbalovém šampionátu.
2: Dobrý balón. Ten kluk, to je zázrak.
1: Nejlepší fotbalisté planety na jednom místě. Mistrovství světa startuje už 11. června v České televizi.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Radiožurnál je 16 hodin. Eliška Zábrocká a zprávy.
5: Pražský zastupitel Adam Scheinherr dokončil u soudu svou výpověď v kauze Dozimetr. Rusko v noci a dopoledne silně ze vzduchu útočilo na Charkov. Roman Skuhravý je novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. Nehoda komplikuje provoz na pražském okruhu směr letiště u Lochkova. A zítra čekáme převážně proměnlivou oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami. Teploty většinou do 18 stupňů.
6: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
5: Svědeckou výpověď v kauze Dozimetr dnes u soudu dokončil pražský zastupitel Adam Scheinherr z uskupení Praha sobě. Případ se týká údajného ovlivňování zakázek v pražském dopravním podniku. Právě Scheinherr ve věci podal před 6 lety trestní oznámení. Dnes u soudu mluvil například o tom, jak získal kontakt na policistu z Národní centrály proti organizovanému zločinu.
7: Jsem si uvědomil, že je to velice závažná citlivá věc, tou nemůžu jít jen tak na služebnou nebo zavolat 158. Domluvili jsme se, že se setkáme někde v ulici v blízkosti mého bydliště.
5: V kauze jsou obžalované 2 firmy a 6 lidí. Všichni vinu odmítají. Česká televize dala pokutu svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi, a to kvůli porušení konkurenční doložky. Na jednání Rady České televize to řekl generální ředitel ČT Hynek Chudárek. Podle něj televize zároveň Moravcovi zastavila výplatu dalších peněz. Moravec z televize odešel v březnu. Od té doby ji pak podle doložky nesměl půl roku konkurovat a ČT mu po tu dobu měla dál vyplácet mzdu. Moderátor ale v květnu spustil vlastní projekt. Jak vysokou pokutu Moravec dostal, Chudárek neupřesnil.
8: Postupujeme naprosto přesně v souladu tou smlouvou a asi mohu říci, že ekonomicky pro Českou televizi ta pokuta určitě převyšuje to, co bylo vyplaceno, takže si myslím, že to je pozitivní.
5: Moravec doložku dlouhodobě považuje za neplatnou. Zároveň dnes řekl, že si od televize po svém odchodu žádné peníze nenechal. Rusko v noci a dopoledne podniklo přes 30 raketových útoků na ukrajinský Charkov. Podle tamních úřadů bylo zraněno nejméně 5 lidí v různých částech města.
9: Nálet ruských nepilotovaných letounů nedal usnout ani obyvatelům Oděsy. Drony narazily do 2 vysokopodlažních obytných domů, kde vypukl požár, ale vážně zraněné lidi oděské úřady nehlásí. Ukrajinská raketa Flamingo podle ruských telegramových kanálů zasáhla vojenský podnik v Čeboksarech a na místě vypukl velký požár. Cílem dronů se stala i kujbyševská ropná rafinérie u města Samara a také přístavy Mariupol a Sevastopol na okupovaných územích. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Brněnské divadlo Husa na provázku uvádí inscenaci sestavenou z příběhů diváků. Ti se divadelníkům v anketě svěřili se svými nejtěžšími životními chvílemi. Scénář hry Everybody Hurts tak vznikl z více než 130 přiznání. Ačkoliv odpovídali lidé od 9 do 90 let, některá témata jsou podle uměleckého šéfa Martina Sládečka společná pro všechny.
10: Převládalo jednak množství žen, které odpovídaly. Kluci sice pláčou, ale neradě o tom mluví. Potom taky situace, které se týkaly vztahových věcí, různých těžkostí v rodině. Pak tam samozřejmě byly různá úmrtí, nehody, neštěstí, zdravotní problémy, ale ukazuje se, že rodina je opravdu základ všeho.
11: Sport. Trenér Roman Skuhravý se stal novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava. 51-letý kouč skončil na lavičce Slovácka, se kterým obsadil 14. příčku ligové tabulky. V Ostravě nahradí Josefa Dvorníka, který tým zachránil v baráži. V Fotbalisté Argentiny zvítězili v Alabamě v generálce na mistrovství světa nad Islandem 3-0. V 70. minutě nastoupil Lionel Messi. Ten se tak vrátil po zranění, které si přivodil před 2 týdny. Po 2 minutách na hřišti dal Messi gól z penalty. Ke svému zdravotnímu stavu po zápase řekl.
12: Začal jsem se cítit dobře a bylo to znát každým dnem. Měl jsem příležitost hrát, získat herní rytmus, odehrát potřebné minuty a znovu se do toho dostat. Všechno to přišlo úplně přirozeně.
11: Fotbalové mistrovství světa začne zítra v 21 hodin našeho času duelem Mexiko, Jihoafrická republika.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Zdržení na D1 před Brnem a taky na Pražském okruhu. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy první část kolony kamionů v pravém pruhu už za sjezdem na Domašov na kilometru 169. Osobní auta v levém pruhu se přidávají na 175. a sunou se i přes 20 minut různě pomalu za sjezd 182 Popůvky. Znovu je kolona i v levém pruhu potom v Brně mezi sjezdy k Výstavišti a na Bratislavu. V Brně přímo silný odpolední provoz, obvyklé kolony mimo jiné na jižní a východní části městského okruhu. Fronty jsou taky v Jihlavské před Vídeňskou nebo v okolí křížení Kšírovy se Sokolovou. V té je navíc teď v koloně směrem na Bohunice nehoda u Oby.
14: 2 auta stojí uprostřed, auta tak jak se vyhýbají, kde to jde.
13: Na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech před 19. kilometrem počítejte s kolonami v obou směrech. V pásu na D1 je to na 20 minut od nájezdu z plzeňské D5. Kamiony už z D5 od Rudné se vlečou. A na okruhu směrem na letiště je kolona před Ořechem taky na 20 minut od Lochkovského tunelu. Navíc tam za exitem Lochkov stála na 15. kilometru chvíli nabouraná auta ve středním pruhu před momentem odjela. A v Praze řada dalších odpoledních kolon, třeba na jižní spojce směr Černý most před Lanovým mostem, navíc tam za Spořilovskou. Překáží v pravém pruhu porouchaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Zítra čekáme proměnlivou oblačnost s četnými přeháníkami nebo bouřkami, večer pršet přestane a ubude i oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů na jihu Moravy i 20. Tolik zprávy. Dál je s vámi odpolední Radiožurnál a teď už taky Štěpán Pokorný.
15: A my vám přejeme dobré odpoledne s Radiožurnálem. Jste 7 minut po 16. hodině. Írán napadl 3 americké základny v Perském zálivu. Šéf Bílého domu mu vzkazuje, že za to tvrdě zaplatí. To napětí v regionu teď stoupá a detaily přidáme za chvilku ve vysílání odpoledního Radiožurnálu s naší washingtonskou zpravodajkou. Určitě s námi zůstaňte i dál. Přejeme pěkný den a hezký poslech.
6: Odpolední Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Po sérii americko-íránských vzájemných útoků u Hormuzského průlivu zasáhl Irán v noci americké vojenské základny v Jordánsku, Kuvajtu a Bahrajnu. Prezident Donald Trump v reakci na to varuje, že Irán za to zaplatí. Více už s americkou zpravodajkou radiožurnálu Janou Ciglerovou ve Washingtonu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Irán zasáhl americké základny v Jordánsku, Kuvajtu a Bahrajnu. Říkali jsme tak, jak vážné jsou tyto iránské protiúdery. A co je zatím známo o škodách?
1: Tak iránské revoluční gardy zahájily dronové útoky na americkou pátou flotilu v Bahrajnu a základnu Al-Ayal Salem v Kuvajtu a na tu základnu v Jordánsku. To byl raketový útok dlouhého dosahu. Irán tvrdí, že zasáhl celkem 21 amerických cílů a že 4 z nich zničil. Mezi nimi byl i hangár pro stíhačky F-35. A také Irán tvrdí, že sestřelil americký průzkumný dron nad iránským městem Jam. Americká strana, Štěpáne, tyhle škody zatím nekomentovala. Americké údery trvaly asi 4 hodiny. Centrální velitelství říká, že zasáhlo skoro 20 iránských cílů a že tímto považuje tu operaci za ukončenou.
0: Televize CNN spočítala, že Donald Trump sliboval celkem 38krát, že dohoda s Iránem už je na spadnutí. A dnes opět poslal Iránu výhrušku další odvetou. Je to strategie, jak dotlačit Irán k podpisu dohody nebo skutečný obrat?
1: Není to úplně jasné, jestli jde o bluf, který má Irán dotlačit k podpisu, nebo o skutečný obrat, protože Donald Trump na sociálních sítích napsal, že iránská armáda je totální troska, že její námořnictvo a letectvo prakticky přestaly existovat a že Irán byl šikanou Blízkého východu a to už je, tím už je konec. A jestli jde o, ve prospěch té diplomacie bych řekla, že mluví to, že katarská delegace pořád jedná v Teheránu a Washington tvrdí, že ty údery neohrozí jednání, ale proti zase říká to, že Irán teď prohlásil, že přehodnocuje tu svoji účast v těchto mírových rozhovorech.
0: Hormuzský průliv zůstává uzavřený. Co nejnovější eskalace znamená pro světové ceny energie?
1: Tak on je uzavřený de facto od dubna a každé nové kolo bojů tu nejistotu ještě prodlužuje. Cena ropy Brent se pohybuje kolem 2000 korun za barel, to je velmi vysoko. Klíčovým zbývajícím sporným bodem je právě tahle ta budoucnost tohoto průlivu. A ta dohoda ještě teď nově závisí na uvolnění celkem 24 miliard dolarů, tedy půl bilionu korun zhruba, která jsou to zmrazená iránská aktiva. A to řekl CNN vysoký představitel, že to je ještě posledním nebo jedním z těch klíčových bodů té dohody.
0: Americká zpravodajka radiožurnálu Jana Ciglerová v odpoledním vysílání. Díky.
1: Pěkný den.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

50 tisíc návštěvníků, 5 dní hudby a ani jedna volná vstupenka. V Hradci Králové právě začíná festival Rock for People. Kdo letos patří mezi největší taháky, jak se areál připravil na 10 tisíce fanoušků, zjistíte to s Radiožurnálem za chvíli.

0: Česku začíná hlavní festivalová sezóna. V Hradci Králové odstartoval Rock for People, který letos hlásí vyprodáno. Na několika pódiích během 5 dnů vystoupí desítky domácích i zahraničních kapel. Přímo v areálu je reportér Radiožurnálu Jiří Štefl. Dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne z Královéhradeckého letiště.
0: První návštěvníci už mají za sebou několik hodin festivalu. Jak to v areálu vypadá? Jak se lidé vyrovnávají i s tím deštivým počasím?
1: Ano, tak střídavě tady prší a neprší, takže pláštěnky hudební fanoušci vytáhli hned první festivalový den. No a vypadá to, že je jen tak nesundají, protože meteorologové až do soboty předpovídají občasné přehánky. Ale není to tak, že bychom se tady brodili v bahně, protože letos je tady o něco víc té zpevněné plochy. No a někteří mají místo pláštěnek na sobě kostýmy zvířátek, což už je taková tradice tady na Rock for People. Koncerty prvních letošních headlinerů už jsou za námi. V tuhle chvíli za mnou můžete v pozadí slyšet vystoupení skupiny The Wombats, která fanouškům od roku 2007 servíruje hravý elektronicky svižný rock, ale už tady se ozývají i řekněme tvrdší rockové a metalové tóny a dnes večer přesně o půlnoci tady bude i jedno netradiční hudební překvapení. Královéhradecká filharmonie se skupinou Razam a Ivou Marešovou odehrají speciální představení s názvem Zuzaně Navarové do nebes. A když nebudete v noci spát, tak kolem 3:15 vám dáme i ve vysílání Radiožurnálu živě ochutnat.
0: Takže kultura a pak můžou lidé počkat i na náš přímý přenos ve fotbale a nemusí jít vůbec spát. Které koncerty tedy patří letos mezi největší taháky festivalu?
1: Já jsem se mimochodem ptal, jestli tady dneska budou promítat i ten

0: Tam ten program Rock for People v neděli večer uzavře.
1: Rock for People loni bojoval s přeplněným areálem. Připravili tedy organizátoři pro letošní ročník nějaké změny?
0: Ano, přesně tak, obzvlášť loni tady na Rock for People dorazila skupina Linkin Park, no a ta kapacita areálu byla opravdu na hraně a v podstatě než jste kamkoliv došli, tak vám to zabralo hodně a hodně času. Takže letos se areál na úkor části kempu rozrostl, a to zhruba, my jsme to počítali, o 5 fotbalových hřišť. No a jestli tady teda je lépe v uvozovkách dýchatelno a lépe se tady pohybuje, tak to ukáže ten večerní koncert skupiny Gorillaz.
1: Jiří Štefl je na Rock for People, díky a naslyšenou.
0: Krásný den, naslyšenou.
1: A teď kapela Gorillaz i ve vysílání odpoledního radiožurnálu.

0: Zažijte olympijskou atmosféru a skvělý koncert na slavnostním zahájení Olympiády dětí a mládeže 2026 v Praze. V neděli 21. června od 17.30 na stadionu v Edenu. Nástup 14 krajských výprav v čele s vrcholovými sportovci, skládání slibů, zapálení ohně a vystoupení Bena Kristoval. Vstupenky v síti Ticket Portál do 21. června za 250 korun pro dospělého. Pro děti do 14 let za zvýhodněných 100 korun. Slevu zadáte v košíku. Děti do 5 let vstup zdarma. Soutěže ve 23 sportech na 33 sportovištích od 22. do 25. června po celé Praze. Vstup zdarma.
1: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
2: Inflace v květnu meziročně zpomalila na 2,1%, to je o 0,4% bodu míň než v dubnu. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Zvolnění inflace ovlivnil hlavně pomalejší růst cen alkoholu, tabáku a nebo zlevnění potravin. Naopak nejvíc ve srovnání s loňským květnem zdražila paliva. Soud potrestal podmínkou mladíka, který podle obžaloby vyhrožoval spolužákům střelbou a schvaloval útok na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 20-letý muž taky musí být podle verdiktu 20 měsíců pod dohledem probačního úředníka a v psychologickém poradenství. Mladík nosil na střední školu různé zbraně, například nože nebo teleskopický obušek. Podle státní zástupkyně taky po útoku na Filozofické fakultě v Praze v prosinci 2023 čin schvaloval a tvrdil, že střelec měl zabít víc lidí. Muž to před soudem označil za humor, vinu odmítá a proti rozsudku se odvolal. Slovenský parlament začal jednat o zrušení poštovní volby. Návrh poslanců vládní strany Směr je už ve druhém čtení. Podle slovenského deníku N se očekává dlouhá rozprava a několik pozměňovacích návrhů, které předem avizovali i někteří koaliční poslanci. Cílem návrhu je zrušit volbu poštou ze zahraničí a nahradit je hlasováním na ambasádách, případně na konzulátech. A lidi si dnes připomínají 84 let od vyhlazení Lidic. Na cestě srovnali obec se zemí po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zastřelili 173 mužů. Většinu žen s dětmi převezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Součástí programu bude také rozsvícení svíček, které lidi zapálí na místech původních lidických domů. Sport. Novým trenérem fotbalistů Baníku Ostrava se stal Roman Skuhravý. 51-letý kouč byl uvolněn na vlastní žádost z lavičky Slovácka, které dovedl ke 14. místu v ligové sezóně. V Ostravě, která skončila jen o příčku níž, podepsal Skuhravý víceletou smlouvu a nahradil v roli hlavního trenéra Josefa Dvorníka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 před Brnem a taky na Pražském okruhu. Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy za sjezdem na Domašov pozor na první část kolony kamionů v pravém pruhu na kilometru 169. Osobní auta potom tvoří frontu v levém pruhu mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky, je to tak na 20 minut, a dál i v Brně kolem sjezdu na Vídeň k D2. V částech Vysočiny a Jihomoravského kraje i silněji prší, třeba z dálnice D1 z okolí Velkého Meziříčí, připomínka od našeho zpravodaje, že s denním svícením auta často vzadu nesvítí.
5: Aby lidi používali aspoň standardní svícení v momentě, kdy leje jako z konve a není vidět na krok.
4: Na dálnici D5 před Prahou směrem z Plzně teď kolona kamionů začíná v pravém pruhu už před Rudnou na horizontu na 6. kilometru a sune se do Prahy. Přímo na Pražském okruhu pak od nájezdu z D5 k exitu 19 Ořech se sune v kolona oběma pruhy asi půl hodiny. A taky na okruhu opačně na letiště je fronta od Lochkovského tunelu k Ořechu, to asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubude. A nejvyšší teploty zítra 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: 16.34 čeští fotbalisté v podvečer odletí do mexické Guadalajary, kde v pátek ráno našeho času vstoupí do mistrovství světa. A s nimi jsou i naši reportéři, kteří sledují tu cestu českého týmu a dnes se věnovali třeba brankářskému složení na první zápasy. A samozřejmě vše najdete taky na zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Papež Lev 14. zhruba za necelé 3 hodiny požehná nejvyšší kostelní věži na světě. Ta je součástí chrámu svaté rodiny neboli Sagrada Familia v Barceloně. Věž Ježíše Krista dokončili před několika měsíci a dnes slavnostně otevírá ke stému výročí úmrtí architekta Antonia Gaudího. Cestu papeže po Španělsku sleduje taky Marcel Falty ze zahraniční redakce. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne.
0: Přibliž nám trochu tuto unikátní stavbu. Kdo neviděl, tak jak vypadá, čím je výjimečná?
1: Sagrada Familia kombinuje několik architektonických stylů. Tím nejvýraznějším je gotika, kterou se Gaudí v druhé polovině 19. století, kdy stavbu navrhnul, nebál zkombinovat s tehdy módní secesí a modernismem. Slavný architekt původně pro Sagradu Familii navrhnul 18 věží, zatím jich bylo dokončeno 14, a ta nejvyšší z nich, věž Ježíše Krista, měří 172,5 metru. Nově umístěný kříž na vrcholu centrální věže je zhotovený ze skla a glazované bílé keramiky. Vyrobili ho v Německu a sestaven byl přímo v chrámu.
0: Věž je sice hotová, ale celá Sagrada Familia ještě ne, je to tak?
1: Ano, i když byla věž dokončena letos, tak katedrála ještě hotová není. A to ani 100 let po Gaudího smrti, kterou si dnes ve Španělsku připomínají. Jak ale údajně slavný architekt Gaudí řekl, tak jeho klient, tedy Bůh, nespěchá.
0: Jak už jsme řekli, tak už za pár hodin věži požehná papež, ještě předtím promluvil k věřícím na stadionu v Barceloně. Tak co řekl?
1: Papež například odsoudil válčení a dnešní individualistickou společnost. V katalánštině taky vyzval k jednotě obyvatele oblasti nedávno usilující o odtržení od Španělska. Ve španělštině poté, papež totiž dlouho působil ve španělsky mluvícím Peru, poukázal na násilí páchané na ženách.
2: Je tolik policejních zpráv, které poukazují na toxické prostředí v rodinných vztazích. Týrání, útlak a zvláště násilí vůči ženám. Často to vede až k zavraždění žen. Musíme se s tím vypořádat, a to ať individuálně nebo jako společnost, protože je to naše zodpovědnost.
1: Papež na olympijském stadionu v Barceloně promluvil k více než 40 tisícům lidí. Mezi nimi byla i věřící Karla.
3: Pro mě je to tak dojemné. Vidím, jak je církev, která se díky Ježíšovi zrodila před více než 2000 lety, stále živá a jak kráčíme společně.
1: Ještě před návštěvou Barcelony se papež v Madridu soukromně sešel s portorickým zpěvákem a taky kritikem amerického prezidenta Donalda Trumpa Bad Bunnym.
0: Ve vysílání Radiožurnálu v našem studiu Marcel Falty ze zahraniční redakce. Díky a pěkný den.
1: Díky, hezký den.

0: 16.43 je s vámi Radiožurnál a teď Zelená vlna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Problém na D46 se před Drysicemi. Dálnice D46 ve směru z Olomouce na Vyškov, čekejte tam potíže za Brodkem. Na kilometru 10 se dojíždí do kolony v omezení, kde je provoz stažený jenom do jednoho pruhu, zastavuje se, protože potom na 9. je dálnice zablokovaná. Stojí tam osobní auto, u něj policejní hlídka, důvod zatím není jasný, každopádně provoz je úplně zastavený směrem na Vyškov. Sjet předtím se dá exitem 12 u Brodku. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A my pokračujeme dál na Radiožurnálu. Pošta nemusí být nutně jenom o pozdních nebo ztracených balících a dlouhém čekání u přepážky. Dokázat to chce i Poštovní muzeum v Praze, které otevřelo novou expozici o historii poštovnictví a telekomunikace. Do Vávrova mlýna nedaleko Vltavy lákají také novým videem.
3: Prosím, spěšně. Praha? Nejlíp do zítra, stíháte to?
4: Pane, my jsme pošta.
5: Pozdě dodané balíky, omluvné úsměvy a pošťák, který udělá vše proto, aby zásilku doručil včas. Úsměvné video s Petrem Vackem otevírá hned u vchodu novou expozici Poštovního muzea. Ve vitrínách uvidíte první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou ale ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum. A sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců, říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
6: Převádět to množství sbírek, hlavně známek z České pošty na Národní technické muzeum není nic jednoduchého. Samozřejmě to i finanční zátěž, víceméně náš zřizovatel Ministerstvo kultury na to pamatuje, takže věřím, že dostojí svému slibu a že i ty finance budou zajištěné. Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
5: Při zemí najdete také první více jak 100 let starou přepojovací mechanickou stanici. Na tu jste se mohli dovolat jenom, když jste měli speciální telefon, který se vytáčel páčkou. Pak se vám ozval přepojovač, který musel zavolat ještě druhé straně, jestli chce váš hovor vůbec přijmout. O kousek dál pak kurátor Jan Hošťák ukazuje ve vitríně na první sluchátka, která připomínají spíše zmenšenou troubu od gramofonu.
7: Zajímavostí je, že vlastně první koncesi na jejich provozování měl syn Františka Palackého, doktor Jan Palacký, už v roce 1883. A samozřejmě zajímavostí je i to, že ty telefony fungovaly pouze na poměrně krátkou vzdálenost, nějakých 100 metrů.
5: V prvním patře Poštovního muzea najdete bohatě zdobené pokoje ve stylu Biedermeieru. Tam uvidíte i opravený dobový dřevěný nábytek s typickými drobnými ornamenty. A kolem jsou nástěnné malby Alp a horských měst. I na to chtějí podle nové ředitelky Poštovního muzea Marie Sadkovské nalákat mladé návštěvníky.
8: Poštovní muzeum shromáždí od roku 1920 téměř 200 tisíc sbírkových předmětů, exponátů.
5: Součástí Národního technického muzea je teď také Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě, kde připravují oslavy 50 let od otevření první výstavy. Prohlédnout si tam můžete i vzácné poštovní kočáry. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
1: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.

0: Přesuny agent duševního zdraví a protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví dnes přišel poslancům sněmovního zdravotnického výboru vysvětlovat šéf rezortu Adam Vojtěch za ANO. Bod na jednání nechali zařadit opoziční poslanci a zasedání sleduje v dolní komoře i kolegyně Daniela Brichtová, se kterou jsme teď ve spojení. Dobrý den. Co tedy opozici nejvíc zajímalo a dostali od ministra konkrétní odpovědi?
1: Tak zaznívaly především otázky přímo k ministerstvu zdravotnictví, tedy jak má rezort vymyšlené, aby to fungovalo, nebo jaký má být směr, kterým se má protidrogová politika dál vydávat. Řeší se ale také třeba dotace. Právě v této oblasti členové rad upozorňovali, že je důležité zachovat nadrezortnost. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch řekl, že neplánuje žádné škrtání v dotacích.
2: Jedna ku jedné lidi, jedna ku jedné peníze. Veškeré peníze, které vlastně dnes jsou dedikovány na úřadu vlády, na protidrogovou politiku, se také přesunou na ministerstvo zdravotnictví. To je to, co se přesouvá. Co se nepřesouvá, Rada vlády pro koordinaci, to znamená ta koordinace, ta zůstává na úřadu vlády.
1: Tím má být podle Vojtěcha zajištěná nadrezortnost.
0: Povedlo se tedy rozptýlit obavy opozičních zástupců?
1: Jednání výboru ještě pokračuje, ale už se chýlí ke konci. Ale podle vyjádření některých opozičních poslanců to nevypadá, že by se spokojili s tím, jak dnes ministr zdravotnictví odpovídal na jejich dotazy. Dál trvají na zachování současného stavu. A ještě doplním, že opozice s experty, kterých se přesuny týká, jednají. Zítra se má setkat nad tématy, jako je adiktologie, prevence nebo veřejné zdraví. Poté mají představit společný postup.
0: Proti přesunům byli nejen opoziční zástupci, ale i členové jednotlivých vládních rad i samotní úředníci, rozhodnutí vyvolalo i stávky, tak jaký je další vývoj? Trvá stále vláda na svém rozhodnutí?
1: Stejně jako trvá kritika a nejistota, která s přesunem souvisí, tak trvá i právě to rozhodnutí vlády. Šéfka úřadu Tinde Bárta kvůli přesunům navrhla schůzky jednotlivých ministrů se zaměstnanci, kterých se stěhování týká. První ze schůzek se má uskutečnit zítra na ministerstvu práce a sociálních věcí. Poté budou následovat i na kultuře, spravedlnosti a zdravotnictví.
0: Daniela Brichtová, díky.
1: Hezký den.

0: Český rozhlas a Muzeum Prahy vás zvou v sobotu 13. června na Pražskou muzejní noc. Galerii Vinohradská 12 v budově Českého rozhlasu v Praze můžete navštívit od 19 do 23 hodin. Čeká na vás expozice z dějin rozhlasového vysílání s řadou radiopřijímačů i záznamové techniky. Těšit se můžete i na výstavu akademického malíře Martina Velíška s názvem Příběhy. Více na rozhlas.cz/galerie.
1: Legendární nepřerušený běžecký závod Běchovice Praha slaví 130 let. Oslavte jubileum v neděli 27. září a postavte se na start společně s tisícovkami dalších běžců i domácí elitou. Necítíte se na celou desítku? Dejte si závod ve štafetě s rodinou nebo přáteli. Staň se legendou i ty. Více na webu běchovice-praha.cz a na Facebooku závodu. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou ČEPS, provozovatel přenosové soustavy, SEAT a hlavní město Praha.
2: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
3: Ministr obrany Zuna požaduje pro příští rok zvýšit výdaje svého rezortu na 2% HDP. Restaurátoři začali opravovat okna v jižní části svatovítského chrámu v Praze. Basketbalový Nymburka Slavia se sloučí. Nově vzniklý klub bude hrát v Praze. Na dálnici D1 před Brnem směrem od Prahy popojíždí dlouhá kolona. A počasí zítra bude zpočátku většinou zataženo místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat. Teploty do 20 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: O 35 miliard korun chce ministr obrany Jaromír Zuna za SPD navýšit rozpočet svého rezortu pro příští rok. Česko by tak na obranu vydalo celkem 190 miliard korun. Splnilo by tím závazek NATO investovat do obrany aspoň 2% HDP. Podle šéfa SPD a předsedy sněmovny Tomia Okamury je takový požadavek na místě.
5: Samozřejmě 2% HDP je v českém zákoně, s tím myslím nikdo problém nemá. To, s čím problém máme, je zvyšování nad ty 2%, prudké zvyšování výdajů na zbrojení, na to peníze nejsou.
3: Loni se na summitu v Hágu členské státy NATO dohodly na dalším navýšení celkových výdajů na obranu. Do roku 2035 mají stoupnout až na 5% HDP, z toho čistě na zbrojení mají jít 3,5% HDP. Ukrajina našla další munici do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot, uvedlo to ukrajinské ministerstvo zahraničí. Systémy Patriot jsou schopné zasahovat proti ruským balistickým střelám.
6: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na tiskové konferenci uvedl, že jde o výsledek nedávné cesty prezidenta Volodymyra Zelenského do Velké Británie a setkání s partnery ze skandinávských i dalších zemí v estonském Tallinnu. Jednání se týkala předání systému Patriot a raket, které už jsou na odpis. Ukrajinské obraně ale ještě poslouží. Tichý neupřesnil, které země by je Ukrajině mohly poskytnout. Ukrajina podle médií kromě toho vyvíjí vlastní a několik násobně levnější střely do těchto systémů protivzdušné obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Restaurátoři a sochaři začali s opravou jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Zrekonstruují například opěrný pilíř ze 14. století. Práce budou trvat několik měsíců. Návštěvníky areálu neomezí, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
7: Těch zásahů bude celá řada, čeká nás mimo jiné oprava opěrného pilíře na vnější konstrukci katedrály a ve vnitřní části katedrály budeme opravovat konstrukce, do kterých jsou vsazeny okna na jižní straně vysokého chóru.
3: Český dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 30 a zároveň převezme vedení Bavorské státní opery i Bavorského státního orchestru. Ten patří k nejstarším a nejuznávanějším orchestrům na světě. Popelka tak naváže třeba na Richarda Strause nebo Kirila Petrenka. Dosluhující šéf dirigent Symfonického orchestru Českého rozhlasu debitoval na Mnichovském operním festivalu loni Janáčkovou operou Káťa Kabanová. Letos se na festival vrátí s Dvořákovou Rusalkou.
4: Sport.
8: 20-násobný český šampion Nymburk, který aktuálně bojuje ve finále Národní basketbalové ligy o další triumf s Pardubicemi, se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha era NBK bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce. Pokračuje spolumajitel basketbalové Slavie Marek Tesař.
9: Ambice jsou vytvořit opravdu silný basketbalový klub nejenom v České republice, ale s přesahem do Evropy. Každý ten klub přináší něco zásadního, co nás opravdu posune, a za nás je to rozhodně ta tradice, ta značka, za nás je to rozhodně Praha, za nás je to obrovská fanouškovská základna a za nás je to silná mládež, kterou máme v podobě Slavie Praha Tygři.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zprůjezdněná D46 za Brodkem a překážka na D1 v Brně. Na D46 z Olomouce na Vyškov se už za Brodkem v omezení rozjíždí jen kratší zbytek kolony kolem 11. kilometru. Z 9. porouchané auto s policejní hlídkou už odjelo, provoz obnovený. Na D1 v Brně ve směru z Vyškova na Prahu se teď tvoří kolona od exitu 201 Slatina, popojíždí už skoro čtvrt hodiny, na kilometr 198. tam překáží v pravém pruhu porouchané auto. Na D1 před Brnem opačným směrem z Prahy zůstává dlouhá kolona před zúžením u D2. Poprvé se brzdí za Velkou Bíteší na 166. kilometru, krátce i osobní auta v levém pruhu, dál se vlečou kamiony. Levý pruh je pak hlavně plný mezi sjezdy na Ostrovačice a Popůvky. Na D5 před Prahou z Plzně fronta kamionů od exitu 5 Rudná, pak na pražském okruhu kolony obousměrně vždy v obou pruzích až na 20 minut od nájezdu z D5 i od Lohkovského tunelu k Ořechu. A Praha přímo ve středu odpoledne hodně ucpaná na řadě míst fronty, třeba na jižní spojce od podjezdu magistrály jak na Lanový, tak opačně na Barandovský most. Fronty jsou kolem Ohrady, Želivského, kolem Blanky v Troji, v Libni všemi směry, kolem Vysočanské a třeba v Průmyslové je kolona od Českobrodské k nehodě u Fashion Arény. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teplot je 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Tolik zprávy. A teď 20 minut Radiožurnálu a Vladimír Kroc.
11: Vládní poslanci předložili novelu zákona, která by koncernu Agrofert zjednodušila čerpání dotací. Jak na to na zítřejší mimořádné schůzi sněmovny zareaguje opozice? Dokáže s vládními poslanci na toto téma diskutovat? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředsedkyně poslanecké sněmovny a místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Barbora Urbanová. Zdravím vás do našeho sněmovního studia. Dobrý den.
12: Hezký dobrý den ze sněmovny.
11: Skupina vládních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem předkládá novelu zákona o střetu zájmů, která by zmírnila podmínky udělování dotací pro firmy vlastněné politiky. Potřebujeme takovou novelu?
12: Nepotřebujeme. To bylo jednoduché. Nepotřebujeme.
11: Ústavní právník Ondřej Preuss z Univerzity Karlovy označil návrh za skandální. Jak řekl deníku Právo, z návrhu prosvítá snaha prosadit zájmy konkrétní korporace. Má podle vás návrh šanci projít sněmovnou?
12: Tak sněmovní většina je jasně daná, je to hnutí ANO, je to SPD, jsou to motoristé. Ten návrh poslanecký, zase opět tady máme poslanecký návrh místo nějakého pořádného vládního legislativního řešení, ale asi chápu, proč k tomu v tomto případě dochází, s tímhle nemůže souhlasit žádný racionální legislativec. Tak my víme, že jsou schopní si to prohlasovat a úkolem opozice je bránit zájmy občanů našeho státu a tohle prostě jde jasně proti zájmům našich lidí, protože pokud my zmírníme podmínky vyplácení dotací a nebudou v souladu s evropskou legislativou, pokud potom Evropská unie řekne, že nám ty peníze zpětně neproplatí, které teďka už posíláme Agrofertu, respektive stát je Agrofertu posílá, tak v takovém případě to ve výsledku zaplatí lidé, obyčejní občané z našich daní, a to opravdu je skandální, protože tady úplně prosvítá ta snaha pomoci jedné firmě, která je či není premiéra Babiše, a je to pořád to stejné dokola, on prostě ve střetu zájmu je.
11: Ondřej Preuss ale také přiznává, že současný zákon o střetu zájmů není ideální. Vy jste novou členkou vedení sněmovny, k čemu se za chvilku dostaneme. Vidíte možnost, že by se opozice s koalicí domluvila na rozumné úpravě zákona o střetu zájmů?
12: Tak asi nemůžu jako poslankyně vylučovat vůbec nic, nicméně tenhle návrh jasně pomáhá koncernu Agrofert i dalším firmám premiéra Babiše, které třeba ani v nějakém fondu schované nejsou, jak říkáme celou dobu. My si myslíme, že ty zájmy premiéra Babiše a jeho rodiny prostě nejsou v souladu se zájmy celé téhle země a myslíme si, že buď se měl těch firm úplně finálně zbavit, což vlastně on nakonec neudělal a v tu chvíli se mohl uvolnit proto, aby vedl tuhle zemi a nikdo by mu v tom nebránil a nebo jakoukoliv další debatu o podobných tématech typu střet zájmu nebo další vždycky zanáší právě tou svojí historií a tím, že vlastně v tom vlastnictví něco takového má a v tu chvíli o něčem racionálně diskutovat opravdu nelze, speciálně když nám přicházejí takovéhle návrhy do poslanecké sněmovny.
11: Zítra by měla být mimořádná schůze poslanecké sněmovny k pokračujícímu střetu zájmu Andreje Babiše. Co si od ní opozice slibuje?
12: Tak my jsme ji svolali ještě předtím, než se tenhle návrh takzvaně v systému objevil a slibujeme si to, že budeme mluvit o tom tématu. Třeba i to je důvod, proč tady spolu mluvíme my dneska a my se snažíme neustále veřejnosti vysvětlit, v čem je ten problém. Já třeba uznávám, že to téma je nesmírně složité, je ve veřejném prostoru poměrně dlouho a v takové chvíli něco racionálně vysvětlovat a nemávat nad tím rukou, ale to takhle vždycky bylo a to se nějak přežene. A tak to teda někdo zaplatí, je vlastně složité, ale pro nás je důležité vlastně i to téma dostávat na světlo. Teď přemýšlím, jestli ten návrh kolegové poslanci vložili do systému až poté, co jsme o té schůzi začali mluvit a začali jí svolávat, nebo jestli je to shoda okolností. Člověk už úplně jako přemýšlí i nad tímhle, jo? Co se stalo předtím, jestli byla nejdřív slepice nebo vejce. Nicméně stále platí, my chceme, aby premiér Babiš čelil tomu, jaké máme třeba otázky, čelil tomu, že nám nepřipadá ten stav dostatečný a čelil i tomu, že z Evropské komise jednou přijde nějaké finální rozhodnutí, ať už o střetu zájmu, ve kterém byl nebo ve kterém je za nás teď.
11: Piráti předkládají návrhy, které by podle nich zefektivnily fungování zákona o střetu zájmu a měly by zamezit jeho obcházení pomocí svěřenských fondů. To podporujete?
12: Myslím si, že ve vyjednávací skupině nebo vyjednávač za Starosty a nezávislí je Karel Dvořák, náš stínový ministr spravedlnosti, takže asi by byl lepší respondent na toto téma on, ale samozřejmě my všeobecně podporujeme jakékoliv zpřesnění určitých pojmů, ale znova opakuju, ten návrh, který předložili kolegové pod vedením Radka Vondráčka, k tomuhle vůbec nesměřuje, naopak on směřuje třeba k tomu, že pokud úřady nezačnou vymáhat dotace do 4 let místo do 10, jak je ten současný stav, tak už je to vlastně promlčený a jako kdyby se nic nestalo a znova v konečném důsledku by to všechno zaplatil daňový poplatník.
11: A dojde na tu schůzi vůbec? Předseda sněmovny Okamura naznačil, že koaliční většina zřejmě nepřipustí schválení navrhovaného programu schůze.
12: Tak to už je taková klasika, že vlastně opozice svolává mimořádnou schůzi, má tu menšinu a vlastně neprosadí vůbec její program, což je smutný, opět to o něčem vypovídá, o tom, že prostě ta většina o těch věcech mluvit nechce. Znamená to, že se otevře ta schůze, respektive začne se schvalovat její pořad a tam můžou vystupovat pouze poslanci s přednostním právem, plus ještě máme omezený čas, protože na určitou hodinu svolala zase vládní většina jinou mimořádnou schůzi, kde bude bodem stavební zákon, takže už teďka vidíme, že budeme mít omezený čas na to, aby jsme k tomu něco řekli. Otázka je, jestli tam pan premiér vystoupí nebo nevystoupí se svým přednostním právem, právo na to má. Sama za sebe bych si troufla tvrdit, že si myslím, že se to nestane a tak to zase skončí, no, ale asi od nás nemůže nikdo chtít, abychom tohle téma nechali takzvaně ležet na zemi a nedělali vůbec nic. Naopak my prostě jako opozice, byť s pokorným vědomím, že máme tu menšinu, se snažíme dělat naprosté maximum, abychom peníze našich daňových poplatníků ochránili.
11: Ivan Bartoš na síti X napsal, že se Pirátská strana chce obrátit na eurokomisaře pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaela Megráta. Jak by mohla komise zasáhnout?
12: Tak komise by mohla konečně už finálně říct, jak to tedy se střetem zájmu podle evropské legislativy za ní je. To znamená, jaký je stav Andreje Babiše. Ona se doptávala, co se týče toho svěřenského fondu, do kterého on vlastně část svých firem dal těsně před Vánoci, tak ona se doptávala na ten statut a myslím si, že probíhá to, že si to teďka nějakým způsobem prodiskutovávají vlastně uvnitř, co s tím a jak se mají zachovat. Přišly nějaké dopisy, přišly nějaké e-maily, jestli se mají nebo nemají vyplácet dotace. Z mého pohledu je tam důležité, že ze veškeré korespondence vyplývá, že Evropská komise už nyní, respektive ty pracovní skupiny, které o tom procesně rozhodují, už říkají, že se mají to vyplácení označovat. To znamená, že ty orgány, které vyplácejí ty dotace a ano, prostě současná vláda to nezastavila, naopak pokračuje to, tak že mají označovat, jaká ta dotace jde právě do tohoto koncernu, což znamená, že ve chvíli, kdy přijde nějaké rozhodnutí, tak se podle toho budou chovat a že mají otazníky vlastně i oni. Takže z mého pohledu je vidět, že se to na evropské úrovni řeší, možná je správně, že se to bude řešit i více, že se na to bude dále upozorňovat, protože vlastně jasno bychom měli chtít mít my všichni. My jsme vlastně v nové situaci, protože ten statut toho fondu je v podstatě nový od toho prosince, je to úplně jiná situace, než v jaké jsme byli, když byl premiér Babiš v letech 2017 až 2021 poprvé premiérem a tak vlastně i ta komise a do budoucna i třeba nějaké soudy tu věc vnímají jako novotu. Takže asi není překvapení, že všichni čekáme, co se stane, co nám Evropská komise řekne.
11: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s místopředsedkyní poslanecké sněmovny Barborou Urbanovou za STAN. V pátek vás poslanci zvolili čtvrtou místopředsedkyní sněmovny. Proč to trvalo tak dlouho, celý ten proces?
12: Ten proces trval tak dlouho, protože vládní většina odmítla respektovat to, že si klub starostů a nezávislých jako svého kandidáta na tento v podstatě slíbený nebo dohodnutý post ve vedení poslanecké sněmovny, což vychází z nějaké kultury a slušnosti, že jsme jej dostali, není to jen tak, samozřejmě je to podle volebního výsledku, tak oni nerespektovali to, že jsme navrhli Víta Rakušana a vlastně ten musel projít několika volbami, několika koli voleb a po nějaké době přišlo z naší strany velmi konstruktivní krok a vlastně i z mého pohledu krok, který by se měl ocenit, že my jsme opravdu dali ego jednotlivců stranou a navrhli jsme jiného kandidáta, kterým jsem se už na konci března stala já. Od té doby to nebylo vůbec hladké, já jsem tu nominaci měla více než 2 měsíce, než konečně došlo k prvnímu kolu a později i k druhému kolu volby, protože v prvním kole jsem nebyla zvolená, tak je to taková hra, já tomu tady ve sněmovně říkám pomstičky a křivdičky a jestli teda budeme respektovat tu menšinu nebo nebudeme a jestli budeme sledovat, jestli jsou hodní nebo nás teďka nějak pozlobili. Z mého pohledu to nic moc dobrého o politické kultuře nevypovídá, ale jsme teďka v situaci, kdy konečně po 7 měsících je vedení poslanecké sněmovny kompletní.
11: A jak jste se cítila, když jste nahradila předsedu vašeho hnutí Víta Rakušana, pro kterého jste kdysi pracovala jako asistentka? Chápete ty důvody, proč opakovaně nebyl zvolen místopředsedou sněmovny?
12: Tak já samozřejmě slyším to, co kolem toho říkají, moc nechápu, že někdo, kdo z mého pohledu není hloupý politicky, tak že si vlastně vytváří z těch lidí, z těch bývalých ministrů Fialovy vlády budoucí lídry opozice. Tak já vlastně vnímám ten krok vůči Vítu Rakušanovi. Myslím si, že oni mu dávají vlastně hodně velký prostor na to, aby třeba objížděl regiony, aby vlastně pracoval v té opozici jako skutečný lídr toho opozičního hnutí, takže tomuhle moc nerozumím, ale ano, pochopila jsem, že se rozhodli bývalé ministry Fialovy vlády nezvolit vůbec nikam.
11: Martin Kolovratník za ANO řekl, že by volba byla průchozí, kdybyste nominovali Věru Kovářovou. Díky čemu jste se ve STAN dostala, nebo díky čemu jste dostala přednost vy?
12: Mně je to vlastně hrozně líto vůči Věře Kovářové, protože přesně kvůli té větě, kterou řekl Martin Kolovratník, ona tu nominaci nezískala a přemýšlelo se o úplně jiném kandidátovi, kterým jsem se později tedy stala já. Já jsem to tedy dlouho nevěděla, nebyl to žádný plán od prvního dne. Byla to nějaká nabídka, která v určité fázi pak jako přišla. A je to nějaký asi i polibek smrti, protože zase my jsme opoziční strana a asi od nás nemůže nikdo čekat, že si necháme tou vládní většinou vybírat kandidáty na různé posty, takže jsme se odhodlali k tomuhle kroku a samozřejmě nebylo to nic úplně jednoduchého, to přiznávám, ale myslím si, že jako starostové ukazujeme i nějakou týmovost, že za sebou stojíme a že jsme se vydali nějakým směrem a ten směr bych pojmenovala jako moderní sněmovna, což je iniciativa, za kterou já už několikátý rok stojím.
11: Když se ještě vrátíme krátce k tomu pátku, v prvním kole tajné volby vám chybělo 15 hlasů, naopak v tom druhém jste jich obdržela 126. Překvapilo vás to?
12: Upřímně řečeno mě to překvapilo, protože já jsem tedy věděla, že před tím prvním kolem byla dohoda vládní koalice mě nezvolit, takže to se stalo, nebyla jsem zvolená. V tom druhém už byla dohoda, tedy mě do té volby, já chci říct, skoro pustit, jo, ale vlastně můžete volit, když ji chcete volit a vlastně výsledný výsledek těch 126 hlasů mě překvapil. Myslím si, že to vypovídá o tom, že buď někdo chtěl mít už konečně tu volbu taky za sebou a to vedení sněmovny kompletní, ale řekla bych, že tam byly i nějaké hlasy, které třeba ocenily nějakou práci, kterou jsem dělala v minulém volebním období, která byla velmi taková konsenzuální a konstruktivní na nějaká důležitá témata. Já jsem se vždy snažila hledat schodu, nedělat z věcí boj mezi vládou a opozicí, naopak hledat nějaká řešení, která můžeme podpořit my všichni. A to se mi vlastně podařilo a tenhle přístup a tuhle vizi já přinášíme do toho vedení sněmovny, tak třeba to někteří kolegové, byť opoziční, i oceňovali.
11: Sama jste upozornila na to, že ve vedení poslanecké sněmovny poprvé usedl člověk, který je narozen až po sametové revoluci. V jakém smyslu chcete být hlasem své generace, jak jste se vyjádřila?
12: Já si myslím, že my, kteří jsme se narodili až po té totalitě, tak jsme se narodili do ochutnávání svobody. Naši rodiče nám vštěpovali určité hodnoty a nějaké i životní cíle. Když bych měla mluvit za sebe, tak moji rodiče vždycky chtěli, abych se hodně vzdělávala, abych hodně cestovala, abych vlastně využívala toho, co oni sami vůbec neměli. Tak možná přináším pohled člověka, který si vážil toho, že jsme vstoupili do Evropské unie, toho, že žijeme v bezpečné zemi. To, že se může naučit anglicky a i jiné jazyky a procestovat celý svět. A vlastně si myslím, že my mileniálové máme trošičku jiný přístup k práci a k problémům a třeba tohle ukážu i v rámci své práce ve vedení sněmovny.
11: Před své mládí nejste ve sněmovně nováčkem, poprvé jste byla zvolena v roce 2021. Asi je výhoda, že z předchozího období máte zkušenosti ze zahraničního rozpočtového sociálního výboru a teď jste členkou ústavně právního výboru. Co se pro vás mění poté, co jste se stalo tedy místopředsedkyní dolní komory?
12: Já se snažím si to zařídit tak, aby se toho hodně nezměnilo. Já to řeknu teďka trošku lidově, doufám, že vy to odpustíte, aby mě ten barák tady celý nesnědl a nevlastnil. Já si myslím, že jsem ukázala za ty poslední roky, že je pro mě důležité být v těch

0: abych na to ještě víc upozornila, což třeba můžu i tady u vás v pořadu, já si toho moc vážím.
1: Ve 20 minutách mluvíme s poslankyní STAN Barborou Urbanovou, místopředsedkyní poslanecké sněmovny. Ve vašem hnutí jste členkou takzvané stínové vlády, respektive kabinetu budoucnosti. Jako ministryně zranitelných, co to znamená?
0: My jsme, když jsme sestavovali kabinet budoucnosti naší stínovou vládu, tak jsme tam měli místo pro ministryni pro lidská práva a já jsem to přejmenovala na ministryni pro ochranu zranitelných a mám pocit, že jsem tím navázala právě na to své minulé volební období, kde opravdu spousta lidí něčím trpí, nějak se trápí a právě poslanci nebo kdo jiný než politici by jim mohli v tom nějak systémově pomáhat. To mě moc baví, dělat nějaké systémové změny a vytvářet prostor pro to, abychom napravili třeba nějaké relikty minulosti nebo naopak nějakou systémovou změnu takzvaně nakopli.
1: Mělo by v budoucnosti existovat takové ministerstvo, jakou by mělo agendu?
0: Tak je pravda, ptáte se mě, která by byla pro, aby existoval ministr nebo ministryně pro lidská práva, třeba bez portfeje, prostě někdo, kdo tu agendu, kterou teďka právě naopak současná vláda se snaží z úřadu vlády dostat na jednotlivá ministerstva a tu jejich nadrezortnost těchto agend vlastně spíše ponížit nebo respektive zničit tu spolupráci, která tam byla navázána. Naopak si myslím, že bychom to měli spíše upevňovat. Proto jsem i navrhla novelu kompetenčního zákona, který říká, že přesně tyhle ty agendy, které dosud na úřadu vlády byly a měly za mě velmi dobré výsledky, i ta moje práce na to vlastně ve sněmovně navazovala, tak že by na tom úřadu vlády měly zůstat. V tom kompetenčním zákoně o ministrovi bez portfeje nemluvím, ale to říká jako politička Bára Urbanová, já si myslím, že takový post by do budoucna si někoho schopného zasloužil.
1: No někoho, měl byste takovou ambici, nikoli stínově?
0: Jo, tak tu roli ve stínové vládě mám, ale samozřejmě uvidíme, tohle to jsou takové otázky, na které je hrozně těžké odpovídat, ale jako politička to beru tak, že samozřejmě do svých funkcí nebo do té práce přistupuji s tím, že odpovědnost přebírat chci a můžu. Tak jestli vám stačí tahle odpověď, tak budu ráda.
1: Věříte, že na takové záměry voliči slyší?
0: Nevím. Myslím si, že to je pro ně hodně takové nepředstavitelné. To se přiznávám. Nicméně, když já jim potom prezentuju, jak to, co jsme udělali, tak to, co třeba bychom chtěli udělat. Když odejdu od toho boje s domácím a sexualizovaným násilím, tak je to třeba agenda ochrany ohrožených dětí. Já bych skutečně chtěla opět systémově pracovat na tom, aby tady děti měly práva a ochranu, tak jako mají třeba v jiných zemích, i tady v Evropě je spoustu systémů, ze kterých se můžeme inspirovat a třeba ze zákona o sociálně právní ochraně dětí, což zní strašně nudně, udělat něco, čemu bychom mohli říkat dětský zákon, což už zní trošku jinak a má to v sobě i takovou myšlenku a hodnotu, že tady pro ty děti v naší zemi opravdu jsme a chceme je chránit. Takže když to možná ukážu takhle, tak to bude vypadat a znít méně nudně, než ministr bez portfeje pro lidská práva, ale možná to některým lidem bude dávat smysl, protože vidí, že samozřejmě systém ochrany ohrožených dětí tady moc nefunguje, to si asi musíme všichni přiznat.
1: Slíbil jste moderní, kultivované a spravedlivé řízení schůzí, i když u řečnického pultíku zůstanete opoziční politikou. Můžete tohle rozvést?
0: Tak já to vnímám tak, že opravdu ty role budou dvě a budou trošku jiné a vlastně od začátku na to upozorňuji, že jsem si toho vědoma, že já zůstanu opoziční poslankyní a ukazuji to i teďka v různých debatách vlastně s lidmi, se kterými teďka ve vedení sněmovny i sedím, že ve chvíli, kdy jde o souboj hodnot, souboj postojů a názorů, tak dokážu být tvrdá a důrazná, ale i férová a já nemám ráda moc prostotu, takže já bývám u toho vždycky slušná, ale zároveň, když budu tou místopředsedkyní a budu sedět na takzvaném empire, jak tomu tady ve sněmovně říkáme, tak já skutečně budu ta spravedlivá, která když bude napomínat, tak bude napomínat úplně všechny bez rozdílu, jestli to je můj spolustraník nebo někdo z opozice nebo je to někdo z vládní koalice a to je nějaká hodnota, se kterou do toho vstupuji a budu to rozhodně dodržovat celých 3,5 roku, kdy v té funkci snad budu, můžou mě kdykoliv odvolat, to je pravda.
1: Liší se atmosféra ve sněmovně od vašeho prvního mandátu, kdy jste byla tedy ve vládním táboře?

0: Liší se o té minulé sněmovny?
1: Tady se přiznám, že se trochu liší, že ty vztahy jsou vyostřenější, než byly minulé. Otázka je, a to by byla nějaká filozofická debata, jestli to není po každé volební období takzvaně horší, jo? Jestli opravdu nejsme v rozjetém vlaku spíše trajektorií dolů, než nahoru, ale to asi neznamená, že bychom neměli my všichni dělat něco pro to, aby to lepší bylo, takzvaně, a abychom se navzájem nastavili nějaký vzájemný respekt a nějakou vzájemnou slušnost. To jsem tady teďka moc necítila, ale pojďme na tom pracovat, aby se to třeba objevilo.
0: Pojďme zkusit ještě využít posledních necelých dvou minut. Skupina vašich poslanců navrhla reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která by měla zejména zefektivnit a zrychlit řízení. Proč ale oslabuje pravomoci předsedy antimonopolního úřadu?
1: Tak je to náš návrh už z minulého volebního období, který se nám bohužel ve vládě nepodařilo prosadit. Z našeho pohledu by to bylo systémovější a správnější tak, jak to navrhujeme. Nedávat moc jednomu člověku tak velkou, jakou z našeho pohledu má, ale působit systémově tak, aby ten úřad hlavně fungoval. To si myslím, že je takový obecná definice toho, o co se snažíme usilovat.
0: No ale jakým způsobem by se měl zefektivnit?
1: Z našeho pohledu opravdu byly případy, kdy nezafungoval tak, jak zafungovat měl a i v intencích zákona mohl. Ukazovalo se to v několika případech, ale asi nebudu teďka momentálně konkrétní, na to by vám lépe odpověděl Karel Dvořák, můj kolega, znova ho tady zmiňuji. Myslíme si, že skutečně by to bylo správnější řešení, ale je pravda, že v rámci vládní koalice se nám to nepodařilo v minulém volebním období prosadit. Uvidíme, co se stane se současnou vládou. Třeba zrovna tohle je to téma, kde se shodneme my se současnými vládními poslanci.
0: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Barborou Urbanovou, místopředsedkyní poslanecké sněmovny a místopředsedkyní poslaneckého klubu Hnutí STAN. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
1: Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: 17 hodin a 30 minut. Jana Gulda a zprávy.
3: Prezident Petr Pavel dnes v Praze mluvil s vůdkyní běloruské opozice Svjatlanou Cichanouskou o situaci v Bělorusku i o tom, jak čelit snahám Ruska využívat Bělorusko pro svou agresivní politiku. Pavel to po schůzce uvedl na síti X. Ocenil, že na podpoře běloruské opozice je v české politice dlouhodobě shoda napříč vládami. S Cichanouskou se dnes sešel i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Květen 2026 byl celosvětově druhým nejteplejším květnem od začátku měření, zvláště výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány, kde teplota mořské vody dosahovala rekordních hodnot, a taky Evropa, kam přišla neobvykle časná a silná vlna veder. Informovala o tom meteorologická služba Evropské unie Copernicus. Tajvanská armáda dnes během vojenských manévrů vystřelila cvičné rakety z amerického raketometu HIMARS do vod směrem k Číně, aby předvedla, jak by mohla odrazit případný čínský útok, informovala o tom agentura AP. Čína považuje Tajvan za součást svého území a do okolí ostrova téměř denně vysílá svá vojenská letadla a válečné lodě. A pražská policie doporučuje v následujících měsících použít k dopravě na letiště Václava Havla městskou hromadnou dopravu nebo vyrazit na let s výrazným předstihem. Kvůli stavbě nové mimoúrovňové křižovatky a s ní spojenými dopravními omezeními policisti opakovaně řeší dopravní komplikace a taky několika kilometrové kolony. Stavba bude trvat do října příštího roku. Sport. Olympijský vítěz Martin Fuchs pojede na mistrovství Evropy 3 disciplíny. Rychlostní kanoista se představí na singlu na 500-metrové a kilometrové trati a s bratrem Petrem pojedou na double kanoji závod na 500 metrů. V Portugalsku se představí celkem 20 českých závodníků, včetně dalšího olympijského vítěze kajakáře Josefa Dostála. První rozjížďky evropského šampionátu se pojedou ve čtvrtek a na místě je i náš reportér.
4: Zelená vlna známe lepší cestu.
5: Překážka na D10 u Mladé Boleslavy a zavřená 57 před Kunínem. Na dálnici D10 ve směru z Turnova na Prahu pozor za exitem Mladá Boleslav centrum. Na kilometru 43,5 hlásíte nebezpečnou překážku.
6: V levém pruhu nějaký velký kus plechu, tak metr a půl veliký, to vidíte na poslední chvíli a hned zatím asi 100 metrů je stavené vozidlo.
5: Na dálnici D1 před Brnem směrem z Prahy zůstává dlouhá fronta kamionů v pravém pruhu za sjezdem na Domašov z kilometru 172. V levém pruhu osobní auta tvoří kolonu mezi exity 178 Ostrovačice a 182 Popůvky a pak znovu v Brně mezi sjezdy na Vídeň a Bratislavu. Na D1 v Brně se tvoří kolona i směrem opačně na Prahu. Ještě před D2 na kilometru 198 blokuje pravý pruh porouchané auto, popojíždí se 10 až 15 minut od exitu 201 Slatina. V Praze stále mnoho pod večerních kolon ucpává se mimo jiné okruh před Ořechem, kolona směrem na letiště od Lohkova na čtvrt hodiny, směrem na D1 se to sune skoro 30 minut od sjezdu na D5, kamiony i déle z D5 od Rudné a 57 Fulnek Nový Jičín je mezi D1 a Kunínem uzavřená po dřívější nehodě za odbočkou na Nový Rybník.
6: Závěra asi do 8 hodin do večera, překládá se tam náklad po nehodě.
5: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer pak srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
2: Dobré odpoledne, 17 hodin 34 minuty a řidičům přejeme šťastnou cestu s radiožurnálem.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Evropská unie hledá v době rostoucího světového napětí spolehlivé spojence, i proto dnes předseda Evropské rady António Costa po summitu s Jižní Koreou oznámil nové strategické partnerství. Představitelé unijních institucí ho v Bruselu uzavřeli s jihokorejským prezidentem Lee Jae-myungem. Cílem je posílit spolupráci v obchodu, obraně i umělé inteligenci. Téma probereme s bruselskou zpravodajkou radiožurnálu Zdeňkou Trachtovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jižní Korea je od Bruselu vzdálená skoro 9 000 kilometrů, i tak je pro Evropskou unii strategickým partnerem. V čem je pro ní důležitá?
1: Ty vztahy mezi Evropskou unií a Jižní Koreou patří dnes k nejbližším partnerstvím, což vyniká hlavně v kontextu stále napjatějších vztahů Evropy s Čínou a Spojenými státy. Ta spolupráce probíhá v oblasti obchodu, technologií, bezpečnosti i klimatu. Šéf Evropské rady António Costa před chvílí na tiskové konferenci po summitu uvedl, že Jižní Korea a Evropa sdílí společné hodnoty a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyzdvihla, že Korea od začátku jednoznačně odsoudila ruskou agresi proti Ukrajině, což se rozhodně nedá říct o všech asijských státech. Ale když se ještě vrátím k obchodu, tak významný biznis má Evropská unie například s korejskými firmami, jako je Samsung Electronics nebo Hyundai Motor Company. A roste taky význam spolupráce v obraně. Korejské firmy dodávají do Evropy například tanky K2, houfnice K9, raketomety nebo lehká bojová letadla.
0: Před malou chvílí představitelé Evropské unie a Jižní Koreje oznámili uzavření nového partnerství pro konkurenceschopnost. O co v praxi půjde?
1: Tak cílem je ještě více posílit a zintenzivnit spolupráci mezi oběma stranami ve strategických otázkách, jako je obchod, investice, digitální technologie či inovace. Představitelé Evropské unie a jihokorejský prezident dnes tady v Bruselu podepsali taky dohodu o digitálním obchodu. Komise v tiskové zprávě uvádí, že jejím cílem je podporovat otevřený, transparentní a na pravidlech založený obchod. A ta dohoda má také posílit bezpečnost spotřebitelů a jejich důvěru v tu digitální ekonomiku prostřednictvím pravidel na ochranu spotřebitelů online.
0: Bruselská zpravodajka radiožurnálu Zdeňka Trachtová, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou. Možná.

Všechno mohlo stát, už nemám na to dál v hlavě místo. Jsi mi tak blízko, že myšlenka slabá na malý zločin se mi do hlavy vkrádá. Hluboko pod kůži

Jednička Kovář, dvojka Horníček, trojka Staněk. Gólmanská hierarchie je v české fotbalové reprezentaci před startem mistrovství světa jasně daná a právě o tom v našem vysílání uslyšíte za chvíli.

0: Čeští fotbalisté za pár minut odletí do mexické Guadalajary, kde v pátek ráno našeho času vstoupí do mistrovství světa. Úvodním soupeřem národního týmu na šampionátu bude Jižní Korea. Reprezentace půjde do utkání v brance s hrdinou penaltových rozstřelů v baráži, golmanem Matějem Kovářem.
1: Jensen už je připravený a rozbíhá se proti němu Matěj Kovář.
2: Bylo mi nastíněno, že turnaj začnu jako číslo jedna, takže připravím se na to, abych týmu pomohl co nejlíp, co to bude, a aby společně jsme dotáhli nějaký ten cíl, který jsme si stanovili.
3: Řekl ještě před odletem do Spojených států Matěj Kovář, který odchytal i generálku na šampionát v New Jersey proti Guatemale. V národním týmu má dlouhodobě silnou pozici a dobrou sezonu má za sebou i v PSV Eindhoven. S nizozemským klubem oslavil mistrovský titul. Před Kovářem byl v reprezentaci brankářskou jedničkou slávista Jindřich Staněk. Ten se do nominace dostal navzdory tomu, že skoro celou jarní část ročníku promarodil.
4: Trojka v úvodu turnaje bude Staněk, protože to akceptuje a je to logický, když přece ten delší časový prostor nebyl v praxi. Tam rozhoduje zkušenost. My potřebujeme takového brankáře mít na mistrovství světa, protože on tady tu scénu už poznal mnohokrát.
3: Zdůvodnil Staňkovu nominaci reprezentační kouč Miroslav Koubek. Matěji Kovářovi tak na mistrovství světa bude krýt záda hlavně Lukáš Horníček. Opora Bragy v uplynulé klubové sezóně hned ve 24 zápasech neinkasovala a portugalskému klubu odchovanec Pardubic pomohl svými zákroky až do semifinále Evropské ligy.
5: Určitě to je dobrý, protože aspoň víme, na čem jsme, ale i tak samozřejmě chci předvíst to, co ve mně je, to, co jako mě zdobí, chci jako ukázat trénům a třeba jim dát
6: brouka do hlavy.
5: Tady nejenom přemýšleli, ale jako samozřejmě jako jednička, snažím se dělat co nejlepší servis, aby byl připravený na první zápas.
3: Zdůraznil golman národního týmu Lukáš Horníček. Čeští fotbalisté nastoupí do utkání s Jižní Koreou v pátek ve 4 hodiny ráno středoevropského času a na této stanici ho uslyšíte v přímém přenosu. Z Guadalajary Lukáš Michalík, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Take Me to Church a Hozier na Radiožurnálu 17 hodin 53 minuty. Znamená to, že za pár minut uslyšíte hlavní zprávy Radiožurnálu, ty budou mít 10 minut a po nich hned začne večerní publicistika dnes s moderátorem Tomášem Pancířem. Co máš připraveného? Dobrý den.
1: Dobrý den. Na Orlíku vznikne nová přečerpávací elektrárna. Bude to čtvrté zařízení tohoto typu v Česku. Náklady budou 8 miliard korun a na rozdíl od jiných přečerpávacích elektráren nevznikne v tomto případě žádná nová nádrž. Využijí se stávající přehrady na Vltavské kaskádě. Jak to celé bude fungovat, kolik energie díky tomu půjde uložit a jak náročný projekt to je, tak na to všechno se zeptám ředitele dodavatelské firmy Litostroj Group Václava Černého. Severoirský Belfast se stal dějištěm násilností v reakci na pondělní pokus o vraždu, kterého se měl dopustit súdánský žadatel o azyl. Stovky maskovaných lidí v noci zapalovali auta, odpadkové koše, blokovali ulice, útočili na budovy. O tom budu mluvit se spolupracovníkem deníku ve Velké Británii Ivanem Kytkou. A mezinárodní odborná komise dospěla k závěru, že železniční most na Pražské Výtoni je možné opravit a zachovat jeho památkovou hodnotu. Co všechno ta komise posuzovala, jak by měla ta rekonstrukce vypadat a jestli to znamená, že už je definitivně rozhodnuto o zachování stávajícího mostu, tak na to všechno se zeptám předsedy této odborné skupiny profesora Miloše Matěje.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Prezident chce na summit NATO, vláda ho tam nechce a zatím se na tom vůbec nic nezměnilo. A my se v dnešní Vinohradské 12 ptáme, mělo by?
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Přímý přenos zahajovacího koncertu Mezinárodního hudebního festivalu Smetanova Litomyšl 2026 z díly Beethovena, Smetany a Stravinského. Českou filharmonii diriguje David Robertson. V pátek večer na ČT Art a v iVysílání.
5: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
6: Potraviny v Česku zlevnily, naopak bydlení a pohonné hmoty jsou dražší.
7: Na podzim ta inflace téměř jistě začne stoupat.
6: Papež Lev XIV. Odslouží mši v barcelonské katedrále Sagrada Familia. V projevu k věřícím se zastal uprchlíků.
8: Děkuji Katalánsku, že přijímá tolik lidí z jiných zemí a spojuje je do jedné rodiny.
6: Fotbalisty Baníku Ostrava přebírá trenér Roman Skuhravý. Provoz na pražském okruhu u sjezdu na Stodůlky směrem na dálnici D1 komplikuje nehoda. A počasí zítra bude zpočátku většinou zataženo místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost a přehánky nebo bouřky a večer se začne vyjasňovat. Teploty do 20 stupňů. Je středa 10. června. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
6: Zdražování v Česku zpomaluje. Meziroční inflace byla 2,1%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
9: Inflace zpomalila hlavně díky tomu, že meziročně zlevnily potraviny, říká za statistický úřad Pavla Šedivá.
10: Byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
9: Například sýry v květnu zlevnily o 2,5%. U tuků, kam patří máslo, ceny klesly o víc než 16%. Na inflaci měly vliv taky ceny pohonných hmot. Ty ji ale kvůli konfliktu na Blízkém východě ovlivnily negativně, přibližuje hlavní ekonom banky Creditas Petr Dufek.
11: Tak ve skutečnosti nám pohonné hmoty meziroční inflaci výrazně navýšily. Oni vlastně představují skoro 40% této inflace, ale oproti předchozímu měsíci to samozřejmě ten vývoj byl pozitivnější.
9: Podle námi oslovených ekonomů by se mohla inflace koncem roku dostat i přes 3%. Dominik Hron, Radiožurnál.
6: Papež Lev XIV. Dnes symbolicky zakončí cestu po pevninském Španělsku. Večer odslouží mši v barcelonské katedrále Sagrada Familia a taky slavnostně požehná věži Ježíše Krista. Stavitelé ji dokončili teprve loni. 173-metrová zvonice se stala nejvyšší kostelní věží na světě a taky novou dominantou chrámu.
12: Papež bohoslužbu v katedrále odslouží symbolicky přesně 100 let od úmrtí jejího architekta a zaníceného katolíka Antonia Gaudího. Církev modernistického stavitele prohlásila za ctihodného a zahájila proces jeho blahořečení. Už v úterý na papeže na barcelonském olympijském stadionu čekalo na 55 tisíc věřících. Lev XIV. Tam za doprovodu katalánské lidové hudby mimo jiné sledoval stavbu desítky metrů vysoké tradiční lidské pyramidy zvané Castell. V následujících dnech papež zamíří na Kanárské ostrovy, kde se setká například s africkými uprchlíky. Matěj Kolář, Radiožurnál.
6: Vyjednávání mírové dohody trvá Íránu podle Donalda Trumpa příliš dlouho. Americký prezident proto zvažuje nové vojenské údery na íránské elektrárny a mosty. Izrael mezitím pokračuje v útocích na Libanon. V oblasti jiholibanonského města Týr při nich zahynulo 12 lidí, nejméně 15 dalších je zraněných.
13: Izraelský úder zasáhl také centrum pobřežního města Saida. Třetí největší libanonské město hlásí značné škody, podle místních úřadů ale na místě nejsou žádné oběti. Úřad Vysokého komisaře OSN pro lidská práva plánuje kvůli eskalaci konfliktu příští týden vyslat do oblasti speciální tým. Jeho cílem bude prošetřit možná porušování mezinárodního humanitárního práva. Od března, kdy se konflikt mezi oběma zeměmi znovu rozhořel, zemřelo více než 3600 lidí. Přes 1,2 milionu obyvatel Libanonu muselo opustit své domovy. Marek Jakšič, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
14: Víme, co se děje u vás.
6: Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nails Central Luxury. Reportéři Radiožurnálu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, pravděpodobně vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
15: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
16: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
15: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nails Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla. Pak reagovala takto.
17: Se řekla, jo, je asi možný, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
15: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Radiožurnál.
6: Společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu, která bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat i jako obří baterie. Uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 tisíc českých domácností. Téma probereme podrobněji za chvíli v publicistice. V Praze se zítra otevře nové poštovní muzeum. Expozice ve Vávrově mlýně teď připomíná dějiny poštovnictví a telekomunikace. Sbírka spadá pod Národní technické muzeum.
18: Ve vitrínách uvidíte první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou ale ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum. A sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců, říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
19: Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
18: Součástí Národního technického muzea je teď také poštovní muzeum ve Vyšším Brodě, kde připravují oslavy 50 let od otevření první výstavy. Prohlédnout si tam můžete i vzácné poštovní kočáry. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
6: Festival Rock for People začne večer na letišti v Hradci Králové. Pětidenní akce letos láká na skupiny Gorillaz nebo Iron Maiden. Organizátoři očekávají, že do festivalového areálu dorazí denně 50 tisíc fanoušků.
20: Jedním z hlavních taháků 31. ročníku je vystoupení londýnské skupiny Gorillaz, kterou tvoří především 4 virtuální animované postavičky. Tenhle multimediální projekt se do Česka vrátí po 9 letech. Tuzemskou premiéru pak bude mít v sobotu americká zpěvačka Halsey. Rock for People až do pozdního nedělního večera nabídne i vystoupení českých interpretů. Fanoušci se mohou těšit na Bena Kristová, skupinu Tata Boys nebo Šimona Opa. V pátek to pak bude i koncert Jiřího Pavlici s Hradišťanem. Jiří Štefl, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalisty Baníku Ostrava do přípravy na novou sezónu povede Roman Skuhravý. Informaci oficiálně potvrdil klub. Skuhravý naposledy vedl na jaře tým Slovácka.
21: Trenér Roman Skuhravý působil dříve v Jablonci, Dukle Praha či Opavě a jako fotbalista v roce 2000 odehrál za Baník 7 ligových zápasů. V Baníku Skuhravý nahrazuje Josefa Dvorníka, který dovedl tým k záchraně, ale kvůli podané výpovědi v jarních měsících ztratil dlouhodobou důvěru sportovního ředitele Luďka Mikloška. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
8: České fotbalisty právě v těchto chvílích čeká přesun do mexické Guadalajary, kde vstoupí do mistrovství světa. Reprezentanti letí zrovna v tuto chvíli ze základny v americkém Texasu. Na úvod turnaje čeká v pátek o 4 hodin ráno utkání s Jižní Koreou.
1: Mužské basketbalové týmy Nymburku a Slávie se od nové sezóny spojí. Zástupci obou klubů to oficiálně oznámili na tiskové konferenci. Nový klub SK Slavia Praha Era NBK bude hrát své zápasy na Pražské Královce.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
22: Požár a nehoda na Pražském okruhu. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 pozor za sjezdem na Karlovarskou. Na kilometru 25 začíná hořet osobní auto v pravém pruhu, brzdí se, hasiči jsou na cestě. A jen o kousek dál vzniká kolona od sjezdu na Plzeňskou D5 a po pojíždí i přes 20 minut kolem nehody před sjezdem na Stodůlky na 20. kilometru v levém pruhu dál k exitu 19 Ořech. Před ním stále silný provoz i směrem opačným na letiště od sjezdu na Lochkov. Na D1 před Brnem ve směru z Prahy kolony na kilometru 173 zastavují kamiony v pravém pruhu za Domašovem, osobní auta se přidávají na 175. a jedou různě pomalu až do Brna. A na tahu 11 z Ostravy na Opavu dejte velký pozor kolem sjezdu na Velkou Polom, hlásíte tam chodce na krajnici, v dešti je velmi špatně vidět. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území, místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer pak srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
23: Proč se skupina ČES rozhodla vybudovat čtvrtou velkou přečerpávací vodní elektrárnu v Česku právě na Orlické přehradě? Jaké dozvuky má vlna násilností, které v noci na dnešek rozpoutali v severoirském Belfastu proti imigrační radikálové? A co všechno posuzovala mezinárodní expertní skupina, která podpořila plán na rekonstrukci historicky cenného železničního mostu na Pražské Výtoni? Společnost ČES vybuduje za 8 miliard korun na Orlické přehradě novou přečerpávací elektrárnu. Ta bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Podle šéfa ČESu bude po rekonstrukci elektrárna na Orlíku z poloviny klasická a z poloviny přečerpávací. Modernizace má skončit v roce 2033 a dodavatelem bude česká firma Litostroj Engineering. A naším hostem je generální ředitel společnosti Litostroj Group Václav Černý. Dobrý den.
24: Dobrý den vám i posluchačům.
23: Na rozdíl od přečerpávacích elektráren, které známe v Česku, na Orlíku nevznikne žádná nová nádrž, kam by se voda přečerpávala. Jak to celé bude fungovat? Odkud tam se vlastně bude voda přečerpávat?
24: Máte pravdu, je to velmi jako atypická instalace a rekonstrukce, modernizace a přeměna na přečerpávací elektrárnu. Voda bude čerpaná z Kamické přehrady, která je níže položená po proudu Vltavy pod Orlickou přehradou. Takže nově instalované reverzní turbíny, které nahradí stávající kaplanové turbíny, budou schopny nejenom klasicky vyrábět energii tím, že poteče voda z Orlické přehrady dolů do Kamíku, ale zároveň i v době přebytku energie budeme moci čerpat vodu právě z Kamické přehrady nahoru zpátky do Orlické přehrady.
23: Je právě Orlík ideálním místem pro takový typ přečerpávací elektrárny, nebo proč padla volba právě na Orlík?
24: Na to by možná spíše odpověděli kolegové z ČESu, nicméně Orlík je jednou z nejvýznamnějších vodních elektráren. U nás je největší na Vltavské kaskádě, byla uvedena v roku 1961 do provozu a po těch 60 let plus provozu ty zařízení odvedla svoji práci, obrovský kus práce a dostali se na prach své životnosti. No a samozřejmě s tím spojená změna energetiky, dnešní požadavky na flexibilitu a regulaci jsou úplně jiné než v době výstavby elektrárny, tak dává smysl, aby se uvažovalo i o, řeknu, jiném koncepčním řešení rekonstrukce. A padla tady idea na to zrekonstruovat elektrárnu Orlík do přečerpávací elektrárny. To znamená, 4 soustrojí, které dneska fungují standardním klasickým způsobem, budou změněna tak, že 2 z nich budou Francisovy turbíny, které budou standardně klasicky vyrábět elektrickou energii, a 2 z nich budou takzvané reverzní Francisovy turbíny, které právě umožní čerpání vody zpět do horní nádrže. A zároveň v době nedostatku výkonu a potřeby elektrické energie tu akumulovanou vodu a energii z horní nádrže zpátky přes tyto turbíny generovat.
23: Kolik energie bude díky tomu možné uložit?
24: Co já mám informací, bude to až nějakých 750 megawatt hodin možné uložit a zadržet v té horní nádrži Orlické a využít v případě potřeby.
23: Vy budete realizovat tuhletu proměnu. Jak dlouho rekonstrukce na Orlíku potrvá? To už jsem říkal v úvodu, do roku 2033, ale co všechno bude zahrnovat a co bude nejnáročnější?
24: Tak naše firma zajišťuje celý projekt nebo dodává celý projekt na klíč. Zajišťujeme návrh, výrobu i dodávku nových turbín a všech souvisejících zařízení, které jsou na elektrárně. Jejich montáž a konečné uvedení do provozu. A celý tento běh potrvá, jak jste zmínil, do roku 2033.
23: Co z toho bude nejnáročnější? Nebo je tam něco unikátního, něco, co jste zatím ještě v téhle podobě nedělali?
24: My se modernizacemi zabýváme celkem standardně, ale tato rekonstrukce je unikátní tím, že právě Orlická elektrárna od svého počátku byla konstruována celkem atypicky na Kaplanovy turbíny, které standardně provozujeme při spádech někde kolem 30 metrů a Orlík má 71 metrů. To znamená, do Orlíku se nyní budou dávat Francisovy turbíny, které v té zástavbové části mají trošičku jiné požadavky než ty Kaplanovy. A právě tato modernizace, kterou budeme na této elektrárně provádět, uděláme způsobem, kdy budou prováděny minimální zásahy do těch stávajících struktur elektrárny, to znamená hráz a ty zabetonované prvky, které jsou v elektrárně, zůstanou stejné. Dozná to jenom malých změn v oblasti komor oběžných kol a právě tohle je na tomto unikátní, že dokážeme technicky vymyslet řešení, jak do, řeknu, jiného typu technologického zázemí elektrárny, která byla připravená na Kaplanovy turbíny, budeme schopni dát a instalovat a provozovat turbíny úplně jiného typu. To je na tomto technologicky nejvýznamnější a nejzásadnější.
23: Pro nás, kteří fyziku měli přece jenom už před delší dobou, můžete laicky popsat rozdíl mezi Kaplanovou a Francisovou turbínou?
24: Jasně, když si představíte Kaplanovou turbínu, tak je to turbína, jejíž oběžné lopatky se natáčejí a tím regulují průtok vody turbínou. Kdežto Francisová turbína má pevné lopatky a je jenom regulovaná rozváděcími lopatky, které jsou před turbínou. To je asi ten nejzásadnější rozdíl mezi těmito dvoumi turbínami. A samozřejmě oba typy turbín jsou vhodné pro jiné lokality a jsou vhodné pro jiné průtoky a spády. To znamená rozdíly mezi horní a spodní hladinou nádrží.
23: Dá se říci, že díky tomu bude zrekonstruovaný Orlík efektivnější, že při stejném průtoku bude vyrábět víc elektřiny?
24: Absolutně. Dostaneme se nejenom k vyššímu výkonu, k vyšší účinnosti těch soustrojí, ale také se dostaneme k větší flexibilitě. Elektrárna, která byla navržena před 60 lety, se znalostmi tehdejší doby jsou diametrálně jiné než v dnešní době a my jsme schopni dneska opravdu technologií vodních elektráren a významně aktivně přispívat do řízení, do stabilizace energetické soustavy výrazně více než kdykoliv v minulosti.
23: Ty změny, tak jak jste je popisoval, budou uvnitř, když to tak řeknu. Bude nějaký rozdíl vidět i zvenčí?
24: Minimální. V zásadě celá rekonstrukce bude probíhat uvnitř. To, co bude viditelné, bude pravděpodobně jenom demontáž technologie a návoz nových zařízení. Ale z proběžného občana by rekonstrukce měla být v zásadě neviditelná, bude probíhat uvnitř elektrárny.
23: O chystané rekonstrukci a modernizaci Orlické přehrady jsme mluvili s generálním ředitelem dodavatelské firmy Litostroj Group Václavem Černým. Díky za rozhovor, naslyšenou.
24: Díky také, nashledanou.
23: Centrum severoirského Belfastu bylo dnes kolem poledne téměř vylidněné. Nezvyklý obrázek všedního dne, podílel se na něm i omezený provoz hromadné dopravy po nočních násilnostech, které připomínaly výjevy z válečné zóny. A to, když stovky maskovaných radikálů zapalovaly v ulicích auta a domy, kde žijí přistěhovalci. Do ulic vyšli v souvislosti s pondělním incidentem, při kterém policie zadržela 30-letého sudánského imigranta po útoku nožem, jehož záznam se objevil také na internetu a po kterém napadený muž skončil v nemocnici s vážným zraněním v oblasti očí a obličeje. Výzvy z nejvyšších politických míst ke klidu se zjevně minuli účinkem. Premiér Keir Starmer i severoirští činitelé razantně odsoudili vlnu násilí, která zasáhla Belfast. A na lince z Londýna už je spolupracovník deníku N. Ivan Kytka. Dobrý den.
3: Dobrý den.
23: Můžete se krátce vrátit k tomu incidentu, který byl podnětem k úterním násilnostem v Belfastu?
3: Tak došlo k němu v pondělí večer, asi 30 minut po 10. hodině večer. Ten hlavní aktér, násilník Hady Aladit, se dnes objevil před soudem v Belfastu, byl nadále na ní zůstala uvazena vazba na další 4 týdny. Objevily se informace o oběti, tou je Stephen Ogilvy, 44-letý handicapovaný muž, který trpí schizofrenií. K tomu útoku došlo ve severním Belfastu, který je, řekněme, takovou zónou, kde žijí pospolu a posledních 30 let v míru, jak tamnější republikáni, tak protestanti s velice malým jaksi počtem přistěhovalců, ke kterým patřil právě i Hadid Aladit, který přijel do severního Irska ze Sudánu.
23: Ví se něco o motivu?
3: Zatím se neví, ví se pouze to, že došlo k potyčce na ulici či na chodníku a že vlastně před tím, aby Stephen Ogilvy utrpěl další a nebo vážnější zranění, ještě on přišel o jedno oko, to druhé oko má poškozené, utrpěl bodné rány na krku a na zádech zabránili kolem jdoucí, kteří se pokusili Hadiho Aladida jaksi spacifikovat, než přijela policie. On se vzpíral i poté k těm obviněním, které dnes vyslechl před soudem, patří také útok na zaměstnance belfastského zdravotnického zařízení, kterého se pokusil atakovat, když už byl tedy zadržen a převezen zřejmě také k ošetření nebo k vyšetření do nemocnice. Jak už jste řekli, bohužel nikdo nebo ti radikálové v severní Irsku nevyslechli výzvy a skutečně Belfast, když se podíváte dnes odpoledne na zpravodajství a poslechnete si rádio, připomíná bohužel válečnou zónu.
23: Vypukly ty násilnosti spontánně nebo byly nějakým způsobem organizované?
3: Zcela jistě v tom sehrály negativní roli, jak už to bývá v posledních dnech či týdnech v Británii, sociální média, konkrétně sociální síť Twitter nebo nový sociální síť X, kde její majitel Elon Musk zveřejnil výzvy, aby se Britové nebo severní Irové vydali do ulic a bránili je před přistěhovalci. Přispěli k tomu výzvy také pravicového radikála Tommyho Robinsona, který pobývá teď v Británii, k tomu, aby lidé vyšli do ulic a bohužel to vedlo k masovým útokům, zapalování aut, zapalování odpadkových košů a přímým útokům na domácnosti imigrantů, kterých je mimochodem v severním Irsku v Belfastu přímo velice málo. Jedná se o komunitu asi 2000 lidí a mezi těmi, kteří jaksi utrpěli ne snad fyzické násilí, ale ztrátu domova, v podstatě střechy na hlavu, jsou také Ukrajinci, kteří přišli do severního Irska do Belfastu před válkou a další imigranti, kteří jsou jaksi důležitý pro chod veřejných služeb a pro chod severního Irska a Belfastu. Takže to má vlastně opačný efekt, než by si byli ti útočníci přáli zřejmě.
23: Podle sčítání lidu z roku 2021 žilo v severním Irsku přes 96% běložských obyvatel. Imigrace se v severním Irsku držela historicky na nízké úrovni, a to i vzhledem k desetiletím sektářského násilí. V posledních letech počty přistěhovalců přece jenom rostou. Odráží se to nějak výrazněji na napětí, ať už

0: mimochodem, pokud je o ten příliv imigrantů, tak on spíše souvisel se vstupem nebo se vstupem zemí, jako je Polsko, Česká republika, Slovensko do Evropské unie, kdy tam přišli za prací nebo za vzdělání na tamnější univerzity lidé z východní části Evropy. Když se podíváme na statistiky jaksi celkových počtů imigrantů, tak nejpočetnější je dnes v severním Irsku právě polská menšina. Co je možná zajímavé a pro severní Irsko nepříjemné, že pro ten typ přistěhovalců, kteří tam přicházejí na hranici legality, řekněme, funguje velice dobře ta propustná hranice mezi Irskou republikou a severním Irskem. Mimochodem byl to způsob, kterým přijel do severního Irska i Hadid Alodid, který nejdříve cestoval ze Sudánu letecky do Paříže, z Paříže letadlem do Dublinu, pak sedl na autobus a vlastně přijel bez hraniční kontroly do Belfastu, kde tedy požádal o azyl, který mu byl v roce 2023 podmínečně udělen vlastně na 5 let, měl povolení k pobytu.
1: Říká spolupracovník deníku N i Českého rozhlasu v Londýně Ivan Kytka. Díky, naslyšenou.
0: Hezký podvečer.
1: Odborníci mezinárodní expertní skupiny poměrem hlasů 8-1 došli k závěru, že železniční most na Pražské Výtoni je možné opravit a zachovat jeho památkovou hodnotu. Při odpovídající rekonstrukci a následné pravidelné údržbě může sloužit minimálně dalších 100 let. O závěru komise dnes informoval Národní památkový ústav. Správa železnic původně plánovala most nahradit. Po vlně kritiky vloni tehdejší ministr dopravy Martin Kupka z ODS rozhodl, že se bude rekonstruovat. A naším hostem je profesor Miloš Matěj, předseda pracovní odborné skupiny Národního památkového ústavu k obnově Vyšehradského mostu, jinak také vedoucí metodického centra průmyslového dědictví v Ostravě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co všechno jste v odborné komisi posuzovali?
2: Tak asi ten výčet by byl dlouhý, ale v podstatě jsme ty otázky redukovali na vlastně ty hlavní. To znamená, zda je most opravitelný, zda je možné most během té opravy přemístit na nějaké jiné vhodné místo. Pak to byla otázka posuzování těch jednotlivých prvků, technologie nitování, co vlastně by se mělo zohlednit v případě mostovky. A samozřejmě jako ta podstatná část byla asi o přístupu k výpočtům, protože vlastně bylo tady několik názorů na to, jak zda ten most prostě může vydržet těch dalších 100 let, a nebo tady byly ty názory, že vlastně už jakoby dosloužil. To je jenom, myslím si, takový výtah z těch mnoha otázek, které jsme v tom průběhu toho jednání řešili.
1: Vy jste tedy dospěli k tomu, že může vydržet dalších 100 let. Brali jste v úvahu také ekonomické a provozní hledisko, tedy porovnání nákladů na rekonstrukci, respektive stavbu nového mostu, a jak dlouho by obě varianty trvaly?
2: Ano, rozumím vaší otázce, nicméně my samozřejmě jsme se zabývali především těmi požadavkami provozními, ty bylo potřeba samozřejmě zohlednit ze strany správy železnic. A co se týče ekonomického vyhodnocení, tak tady jsme pracovali s tezí, že vlastně ty zahraniční příklady říkají to, že ta oprava toho mostu je výhodnější než stavba nového mostu. Proto vlastně v tom zahraničí je jednoznačně převaha těch rekonstrukcí, obnovy těch stávajících historických mostů před tou výměnou.
1: Správa železnic chtěla Výtoňský most v Praze rozšířit, aby tam byla ještě třetí kolej. Zabývali jste se i tím, jestli je splnitelný tenhle požadavek?
2: Zabývali jsme se i tou otázkou té třetí koleje. Nicméně ta komise došla k závěru většinově, že v případě, že by ten požadavek byl aktuální, tak je potřeba to řešit vlastně novým mostem, subtilním, nejlépe na té jižní straně, na té návodní, v co nejmenší vzdálenosti od toho stávajícího mostu.
1: Je výsledkem vaší práce detailnější doporučení, jak by ta rekonstrukce měla probíhat?
2: Já si myslím, že ano, protože ty závěry byly doplněny právě panem profesorem Tarasem, který je skutečně

0: mezinárodní autorita, naprosto nespochybnitelná, je to autor nebo spoluautor stávajících evropských norem pro rekonstrukce mostu, a ten vlastně naše závěry doplnil i jakýmisi ukázkami toho, jak podobné akce probíhají v zahraničí, čili člověk s touto praktickou zkušeností nám vlastně poskytl jakýsi manuál, jak vlastně postupovat.
1: Jaký bude další postup? Je rozhodnutí o tom, že se ten most zachová po výsledku hlasování ve vaší skupině, už opravdu definitivní?
0: No tak já musím říct, že pracovní skupina Národního památkového ústavu měla zhodnotit tu odbornou stránku, to znamená, měla vlastně odpověď na otázku, zda je možné ten most zachovat jeho památkovou hodnotu a zároveň vlastně splnit ty provozní požadavky a jak si prodloužit tu jeho životnost o nejméně dalších 100 let.
1: Což jste tedy dospěli k tomu, že to je možné?
0: K tomu jsme samozřejmě dospěli a ten následný postup bude podle zákona číslo 2087 sbírky o státní památkové péči a ten návrh vlastně těch podmínek pro tu obnovu.
1: To už bude také na Správě železnic, předpokládám. Tak Miloš Matěj, ano. Profesor, předseda pracovní odborné skupiny k Vyšehradskému mostu, byl naším hostem. Naslyšenou.
0: Děkuji vám. Sledanou.
2: 18 hodin a 30 minut. Jana Gulda a Zprávy.
3: Pražská nemocnice Bulovka dnes ráno propustila amerického lékaře, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Ani po víc než 3týdenní karanténě se u něj nemoc neprojevila. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Lékař, který se s nákazou setkal při svém působení v Africe, je už na cestě do Spojených států. Muž byl v Česku hospitalizovaný na žádost amerického velvyslanectví. V pražské nemocnici byl od 21. května ve speciálním uzavřeném pokoji. Německo a Francie budou spolupracovat na nové datové síti pro protivzdušnou obranu a koncept projektu vypracují do července. Podle agentury Reuters to oznámil německý kancléř Friedrich Merz. Spolupráce mezi Německem a Francií se má zaměřit na oblast datových sítí protivzdušné obrany poté, co obě země oznámily opuštění společného projektu vývoje nové stíhačky. Zastupitelé Frýdku Místku odvolali z funkce primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM. Návrh na odvolání podal někdejší primátor a opoziční zastupitel Michal Pobucký z Přátel FM. Podle něj Korč omezil výkon své funkce jen na sebeprezentaci. Korč s tím nesouhlasí a tvrdí, že se vždy snažil jednat ve prospěch lidí. Kompetence primátora zatím převzali jeho náměstci. A brněnští celníci zadrželi 3 lidi kvůli nelegálnímu tisku padělků obalů od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební dani asi za 2 miliardy korun. Sport. Hokejový šampionát by se mohl vrátit v roce 2031 do Česka. Hokejový svaz už odeslal na Mezinárodní hokejové federaci potvrzení zájmu turnaj uspořádat. Zatím je Česko jediným kandidátem, ale ostatní země ještě můžou kandidaturu předložit. Pokud by svaz uspěl, bylo by to po nejkratší době, kdyby se do Česka šampionát vrátil. Mistrovství světa se tu konalo v letech 2004, 2015 a 2024.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D55 před Olomoucí, kolony na D1 před Brnem. Na dálnici D55 ve směru z Přerova do Olomouce pozor za nájezdem na nový úsek za Kokory na kilometru 7,5 havarovalo a pobořilo z vodidla osobní auto. Stojí otočené proti směru v levém pruhu, dorazili hasiči, je to sice bez kolony, ale brzdí se a vybočuje v dešti na vodě. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy teď kolony začínají kolem exitu 178 Ostrovačice, brzdí se tam v obou pruzích, osobní auta v levém se sunou až 20 minut za exit 182 Popůvky, kamiony pravým pruhem až do omezení u D2 v Brně. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 nejdřív pozor za sjezdem na Karlovarskou na 25. kilometru na odstavené auto po menším požáru a o kousek dál počítejte s rozjíždějící se kolonou od sjezdu na D5, je to na 10 minut k exitu 19 Ořech. Kamiony se tam řadí už před okruhem na D5 na 5. kilometru u Rudné v pravém pruhu. A v Praze na jižní spojce směr Černý most za podjezdem magistrály vzniká kratší kolona kolem připojení ze Spořilova, za ním stojí v pravém pruhu porouchaný kamion a Průmyslovou se popojíždí od Molky před spalovnou asi 10 minut k nehodě v pravém pruhu na úrovni Fashion Areny. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer pak srážky ustanou a oblačnost ubude. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
6: 18.34, už vám popřejeme dobrý večer a teď posíláme Sáru Konra.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Revoluce, které dali jméno Plameňáci, ta se možná rodí v Albánii. Už 10 dnů tam totiž nepolevují protesty studentů a dalších lidí, hlavně mladších ročníků, proti vládě premiéra Ediho Ramy. Reportáž uslyšíte za chvilku ve večerním Radiožurnálu.

0: Radiožurnál. Víme, co se děje právě teď.
1: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let, Radiožurnálu to potvrdil historik Petr Blažek, byla dcerou odbojáře Josefa Mašína a sestra členů odbojové skupiny Bratří Mašínů.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehoda na D1 za Studenkou. Velký pozor, teď dejte na dálnici D1 ve směru z Přerova na Ostravu. Kus za sjezdem na Studenku na kilometru 339 v dešti havarovalo osobní auto, narazilo do svodidel, dostalo hodiny, roztočilo se a zůstalo stát v pravém pruhu otočené proti směru jízdy. Nedá se s ním hnout a není to označené. V dešti je tam navíc špatně vidět. D1 směr Ostrava za Studenkou, kilometr 339, blokovaný pravý pruh. Další zelená vlna ve zprávách celou.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: plameňáková revoluce, tak se začalo říkat sérii demonstrací převážně mladých lidí v Albánii, které trvají už týden. V centru Tirany se vždy večer scházejí tisíce studentů a dalších občanů s vlajkami a transparenty. Volají po odstoupení premiéra socialistické vlády Edyho Ramy. Rozjetkou k protestům přitom byl záměr vlády nechat zahraničního investora postavit luxusní rezort v chráněné přírodní oblasti a na ostrově na jihu Albánie.
1: Je pozdní večer a v centru Tirany není klid. Demonstrace, která se v minulých dnech vždycky rozešla po několika hodinách před předsednictvem vlády a před sídlem parlamentu, teď jako velký průvod, možná kilometrový, možná ještě delší, několika tisíc, možná i 20 tisíc lidí pokračuje dál po hlavní třídě přes Skanderbegovo náměstí kolem mešity a ještě dál hlavní třídou. A lidé tu pískají na píšťalky, vuvuzely a křičí Beriša a Rama do vězení. A sem tam zvoní i klíči a křičí, tohle je začátek vašeho konce.
2: Well, basically they are planning to sell one of our historical and very beautiful island to Trump.
3: Studentka Daris vysvětluje, že vláda chtěla prodat ostrov Sazan u jižního pobřeží Albánie firmě s účastí zetě Donalda Trumpa Jareda Kushnera. Na pobřeží měla investice do luxusního rezortu pokračovat na soukromých pozemcích u mokřadů, kde se zastavují migrující plameňáci a někdy tam i hnízdí. To byla podle Daris poslední kapka v celém moři nespokojenosti lidí s korupcí, nefungujícím soudnictvím a zdravotnictvím. Proto teď volají po Ramově rezignaci. Premiér Edi Rama trvá na tom, že se unikátní přírodní lokalitě delty řeky Vjosa nic nestane. Byla a je chráněná a nic se tam nebude stavět bez posouzení dopadů záměru na životní prostředí. Vláda podle něj žádný projekt rezortu nezrušila, protože předtím ani žádný neschválila.
1: To, co před několika dny začalo jako protest proti záměru postavit v deltě řeky Vjosa na jihu Albánie luxusní rezort v místě, které je unikátní přírodní oblastí, kde občas také hnízdí plameňáci, tak to se přetavilo v velký protest proti vládě premiéra Edyho Ramy. Demonstranti, převážně mladí lidé, studenti, slibují, že budou ty protesty ještě sílit, že zablokují komunikace, letiště, hraniční přechody a vůbec různé důležité body v Albánii. Z Tirany Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Slavia na Letné. Tohoto paradoxu se dočkáme v národní basketbalové lize. Pražský tým se totiž od příští sezóny sloučí s Nymburkem a své domácí zápasy bude nový klub hrát v hale na Královce.
1: Jsme našli parťáka, který má stejnou motivaci. To znamená, chceme vytvořit největší, nejsilnější basketbalový klub ve střední Evropě.
2: Tvrdí spolumajitel basketbalového Nymburka Jiří Podpěra. Po sloučení středočeského týmu se Slaví se stane polovičním vlastníkem nově vzniklého klubu SK Slavia Praha Era NBK.
1: Slavia přinese do tohoto projektu nejen změnu místa vlastně a přesun do hlavního města Prahy, což je obrovský marketingový obchodní potenciál, ale je tady prostě obrovská fanouškovská základna. Pro nás je vlastně tato volba a tento krok nezbytným, aby jsme mohli dále růst.
2: Nymburští basketbalisté jsou 20-násobnými českými šampiony a aktuálně bojují o další triumf ve finále proti Pardubicím. Slavia se po obnovení klubu v roce 2020 vrátila do nejvyšší domácí soutěže před 4 lety.
3: Každý ten klub přináší něco zásadního, co nás opravdu posune a za nás je to rozhodně ta tradice, ta značka. Za nás je to rozhodně Praha, za nás je to obrovská fanouškovská základna a za nás je to silná mládež, kterou máme v podobě Slavie Praha Tigři.
2: Říká spolumajitel basketbalové Slavie Marek Tesař. Nymburk podle Podpěry do nově vznikajícího klubu přináší hlavně zkušenosti.
1: Hrát takto úspěšně European Champions League vlastně s jedním z nejnižších rozpočtů v soutěži a pravidelně se v posledních 8 letech 4x zúčastnit Final 8, tak to samozřejmě vyžaduje určité know-how. Přinášíme vítěznou mentalitu. A samozřejmě v neposlední řadě přinášíme do toho spojení určitý respekt našich soupeřů, který jsme se za více než 20 let vyrobili.
2: Sloučením Nymburku a Slavie, ale basketbal ve středočeském městě nekončí.
1: Basketbalová akademie zůstává v Nymburku stejně jako naše Bčko Polabí. V Nymburku zůstává i tréninková báze, v Nymburku odehrajeme ještě některé zápasy.
2: Domovem pro SK Slavia Praha Era NBK bude pražská hala na Královce. Do budoucna by ale basketbalisté ambiciozního týmu chtěli sdílet novou halu z hokejisty Slavie v Edenu a cílem je v ní hrát chystanou evropskou NBA.
4: Ta šance být součástí toho projektu je pro nás ten hnací motor toho, abychom v těch 2-3 letech, kdy ta šance bude, pak už velmi pravděpodobně nebude, udělali maximum pro to, abychom se tam dostali.
2: Tvrdí spolumajitel basketbalového Nymburka Tomáš Petera, který stejně jako Tesař bude vlastnit i část nově vznikajícího klubu. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slíbili si, že budou při sobě stát v dobrém i ve zlém. Český film Slovo. ČT2. V lize férového fotbalu nerozhodují jenom góly, ale i pravidla férové hry. O unikátním projektu v premiérovém dokumentu Když fotbal dává hlas. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního udílení cen nejúspěšnějším českým skladatelům a textařům. Ceny OSA 2026 aneb hudbu složil, slova napsal. Středeční večer s Českou televizí.
2: Předpremiéra Pavla Sladkého.
3: Filmové novinky v kinech.
2: Recenze očekávaných šlágrů.
3: I postřehy ze zákulisí natáčení.
2: Předpremiéra Pavla Sladkého.
3: Pravidelný a zasvěcený výběr toho nejdůležitějšího, co se děje na stříbrném plátně.
2: Očima filmového kritika Radiožurnálu.
3: Předpremiéra Pavla Sladkého.
2: Každý čtvrtek krátce po půl dvanácté na Radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru druhého nejstaršího filmového festivalu na světě, který zůstává stále mladý. Od 3. do 11. července budou Vary slavit filmem. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních mediálních partnerů, mezi kterými jsou Radiožurnál, Česká televize, Deník Právo a Seznam.cz.
5: Radiožurnál je 19 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Guldou.
6: Zemřela Zdena Mašínová, dcera generála Josefa Mašína a sestra protikomunistických odbojářů. Ministr Vojtěch vysvětloval na výboru přesuny agent, podle opozice nedostatečně. Čeští fotbalisti se přesunuli do Mexika, kde vstoupí do mistrovství světa. Silnice 57 je mezi Novým Jičínem a Fulnekem za Kunínem uzavřená a počasí zítra bude zpočátku většinou zataženo místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat. Teploty do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Radiožurnálu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Kvůli svým bratrům, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila perzekuci komunistického režimu. V roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny, říká Blažek.
7: Otce, maminky, popraveného strýce Ctibora Nováka a řady přátel, kteří byli vězněni, byla iniciátorkou vzniku památníku tří odbojů v Lošanech, který dneska je výraznou paměťovou organizací.
6: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO dnes poslancům sněmovního zdravotnického výboru vysvětloval přesuny agent z úřadu vlády na ministerstvo. Právě na jeho rezort se totiž mají od července přesunout úředníci, kteří spadají pod radu vlády pro duševní zdraví a pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Bod nechali na program výboru zařadit opoziční poslanci, připomněla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí STAN Michaela Šebelová.
8: My jsme tam všichni vlastně vyjádřili obavu, aby se z problematiky závislostí nestal medicínský problém, protože to není jenom medicínský problém, považovali bychom za chybu, aby se to prostě všechno zúžilo na ten rezort zdravotnictví. Takže pan ministr nás vůbec neuklidnil, vypadá to, že jsou ale pevně rozhodnutí a krok zpátky už asi možný není.
6: Zítra se mají opoziční zástupci sejít s odborníky na protidrogovou politiku a poté představit další společný postup v této oblasti. Moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný a sociolog Daniel Prokop získali cenu Ozvěny chudoby za rok 2026. A to za společnou přípravu pořadu Život k nezaplacení, který vysílá Radiožurnál každé středeční dopoledne. Ocenění za citlivé zobrazení chudoby v médiích každoročně uděluje česká pobočka organizace Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Život k nezaplacení je společný projekt Českého rozhlasu a sociologické agentury PEC Research. Zaměřuje se na ekonomickou situaci českých domácností. Po amerických útocích na oblast města Sirík v Íránu zůstalo bez přístupu k pitné vodě asi 20 tisíc lidí. S odkazem na íránskou státní televizi to uvedla agentura AFP. Noční útoky poškodily dvě vodní nádrže. V oblasti údajně není dostatek podzemní vody, která by výpadek dokázala nahradit. Teploty v regionu navíc dosahují 50 stupňů Celsia. Spojené státy odůvodnily noční útoky na Írán jako odezvu za sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem.
9: Sport. Čeští fotbalisté se přesunuli do mexické Guadalajary, kde vstoupí do mistrovství světa. Reprezentanti se letecky přesunuli ze své základny v americkém Texasu. Na úvod turnaje je čeká Jižní Korea. O tom, jaká bude atmosféra v Mexiku během světového šampionátu, mluví tamní česká konzulka Tereza Kunická.
10: Mexičané obecně jsou velcí fotbaloví fanoušci, určitě v mistrovství světa prožívají ve velkém. To vlastně poznáte v Mexiku i v každodenním životě. Každý stánek na ulici, každá restaurace nabízí nějaké akce spojené s mistrovstvím světa, takže opravdu tu fotbalovou atmosféru můžete pocítit v Mexiku na každém kroku.
9: Úvodní zápas českých fotbalistů na mistrovství světa s Jižní Koreou začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času. Radiožurnál i Radiožurnál Sport odvysílají duel v přímém přenosu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehody na D1 za Studenkou, D46 u Prostějova i D55 za Kokory. Na severu Moravy místy velmi silný déšť, jezděte velmi opatrně, přibývá nebezpečných nehod na vodě, kdy se auta na dálnicích po nárazu do svodidel roztočí a lítají nekontrolovaně celým pásem. Takovou nehodu teď řeší na D1 z Přerova směrem na Ostravu za sjezdem na Studenku na kilometru 339, tam už je teď všechno sklizené do odstavného pruhu. Taky na D46 ve směru z Vyškova na Olomouc, teď pozor za exitem Prostějov sever na kilometru 26,5. Auto po nárazu do svodidel blokuje pravý pruh, brzdí se tam a vybočuje. A na D55 z Přerova směrem na Olomouc se za nájezdem na nový úsek dálnice za Kokory moc nerozjíždějte. V zápětí na kilometru 7,5 je zabraný levý pruh. I tam auto pobořilo svodidla po obou stranách. A ještě silnice 57 z Nového Jičína na Fulnek je mezi Kunínem a Hladkými Životicemi uzavřená v obou směrech. Jeřáb tam překládá náklad z dříve havarovaného kamionu. Je cedá osobním autem přes Suchdol nebo Bartošovice. Větší vozidla musí kolem Příboru přes Studenku. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubude. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
5: 19 hodin 6,5 minuty, jak už jste slyšeli nejen v našich zprávách, zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let, no a my na ní zavzpomínáme ve večerním vysílání už za chvilku.
2: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Radiožurnálu to potvrdil historik Petr Blažek. Jako dcera odbojáře Josefa Mašína staršího zažila už jako dítě pronásledování celé rodiny nacisty. Komunistický režim se na ní mstil poté, co její bratři Ctirad a Josef při svém útěku na západ zabili několik lidí. V roce 2023 vyznamenal Zdenu Mašínovou prezident Petr Pavel řádem Tomáše Garrigua Masaryka první třídy.
1: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
2: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání radiožurnálu na druhou světovou válku. Její otec, armádní důstojník a bojovník proti nacismu, odešel do ilegality krátce po okupaci zbytku Československa německými vojsky v březnu 1939. V té době bylo Zdeně Mašínové pouhých 6 let. Navíc byla vážně nemocná, protože se narodila s vrozenou vadou končetin.
1: V naší rodině vždycky se muselo jednat na rovinu, čestně.
2: Po únorovém komunistickém převratu v roce 1948 bylo rodině jasné, že přichází další totalita. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
1: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima, což bylo velice zvláště pro mě ponižující, protože mě převáděli nekonečnými chodbami a schodišti a při mém pohybovém omezení jsem často musela lézt i po čtyřech a bez jakékoliv pomoci.
2: Její matku odsoudili komunisté v červnu 1955 ve vykonstruovaném procesu k 25 letům vězení. V té době už byla těžce nemocná. Zemřela o rok později ve vězeňské nemocnici. Zdena Mašínová přesto svým bratrům odchod nikdy nevyčítala.
1: Neměla jsem to nikdy za zlé. Já jsem věděla, že je to nutná věc. Nejtrpčtí zklamání pro mě byla přizpůsobení se tohoto národa.
2: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Objevili se ale noví přátelé. Tehdy nemohla tušit, že státní bezpečnost na ní nasadila desítky lidí. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala.
1: Já jsem vždycky věřila v to, že do této země se znovu vrátí demokracie a svoboda. Tak jsem se rozhodla, že to nevzdám ani později a nikdy.
2: Dodává Zdena Mašínová. Lucie Korcová, Radiožurnál.

Francie a Velká Británie uzavřely koncem dubna novou migrační dohodu, která počítá s navýšením policejních hlídek i s vyššími platbami ze strany britské vlády. Jak se to projevilo na migraci přes kanál La Manche a jaké jsou příběhy těch, kteří na cestě do Velké Británie riskují životy. Poslechněte si to za chvilku.

0: je. Přes 41 tisíc lidí připlulo loni na malých loďkách z Francie do Velké Británie. Jde o nejvyšší číslo od roku 2022. A to i přesto, že britské vlády slibují zastavení člunů z migranty, zničení převaděčských gangů a platí stovky milionů eur Francii, aby zabránila uprchlíkům v cestě přes kanál La Manche. Londýn a Paříž uzavřeli koncem dubna novou migrační dohodu na 3 roky, která počítá s ještě vyššími platbami ze strany britské vlády. Podle francouzských asociací ale migraci nezastaví.
1: Pláž, odkud migranti vyplouvají na nebezpečnou plavbu v malých loďkách přes kanál La Manche na britské ostrově asi kilometr od migračního tábora. Je to dlouhá písčitá pláž, teď tady žádné migranty, kteří by se snažili vyplout na moře, nevidím, ale to, co vidím, je jaderná elektrárna Gravelin a kousek opodál houští, křoví, menší lesy, ze kterých migranti na loďkách vyrážejí.
2: My point, I can't speak English.
3: Mluvím anglicky, neumím žádný jiný evropský jazyk, proto se chci dostat do Velké Británie. Mám Brity rád, jejich systém vzdělávání je velmi dobrý, to je pro mě to nejdůležitější.
2: They have a good education. To me it's like...
1: Ayas je z Turecka, jemu prý 27, ale vypadá podstatně starší. Jeho bratra turecké úřady zabili, protože působil v kurdských ozbrojených složkách. Ayasova cesta vedla přes Srbsko, 3x neúspěšně žádal o víza. Teď se zkouší dostat do Velké Británie přes kanál La Manche.
3: Budu to zkoušet, dokud se tam nedostanu. Nevzdávám se, jsem Kurd a my jsme tvrdí. Když se vám nedaří naplnit vaše sny, dejte tomu čas. Buďte trpěliví a dostanete se do cíle.
1: S Ayasem si povídáme na Štěrkovém plácku. Kolem nás děti uprchlíků kopají do míče. Ayas říká, že je stále těžší se dostat do Británie kvůli vyšší ochraně britsko-francouzské hranice, jak mi ukazuje i Christian Ogar z Lidové pomoci. Christian mi ukazuje velkou zeď, která tady vznikla v září, chrání železnici, aby tam neprocházeli uprchlíci.
4: Tuhle zeď postavila jedna nizozemská společnost za peníze Britů. Stavěli ji ve dne v noci, je dlouhá 2 kilometry.
1: Nová migrační dohoda mezi Velkou Británií a Francií počítá s výrazným navýšením plateb ze strany Velké Británie. 3letá smlouva zahrnuje platby ve výši 18,5 miliardy korun. Zhruba 4,5 miliardy tvoří flexibilní složku, která je podmíněná schopností Francie bránit migrantům na cestě přes kanál La Manche. Asociace, které v táboře pomáhají uprchlíkům, nevěří, že nová migrační dohoda něco změní.
5: Bude akorát víc policistů a bariér. Migranti se přizpůsobí. Zaslechli jsme, že teď vyplouvají víc i z Belgie.
1: Uzavírá Claire Milotová z asociace Salam. Víc o migraci přes kanál La Manche a o britsko-francouzské dohodě se dozvíte na Českém rozhlase Plus pořadu Zaostřeno po 20. hodině.

0: Socher slaví 100 let.
1: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
2: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
3: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Radiožurnálu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Zároveň byla sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Potom, co za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, čelila Mašínová perzekuci komunistického režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta Petra Pavla řád Tomáše Garrigua Masaryka. České děti z méně majetných rodin čelí vyšším zdravotním rizikům. Vyplývá to z mezinárodní studie HBSC, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Děti z chudších rodin podle nových dat častěji trápí obezita a mají i vyšší riziko depresí, a to až o polovinu. Největší ruská plynárenská společnost Gazprom převzala dividendu určenou západním investorům. Ti k ní neměli přístup kvůli opatřením, která v Rusku zavedly po plné vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022. Firma tak svůj rezervní kapitál zvýšila o 100 miliard rublů, v přepočtu asi 29 miliard korun. Napsal to server polského deníku Gazeta Wyborcza s odvoláním na zprávu agentury Interfax, která nahlédla do finančních výkazů společnosti. A železniční most pod Pražským Vyšehradem půjde podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom mezinárodní expertní skupina na mostní konstrukce a památkovou péči. Podle jejího závěru by měl most po obnově konstrukce při správné údržbě vydržet minimálně 100 let. Sport. Tenistka Karolína Plíšková si zahraje na travnatém turnaji v Londýně třetí kolo. Ve druhém kole vyhrála nad Kanaďankou Bokovou první set 6-2. Ve druhém soupeřka za stavu 3-4 utkání skračovala. Naopak Nikola Bartuňková nepřišla na turnaji v Hertogenboši v prvním kole přes Belgičanku Van de Winkelovou, která podlehla ve třech setech.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nejede D6 u Kladna, nehoda i na D7 u Buštěhradu. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů na Prahu je hlášená čerstvá nehoda u exitu 16, Kladno Velká Dobrá, provoz má být zastavený, opatrně dojíždějte do zatím kratší kolony. Na D7 ze Slaného na Prahu pozor za sjezdem na Buštěhrad, taky tam na kilometru 7,5 čerstvá nehoda, brzdí se. Na Pražském okruhu ve směru zde jedna na letiště na Radotínském mostě vzniká kolona, protože do Lochkovského tunelu se dá najíždět jenom jedním levým pruhem ze tří. Uvnitř tunelu stojí porouchaný kamion. Na D46 z Vyškova do Olomouce za sjezdem Prostějov sever opatrně na kilometru 26,5 po nárazu osobního auta do svodidel je zabraný pravý pruh, tvoří se tam kratší kolona. Na D55 z Přerova do Olomouce kousek za nájezdem na nový dálniční úsek za Kokory na kilometru 7,5 uklízejí po nehodě v levém pruhu. Vybočuje se tam v dešti, je to bez kolony. A silnice 57 Nový Jičín Fulnek je kousek za Kunínem za odbočkou na Bartošovice uzavřená v obou směrech. Zřejmě až do nočních hodin tam budou překládat havarovaný kamion. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubude. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
2: Dobrý večer, chvilku po půl osmé a po krátkých zprávách pouštíme Eda Šírena.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

Historie poháru rozhlasu sahá až do 50. let minulého století a školní týmová soutěž láká stále velké množství mladých atletů. Finále 57. ročníku bylo dnes v Benešově. No a my vás tam taky vezmeme za chvilku i ve večerním radiožurnálu. What's

0: Na stadionu v Benešově bojovali děti na republikovém finále poháru rozhlasu. Někteří žáci a žákyně druhých stupňů základních škol předvedli někdy až mimořádné výkony. Do středních Čech je přijel podpořit patron 57. ročníku této týmové soutěže. V současnosti nejlepší český překážkář na krátkých sprintech Jonáš Kolomazník.
1: Je to jedna z mojich nejoblíbenějších soutěží, na kterou vždycky rád vzpomínám, protože ten týmový duch prostě se dá zažít jenom na několika závodech v atletice, protože to je individuální sport a pohár rozhlasu byl fakt v tomhle úplně suprovej.
2: To říkal ve vysílání radiožurnálu Sport na útulném stadionu v Benešově Jonáš Kolomazník, semifinalista halového světového šampionátu v Toruni v běhu na 60 metrů překážek. Teď je mu 23 let a v žákovském věku prý svými výkony moc nevynikal a tak rád vzal roli patrona, nebo chcete-li tváře tohoto ročníku poháru rozhlasu?
1: Nikdy mě to nenapadlo a jsem se sem nikdy nedostal na finále s klukama, s naším týmem.
3: Neměli jste tak silný tým.
1: Neměli jsme, bohužel. Vždycky jsme těsně skončili v krajském kole na druhém a na třetím místě, takže jsem popravdě tady nikdy nebyl na finále a je pro mě takový hezký melancholický zadosti učinění se sem dostat. Sice úplně v jiné roli, ale v o to hezčí roli, protože můžu být jakoby vzorem pro nastupující generaci.
2: A to evidentně Jonáš Kolomazník je, přestože třeba ještě širší veřejnosti zas úplně známý není, tak díky výkonům na dráze, ale třeba i aktivitou na sociálních sítích je velmi oblíbeným atletem u žáků základních škol. A když se podíváme na některé finálové výkony dětí, tak třeba 190 cm Antonína Baránka z Břeclavy ve výšce nebo 640 cm Richarda Tužila z Prahy v dálce už rozhodně zaujmou. Sledoval je přímo na stadionu i šéf české atletiky Libor Varhaník, který mluvil o důležitosti poháru rozhlasu.
4: 57 ročníků, to je pro soutěž školní určitě nevídaný a pro nás je to určitě to pokračování, je velmi šťastný, když vidím, jaký zájem o to stále je a my budeme bojovat o to, abychom to i udrželi.
2: Doplnil Libor Varhaník. Z Benešova Jakub Marek, Radiožurnál.

Dnes uplynulo 84 let od vypálení Lidic. V sobotu tam proběhnou pietní akce, otevřený bude památník i muzeum. No a za okamžik si tuto smutnou událost připomeneme z archivu Českého rozhlasu.

0: Před 84 lety 10. června 1942 nacisté vyhladili středočeskou obec Lidice. Měla to být odveta za atentát československých parašutistů na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Na základě falešného podezření s pomocí parašutistům zastřelili 173 mužů. Ženy deportovali do koncentračních táborů a většinu dětí zavraždili nebo odvlekli na poněmčení. Celkem si nacistická pomsta vyžádala 340 lidických obětí a obec byla srovnána se zemí.
1: Generál Heydrich oblíbil si naši zemi, byl naším přítelem. Těšili jsme se, že bude na český národ rád vzpomínat a jeho příslušníky podporovat. Osud však mínil jinak, když umožnil londýnským zločincům zavraždit zde u nás nejvýznamnějšího příslušníka říše.
2: Po atentátu na Heydricha se nacistická propaganda rozjela naplno a takhle vysílal protektorátní rozhlas. Začalo platit druhé stanné právo, gestapo zatýkalo, popravovalo a 9. června vojáci obklíčili Lidice a vesnici uzavřeli. V archivu Českého rozhlasu zůstaly vzpomínky tehdy 18-leté Milady Cábové.
3: Přišli dva vojáci prostě, řekli, že jdou prohlížet dom a vzali to od sklepa až na půdu. Nic nenašli, pochopitelně, jo.
2: Lidice obklíčili vojáci Wehrmachtu, kteří podle historika Vojtěcha Kincla z Historického ústavu Akademie věd nevěděli, co je čeká.
4: Byli se zváni velitelem a ten jim naprosté tmě za naprostého ticha oznámil, že tato vesnice z rozkazu vůdce má být srovnána se zemí a obyvatelé mají být potrestáni. Buď zastřelením, anebo odvezením deportací.
2: Po půlnoci 10. června začali vojáci vyvádět obyvatele z domů. Muže starší 15 let schromáždili v Horákově statku, kde postupně postříleli. V tu dobu už vojáci začali zapalovat i domy. Ráno pak do Lidic přijel osobně K.H. Frank. Lidickým matkám za několik dnů nacisté odebrali děti. Celý život se na to Milada Cábová pamatovala.
3: Dítě drželo, maminko, nedávej mě, já nechci od tebe. Do toho oni střelili na první strahu, štěkali tam tři, jo.
2: Na znamení solidarity se po celém světě přejmenovala řada vesnic a měst na Lidice. Krátce po osvobození bylo místo lidické tragédie pěkně upraveno. Území původních Lidic je dnes národní kulturní památkou. Lubomír Smatana, Radiožurnál.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 20 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana s podezřením na nákazu ebolou. Nemoc se u něj neprojevila. Pořad Radiožurnálu Život k nezaplacení získal cenu za citlivé zobrazení chudoby. Česko usiluje o pořádání hokejového mistrovství světa v roce 2031 a počasí zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat, teploty do 20 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Lékaři propustili z fakultní nemocnice Bulovka amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou. Teď už je na cestě do Spojených států. Ani po víc než 3týdenní karanténě se u něj nemoc neprojevila. Radiožurnálu to řekla mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová.
3: Byl bez příznaků, uplynula 21 denní doba, po kterou musel být pozorován a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet. Odletěl tedy zpět domů do státu.
1: Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Ministr Jaromír Zuna za SPD bude na příští rok požadovat na obranu 190 miliard korun, to je o 35 miliard víc než letos, informovala o tom Česká televize. Navýšení rozpočtu ministerstva obrany na 2% HDP, ale ještě neschválila koalice, připomněl ministr pro sport, zdraví Boris Šťastný z motoristů. Státní rozpočet se teprve sestavuje. Jestli motoristé požadavek podpoří, nechtěl Šťastný předjímat.
4: Naší povinností je plnit závazky, které máme vůči našim spojencům, ale naší povinností je také zabezpečit chod země. A to znamená, my o tom musíme jednat, budeme o tom jednat a věřím, že ministryně financí ve spolupráci s ministrem obrany najdou řešení, které pak vládě představí.
1: Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO i premiér Andrej Babiš ze stejného hnutí už připustili, že v příštím roce může být schodek rozpočtu vyšší než letos. Slovenský parlament začal jednat o zrušení poštovní volby. Návrh poslanců vládní strany Smer je už ve druhém čtení. Podle slovenského deníku N se očekává dlouhá rozprava a několik pozměňovacích návrhů, které předem avizovali i někteří koaliční poslanci. Cílem návrhu je zrušit volbu poštou ze zahraničí a nahradit ji hlasováním na ambasádách, případně na konzulátech. Moderátora Radiožurnálu Jan Pokorný a sociolog Daniel Prokop získali cenu Ozvěny chudoby za rok 2026. Každoročně ji uděluje česká pobočka Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a to za citlivé zobrazení chudoby v médiích. Pokorný a Prokop je dostali za přípravu pořadu Život k nezaplacení, který každou středu dopoledne vysílá Radiožurnál. Věnují se v něm ekonomické situaci českých domácností. Prokop se ocenění váží.
5: Pro mě je hlavně radost, že se můžeme bavit o důležitých tématech na základě dat tak dlouho a poctivě, protože myslím si, že v té veřejné debatě je fakt o to ukazovat ty různý úhly pohledu a zároveň to potkávat těmi daty.
1: Záštitu ceně poskytl prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová.
6: Sport. Hokejový šampionát by se mohl po 7 letech vrátit do Česka. Svaz usiluje o pořádání mistrovství světa v roce 2031. Česko zatím nemá protikandidáta, ale ostatní země ještě mohou přihlášku podat. Zájem o pořádání mistrovství světa Radiožurnálu potvrdil generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý.
7: Mohu potvrdit, že český hokej má zájem ucházet se o pořádání mistrovství světa IHF v roce 2031. Mezinárodní hokejové federaci jsme již zaslali prohlášení o zájmu o pořádání tohoto mistrovství, čímž jsme formálně v podstatě spustili ten kandidátský proces. Turnaj bude definitivně přidělen v rámci kongresu na mistrovství světa v Německu v květnu 2027.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolona na Pražském okruhu před tunelem a nehoda na D1 za Studénkou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště postojíte před Lochkovským tunelem a do tunelu se vyjíždí pouze levým pruhem kvůli porouchanému kamionu. Zdržení na Radotínském mostě je na 10 minut. Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy nová nehoda za Studénkou. V místě, kde před malou chvílí odstranili následky jiné nehody, teď havarovala dvě osobní auta. Jedno je v odstavném a další v levém pruhu. Na místě už jsou opět silničáři se šipkou, projíždějte opatrně na mokré vozovce. Na D6 z Karlových Varů do Prahy opatrně u sjezdu na Velkou Dobrou. Na 16. kilometru havarovalo osobní auto, zpomaluje se, výrazně se ale nezdržíte. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem sjíždějte opatrně na Teplice. Na exitu na 64. kilometru odstraňují následky nehody osobního auta, pohybují se tam lidé. A podobná situace i na D10 z Turnova do Prahy. U Svijan na 64. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Průjezd na exitu, tedy na nájezdu i sjezdu z dálnice, je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území, místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubude. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
0: Dobrý večer. Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová, dcera československého legionáře a hrdiny protinacistického odboje. A taky sestra Josefa a Ctirada, které někdo považoval za hrdiny, jiný za vrahy. Na Zdenu Mašínovou zavzpomínáme ve večerním Radiožurnálu už za malou chvíli.
2: Večerní Radiožurnál
9: a Zuzana Burešová.

0: Ve 92 letech zemřela Zdena Mašínová. Narodila se jako nejmladší dítě v rodině československého legionáře a hrdiny protinacistického odboje Josefa Mašína. Na období druhé světové války vzpomínala před lety i ve vysílání Radiožurnálu.
1: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
0: Její bratři Josef a Ctirad pak vedli protikomunistický odboj, když v roce 1953 utekli ze země, režim stíhal i Zdenu. I přesto všechno ale z republiky nikdy neodešla. O jejím osudu teď budeme mluvit s publicistou a dokumentaristou Adamem Drdou, který je zároveň taky spoluautorem našeho dokumentárního cyklu Příběhy 20. století. Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Slyšeli jsme tedy krátkou vzpomínku Zdeny Mašínové na druhou světovou válku i na pronásledování komunistickým režimem. Jak se celý tenhle rodinný osud promítl do života Zdeny Mašínové?
2: A tak samozřejmě naprosto zásadním způsobem celý ten život to ovlivnilo a poznamenalo. Myslím, že na ní bylo naloženo tolik, že by to byla těžká zkouška na několik životů. Že ve 42. roce jí teda nacisté zabili otce. Potom sotva se po válce ta rodina stačila nějakým způsobem nadechnout, tak přišel komunistický převrat, který různými sobě tu Mašínovic rodinu postihl a vyvrcholil teda jaksi útěkem Zdeniných bratrů Josefa Ctirada v roce 53 na západ, poté co tady se pustili do odboje. A ten komunistický aparát se vlastně vyřádil na těch lidech, kteří tady zůstali, včetně Zdeny Mašínové starší, kterou komunisté zavřeli těžce nemocnou a v podstatě se dá říct, že ji zabili. A Zdena Mašínová mladší tady zůstala sama s babičkou, byla taky zavřená, sice to je příliš dlouho, ale když ji vypustili ven, jako v jejich asi nevím, 20 letech, tak na ní komunisté celou dobu nasazovali různé agenty a agentky a vlastně byla pod neustálým dohledem, protože bratři Mašínové jaksi znamenali jistou posedlost pro ten komunistický bezpečnostní aparát. Takže ona si prožila opravdu věci velmi těžké, včetně toho, že když její matka zemřela ve vězení, tak jí ani neřekli vlastně, co se stalo s matčiným tělem a tak dále a tak dále.
0: Ona vzpomínala, že to byla nejhorší událost v jejím životě, protože její maminka byla těžce nemocná, měla rakovinu a režim i přesto tedy odsoudil na 25 let těžkého žaláře. Jenom připomenu ještě, že její bratři Ctirad a Josef tedy byli pro některé hrdinové, pro jiné stále jsou vrazy. Jaké s nimi vlastně měla Zdena Mašínová vztahy?
2: No takže vztahy byly samozřejmě porušený tím, že oni se strašně dlouho neviděli a myslím, jestli se nepletu, že ona se poprvé po tom útěku setkala s bratrem Josefem v Kodani v Dánsku, kam ji pustili v roce 69. A je taky zajímavý, že ona tehdy měla možnost emigrovat a odejít z Československa a neudělala to kvůli babičce, která ještě žila a kvůli svému teda asi stávajícímu a z různých důvodů. Já myslím, že asi i trochu z důvodu vlastenectví. A vztahy, nevím, to jsou těžké rodinné záležitosti, ale co se říct dá, že ona ty bratry vždycky hájila a součástí její jako velký síly bylo, že vždycky obhajovala jejich odbojovou činnost a nikdy se od nich sebe menším způsobem nedistancovala a nespochybnila, vždycky to neměla pochopení. Já myslím, že ten vztah byl, pokud já vím, tak byl dobrý.
0: Už jenom poslední otázka. Vy jste se Zdenou Mašínovou osobně znal. Jaká byla?
2: Když to mám říct stručně, tak neobyčejně mravně důsledná. To bylo strašně posilující, taková inspirativní žena. Měla jednu strašně hezkou vlastnost, že ona, když vystupovala veřejně, tak dokázala být velice razantní. Často hájila lidi, kteří zrovna upadli do nějaký nemilosti, jako třeba Vladimír Hučín svého času a chodila k soudům, který pak teda Vladimíra Hučina osvobodili. A tam dokázala být velmi taková výrazná, rázná. A v osobním styku to byla velice jemná žena s takovou starosvětskou kultivovaností a bych řešila strašně hodná.
0: Už jenom na závěr, po válce se v celé pankrácké věznici našel ukrytý dopis Josefa Mašína dětem, ve kterém mimo jiné napsal, aby si pamatovali, že hájit svobodu své vlasti a národa je povinností každého uvědomělého Čecha. I vy, myšleno tedy vy, moje děti, jednou takto musíte postupovat. Zdena Mašínová tu prosbu a tu vyznání toho otce, myslím, podle toho se řídila celý život. A my jsme na ní právě teď ve večerním Radiožurnálu zavzpomínali s dokumentaristou Adamem Drdou. Díky vám za to. Slyšenou.
2: Děkuju taky, naschledanou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Mexiko se zítra stane první zemí, kde se už po třetí hraje mistrovství světa ve fotbale. Po letech 1970 a 1986 se tentokrát o pořadatelství dělí se Spojenými státy a Kanadou. Mexičani jsou nažhavení, ale ne všichni. Do hlavního města, kde turnaj zítra začne duelem domácího týmu s jeho Afričany, přijeli protestovat učitelé z celé země. Došlo i na střety s policií a fanzóna na ústředním náměstí v Mexico City je tak den před začátkem šampionátu stále nepřístupná. Napjatou atmosféru zachytil v dalším dílu našeho seriálu náš zvláštní zpravodaj na mistrovství světa.
1: Začátek mundialu už tady opravdu visí ve vzduchu a pokud neprodáváte dresy, míče, plastové makety stadionů nebo aspoň fotbalové dupačky, tak v těchto dnech nejste v Mexico City pořádný obchodník. Na ulici se to čím dál víc hemží, Mexičany v národních dresech, tedy nejvíc v zelené nebo černé, ale není tady všechno růžové. Hlavní historické náměstí v Mexico City, Zócalo, je obklopené stovkami policistů a desítkami policejních vozů a zabarikádované tímhletím vysokým plechovým plotem. V plotu jsou díry, takže mě teď odstrčil jeden z turistů, který si chtěl dírou udělat fotku a nakukují tam i místní. Trojice starších dam říká, že je zvědavá, co se tam děje, jak tam roste velkoplošná obrazovka, ale dívat se sem na zápasy prý nepůjdou, protože tady bude moc velká tlačenice.
2: No.
1: Ovšem, jestli ta tlačenice tady bude, to se vlastně taky ještě pořádně neví. Ty barikády tady totiž nejsou jen tak. V těchto dnech v hlavním městě Mexika masivně protestují učitelé za lepší platy.
3: Naše platy nestačí, protože živíme rodiny, děti ve škole, máme spoustu výdajů a dokonce přispíváme i našim žákům. Já učím v horách, kde je velký nedostatek práce, nízké mzdy. Opravdu těžký život.
1: Táhne se tady v centru Mexico City mnoha a mnoha ulicemi celé stanové městečko protestujících učitelů.
3: Protestujeme ale hlavně kvůli tomu, že nám po celoživotní náročné práci hrozí nedůstojné důchody. Není to fér, tak jsme přišli sem. A podívejte, jaké proti nám postavili bariéry kolem náměstí s fanzónou. Prezidentka nechce, abychom se tam dostali a odpověděla spoustou represí.
1: Vysvětluje mi Rosalina, jedna z učitelek, která teď bydlí tady na ulici v jednom z maličkých stanů, asi jako když jedete ve třech kempovat. Její kolegyně si nedaleko na šňůře suší ručníky, kalhoty a blůzu a přišel jsem v době oběda, takže to tady voní mexickými specialitami. Učitelé si tady na ulici vaří kolektivně ve velkých hrncích.
3: Jsme tu ve dne v noci. Připravujeme tu jídlo, podívejte, moji kolegové už vaří, bude těstovinová polévka a tortily, abychom zahnali hlad. Jsme tu pořád, za každého počasí, za deště nebo za slunce, ať se děje, co se děje.
1: Učitelé jsou skutečně naštvaní. Dokonce se při svých demonstracích násilně dobývali do vládních budov, policie použila i slzný plyn. Rozhodně to tedy nebude žádné idylické zahájení mistrovství světa ve fotbale. K Rosalíně se přidává učitelský kolega, který si nepřeje říct své jméno.
4: Jako mexičtí učitelé se mobilizujeme. Tenhle problém se táhne už roky. V tom jsou tahle vláda a ty předchozí stejné. Podmínky učitelů nikdo neřeší. My tu teď zůstaneme, dokud nedostaneme odpověď. Naše prezidentka Claudia Sheinbaumová tvrdí, že je na straně chudých, ale tak to není. Na mistrovství světa peníze jsou. Ale pro lidi nic.
1: Tihle mexičtí učitelé to nadšení značné části národa z třetího fotbalového mistrovství světa v Mexiku tak úplně nezdílejí, mají jiné starosti, jako třeba teď, kdy se spustil prudký tropický liák, slyšíte tu bouřku, ostatně máme tu období dešťů a oni se rychle prchají schovat pod své celty. Z Mexico City, Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.

0: host radiožurnálu.
1: Jak se vede firma se 180 tisíci zaměstnanci? A proč dnes o úspěchu nerozhoduje velikost firmy, ale schopnost měnit se? Hostem radiožurnálu bude manažer, investor a bývalý globální viceprezident HP Jan Zadák. Promluví mimo jiné o tom, proč podle něj Evropa začíná zaostávat za Spojenými státy i Asií.
0: Host radiožurnálu.
2: Poslouchejte zítra
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 8:30. Zprávy připravila Jana Gulda.
1: Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Radiožurnálu to potvrdil historik Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům, a sestrou členů odbojové skupiny Josefa a ctěrada Mašínových. Kvůli činnosti svých bratrů, kteří za dramatických okolností utekli na počátku 50. let z Československa na západ, byla komunistickým režimem perzekvována. Pětina nákladů českého zdravotnictví souvisí s cukrovkou a jejími komplikacemi. Na dnešním semináři ve sněmovně to řekl ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov. Nemocí trpí přes milion Čechů. Česká diabetologická společnost Jana Evangelisty Purkyně spolu s ministerstvem zdravotnictví proto připraví plán do roku 2035, jak nemoci předcházet a zvládat její dopady. Těžba organizace zemí vyvážejících ropu v květnu klesla na nejnižší hodnotu nejméně od roku 2000. Důvodem je americká námořní blokáda, která omezila íránský vývoz, a taky skutečnost, že Írán prakticky uzavřel Hormuzský průliv, což snížilo vývoz dalších producentů v Perském zálivu. Píše to agentura Reuters, která vycházela z údajů o přepravě ropy. A správní i dozorčí rada knihovny Václava Havla jsou opět kompletní, informoval o tom krizový manažer instituce Marek Měrka. Ve správní radě kromě něj nově zasedne například i hudebník a bývalý ministr Michal Kocáb nebo egyptolog a senátor z klubu STAN Miroslav Bárta. Knihovna má podle Měrky teď dostatek financí na další měsíce. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem knihovnu v minulých týdnech opustili její zaměstnanci, klíčoví sponzoři, a rozpadla se taky správní rada. Z projektu tu odešla i jeho spoluzakladatelka Dagmar Havlová. Sport. Atletka Lourdes Gloria Manuel si doběhla na mítinku Diamantové ligy v norském Oslu pro druhé místo. V závodu na 400 metrů proběhla cílem v čase 50,13 sekundy a nestačila jen na domácí Jägerovou, která jako jediná běžela pod 50 sekund. Už za chvíli se v soutěži o štěpařek představí další česká atletka, olympijská medailistka Nikola Ogrodníková.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D4 u Řitky a v Brně uzavřený Královopolský tunel. Na D4 ze Strakonice do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku. Na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Levý pruh je uzavřený a brzdí se na mokré vozovce. Podobná situace i na dálnici D1 z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339,5 je po kolizi dvou osobních aut uzavřený levý pruh. Na místě už jsou silničáři se šipkou, je to s opatrností průjezdné pravým pruhem. Na pražském okruhu směrem dálnice D1 na letiště počítejte s omezením před Lochkovským tunelem. Do tunelu se vjíždí pouze levým pruhem kvůli porouchanému kamionu. Kolona už se ale rozjela, zdržení je krátké. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem pozor na nehodu u Řehlovic. Ve sjezdu na Teplice na exitu na 64. kilometru havarovalo osobní auto, které teď budou odtahovat, a průjezd je omezený. A v Brně je uzavřený Královopolský tunel po nehodě. U srážky dvou osobních aut zasahují záchranáři a zavřené je to v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území, místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer pak srážky ustanou a oblačnost ubude. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Teď dnešní epizoda Vinohradské 12.
4: Už jste slyšeli Katy?
5: To je skvělá otázka.
4: Příběhy diktátorů a politolog Jaroslav Bílek.
5: Skvělý rétor.
4: Přesně tak. Každou sobotu ve Vinohradské 12. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
6: Petr Pavel stále neví, jestli bude součástí delegace na červencový summit NATO.
7: Pavel trvá na tom, že jakožto prezident zastupující stát navenek má na účast v Ankaře ústavní nárok.
8: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že rozhodnutí padne 22. června.
9: Babiš už před časem řekl, že by prezident součástí delegace být neměl.
10: Summit v turecké Ankaře je naplánovaný na 7. a 8. července.
4: Prezident chce na summit, vláda ho tam nechce a zatím se na tom vůbec nic nezměnilo. Mělo by? Chyběl by Pavel na setkání lídrů Severoatlantické aliance? Pokud jo, proč s tím má Babiš problém? A pokud ne, proč Pavel neustoupí? Probereme to s Ondřejem Leinertem ze serveru Echo 24. Dnes je středa 10. června. Dobrý den, díky, že jste dorazil k nám do Vinohradské 12.
10: Krásný den, děkuji za pozvání.
4: Tak řekněte, co se dá stihnout za 15 minut na vládě, když se tak u jednoho stolu sejde prezident i premiér? To se nestává zas tak často?
10: Nestává se to zas tak často. V tomto volebním období to bylo poprvé, co přišel prezident na schůzi jednání vlády. Byť já, když jsem se tam na to ptal, tak mě Petr Macinka, minister zahraničních věcí, tvrdil, že tomu tak není, ale je tomu tak, on se to spletl s Bezpečnostní radou státu. Jsou to skutečně výjimečné záležitosti. Ano. Za 15 minut, já bych řekl, tak není to první rande chlapce s dívkou, je to schůze ústavních činitelů, takže se toho dá stihnout docela dost, pokud některý z těch jednacích není třeba jako nastaven jako Tomio Okamura, kdy potřebuje mluvit 7 hodin.
4: Tak, a takže teď otázka je, jestli se toho dost stihlo. Prezident tam nepřišel sám, ne?
10: Ne, prezident tam přišel třeba s panem Vašinou, s kancelářem, přišel tam prostě s takovým tím svým týmem, který ale v podstatě bych řekl je standardní. Ono to bylo i dáno tím, že zvolil docela netradiční formát, že přišel pěšky, tak samozřejmě je to kousek z hradu na Strakovou akademii, to je já kolikrát, když to jdu, tak to je tak 20 minut, když se člověk pospíší, ale u ústavních činitelů to není úplně zvykem a vy musíte mít kolem sebe tu ochranku a tady ten
4: poradci, teda ano, tam byli pan Lebeda, tam
10: ano, tak, takže to je jenom, když jako si tam dáte sekuritu šéfa toho politického protokolu, šéfa odboru kanceláře prezidenta republiky, tak hned tam máte dohromady třeba 6 lidí. To vypadá jako velká suita taková.
4: A přivítala je na úřadu vlády Tinde Bárta, šéfka úřadu vlády. A co pak za těch 15 minut teda stihli, co jednali s panem premiérem a ostatními členy vlády?
10: Pan prezident přišel promluvit o tom, že zkrátka si myslí, že by měl se účastnit té neformální části, alespoň toho summitu NATO, toho červencového summitu NATO v Ankaře.
11: Já jsem přišel především s tím, abychom si ujasnili některé základní věci.
10: Mluvil vlastně o těch důvodech, proč, že tam v podstatě nechce jako jít proti vládě.
11: Prezident se nesnaží městnat někam, kam nepatří.
10: Že tam přece mají všichni jistý záměr.
11: Tak jsem navrhl kompromisní řešení, které z mého pohledu je velice vstřícné, s tím, že prezident se zúčastní, tak jako tomu bylo vždycky zvykem, té neformální části.
10: Mluvil o té tradici, která tady je, že za 30 let tady to, i když tady byli prezidenti, kteří nesouhlasili s vládou. Já si pamatuju, já jsem třeba teď nedávno dělal rozhovor s Mirkem Topolánkem a ten rozhodně nebyl v nějakém třeba přátelském vztahu s Václavem Klausem. Pamatujeme tu slavnou SMSku Falešný a prázdný Topol. Ale přesto se dokázali domluvit. Dokázali se domluvit, když byl Václav Havel a Miloš Zeman. Prostě jde to. A myslím si, že by to šlo i teď, kdyby šlo čistě o vztah Babiše a Pavla. Ale vstupují do toho motoristé sobě, kteří z toho udělali. Určitě jsou součást boje, tu extrémní formu kohabitace, jak to nazval Petr Macinka. A zase já jim rozumím, prostě oni z toho udělali jako už takovou tu pozici, že nesleví. A teď prezident je taky v pozici, že neustoupí.
4: Teď
10: no a teď co
4: ustupovat
10: s tím chcete udělat, že? Když jsou tam tady dvě strany, které zkrátka, kdyby kterákoliv z těch stran ustoupila, tak to bude bráno jako její slabost.
4: No počkejte, ale tak ministr zahraničí ustoupil teď trochu, ne?
12: Schválili jsme jeho účast jako národního řečníka na valném shromáždění OSN.
4: Přinesl to na vládu a vláda to schválila hned na začátku, že pan prezident bude šéf delegace na podzimním valném shromáždění OSN.
12: Já jsem si v uplynulých dnech a týdnech vyměnil několik dopisů z kanceláří prezidenta republiky, ve které mě sdělovali, že tam prezident moc chce jet.
4: Tam Petr Macinka ještě před pár týdny říkal, že to taky nebude.
10: Ano, to je, bych řekl, vstřícné gesto nějaké, které je velkoryse, no to už je, jak to nazveme, ano.
12: Uvidíme, jak to bude dál probíhat.
10: Určitě to lze označit i jako nějaký projev velkorysosti ze strany Petra Macinky, to samozřejmě bude prezentováno, nebo je prezentováno jako skutečně velký ústupek prezidentovi a jako snaha prostě o nějaký kompromis, protože přece on pojede na jednu takovou elitní top akci a zkrátka té druhé se účastnit nebude. Ale vidíme, že ta situace, ona se tak pomalu vyvíjí, vláda si dala čas až do toho 22. června, původně chtěla rozhodnout 8. rozhodne 22. Ale prezident, vlastně docela bych řekl, že zajímavé to, že on přistoupil na ten argument, že počká, že nebude s tou kompetenční žalobou, kterou chce podat v případě, že by vláda rozhodla, že se nebude účastnit té cesty, tak že ji nepodá teď, ale až toho 22. června, což je jako takticky pro něj nevýhodné, protože ten ústavní soud, co říkají třeba ústavní právníci, pan Antoš, pan Preuss a tak, myslím,
13: neměli by moc času,
10: že
13: potom na
10: by to bylo velmi těžké stihnout. Ano, nemyslím si, že by to bylo nemožné, protože když si vzpomenu třeba, jak ústavní soud rozhodoval také v poměrně komplikované věci těch koalic, nekoalic předvolebních, před posledními volbami, tak myslím si, že jako šlo by to, ale je to docela problematická věc, protože tady vlastně, když jsem se nad tím zamýšlel, tak nejsem žádný ústavní právník, ale nemáme tu precedent. Je to takové, že prezident bude argumentovat svou ústavní skutečně pravomocí reprezentovat Česko navenek.
13: Tak to ale je, je v článku 63 ústavy v tom prvním bodě hnedka.
10: Teď jako jak to chcete popsat, jestli toto je omezování prezidenta nebo není, protože zase v této věci rozhoduje vláda. Myslím si, že to nebude jednoduchá věc, byť jde vlastně o rozhodnutí o jednom jako nějakém speciálním problému.
13: Ale já vás vrátím zpátky do těch 15 minut na vládě, když jste mluvil o tom, že tam spolu s panem prezidentem dorazil do Strakovy akademie i šéf kanceláře prezidenta republiky Mašina a já jsem zmiňoval i Tomáše Lebedu jako šéfa odboru vnitřní politiky. Tak co říkali na to, nebo jaký šok, vy jste tam totiž byl taky, tak se na to zeptat musím, jaký šok to pro ně byl, když teda nejdřív vláda odsouhlasila to podzimní valné shromáždění OSN, že pan prezident bude šéf delegace a pak se teda těch 15 minut bavili o čem, protože na to tohle asi nebyli úplně připraveni, nebo byli?
10: No byl to, já bych řekl, šok úplně ne, protože v tom politickém světě, já bych řekl, bylo to takové jako překvapení poměrně, které v podstatě trošku ty ledy, jako jestli to hnulo ledy, řekl bych, že ta nálada, že ta nálada byla lepší, třeba se tam neřešily takové ty staré křivdy, jako když premiér Babiš přišel pozdě na tu schůzku na Hradě a pan prezident mu před kamerami vyčinil, tak to se tam prý vůbec neřešilo. Nepadalo tam údajně slovo, tvrdí to ti aktéři, můžeme jim věřit nebo ne. Jsem mluvil se třemi, všichni tři mi to tvrdí, že nám nepadlo slovo kompetenční žaloba. Mm-hmm. Že prostě se tam nešermovalo ústavním soudem, že to proběhlo velmi poklidně, že zkrátka prezident řekl ty své argumenty.
13: Proč by měl jet?
10: Ano, oni mu teda, jak řekněme, udělali radost tím valným shromážděním OSN, řekli prostě jenom něco, že to zkrátka musí počkat na to 22. června, protože pan ministr obrany Zuna a další ministři budou jezdit po radách.
13: A 18. a 19. Ano, v Bruselu mají setkání, že jo?
10: A v tom Bruselu tam se má řešit obrana, má se tam řešit Ukrajina, má se tam řešit migrace a tak, takže ano, jsou to související témata, ale jako nemyslím si, že by vláda bez toho nebyla schopná rozhodnout. Je to zkrátka takový úhybný manévr vlády, bych řekl, aby získali více času.
13: No dobře, ale tak pan prezident se teda dozvěděl, že bude šéfem delegace na valném shromáždění OSN na podzim, ale neznamená to, Petr Macinka říká, je to velkorysý krok, neznamená to, ale automaticky, ty máš OSN, my budeme mít NATO?
10: Já si myslím, že to rozhodně takhle chtějí zkusit, a je tam čas na probrání, že ano, máme tam do toho 22. dost času, takže oni zkrátka dali, řekl bych, tento nový prvek do toho vyjednávání, kdy doposud to bylo tak, že prostě té strany v podstatě jako nejevily žádnou známku snahy o se dohodnout. A já jsem kolikrát v těch politických debatách, kterých jako třeba na ČT24 tohle to řešíme každý týden tady to téma, protože je to prostě fakt jako nezvyklá situace. A vždycky tam jako se shodneme na tom, že přece ústavní soud nemá řešit politické střety, že to má být umění politiky se dohodnout od toho politika je. Takže tady já jsem to třeba tak jako člověk, který komentuje politiku, uvítal, že ta vláda konečně udělala něco, čím jako naznačila prostě nějakou vyjednávací taktiku. Že to není jenom na jedné straně prostě já tam jedu a na druhé my vás tam nepustíme, extrémní forma kohabitace a my jsme řekli svým voličům toto. Byť si myslím, že Macinkovi se toto vyplácí, to je jako zajímavé téma. Podle mě motoristé po té své dlouhé agonii s Filipem Turkem konečně nachází nějakou svou tvář. Může se o tom každý myslet, co chce, ale prostě podle mě to jejich voličům konvenuje toto.
13: Ta oponentura vůči
10: ano,
13: Pražskému
10: hradu, myslím si, že, oni prostě i ten způsob vyjadřování Petra Macinky, že jako každé zboží si svého kupce najde, tak ano, možná nějaké ne, ale myslím si, že tady to takové to trolení, to uštěpačný tón, to sebevědomí, protože Macinka má neskutečné sebevědomí. Já bych řekl, že to je takový kapesní Klaus, já někdy říkám. Jako. A je otázka, kam tohle to dojde a myslím si, že jim tohle to funguje. A že tohle to je součást taktiky, prostě podívejte se, my jsme tak slevili, my vás teda, přestože jsme to nechtěli, tak povedete tu delegaci na valné shromáždění OSN, to je velká akce, můžeme. A teď prostě ať s tím prezident nějak naloží.
13: Ale neudělal ten ústupek už prezident Pavel předtím, když řekl, že rád pojede na ten summit NATO s premiérem Babišem?
10: Ano, tak mohlo by to být demonstrováno jaký nějaký úžasný akt jednoty. Otázka samozřejmě je, jestli by tam ti politici skutečně spolu jako jednotní byli.
13: No tak tam je o to, že by jeden šel na ty neformální schůzky, na tu neformální. formální večeři pan prezident a ten taky říká, že by držel ten mandát vlády při těch potenciálních oficiálních jednáních, ale na ně, že by mohl pan premiér.
10: A zase chápu ty členy vlády, že úplně v tomto nedůvěří prezidentovi, protože prostě zastupují trochu jiné názorové spektrum, takže z jejich pohledu, prostě z pohledu členů vlády, tam ta účast prezidenta prostě není úplně výhodná, ale jako zajímavý prvek ještě, kdy tam Petr Macinka vlastně vystoupil s tím, že vlastně ta neformální část je víc než ta formální, kdy dal najevo, že my bychom třeba tam toho prezidenta jako vlastně pustili, nebo pustili, to takové, aby tam mohli jít, ale ta část, které on se chce účastnit, je pro nás ještě důležitější než tam ta oficiální, protože tam se u té jako neoficiální večeře probere hodně takových těch jako soft věcí, hodně zjistíte takových těch emocí. Konečně, když se takové akce účastní třeba Donald Trump, tak Donald Trump...
13: A možná bude teda,
10: ano, vypadá to, že bude. U Donalda Trumpa samozřejmě Donald Trump jestli, že Andrej Babiš je náladový a vy nevíte, co on vám druhý den řekne. No tak Donald Trump to ještě náladovost na druhou. Tam záleží, v jakou náladě se vrátí, jak bude pokračovat jeho dobrodružství v Iránu, co se přihodí v domácí politice. Ale prostě chápu, že u toho chce Babiš být.
14: My samozřejmě na tom summitu musíme předložit plán a představu až do roku 2035, co samozřejmě hodláme učinit.
13: Měl by vysvětlovat ten postoj české vlády, která v tuhle chvíli nedodržuje ty závazky NATO, naplnění 2% výdajů HDP na obranu, a to by asi měl vysvětlovat předseda vlády.
10: To by určitě měl vysvětlovat předseda vlády.
14: Bude tam 5 měsíců a summit NATO bude pojednávat o tom, jaké výdaje jednotlivé členské státy vydali v roce 2025, co byla vláda Petra Fialy.
10: Jak se dokázal vcítit i do, jako už Andreje Babiše, že se mu taky nechce vlastně, aby tam byl prezident, protože když si to vezmete, tak prezident by si odbyl tu neformální, jako příjemnější část a Babiš, na Babišovi pak bude tam vysvětlovat tuhle věc. Samozřejmě on bude argumentovat tím, že ani ta minulá vláda Petra Fialy neplnila ty závazky, takže jako logicky chápu, že Babiš chce samozřejmě se účastnit obou částí a nechce prostě si jenom s prominutím vyžrat tady tu, kdy tam bude vysvětlovat, proč neplníme závazky.
13: No a dobře, a na druhou stranu nemohl by mu Petr Pavel otevřít trošku dveře nebo zjemnit to napětí právě tím, že byl vysoce postaveným činitelem NATO, šéfoval vojenskému výboru, byl to voják, má velké zkušenosti. Má v NATO asi velké jméno.
10: Já si myslím, že Petr Pavel by mohl zjemnit to názorové napětí nebo to pnutí, kdyby tam jel s premiérem, s kterými na stejné názorové vlně, to znamená třeba s Petrem Fialou. Ale tím, že by tam jel s Andrejem Babišem, a víme, jak Andrej Babiš funguje. On je mikromanažer, on nikomu moc nedůvěřuje, on s málo kým má takový nějaký osobní otevřenější vztah. On je skutečně velmi nedůvěřivý i vůči svým velmi blízkým spolupracovníkům. On někdy ani Aleně Schillerové a Karlu Havlíčkovi úplně jako 100% nedůvěřuje. Takže představ, že Andrej Babiš si řekne, no, tak ten Pavel to tam sklidní. To jako si myslím, že takhle Andrej Babiš nepřemýšlí. Andrej Babiš to vnímá tak, že spíš ho podezírá, co by tam mu připravil za nášlapné miny. Podle mě Babiš prostě nevnímá Petra Pavla jako, že by se na něj mohl úplně spolehnout. Prostě není to jeho člověk.
13: Takže jde víc o princip než o politiku, už možná trochu?
10: No určitě tady jde už o princip, protože je to přece postavené i tak, že každá z těch stran prostě už si řekla ty své argumenty, proč to takto chce. A teď oni jsou vtaženi do situace, že no, my jako tady političtí komentátoři neustále říkáme, že by se měli dohodnout. Oni se moc vlastně dohodnout nechtějí, ale zároveň taky jsou trochu nuceni, nejenom samozřejmě nějakými tady našimi komentářemi, ale hlavně tím, že tak případná kompetenční žaloba, prostě ta vláda má z toho obavy.
13: Protože by to vykolíkovalo to pole a
10: ten soud může rozhodnout, že prostě byť třeba zpětně, že prezident má tady na toto právo, že se má účastnit takových akcí a najednou ta vláda má menší manévrovací prostor, protože najednou by bylo jasně dáno, prostě, že ho tam pustí. Zatímco teď prostě oni můžou různě handlovat, můžou to vyměňovat za něco, můžou zkusit, jestli prezidenta neobměkčí to, že teda na jednu akci nepojede, ale na jinou ano. Stejně to bylo s tím nejmenováním ministrů. Do toho se také zatím žádné vládě nechtělo. Že se to tomu nechtělo té vládě třeba tehdejší Babišově nebo sociálně demokratické, že se jí nechtěli proti Miloši Zemanu. Tam to bylo pochopitelné, ale teď, když si vezmeme, že vlastně Babišova vláda nešla do sporu s Petrem Pavlem, protože si pořád uvědomovala, že je to problematická věc, že ten ústavní soud by mohl rozhodnout v její neprospěch, tak ta nerovnost, která tady je od té doby, co máme přímou volbu prezidenta a ten prezident prostě má silný mandát od veřejnosti a mezi tou vládou, která se snaží s tím fungovat, tak ta se nám neustále projevuje a myslím si, že to bude leitmotiv české politiky na dlouho.
13: Na jakou stranu je teď to kyvadlo teda víc nakloněné? Pojede nebo nepojede Petr Pavel na summit NATO v Ankaře v Turecku v tom prvním červencovém týdnu? Pan ministr obrany, který by měl spolu s ministrem zahraničí a premiérem jet, tak pan ministr Zuna říká, že teda kromě toho, že jsou ty schůzky naplánované, tak ještě bude Bezpečnostní rada státu a že teď teda se s prezidentem nepočítá. Zatím. Tak můžeme mu důvěřovat?
10: Je to taková poloha, která bohužel se to dá číst oběma směry. Jako jeden směr je ten, že si řekneme, tak ta vláda trvá na tom, že tam prezident nepojede a hotovo. Druhý směr je ten, že je to poloha, kdy oni ukazují, podívejte, jak je to nastavené. My, pokud byste tam měli, tak my skutečně musíme hodně slevit, protože my jsme řekli, že tam nepojedete. Teď jsme vám nabídli i to valné shromáždění OSN. Vidíte, jak my děláme prostě ústupky. Jako může to být forma nějakého vyjednávání. Já bych to řekl tak, že říká se, že rozhodne vláda, ale tak řekněme, nalijeme si čistého vína, prostě rozhoduje Andrej Babiš. Myslím si, že jak my dva, tak vaši posluchači si moc neumí představit a myslím si, že máme všichni docela velkou představivost, ale představit si to, že by vláda Andreje Babiše rozhodla proti vůli Andreje Babiše. Prostě rozhodne Babiš a vzhledem k tomu, že Babiš je naprosto nečitelný a že on nechce střet s prezidentem, ale zároveň je tažen těmi motoristy, kteří ale teď trochu ustupují a máme docela dost času do toho 22. června, tak já v podstatě, kdybych se na to teď měl vsadit, tak nevím.
13: No znova, jestli to je skutečně ústupek těch motoristů, nebo jak jste sám poznamenal, jakési strategické vyjednávání, my vám dáme OSN, vy nepojedete
10: ano,
13: na to.
10: Ano, to je součást vyjednávání, já myslím, že oni čekají samozřejmě, jak se to na Hradě vyvine, jak si to tam zváží, protože na Hradě to taky není jenom Petru Pavlovi zdaleka. Panu Kolářovi, o panu Vašinovi, je to o to, co mu řekne politický odbor pod vedením pana Lebedy, takže jako oni to samozřejmě budou vážit, protože jako oni si taky můžou říct, že třeba úplně ta válka s vládou pro ně není výhodná, byť myslím si spíš, že prezident je teď na té vlně, že prostě jako to chce dohrát. Že pokud ta vláda rozhodne, že nepojede, takže zkrátka podá tu kompetenční žalobu, že už v tom sporu s nimi zašel tak, že prostě neustoupí.
13: A v ten moment, i kdyby jí podal a nestihlo se to, tak pojede i tak? Jako na vlastní pěst? Jsou cesty, jak by
10: ano,
13: třeba...
10: Ano, jsou cesty, jak to udělat.
13: Jak to udělat, mohla by mu přijít nějaká individuální pozvánka.
10: Ano, podle jeho vyjádření na úřadu vlády, říkal, že on se vlastně nechce vlamovat někam, kde není zván. Já si myslím, že by tam nejel,
13: že by tam nejel,
10: že by zachoval nějaké takové dekorum, že by počkal na to rozhodnutí, které by se tedy patrně nestihlo, ale nepředvíjejme, třeba by to ústavní soudci nějak zvládli, ale že by prostě, jako aby nevypadal úplně jako, řeknu, umanuté dítě, že tam pojede prostě za každou cenu, tak si myslím, že by počkal. Myslím si, že si je poměrně jako dost sebevědomý, že má šanci uspět u toho ústavního soudu a že by to pak mohl využít právě jako svůj argument. Podívejte, já jsem prostě zachoval dekorum, já jsem tam nejel, přestože ten ústavní soud řekl, že můžu. A že by to pak mohl používat proti vládě, byť samozřejmě otázka potom v čem, protože ono za těch situací tolik není. On vlastně prezident ve chvíli, kdy jmenuje premiéra, tak už ten jeho manévrovací prostor není příliš velký a pokud by nenastala nějaká vládní krize, která samozřejmě nastat může, tak vidíme teď třeba docela zajímavé dění v SPD, ale prostě myslím si, že prezident je na té bojovné
13: misi.
10: Na té misi, řekněme, a myslím, že to dohraje dokonce.
13: Prezident je na misi. Ta mise bude...
10: Na politické misi bojové.
13: Tak, a obsahuje ta politická mise, nebo má v tom plánu a harmonogramu zajít i na 22. června na jednání vlády, protože to může. Může být znovu u toho, kdy se teda má finálně rozhodovat o tom, jestli pojede nebo nepojede. Kancelář prezidenta republiky informovala, že to rozhodnutí ještě nepadlo. Ale zajít tam může.
10: Může tam zajít. Myslím si, že tam neudělá, že to by vypadalo trochu, jako že by tam chodil
13: na kontrolu.
10: S prominutím ano, jak prostě ano, kontrolovat, jak ta vláda pracuje, že to ono skutečně, jak jsem říkal, to, že prezident jde na schůzi na jednání vlády, je velmi neobvyklé. Já jsem se díval i do historie, tak třeba Václav Havel šel na jednání vlády, myslím, v roce 2001, když se rozhodovalo o profesionalizaci armády, protože chtěl k tomu říct nějaký svůj pohled. Miloš Zeman tam chodil jako říct si něco k rozpočtu, to bylo jeho oblíbené téma, ale v zásadě prostě, aby tam ten prezident chodil, on tam může jít kdykoliv tedy, on tam může chodit každý týden podle ústavy. A myslím si, že kdyby třeba došlo k nějakému velkému střetu mezi vládou a prezidentem, tak jako dokážu si představit takovou formu, že prezident tam bude chodit každý týden, ale jako vidíme, že to asi není nastavení úplně taky Petra Pavla, protože konečně včera tam byl 4 hodiny, on tam mohl zůstat celou tu jednání vlády, mohl tam poslouchat, jak se tam baví o VZP a o dalších tématech. A myslím si, že by to nebylo příjemné úplně pro členy vlády, aby jim tam prezident seděl celou dobu, protože oni k němu mají nedůvěru, oni říkají, že je to v podstatě jako lídr opozice.
13: A on to pak nerad slyší,
10: ano, ano, ale bylo by to jako tenhle ten způsob jako nebyl by asi úplně elegantní, ale jako
13: možná by to bylo
10: by se
13: právě to,
10: stát. To
13: nepřátelství, o kterém mluví minister zahraničí. To by bylo skutečně už v souvislosti teda s podáním té kompetenční žaloby, ale třeba by to šlo.
10: To by byla skutečně už válka a v podstatě by to mohlo, tohle to by byl způsob jako ochromit jednání vlády, když to řeknu, protože oni by se tam necítili jako komfortně přece, aby tam měli člověka, o kterém říkají, že je lídr opozice.
13: Dobrá, no tak uvidíme, jak to dopadne. 22. června bychom se měli dozvědět každopádně víc. Je to v gesci vlády, respektive tu delegaci skládá ministerstvo zahraničních věcí, ale jak jste sám řekl, je asi těžko představitelné, že by o tom rozhodl pan Macinka bez jednání s panem
10: Babišem. A nebo že by o tom třeba rozhodl pan ministr Zuna.
13: Nebo tak. Dobrá, tak moc díky, že jste přišel, že jsme si o tom mohli popovídat.
10: Děkuji za pozvání, přeji krásný den vašim posluchačům.
13: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Ondřej Leinert, politický redaktor serveru Echo 24. Já jsem se ho ptal na pokračující spor mezi prezidentem a vládou o to, kdo by měl jet na summit NATO do Turecka. Odpověď tu stále neznáme. Včera jsem doporučoval novou sérii na Českém rozhlase Plus, ale kolegové toho mají tenhle měsíc mnohem víc. Třeba sérii Místo činu, to je nový 8-dílný seriál o kriminalistických metodách v sobotu po 5. odpoledne. A nebo taky přišli se seriálem Fotbal a válka, ten je načasovaný samozřejmě ke startu mundialu v Americe a vysílá se v sobotu po 5:30. To my s Novou Vinohradskou 12 se ozveme ještě dřív, zase ve čtvrtek. Naslyšenou zítra.

0: Příroda byla odjakživa jedním z nejsilnějších zdrojů inspirace pro lidskou tvorbu a hudba není výjimkou. Tématem 68. Smetanovy Litomyšle je Natura. V kulisách renesančního zámku a historického města vám nabídneme to nejlepší z opery, hudby symfonické, komorní i barokní. Přijeďte, budeme se na vás těšit od 12. června do 5. července. Více na smetanovalitomyšl.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 9 hodin. Zprávy připravila Jana Gulda.
2: České děti z chudších rodin mají podle mezinárodní studie vyšší riziko nadváhy i depresí. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Český fotbalista Kuchta poprvé trénoval s národním týmem v dějišti mistrovství světa. A počasí zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat. Teploty do 20 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: České děti z méně majetných rodin čelí vyšším zdravotním rizikům. Vyplývá to z mezinárodní studie HBCS, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Děti z chudších rodin podle nových dat častěji trápí obezita a mají i vyšší riziko depresí. A to až o polovinu, vysvětluje vedoucí výzkumu Michal Kalman.
4: Dále děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti, konkrétně o 38%. Dále jsme také zjistili, že děti z těch méně majetných rodin mají nižší životní spokojenost než děti z těch bohatých rodin.
2: Energetická společnost ČES vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu, která bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat i jako obří baterie. Uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 tisíc českých domácností. Stovky maskovaných mužů v severním Irsku zapalovali autobusy i auta a rabovali obchody. Násilníci pronikli i do několika domů, které zapálili. Útoky byly namířené proti přistěhovalcům. Vyvolal je brutální pokus o vraždu, ze kterého je obviněný muž původem ze Súdánu.
5: Záběry z Belfastu ukazují autobus pohlcený plameny i mnoho hořících aut. Záchranáři zasahovali také u požárů řadových domů a minimálně v jednom případě museli záchranáři z hořící budovy vyvést celou rodinu. Maskovaní muži také zastavovali auta na ulicích a rabovali obchody patřící přistěhovalcům. Politické vedení severního Irska i celé Británie odsoudilo útoky na nevinné lidi, stejně jako pondělní pokus o vraždu, který nepokoje vyvolal. Záběry z tohoto útoku zachycují muže ozbrojeného nožem, který klečí na své zakrvácené oběti na ulici v Belfastu. Útočníka spacifikovala skupina kolem jdoucích a policie ho zatkla. Napadený muž je s vážnými zraněními v nemocnici. Ondřej Himer, Radiožurnál.
2: Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Její bratři Ctirad a Josef vedli zase protikomunistickou odbojovou skupinu. Po sametové revoluci pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta řád Tomáše Garrigua Masaryka.
6: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
7: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání Radiožurnálu na druhou světovou válku. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
6: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima.
7: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala. Lucie Korcová, Radiožurnál.
8: Sport. Fotbalista Jan Kuchta poprvé trénoval s českou reprezentací v dějišti mistrovství světa. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionát ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku odletěl zraněný. Češi do turnaje vstoupí v pátek ráno utkáním proti Jižní Koreji. Hrát se bude v mexické Guadalajaře. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře před zápasem mluvil obránce národního týmu Robin Hranáč.
9: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraně je Son, který ho známe určitě všichni.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D1 za Vyškovem i na D4 u Řitky. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna nová nehoda za Vyškovem. Na kilometru 220 se převrátilo obytné vozidlo. S opatrností je průjezdný pouze levý pruh, na místě už je policie. Brzdí se před kratší kolonou, která je na 5 minut. Na D1 překáží nehoda také v úseku z Přerova do Ostravy. Za Studénkou na kilometru 339,5 je uzavřený levý pruh. Je to s opatrností průjezdné plynule. Na D4 ze Strakonice do Prahy překážejí následky nehody u Řitky. Na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Zavřené jsou dva jízdní pruhy.
11: Osobní vozidlo ve svodidle, ve středový. Je tam IZS-ko, šipka, průjezdný je jenom odstavný pruh.
10: Zpomaluje se, kolona se ale netvoří. Na D8 z Prahy do Ústí pozor ve sjezdu na Teplice, došetřují na exitu 64 nehodu, dá se s opatrností projet. Na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště je omezený provoz v Lochkovském tunelu. Kamion s defektem pneumatiky blokuje pravý a prostřední pruh, projíždí se pouze levým, už bez kolony. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
1: Dnes uplynulo 84 let od vypálení středočeské obce Lidice. V sobotu tam proběhnou pietní akce. Otevřený bude památník a také muzeum. Přijďte si připomenout tuto tragickou událost a také 340 lidických obětí.
3: Večerní Radiožurnál
12: a Zuzana Burešová.

0: Dcera hrdiny protinacistického odboje a taky sestra kontroverzních bratrů, kteří vedli ozbrojený odboj proti komunistické totalitě. To byla Zdena Mašínová, která zemřela dnes ve věku 92 let. Její život teď připomene Josefína Báčová z domácí redakce. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Zdena Mašínová byla nejmladší ze tří dětí majora a bývalého legionáře Josefa Mašína a jeho manželky Zdeny. Narodila se v roce 1933 s vrozenou vadou končetin. Její otec se stal členem odbojové skupiny Tři králové, a to spolu s Josefem Balabánem a Václavem Morávkem. Po odhalení skupiny nacisté Mašína zavřeli a v roce 1942 popravili. Mašínová o tomto období mluvila před několika lety v rozhovoru pro Radiožurnál.
2: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
1: Za války jí taky hrozilo, že kvůli zdravotnímu postižení skončí v plynové komoře a její sourozence mělo gestapo odvést do Německé říše na převýchovu. Tomu zabránila jejich babička Emma.
0: Po nástupu komunistů se do odboje zapojili taky její bratři Josef a Ctirad. Jak konkrétně bojovali proti režimu?
1: Založili odbojovou skupinu a v roce 1953 za dramatických okolností uprchli na západ. Při jejich akcích zemřelo 6 lidí, a to 2 příslušníci Sboru národní bezpečnosti a pokladník v Československu a později i 3 východoněmečtí policisté. Na odbojové činnosti bratrů se Zdena Mašínová sama nepodílela, ale měla pro ně pochopení. Takhle na to vzpomínala pro Paměť národa.
2: Víceméně já jsem v té době, to víte, mladý člověk, tak to sice už jsem byla dospělá, ale nic podrobného jsem nevěděla, spíš jenom jsem tušila.
1: Komunistický režim se pak pomstil její rodině. Strýce Ctibora Nováka popravili a matka Zdena Mašínová starší zemřela v pankrácké věznici. Zdena na poslední setkání s ní vzpomínala takto.
2: Tam jim přinesli už na nosítkách a za přítomnosti několika těch bachařů jsme prostě tam chvilku s ní mohli být. Ona už velmi těžce komunikovala.
1: Sama Zdena Mašínová strávila nějakou dobu ve vězení také a až do roku 1989 čelila perzekuci. Pracovat mohla jen jako myčka laboratorního skla. Režim na ní taky nasadil agenty státní bezpečnosti.
0: A čemu se pak věnovala po sametové revoluci?
1: Po roce 1989 se několik let soudila se státem o statek v Lošanech na Kolínsku, který rodině zabavili komunisté. Její snaha byla nakonec úspěšná a v roce 2022 Mašínová otevřela v částečně zrekonstruovaném areálu památník tří odbojů. Pečovala také o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta Petra Pavla řád Tomáše Garrigua Masaryka.
0: S Josefínou Báčovou z domácí redakce jsme zavzpomínali na Zdenu Mašínovou, která zemřela dnes ve věku 92 let. Tak děkuji za tuhle vzpomínku, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Řeknu to stručně, už necelých 24 hodin zbývá do zahajovacího zápasu fotbalového mistrovství světa a tak se tomu budeme věnovat ve sportovním přehledu. A tak si počkejte.

0: Fotbalové mistrovství světa začne už zítra a na první zápas se chystají i čeští fotbalisté. Musíte si ale přivstat, abyste je viděli v akci. O našem týmu budeme mluvit hned na začátku pravidelného přehledu, tentokrát s Petrem Kadeřábkem. Vítej.
1: Dobrý večer. Sport. Čeští fotbalisté přeletěli z Texasu do mexické Guadalajary, kde je čeká úvodní duel šampionátu proti Jižní Koreji. S týmem před odletem poprvé trénoval i útočník Jan Kuchta. Doteď se připravoval individuálně, protože na šampionátu ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku tam odletěl zraněný. Připraven by tak měl být i pro úvodní zápas, který Češi odehrají v pátek o 4 hodin ráno českého času. V souboji s Koreou si musí Češi dávat pozor zejména na ofenzivní hráče soupeře. O jejich přednostech mluvil obránce národního týmu Robin Hranáč.
2: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraň je Son, který ho známe určitě všichni.
1: Světový šampionát začne ve čtvrtek ve 21 hodin zápasem domácího Mexika s Jihoafrickou republikou. Ve vysílání radiožurnálu vám ho nabídneme v přímém přenosu. Na radiožurnálu Sport mu bude předcházet hodinový speciál. Fotbalisty Baníku Ostrava do přípravy na novou sezonu povede Roman Skuhravý. Informaci oficiálně potvrdil klub. Skuhravý naposledy vedl na jaře tým Slovácka.
3: Trenér Roman Skuhravý působil dříve v Jablonci, Dukle Praha či Opavě a jako fotbalista v roce 2000 odehrál za Baník 7 ligových zápasů. V Baníku Skuhravý nahrazuje Josefa Dvorníka, který dovedl tým k záchraně, ale kvůli podané výpovědi v jarních měsících ztratil dlouhodobou důvěru sportovního ředitele Luďka Mikloška. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
1: Sloučením basketbalového Nymburka a Slavie vznikne od příští sezóny SK Slavia Praha era NBK. Nový klub bude hrát domácí soutěž v pražské hale na Královce. Zástupci obou týmů to společně oznámili na tiskové konferenci. Cílem nově vznikajícího klubu je v budoucnu hrát v chystané evropské NBA. Pokračuje spolumajitel basketbalového Nymburka Jiří Podpěra, který se stane polovičním vlastníkem SK Slavia Praha era NBK.
4: Cíle samozřejmě jsou zase jen ty nejvyšší, tak kromě vítězství v české lize, vítězství v pohárech českých, tak jsem v klubu 8 let, 4x jsme byli ve Final 8, ve čtvrtfinále Champions League, nikdy jsme se nedostali do Final 4, takže cíle jsou jasné, pravidelně hrát Final 4 a usilovat o vyhrání celé Champions League.
1: Hokejový šampionát by se mohl po 7 letech vrátit do Česka. Svaz usiluje o pořádání mistrovství světa v roce 2031. Česko zatím nemá protikandidáta, ale ostatní země ještě mohou přihlášku podat. Zájem o pořádání mistrovství světa radiožurnálu potvrdil generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý.
5: Mohu potvrdit, že český hokej má zájem ucházet se o pořádání mistrovství světa IHF v roce 2031. Mezinárodní hokejové federaci jsme již zaslali prohlášení o zájmu o pořádání tohoto mistrovství, čímž jsme formálně v podstatě spustili ten kandidátský proces. Turnaj bude definitivně přidělen v rámci kongresu na mistrovství světa v Německu v květnu 2027.
1: Tenistka Karolína Plíšková prošla do třetího kola turnaje v Londýně. Ta na tamní trávě jí ve druhém setu za stavu 6-2-3-4 vzdala Kanaďanka Mboková. Navázat se na Plíškovou pokusí Marie Bousková, která nastoupila ve stejné fázi turnaje proti Chorvatce Vekičové. Za stavu 5-6 v prvním setu byl zápas přerušen pro déšť. No a atletka Lourdes Gloria Manuel si doběhla na mítinku Diamantové ligy v norském Oslu pro druhé místo. V závodu na 400 metrů proběhla cílem v čase 50,13 sekundy a nestačila jen na domácí Jägerovou, která jako jediná běžela pod 50 sekund.

0: A také Jana Gulda se správami.
1: Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD požaduje pro příští rok navýšení výdajů svého rezortu na 2% HDP. Šlo by o meziroční nárůst o 35 miliard na celkových 190 miliard korun. Zuna to řekl České televizi. Obrana by letos měla hospodařit s částkou zhruba 1,8% HDP. Vydávat na obranu alespoň 2% je závazek členů NATO. Irsko zveřejnilo priority svého předsednictví v Evropské unii, které začíná 1. července. Irové unii povedou už po 8. a budou prosazovat program zaměřený na klíčová témata konkurenceschopnosti, hodnot a bezpečnosti. Jejich heslem je irské přísloví "V jednotě je síla". Ruské úřady uvolnily přístup k americké internetové herní platformě Roblox, populární mezi dětmi. Oznámila to agentura Interfax s odvoláním na ruské ministerstvo digitalizace. Podle ministerstva se tak stalo poté, co se Roblox zavázal posílit ochranu nezletilých uživatelů a splnil požadavky ruských zákonů. Herní platformu úřady v Rusku zakázaly na počátku loňského prosince. A poštovní muzeum v Praze otevírá novou expozici o dějinách poštovnictví a telekomunikace. Ve Vávrově mlýně jsou k vidění první telegrafy, telefony i tisíce známek. Poštovní muzeum patří od nového roku pod Národní technické muzeum. Sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců. Sport. Olympijský vítěz Martin Fuchsa pojede na mistrovství Evropy 3 disciplíny. Rychlostní kanoista se představí na singlu na 500-metrové a kilometrové trati a s bratrem Petrem pojedou na debelkánoji závod na 500 metrů. V Portugalsku se představí celkem 20 českých závodníků, včetně dalšího olympijského vítěze, kajakáře Josefa Dostála. První rozjížďky evropského šampionátu se pojedou ve čtvrtek. Na místě je i náš reportér.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehody na D1 za Vyškovem i na D4 u Řitky. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna se za Vyškovem na kilometru 220 převrátilo obytné vozidlo. Průjezdné je to pouze levým pruhem. Brzdí se, kolona se už ale netvoří. Na D1 z Prahy do Brna máme hlášenou překážku před odbočkou na Velké Popovice. Na 14. kilometru stojí porouchané vozidlo, které blokuje průjezd v jednom jízdním pruhu. Na D4 ze Strakonice do Prahy se uklízí po nehodě u Řitky. Na 14. kilometru auto narazilo do svodidel a podle informací od řidičů je to průjezdné jen odstavným pruhem i tam bez kolony. Na D4 z Prahy do Strakonic zpomalte také za Miroticemi. Na 78. kilometru osobní auto srazilo zvěř. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením před Lochkovským tunelem. Do tunelu se vjíždí pouze levým pruhem kvůli porouchanému kamionu v tunelu. Ani tam se už ale výrazněji nezdržíte. A v Brně stále řeší nehodu v Královopolském tunelu. Už se dá projet ve směru na Žabovřesky, do Králova pole je ale provoz zastavený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami a večer pak srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia, na jihu Moravy až 20 stupňů a na horách většinou kolem 10. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Zuzana Burešová.
0: Dobrý večer, v této půlhodině budeme mluvit o siamských dvojčatech, která se narodila v Bratislavě. A taky si povíme o tom, že začala sezóna komárů, kteří si nás moc rádi najdou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

Za chvíli budeme mluvit o siamských dvojčatech, která se narodila v Bratislavě. Jen připomenu, že termínem siamská dvojčata byly jako první pojmenováni bratři Chang a Eng Bunkerovi, kteří se narodili v roce 1811 v Siamu, dnešním Thajsku. Byli spojeni v oblasti hrudníku. V 18 letech se dostali do Ameriky a byla jim věnována mimořádná pozornost. A proto dnes se všem těmto nějakým způsobem srostým dětem říká siamská dvojčata. O těch bratislavských povíme za chvíli.

0: And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls for the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindful lace, Mary Jane.
1: Zdravotní stav siamských dvojčat, která se včera narodila v Bratislavě, je dobrý. Ve stabilizovaném stavu je taky jejich matka, řekl to ředitel Národního ústavu dětských nemocí Petr Bartoň. Další podrobnosti o této výjimečné události má Marek Jakšič ze zahraniční redakce. Vítejte.
2: Dobrý večer.
1: Tak co v tuto chvíli o dvojčatech všechno víme?
2: Lékařský tým zatím nezná kompletní zdravotní stav narozených holčiček, jasné ale je, že jsou srostlé v oblasti pánve. Každá má své srdce, plíce a taky ledviny. Jestli mají například společné orgány v břišní dutině, zatím není jasné. Ve čtvrtek je proto čeká první operace, ta bude podle lékařů zaměřená na diagnostiku. Urgentně se ale taky zaměří na zákroky v oblasti trávicí a vylučovací soustavy. Miminka se totiž narodila předčasně a nemají vyvinutý konečník. Lékaři jim tak budou muset nejspíš vytvořit vývod. Ještě jim taky plně nefunguje dýchání a trávení.
1: A jak se na porod připravovali slovenští zdravotníci?
2: Porodu předcházelo dlouhodobé plánování, děvčátka se taky proto nenarodila v porodnici na Kramároch, ale v Národním ústavu dětských nemocí, a to i přesto, že areál instituce nemá vlastní porodní sál. Celý zákrok se tam přesunul kvůli tomu, aby se křehké holčičky nemusely náročně přesouvat mezi jednotlivými odděleními a budovami. To se podle neonatoložky Dany Dolníkové přece jen podepsalo na péči o matku.
3: Tyto podmienky boli vytvorené viac pre deti ako pre to, aby sme vedeli nejakým spôsobom bondovať matku a dieťa. Tie priestory boli vytvorené prvýkrát pre takýto spôsob pôrodu, ale už sme o tom hovorili s gynekologmi, že mamina ako náhle bude schopná po cisárskom reze, takže by sme radi, aby sa videli, navštívili a poskytli sme im nejaký spoločný čas.
2: Podle odborníků se čerstvá rodička zotaví rychle.
1: A kolik takových případů na Slovensku a v Česku známe?
2: Ten první zdokumentovaný případ u nás sahá až do 19. století. V jižních Čechách se tehdy narodily sestry Josefína a Růžena Blaškovy, které byly srostlé v oblasti pánve. Dívkám se vyhnuly větší zdravotní komplikace a dostalo se jim taky dobrého vzdělání. Staly se z nich hudebnice a estrádní umělkyně, které procestovaly západní Evropu i Spojené státy. Osudným se jim stal těžký zápal plic jedné ze sester. Lékaři jí nedokázali pomoct a druhá sestra odmítla nadějně vyhlížející návrh na chirurgické oddělení a zemřela na následnou otravu krve.
1: A co ty nové případy?
2: V roce 1980 lékaři v Hradci Králové úspěšně oddělili chlapce srostlé v opačné poloze se společnou hrudní kostí a propojenými játry. Díky zákroku ale mohli vést normální život. Další úspěšnou operaci provedli taky v roce 2000 ve slovenské Rožnavě. Operace se naopak nezdařily v Bratislavě v letech 2007 a 2009, kdy po náročných zákrocích orgány srostlých sourozenců selhaly.
1: O siamských dvojčatech, která se narodila v Bratislavě, jsme mluvili ve večerním radiožurnálu s Markem Jakšičem ze zahraniční redakce. Díky za to, naslyšenou.

Jsou tmaví, mají pruhované černobílé končetiny a už se trvale usadili na našem území. Mluvím o invazních komárech japonských a korejských. Přestože jsou schopni přenést tropické nemoci, v Česku zatím bezprostřední riziko nepředstavují. Jestli nevěříte, poslechněte si za chvíli další reportáž večerního radiožurnálu. Ta chvíle bude s Vladimírem Mišíkem moc příjemná.

0: Česku začala sezóna komárů. Jejich aktivita je v těchto dnech podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mírná, ale podmínky pro líhnutí jsou ideální. Hlavně ve druhé polovině léta se můžeme setkat také s invazními druhy. Trvale se už u nás usadil například komár japonský i korejský, který dokáže přenést i tropické nemoci. Podle vědců se toho ale bát nemusíme.
1: Že tady nic v tom neplave.
2: Vytahuje z jedné skádí zatím prázdné sítko Jiří Černý z České zemědělské univerzity. V jejím kampusu pátráme po larvách invazních druhů komárů. Jejich typickým líhništěm jsou třeba sudy nebo konve s vodou.
1: Jdeme po invazních druzích komárů z rodu Aedes, který se vyskytují v těchto malých vodních plochách poblíž lidí. Jo, hele, tady jsou.
3: Jednu larvu už jste nabral, teď nabíráte další.
1: Samozřejmě, čím pozdější vývojové stádium to je, tím ty larvičky jsou větší.
2: Následně vědci larvy pomocí speciální pipety přenášejí do nádoby. Podle jejich dýchacího orgánu, takzvaného syfa, dokážou přímo v terénu rozlišit, do kterého rodu daná larva patří, říká entomolog Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu, který na výzkumu spolupracuje.
4: Vidím, že to syfo je dlouhé a tenké, takže dokážu teď říct, že se jedná o našeho běžného komára rodu Culex, že se tedy nejedná o invazní druh komára.
3: Před malou chvíli se na vás jeden komár sedl, jsem si všimla. Jak vůbec ti komáři, ti invazní vypadají?
4: Komáři rodu Aedes mají černé zbarvení nebo velmi tmavé zbarvení. Jsou typičtí tím, že mají pruhované nožičky, mají vlastně černé nohy s bílými pruhy.
2: Setkat se s exotickými komáry je dnes u nás běžné. Například komára japonského našli vědci v uplynulých 2 letech téměř ve všech našich krajích. V laboratoři už bylo prokázáno, že je schopen tropické horečky přenášet. Důkaz z terénu o tom ale chybí. I proto přímé riziko zatím nepředstavuje.
4: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci. Bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Jen sporadicky se v Česku vyskytuje komár tigrovaný, který stojí za lokálními epidemiemi tropických horeček v uplynulých letech v Itálii nebo ve Francii, upozorňuje virolog Jiří Černý.
1: Každý rok vidíme v těch morských zemích několik ohnisek nákazy, kdy přijede nějaký cestovatel, který je nakažený buď to horečkou dengue nebo horečkou chikungunya. Ti komáři tigrovaní se na tom cestovateli nasají a můžou je přenášet lokálně dál.
2: I díky změně klimatu se ale komár tigrovaný šíří dál na sever. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Český rozhlas uvádí koncertní podstup k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubazové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 22 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
3: Ministr Vojtěch vysvětloval na výboru přesuny agend podle opozice nedostatečně. Český dirigent Petr Popelka povede Bavorskou státní operu v Mnichově. Atletka Lourdes Gloria Manuel doběhla na diamantové lize v Oslu druhá. A počasí zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat. Teploty do 20 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO dnes poslancům sněmovního zdravotnického výboru vysvětloval přesuny agend z úřadu vlády na ministerstvo. Právě na jeho rezort se totiž mají od července přesunout úředníci, kteří spadají pod radu vlády pro duševní zdraví a pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Bod nechali na program výboru zařadit opoziční poslanci, připomněla předsedkyně poslaneckého klubu hnutí STAN Michaela Šebelová.
5: My jsme tam všichni vlastně vyjádřili obavu, aby se z problematiky závislostí nestal medicínský problém, protože to není jenom medicínský problém, považovali bychom za chybu, aby se to prostě všechno zúžilo jenom ten rezort zdravotnictví. Takže pan ministr nás vůbec neuklidnil, vypadá to, že jsou ale pevně rozhodnutí a krok zpátky už asi možný není.
3: Zítra se mají opoziční zástupci sejít s odborníky na protidrogovou politiku a poté představit další společný postup v této oblasti. Zemřela Zdena Mašínová, bylo jí 92 let. Radiožurnálu to potvrdil historik a ředitel Muzea paměti 20. století Petr Blažek. Mašínová byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Zároveň byla sestrou členů odbojové skupiny bratří Josefa a Ctirada Mašínových. Mašínová sama čelila perzekuci komunistického režimu. Po roce 1989 se snažila o návrat rodinného majetku a pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala řád Tomáše Garrigua Masaryka. Novou evropskou stíhačku bude vyvíjet aliance 6 německých firem spolu s evropským výrobcem letadel Airbus a evropským výrobcem raket MBDA, informuje o tom agentura AFP. Mluvčí Airbusu řekl, že oficiálně by měla být spolupráce na projektu podepsaná zítra na mezinárodním leteckém veletrhu v Berlíně. Novou evropskou stíhačku měly původně vyvíjet Francie, Německo a Španělsko. Projekt ale provázely komplikace a neshody týkající se jednotlivých kompetencí, technologií a rozdělení činností. Česká televize dala pokutu svému bývalému moderátorovi Václavu Moravcovi, a to kvůli porušení konkurenční doložky, která omezuje jeho působení v jiných médiích. Na jednání Rady České televize to řekl generální ředitel ČT Hynek Chudárek. Podle něj televize zároveň Moravcovi zastavila výplatu dalších peněz. Jak vysokou pokutu Moravec dostal, Chudárek neupřesnil.
6: Postupujeme naprosto přesně v souladu tou smlouvou a asi mohu říci, že ekonomicky pro Českou televizi ta pokuta určitě převyšuje to, co bylo vyplaceno, takže si myslím, že to je pozitivní.
3: Moravec doložku dlouhodobě považuje za neplatnou, z televize odešel v březnu, od té doby pak podle doložky nesměl půl roku konkurovat a ČT mu po tu dobu měla vyplácet mzdu. Moderátor ale v květnu spustil vlastní projekt. Dnes řekl, že si od České televize po svém odchodu žádné peníze nenechal. A český dirigent Petr Popelka se stane novým hudebním ředitelem Bavorské státní opery v Mnichově. Funkce se ujme v sezóně 2029 až 30 a zároveň převezme vedení Bavorské státní opery i Bavorského státního orchestru, který patří k nejstarším orchestrům na světě. Popelka tak naváže třeba na Richarda Strause nebo Kirila Petrenka.
4: Sport.
3: Čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel obsadila na diamantové lize v Oslu druhé místo. Česká atletka tentokrát nepokořila hranici 50 sekund, za kterou zaostala o 13 setin, ale nestačila pouze na domácí Jägerovou. S časem ani výsledkem spokojená nebyla a nebyla spokojená ani s počasím. Běželo se ve 13 stupních, ale Lourdes Gloria Manuel to brala jako dobrý trénink na mistrovství světa, které bude hostit anglický Birmingham.
7: Na to, že ty podmínky prostě nebyly tak, jak jsem si přála, není to něco, na co jsem zvykla, tak jsem si aspoň mohla vyzkoušet něco nového. Může mě to zase potkat v Birminghamu, takže se jenom snažím takhle projít tu diamantovou tour a vyzkoušet si prostě co nejít závodu můžu, abych se trochu naladila na to dospělácký závodění.
3: V soutěži o štěpařek obsadila Nikola Ogrodníková 7. místo.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehody je na D1 za Vyškovem a taky na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna zpomalte za Vyškovem. Na kilometru 220 se projíždí pouze levým pruhem a kolem převráceného obytného vozidla. Je to ale bez dlouhého zdržení. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova pozor na nehodu u Mladé Boleslavy a ve sjezdu na Českou Lípu a k průmyslové zóně. Na 46. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. Na D4 ze Strakonice do Prahy opatrně v okolí sjezdu na Řitku. Na 14. kilometru osobní auto narazilo do svodidel, projíždí se jedním pruhem, kolona se netvoří. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte s omezením v Lhokovském tunelu. A provoz je svedený už před tunelem do levého pruhu kvůli porouchanému kamionu, i tam je to bez kolony. A v Brně se stále vyšetřuje v Královopolském tunelu. U srážky dvou osobních aut se už ale projíždí jedním pruhem ve směru od Králova pole. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme zpočátku většinou zataženo místy s deštěm, přes den pak proměnlivou oblačnost s přeháňkami a bouřkami a večer se začne vyjasňovat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20. Tolik zprávy. A teď si můžete poslechnout reprízu dopoledního hosta Radiožurnálu.
9: Hlas, který zprostředkovával posluchačkám a posluchačům Českého rozhlasu vše podstatné z Polska, Bruselu nebo donedávna ze Spojených států. Člověk, pro něhož je rozhlas osudem a který je pro rozhlas z mého pohledu nepostradatelný. Pavel Novák je dnes hostem, i když v jeho společnosti jsem vlastně vzhledem k tomu, jak dlouho tady seš hostem, pořád tak trošku já.
10: Já myslím, že mě dělá dobře být hostem, rozhodně.
9: No, co musí člověk mít, aby mohl pracovat v Českém rozhlase?
10: Musí mít hlas.
9: Hlas.
10: Musí mít nápady, musí mít dobrou výslovnost, to znamená nesmí mít nějaké logopedické vady a musí mít dobré oči a uši, dívat se, ale zároveň poslouchat a takzvaně slyšet, ne, vidět ušima.
9: Vidět
10: ušima, no, protože když něco já vidím, ale je to potichu, tak zkrátka to se nedá v rádiu prodat, že jo. Takže když ale někde zaslechnu, ha, tamhle něco cinká, tamhle něco šustí, tak to je ten zvuk, který dokládá to, kde jsem. Takže když jsem třeba ve Spillville v Iově natáčel na podzim, tak se tam divili, proč tam chodím po trávníku a šourám tam nohama a brodím se tím listím. A já říkám, ale to listí, to je ten podzim. To je to, že já řeknu, teď jsem tady. No a když se zase jde v zimě někde, tak se zkrátka chodí po sněhu a natáčí se takhle u těch bod ten křupající sníh. To je prostě zima.
9: Není to příliš archaický tenhle přístup. Mně to přijde fantastický a ocením ho jako ten posluchač. Není to jako...
10: Mně už je taky o nějaký ten pátek trošku víc, takže ano, možná je to archaický, možná jsem stará škola, ale připadá mi, že ty přírodní zvuky, ty dokládají to prostředí, dokládají to, co se tam děje, tak jo, nedokážu si moc představit, jak to navodit tu atmosféru jinak.
9: Musím říct, že zaplať pambu za tenhle přístup, protože fakt si myslím, že to je to DNA toho rozhlasu a to je to, co nás odlišuje od všech ostatních mediatypů. Co se nemění za ty roky, co jsi tady? Co se nezměnilo vůbec?
10: Co se nezměnilo? No tak červená, samozřejmě. To je odjakživa. Nezměnilo se to, že nám často říkají režiséři nebo zvukaři, říkají, hele, ty jsi zase přetáh, jo, stopážová kázeň, tak to musíme respektovat. A
9: co hele, se Pavle, ještě?
10: No?
9: Teď už si přetáh. Hostem Radiožurnálu je Pavel Novák.
0: Host Radiožurnálu.

0: Pavel Novák je dnes hostem. S Pavlem máme společnou jednu věc. Prošli jsme Dismanovým rozhlasovým dětským souborem. Můžeš klidně namítnout, že mezi námi je obrovský rozdíl, ale myslím si, že jsme prošli ve velmi podobné éře. To znamená, zažili jsme, řekl bych, ten konec 20. století, dá se říct. Nicméně, v čem je ten soubor důležitý? A to nemyslím to, že člověka naučí mluvit, dávat důraz na předložku a kultivuje jeho řeč.
1: Kultivuje také ducha, protože my jsme se za pana režiséra Bergera dozvěděli spoustu věcí, stejně jako ty za Fléglu, spoustu věcí z kultury, ze společenského chování, dokonce jsme měli společenské večery na táboře a já jsem se ve svých 12 naučil mazurku, polku, jive, tak jsem uměl nějaké tance a to mi potom pomohlo v tanečních samozřejmě, ale já jsem tím mohl oslňovat. Mm-hmm. A tak úplně jsem neoslňoval tím, že jsem znal i slovenské skladatele vážné hudby, že jsem znal nějaké malíře a tak, to úplně nefungovalo, ale ten tanec ten docela fungoval, takže nás to i formovalo, dá se říct, jako osobnosti, abychom se mohli prezentovat, abychom mohli být kultivovaní lidé, takže ten soubor nejenom, že nás naučil mluvit, že nás naučil přednes, že nás naučil ten důraz na předložku a takové věci, ale zkrátka nám dal do života jakousi výbavu, kterou někteří použili v médiích, někteří vůbec se v médiích nebo někde v těch uměleckých profesích neuplatnili, ale myslím, že v životě jim to dává to bohatství, že jsou dobří, sečtělí lidé, kteří se dokáží pohybovat a vědí toho spoustu o kultuře i o technice.
0: Trošku z toho, jak jsi to popsal, s čímž jednoznačně souhlasím, tak jenom, jestli to není jako až moc taková elitní sestava, což nám někdy jako vyčítáš, takové elitní soubor a takhle. Tak mně to přišlo, že aspoň ta moje vzpomínka, že přes tohle všechno jsme byli naprosto normální děti a prožívali jsme všechny strasti a radosti, které k dětství patří, tak jenom, jo, jenom jestli to není jako abychom to úplně...
1: Byli jsme normální děti, ale samozřejmě byli tam ti, kteří se potom vyšvihli, takže to byla taková líheň, ano, nějaké elity. Tak pocházejí z toho souboru herci, moderátoři, novináři, režiséři, takže ano, trošku elitní to bylo, ale byli jsme zároveň normální a myslím, že jsme zůstali normální, že se nějak zvlášť nevymykáme a mě nikdo nezastaví na ulici a díky tomu rádiu, jak člověk není vlastně známá tvář, tak se mi nestává, že by někdo říkal, je, vy jste ten a takový. Ne, jsme normální, jsme prostě žijeme normální život a myslím, že i tím, jak jsme jezdili mimo Prahu, že jo, jezdili jsme na ty tábory a tam jsme taky viděli, jak to funguje na Českomoravské Vysočině v našem případě, tak jsme prostě poznávali i ten život normální, v mém případě za socialismu, že jo, ale viděli jsme, jak to funguje na vesnici.
0: Kdo byl tím tvým souputníkem na konci těch 80. let?
1: Jako známé osobnosti třeba?
0: Ano.
1: Radim Špaček. Ten byl trošku mladší, ale samozřejmě režisér. Potom třeba Danka Morávková, potom Markéta Hrubešová. Tu jsem jednou potkal, ta už si mě nepamatovala. Byli jsme asi tak 2 nebo 3 roky možná v tom oddíle. Potom taky Markéta Daniholová-Čepická, která byla kdysi v České televizi v ekonomické redakci. Gabriela Heřmanová Dlouhá, dnes ano. Poslankyně za
0: Není stranu Svárovská.
1: Zelených. Není Svárovská, tak. Já si těch jmen už
0: ne, to je v pořádku, tak moc. Doplňu to. A to je hrozně hezký, jak o nich mluvíš, protože tohle jsou ti, kteří následně se starali o nás, o tu generaci o 10 let mladší, takže i poznávám ta jména a vidím je zase v úplně jiné souvislosti, kdy vlastně mě vedli. Jak blízko jste byli tomu rozhlasu? Jak blízko jsi byl té rozhlasové práci, ke které se dostaneme a která je pro tebe signifikantní?
1: Tak my jsme tady byli, dá se říct, co týden, co 14 dnů, podle toho taky, kdo jak byl, řekněme, populární nebo schopný něco natáčet, tak tam byli recitátoři, tam byli potom jakoby malí herci, takže byla velká dračka o takzvané obsazovačky. Mm-hmm. Když si režiséři tady v rádiu řekli o nějakého dětského herce, dětského interpreta, Tak jo, já jsem tady byl docela dost často. A
0: k té žurnalistické práci, k tomu držet mikrofon a točit třeba reportáž, to
1: byla moje iniciativa. To jsem vlastně já chtěl, já jsem začal jako pionýrský dopisovatel časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců. A až potom jsem se vlastně dostal do Domina a tam jsem začal natáčet vyloženě to rádio. Tak to se nepěstovalo, nepěstovalo v tom souboru.
0: Tak to byla ta změna potom v těch našich 90. letech. Je něco, co dodržuješ dodnes před tím, než vstupuješ do vysílání? Nějaký postup, který byl platný za pana režisera Bergera, je platný i v roce 2026?
1: Tak spíš ráno, když je to hodně brzy ráno a když jsem třeba měl takzvané ranní příložníky tady od 5 od rána, tak když jsem šel z domova a šel jsem po ulici a věděl jsem, že mě nikdo nevidí, tak jsem dělal takové to drbu vrbu, nepokopáli, a tak dále, tak jsem to zkoušel.
0: A konečně jsme se dostali k tomu, podle čeho poznáte Dismanče, že skutečně ve chvíli, kdy je ráno a prochází městem či vsí, tak aby vstoupil do toho pracovního života, dělá něco podobného, tak takhle nás poznáte. Naším hostem dnes na Radiožurnálu je Pavel Novák.

0: Pavel Novák, součást Českého rozhlasu a součást vysílání Radiožurnálu, je dnes naším hostem. Ty jsi vystudoval práva.
1: Ano.
0: K čemu je to dobré v té profesi?
1: No, protože v té době, když já jsem šel na vysokou školu, tak se říkalo bez urážky o žurnalistice, že to je nejtěžší gimpl v Praze a že to moc člověku nedá. Takže jsem chtěl mít vystudovanou nějakou skutečnou vysokou školu a protože dědeček byl advokát, byl právník, než tedy mu vzali jeho advokátní kancelář, tak jsem si říkal, zkusím to. Bavilo mě to, připadalo mi to, že to je prospěšné, že to bude k něčemu. Už to bylo tedy vlastně těsně po revoluci, tak jsem si říkal, budou ty změny, tak chci být nějakým dobrým advokátem nebo soudcem, jsem tedy si myslel. Vystudoval jsem to a když jsem dělal tu diplomovou práci, tak mi paní docentka říkala, no ale víte, ono je to spíš z takového novinářského hlediska. A jsem říkal, myslíte opravdu? No, měl jsem tam anketu, zjišťoval jsem, co by si lidé přáli v pracovním právu, tak to se tomu hodně podobalo. Nicméně, dobře, vystudoval jsem to, dostal jsem diplom, zkoušel jsem to po civilní službě asi necelý rok dělat. Zjistil
0: to
1: jsem,
0: znamená, že koncipienta si zkoušel.
1: Dělal jsem koncipienta, zjistil jsem, že mě obchodní a hospodářské právo tolik nebaví, takže jsem poslal životopis do Českého rozhlasu a ještě na dvě místa. No a ozvali se z jednoho místa a z Českého rozhlasu. A když jsem tady potom přišel, tak jsem už vlastně měl zkušenost toho reportera. Já jsem předtím ještě pracoval v soukromém rozhlasu ve dvou soukromých stanicích, takže jsem dělal metropolitního reportéra a říkal jsem, no já vlastně dělám to domácí zpravodajství a metropolitní zpravodajství a umím to s mikrofonem, umím stříhat pásky a tak dále.
0: A tak tě vzali.
1: A tak mi nabídli zahraniční redakci. A tehdy jsem uměl teda rusky a anglicky a když mi nabídli zahraniční redakci, tak já jsem málem začal skákat metr vysoko, protože to jsem chtěl.
0: Když se vrátím k těm studiím, tak jestli to dobře počítám, tak první ročník práv rok 1990 nebo 91?
1: 90, ano.
0: 90, 90. Jak to vypadalo v tom roce 1990? No, ty změny, protože de facto neexistovala legislativa. Ne? Co jste se učili?
1: Bylo to chaotické, protože to byly novely a novely novel a potom začaly vydávat takové buklety, jmenovalo se to úplné znění, kde tedy to bylo doplněno o ty novely a tam se tedy člověk mohl dozvědět, jak to vlastně je, ale třeba to úplné znění toho zákona vycházelo za dva měsíce znovu. A pak přišel počítačový systém ASPI, kde také se promítaly ty změny a to bylo dost úzkoprofilové, tam se vlastně do toho podívat, to bylo skoro na pořadník. A vím, že problém byl právě třeba v tom hospodářském právu, protože ještě dobíhal hospodářský zákoník. Všecko, co bylo před nějakou dobou, tak se řídilo podle něj. A potom přicházel obchodní zákoník. Ten zas měl jiné lhůty, jiné předpisy, jiné společnosti. Tak to bylo strašné umět vlastně oboje dvoje v té přechodné době. Správní právo bylo taky hrůza, mezinárodní právo, tak to je hrůza vždycky. A vím, že z něčeho jsem dělal zkoušku na podruhé, z jednoho dokonce na potřetí. To jsem z toho měl hodně velký strach. A dělali se státnice, vlastně v jeden den se dělala zkouška ze tří předmětů nebo i ze čtyř. Tak to bylo docela náročné. No. A vím, že třeba skripta na mezinárodní právo byla lepší z Masarykovy univerzity než odsud. Takže jsme vlastně si objednávali nějak přes známé, jestli nám koupí tu zelenou knížku toho a toho autora, abychom to mohli studovat. A zase ti pražští profesoři byli neradi, že studujeme ty brněnské autory.
0: Takže tam byl ještě tenhle druh rivality. Ta logika a systematičnost, kterou právo v sobě má, hodí se to k této práci? Protože těch příběhů, kdy se z právníka stane novinář, tak je v tom českém prostoru, myslím si, je v tom mezinárodním docela dost.
1: Velmi se to hodí, protože dá se říct, že vlastně není tak jednoduché toho právníka, novináře opít rohlíkem. Neříkám, že se mi to nestane, nebo že se mi to nestalo, ale dokážu si přečíst ty texty a dokážu z nich vyndat to podstatné. Dokážu třeba

0: A i tady, pokud se jedná o nějakou domácí politiku, tak se v tom dokážu zorientovat. Tak myslím, že to je ta výhoda toho, že je člověk právníkem a potom dělá novináře.
1: Říká Pavel Novák, který je dnes hostem Radiožurnálu.

čas rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím. Dokud se udržím, nehodlám se pustit.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 10:30. Zprávy připravila Monika Chmilová.
2: Pražská nemocnice Bulovka dnes ráno propustila amerického lékaře, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Ani po více než 3týdenní karanténě se u něj nemoc neprojevila. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Lékař, který se s nákazou setkal při svém působení v Africe, je už na cestě do Spojených států. Muž byl v Česku hospitalizovaný na žádost amerického velvyslanectví. V pražské nemocnici byl od 21.

0: 20. května ve speciálním uzavřeném pokoji. Při středečních izraelských úderech v oblasti jeho libanonského města Týr zahynulo 12 lidí. O život přišel taky francouzský voják, který sloužil v misi OSN. Při přípravě na výcvik ho zasáhl náhodný výstřel. Informovalo o tom francouzské ministerstvo obrany. Francie má v misi UNIFIL jeden z nejpočetnějších kontingentů. Na jihu Libanonu slouží 600 jejich vojáků. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra znovu mírně klesnou. Litr benzinu budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 41 korunu a 36 haléřů. To je o 4 haléře méně než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na litr nafty pak klesne o 22 haléře na 39 korun a 69 haléřů. A dnes uplynulo 84 let od vyhlazení Lidic. Nacisti srovnali obec se zemí po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zastřelili 173 mužů, většinu žen s dětmi převezli do koncentračních táborů. Lidické obyvatele připomene v pátek děkovný koncert na nádvoří muzea. Součástí programu bude taky rozsvícení svíček, které lidé zapálí na místech původních lidických domů. Sport. Tenistka Karolína Plíšková prošla do třetího kola turnaje v Londýně. Na tamní trávě jí ve druhém setu za stavu 6-2 a 3-4 vzdala Kanaďanka Mboková. Navázat se na Plíškovou pokusí Marie Bousková, která nastoupila ve stejné fázi turnaje proti Chorvatce Vekičové. Za stavu 5-6 v první sadě byl zápas kvůli dešti přerušený a dohrávat se bude zítra.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Nehody na D1 za Vyškovem a taky na D10 u Mladé Boleslavy. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna překáží nehoda za Vyškovem. Na kilometru 220 je uzavřený pravý pruh, převrátilo se tam obytné vozidlo. V levém pruhu se zpomaluje, kolona se ale netvoří. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku před odbočkou na Velké Popovice. Na 14. kilometru stojí porouchané vozidlo, blokuje tam jízdní pruh. Na nehodu pozor také na dálnici D10 z Prahy do Turnova. U Mladé Boleslavy se ve sjezdu na Českou Lípu a k průmyslové zóně na 46. kilometru střetlo osobní auto s nákladním. Na sjezdu je pomalejší provoz, tak opatrně. A na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zvyšte pozornost za Chlumcem nad Cidlinou. Na 54. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženou, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost postupně proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Večer srážky ustanou a oblačnost ubyde. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách nejčastěji kolem 10. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza dopoledního hosta Libora Boučka.
3: Pavel Novák je dnes hostem. Nyní se dostáváme k těm třem zastávkám, jestli se nemýlím, zahraničním na pozici zahraničního zpravodaje. Byť pochopitelně může být nejatraktivnější. Ta poslední, která skončila nedávno, to znamená pozice zpravodaje Českého rozhlasu ve Spojených státech amerických. Tak já musím říct, že nechci podcenit Polsko. Ty jsi tam strávil kolik času?
4: 4,5 roku.
3: Jak ho totiž my z Česka podceňujeme? My se často díváme do Německa, často se díváme na americký kontinent, ale tenhle soused, který je blízko, řekl bych, že se Slovenskem je nám nejblíž, tak mám pocit, že ho trošku upomíme.
4: No už je to mnohem lepší, už se daleko víc jezdí do Polska, taky díky tomu, že tam je daleko lepší dopravní obslužnost, že tam jsou zkrátka dálnice. Chápu, že v roce 2000, kdy jsem tam já nastupoval, tak to Polsko bylo úplně opomíjené. A já jsem si dal takový...
3: Ty to chápeš?
4: Jo. Já to chápu, protože prostě pro nás nebylo atraktivní. Pro nás byl atraktivní Západ a pro nás to Polsko, my jsme o něm slyšeli, ale nejezdili jsme tam, protože tam lidi chtěli jezdit jenom na nákupy. A dostat se, pravda, autem kamkoliv dál do Polska prostě trvalo dlouho. A vlakem to taky nebylo nic příjemného, a Polské moře nebo ten Balt nebyl tak rozvinutý. Když jsem tam já byl, tak jsem říkal, no to je vlastně Rujána někdy na počátku 80. let. Tak dneska už je to mnohem jinačí. Hrozně se rozvinulo Polsko, udělalo obrovský krok dopředu, mílové kroky dopředu, oproti nám třeba také. Takže dnes už je to daleko atraktivnější a myslím si, že lidi vědí, že je tu Wrocław, že je tu Krakov, že je tu Varšava, že je tu Balt, že tam jsou krásné pláže, že je možné tam jet, že je dobré polské jídlo, že to není jenom to v Kauflandu, které je levné, ale že zkrátka je dobrá polská živnost. Tak je to mnohem lepší a tehdy já jsem si jako vytkl, že chci představit to Polsko, jak je zajímavé, hezké, ne vždycky úplně krásné, ale že zkrátka je, stojí za to tam někam jet, že tam je spousta naší společné rakousko-uherské historie, ale také ruské, německé historie, že tam je hrad Malbork a tak. Tak jsem jezdil hodně po Polsku a představoval jsem ta místa, představoval jsem zajímavé lidi. Třeba bylo nejjednodušší představit Dorotu Stalnickou. To byla paní, která tam propagovala takový něco jako by BESIP, takovou dopravní iniciativu. A říct, to je ta reportérka, která je ve filmu Sex Mise. Znáš Sex Mise?
3: Jasně, 80. léta, absolutní klasika.
4: Juliš Machulsky. Tak to je ta, která tam na tom začátku vlastně křičí, jak na ní leze ten šimpanz. To je ta herečka. A všichni se to potom spojí, že vědí, aha, to je tahlenta a ta teď dělá tohlento. Takže to jsem se snažil zkrátka tímto Polsko přiblížit, pak jsem o tom napsal i knížku a myslím si, že snad jsem odvedl dobrou práci, že to přispělo k větší znalosti Polska mezi českými čtenáři, mezi českými posluchači.
3: Troufám si tvrdit, že to zároveň přineslo jeden aspekt, který je důležitý, a to je respekt k Polsku. Respekt k jeho velikosti, k jeho roli v těch evropských souvislostech. Jak se dívají Poláci na nás? Aktivněji vědí toho víc než my?
4: Obávám se, že tak úplně ne, že zase tam je taková, řekněme, varšavská kavárna, která zná Hrabala, která zná Haška, která zná Havla a potom je tam to gro, ta masa, která o nás stále bude mluvit jako o Pepíci Knedlíci, jo, která nás nebere jako ten také nějaký hrdý národ. Samozřejmě my se smějeme z toho, jak Poláci mluví, protože máme pocit, že šišlají. Pro ně my šišláme taky, pro ně je čeština taky směšná. A tam, když mi říkali, no, my tady pijeme pivo, podívejte se, jako, jaký my tady máme pivo, a jim říkal, víte, je dost velký rozdíl mezi vaším stylem pitím piva a naším stylem pitím piva. My jdeme do hospody, abychom se tam popovídali a přitom pijeme pivo. Vy jdete do hospody, abyste vypili toho piva hodně a uvedli se do nálady a potom možná si povídáte, ale když toho vypijete víc, tak už nejste schopni si povídat, protože do toho ještě zazdíte nějakou vodku. My sedíme u toho piva dlouho, debatujeme, ale něco vymyslíme. Vy si sednete, napijete se, něco rychle vymyslíte a potom to nefunguje. To naše prodebatovaný dlouho u toho piva funguje na rozdíl od vás.
3: S touhle tezí.
4: Jo, jako některým jsem to říkal a jelikož jsem to říkal lidem, kteří často už měli trošku těch piv víc, tak moc neprotestovali.
3: Jak automatické je, že následně zpravodaj napíše ten zápisník? Jak to člověka napadne, že třeba to ještě zvětšit knihu? Je to nějaké loučení s tím působením?
4: No,
3: osobně.
4: Ten polský zápisník bylo vlastně to, že jsem to chtěl zužitkovat a chtěl jsem to uvést na papír. Víme, že rádio zkrátka letí v čase. Teď sice máme web, dá se to ještě přečíst na webu, ale je to, za chvíli to je pryč. Tak jsem si říkal, bylo by dobré, nikdo ještě o tom nic takového nenapsal, takže napíšu ty příběhy do nějaké knížky. Tak jsem byl rád, že to opravdu, že se to podařilo. A potom začali i další něco psát a myslím si, že to je potřeba nějakou přijatelnou, populární formou Polsko představovat. A jsem rád, že dneska už vlastně Polská turistická centrála může hlásit, že hodně Čechů jezdí třeba do těch klimatických lázní za hranicemi, že jezdí k Mazurským jezerům, že poznává města. Čechů tam rozhodně jezdí teď víc a už nejenom na nákupy, ale chtějí poznávat.
3: A to možná i díky Pavlu Novákovi, který je hostem Radiožurnálu.

0: Mezi lety 2008 a 2012 byl Pavel Novák zpravodajem z Bruselu. Když jsme se bavili o tom Polsku, tak si přinášel ty příběhy představení té země. Dá se říct, že když se řekne Brusel, tak najednou si měl daleko víc možností uplatnit svoje právní vzdělání a že ty informace, které si posílal do éteru sem k nám na Český rozhlas, takže byly formálnější, zákonotvorné, serióznější?
1: No, byly seriózní v tom smyslu, že to bylo hlavně o Evropské unii. Takže ano, měli jsme základy evropského práva na fakultě, ale to mi zase tolik nepomáhalo. Ten evropský mechanismus je hodně složitý, takže to jsem se s tím musel hodně seznámit, abych to pochopil. A myslím si, že některé věci jsem za ty 4 roky tak úplně neovládl. Ale ano, většina těch zpráv byla o tom, jak rozhoduje Evropská unie, co zrovna tam vymysleli, jaký je tam postoj České republiky k tomu. Potom tam samozřejmě bylo i NATO, takže to bylo docela pro mě úplné novum, když tam jsem slyšel, že jsou tam jako nějaké troops in theater. A já jsem říkal, co dělají jako někde v divadle. Ono theater znamená něco jako místo akce, bojiště. Jo, takže jsem musel si ovládnout ty kliše, termíny, které se tam používají. Ale dá se říct, že na to jsem dělal radši než Evropskou unii, protože ta byla taková někdy nejednoznačná. Přece jenom na to řeklo, tohle uděláme a ono se to udělalo. V Evropské unii se to tak jako prodiskutovávalo a různě měnilo a tak to bylo na dlouhé lokte. Co bylo nejzajímavější samozřejmě byly ty 3 země, Benelux, takže i dělat vlastně zase reportáže o tom, jak žijí v těch různých zemích. I kvůli tomu jsem se učil vlámsky nebo nizozemsky.
0: Jak daleko jsi se dostal?
1: Učil jsem se 2 roky a naučil jsem se takzvanou Simple Netherlands, abych dokázal něco říct, něco jim rozumět a natočil jsem asi tak 4 reportáže v nizozemštině. Jo, a vždycky, když jsem to natáčel, tak jsem říkal, mluvte na mě pomalu a jako na dítě. Já vám potom budu rozumět. Jo, samozřejmě ta znalost už teď vyprchává, jak to nepoužívám, tak myslím si, že dneska bych se dokázal nizozemsky představit, říct, co dělám, ale to porozumění, i když poslouchám třeba televizi, tak už jim nerozumím.
0: Vrátíme to zpět k Evropské unii a k pochopitelně směrnicím a systému, jehož jsme součástí od května roku 2004. S tou tvojí znalostí, jak moc my tady v Česku rozumíme těm principům a jak moc chápeme tu velikost a tu důležitost. A můžeme se na to podívat i ohledem třeba účasti v evropských volbách. Ten rekord padl vlastně v roce 25, kdy to bylo 36%.
1: No moc to nechápeme. A je to tím, že to nechceme chápat. Nemůžu říct, že by Češi byli nějak řekněme imunní vůči tomu. Takových národů, takových států je v Evropě hodně, že zkrátka je to tolik nezajímá, co se děje v Bruselu. Ale to je i v Americe. I v Americe je nezajímá, co se děje ve Washingtonu, je zajímá, co se děje v jejich hlavním městě. Tam je to, dá se říct, podobné. Takže no, nejsme úplně euroskeptici, to nechci říct, ale
0: ono to není o náladě, no, ono je to o té znalosti, protože té znalosti, když se člověk,
1: no, neznáme.
0: Opravím sám sebe, ty volby byly v roce 24, ale přeci jen jsou to, ty volby jsou strašně důležité a opravdu to, co nás bezprostředně ovlivňuje, tak skutečně se rozhoduje v tom Bruselu z velké části. A my bychom se měli na to možná víc zaměřit, což Český rozhlas pochopitelně dělá. Ale
1: to ano.
0: Jak jsme na to my, jako posluchači, si to dokážeme?
1: No, my jsme taky ovlivňovaní tím, co nám říkají vlády. A samozřejmě vždycky každá vláda, nejenom ta naše, ale skoro ve všech státech, oni prezentují, když se něco podaří, tak říkají, že to je jejich zásluha. A když se něco nepodaří, tak se zkrátka vymluví na ten Brusel. Jo, to dělají Španělé, to dělají Italové, to dělá spousta národů, že tak to prostě to prezentují. Je to takové i u nás a dá se říct, že jsme líní, podobně opět jako jiní, že nás nezajímá, co se to vlastně v tom Bruselu děje, jak to funguje. Vím, že snad se nám podařilo, že jsme lidem vysvětlili, že je Rada Evropské unie, Evropská rada a Rada Evropy i něco jiného. Rada Evropy je lidskoprávní organizace. To nemá s Evropskou unií nic společného. Ale zkrátka ty názvy jsou takhle chaotické, i v angličtině to je chaotické.
0: Yeah.
1: Takže bohužel jako to se lidem těžko vysvětluje a chápu, že lidi jsou tím otrávení. Ale ano, je to pro nás strašně důležité, tam vzniká spousta pravidel, kterými se potom musíme řídit A je to dobře, protože je to v celé Evropě potom stejné a můžeme si být jistí, že takhle to prostě bude v Evropské unii fungovat. A je to velký přínos pro nás, že vůbec tahle ta organizace existuje.
2: A ten celek i na první pohled působí daleko silněji než ty jednotlivé státy, minimálně na
1: to. To bez pochyby.
2: Pavel Novák je dnes hostem Radiožurnálu.

0: No a na závěr té cesty kolem světa pro Pavla Nováka, který je dnes hostem Radiožurnálu, přišly Spojené státy americké. Je to piedestál pro zahraničního zpravodaje dostat se za Atlantik?
1: Měli jsme vlastně takové dva vrcholy, buď Moskva nebo Washington. Tak Moskvu teď nemáme, z pochopitelných důvodů.
0: A za dob Karla Kinsla dalšího dismanče je to Londýn.
1: Ještě byl Londýn, samozřejmě. Ten taky bohužel teď není. Takže ano, Spojené státy a Washington, to byla taková úplně nejvyšší meta. Nechci říct, že nemám ještě nějaké další cíle. Teď zkrátka jezdím po různých dalších štacích a dočasně od někud reportuji. A ano, Amerika bylo to, co jsem chtěl zkusit, vyzkoušel jsem to, nemůžu úplně říct, že by mi Amerika uvázla pod kůží, to spíš tedy to Polsko a dá se říct, že i Belgie, protože v Belgii jsme tam byli s oběma dětmi a ty chvíli považovali spíš Belgii za svůj domov než Českou republiku.
0: A tady jsi byl sám?
1: Tady jsem byl sám, protože syn, kterému bylo v té době, když jsem tam odjížděl, tuším 19, tak ten už řekl, ne, nikam nejedu. Dceři bylo 16 a ta akorát udělala zkoušky tady na zdejší gymnázium a zvažovala, že by tam šla studovat. Sama si udělala rešerši, zjistila, že kdyby tam chodila na státní školu, tak nebo na veřejnou školu, takže by jí to nedalo tolik jako ty školy tady, že by měla velice povrchní znalosti a že by tady stejně potom musela dělat nějaké rozdílové zkoušky a možná, že by tam potom studovala na nějaké dobré univerzitě, nicméně to středoškolské vzdělání by nebylo tak kvalitní jako to
0: takže
1: tady
0: sám,
1: v Česku.
0: Proč ti to tam nevlezlo pod kůži? Americký sen, člověk si to představuje.
1: No, možná kdybych tam byl přijel mladší, mě už je přes 50, tak bych to víc absorboval. Já jsem měl takovou fázi, kdy jsem měl období vzdoru, potom období zoufalství a potom období přijetí. Takže asi tak měsíc a půl bylo období vzdoru, kdy si člověk říká, to je hrozně, tady funguje, to se musí nějak změnit.
0: A co konkrétně?
1: Třeba bankovní systém. Jo, bankovní systém, kdy bylo složité získat vůbec bankovní kartu, kdy mi říkali, tak jim to pošlete šekem. A já říkám, šekem? Já jsem šek v životě nevypisoval. Jak se to dělá? Vím, jakože šek má mít 6 náležitostí, to vím z těch práv, ale v životě jsem šek, ten papír v ruce nedržel. Jo, proč se to děje šekem? A různé takovéhle jako okliky kolem toho, jo, proč si nemůžu koupit tady předplacenou kartu, protože prostě na to musím mít nějaké doklady. Proč není digitální televize, která se dá vracet, proč do toho domu vedou pouze dráty jedné společnosti a ne více společností. To jsem zkrátka nechápal, říkal jsem si, tržní ekonomika, největší, nejsilnější ekonomika světa. A tady spousta věcí nefunguje. Jo, proč se tu nerecykluje, proč se tu nezbírá odpad a tak dále. Tady to bylo ve státě Maryland, musím říct. Tak to bylo pro mě taková srážka s něčím, co jsem si říkal, ty Spojené státy jsou na vrcholu a oni tak úplně ve všem na vrcholu nejsou. Takže trošku to bylo zklamání, trošku jsem s tím bojoval, potom jsem si říkal zkrátka, tak nezbývá mi nic jiného, než to přijmout, takhle to prostě je, takhle to funguje. Ale některé věci třeba, ano, se mi dostaly pod kůži, protože i teď, když jsem se vrátil, tak někdy si říkám, jasně, červená doprava můžu. Nemůžu. Tam se může na červenou odbočit doprava na křižovatce.
0: Já vím, no. Pokud já tam si není myslím, že kdo tak tam byl, jiného, takže to pak tady zkouší.
1: Tak to zkouší, ale nesmí se samozřejmě.
0: Ale to je strašný, že ono to funguje i tady. Ne, že bychom nabádali k tomu, ať to lidi udělají, ale z hlediska té bezpečnosti to fakt tu logiku má.
1: Má to logiku, mně se to líbí. No. Má logiku i to, že jsou semafory za křižovatkou, jsou lépe viditelné. Jo, když to tady, když přijedu, tak musím takhle koukat ze spoda pod to sklo, abych viděl, jestli tam je červená nebo zelená. Jo, to myslím, že mají lépe vymyšlené. Mají spoustu vychytávek, ale zase spoustu věcí, které myslím si, že my tady máme hezčí.
0: To říká Pavel Novák, který byl hostem Radiožurnálu. Děkuji ti mnohokrát, že jsi přišel.
1: Tak.

0: Český rozhlas uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
1: Hana Zagorová 80.
0: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
1: Marty Jandové,
0: Evy Burešové,
1: Kateřiny Marie Tiché,
0: Terezy Maškové,
1: Veroniky Kekubařové,
0: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
1: 24. listopadu v pražské Lucerně.
0: Více na www.zagorova80.cz.
2: Posloucháte Radiožurnál, je 23 hodin. Monika Chmilová připravila zprávy.
3: Dagmar Havlová se ohradila proti rozhodnutí Davida Duška jmenovat novou správní radu knihovny Václava Havla. Ukrajině se podařilo najít další rakety do systému Patriot. Fotbalisty Baníku Ostrava přebírá trenér Roman Skuhravý a zítra bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami, teploty do 20 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Novou správní radu knihovny Václava Havla jmenoval David Dušek bez vědomí Dagmar Havlové a pravděpodobně i v rozporu se stanovami. Havlová to uvedla ve vyjádření pro Radiožurnál. Dušek, který je předsedou správní rady, do ní dnes jmenoval mimo jiné třeba hudebníka a bývalého ministra Michaela Kocába nebo senátora z klubu STAN Miroslava Bártu. Kvůli sporům se ředitelem Tomášem Sedláčkem instituci v minulých týdnech opustilo několik zaměstnanců a rozpadla se i správní rada. Projekt opustila i sama spoluzakladatelka Havlová. Použití jména Václava Havla před týdnem předala nadaci Vize 97, která rozhodne o dalším možném projektu. Ukrajina našla další munici do amerických systémů protivzdušné obrany Patriot, uvedlo to ukrajinské ministerstvo zahraničí. Systémy Patriot jsou schopné zasahovat proti ruským balistickým střelám.
4: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý na tiskové konferenci uvedl, že jde o výsledek nedávné cesty prezidenta Volodymyra Zelenského do Velké Británie a setkání s partnery ze skandinávských i dalších zemí v estonském Tallinnu. Jednání se týkala předání systému Patriot a raket, které už jsou na odpis. Ukrajinské obraně ale ještě poslouží. Tichý neupřesnil, které země by je Ukrajině mohly poskytnout. Ukrajina podle médií kromě toho vyvíjí vlastní a několik násobně levnější střely do těchto systémů protivzdušné obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Brno chce získat absolutní kontrolu nad společností Brněnské vodárny a kanalizace. Schválili to dnes radní. Teď městu patří 51% akcí. 47% má francouzská společnost Suez. Zbytek drží drobní akcionáři. Od těch by Brno chtělo vykoupit akcie ještě letos. Složitější jednání Brno čeká se Suezem. Nákup jeho podílu může stát stovky milionů korun. Podle nezávislého náměstka primátorky René Černého jde o strategickou investici.
5: My chceme mít plnou kontrolu nad investicema, nad cenou vodného stočného, takovýhle strategický suroviny a voda je. Voda bude do budoucna ještě víc strategická, než je teď, tak to si myslím, že by mělo město vlastnit. Tu organizaci, která se zabývá provozováním vodohospodářské infrastruktury, což jsou brněnské vodárny a kanalizace, takže by to město tuhle společnost mělo vlastnit ze 100%.
3: Záměr odkupu akcií ještě musí potvrdit zastupitelé. Brněnské vodárny a kanalizace jsou jedinou městskou společností s cizím spoluvlastníkem. Sport. Fotbalisté Ostravy mají nového trenéra Romana Skuhravého. Dosavadní kouč Slomácka nahradí v Baníku Josefa Dvorníka, který ostravský tým zachránil v baráži.
6: Trenér Roman Skuhravý působil dříve v Jablonci, Dukle Praha či Opavě a jako fotbalista v roce 2000 odehrál za Baník 7 ligových zápasů. V Baníku Skuhravý nahrazuje Josefa Dvorníka, který dovedl tým k záchraně, ale kvůli podané výpovědi v jarních měsících ztratil dlouhodobou důvěru sportovního ředitele Luďka Mikloška. Z Ostravy David Procházka, Radiožurnál.
3: 20násobný český šampion basketbalové ligy mužů Nymburk se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Zástupci obou celků to oznámili dnes v Praze. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha Era NBK bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Zavřený Pražský okruh a překážka na D1 u Chocerad. Pražský okruh je ve směru z letiště k dálnici D1 uzavřený v Lohkovském tunelu. Havaroval tam kamion a provoz je zastavený. Na místě jsou hasiči, policisté, bude se tam vyšetřovat a vyprošťovat. K dálnici D1 dojedete přes Barandov a po jižní spojce. Případně to objedete přes Lohkov, Radotín a Lahovice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se vyhněte překážce před Chocerady. Na kilometru 28,5 leží na vozovce mezi pruhy sražená zvěř.
8: Čerstvě sražená srna mezi pruhy na středový čáře. Prší a je velmi špatně vidět. Může to být velmi nebezpečné.
7: Na D1 z Kroměříže do Brna se za Vyškovem na kilometru 220 převrátilo obytné vozidlo. Průjezdné je to pouze levým pruhem. Brzdí se, už je to bez kolony. A na D10 z Prahy do Turnova pozor na nehodu u Mladé Boleslavy. A ve sjezdu na Českou Lípu a do průmyslové zóny na 46. kilometru se střetlo osobní auto s nákladním. S opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženou, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i bouřkami. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách nejčastěji kolem 10. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
2: Dobrý večer, teď krátce po 23. hodině. Přeji vám dobrý poslech u dalších témat radiožurnálu. Je to sice neobvyklá služba, ale některé základní školy ji přesto nabízí. Část týdne se žáci učí doma online a část tráví ve škole nebo venku, pracují na speciálních projektech. Jenže od září chce ministerstvo takzvanou kombinovanou výuku zakázat. Detaily přidáme za chvíli. Doufám, že si téma poslechnete.
9: Večerní radiožurnál
0: a Zuzana Burešová.

0: Desítky žáků, rodičů a učitelů dnes protestovali proti rozhodnutí ministerstva školství ukončit pokusné ověřování tzv. Kombinované výuky. Žáci základních škol se během ní část týdne učili doma online a část ve škole nebo při projektech v terénu. Na konci května se ale dozvěděli, že to už od září nepůjde, a tak ministerstvo žádají o dialog a taky více času na změnu.
1: Žáci, rodiče i učitelé proti zrušení pokusného ověřování kombinované výuky na základních školách protestovali na pražském Malostranském náměstí.
2: Myslím si, že naše situace nebyla vůbec férově zvážená na ministerstvu.
1: Testování mělo pokračovat ještě 2 roky. V květnu ale ministerstvo oznámilo, že končí.
3: Já vůbec nevím, co mám říct, jako je to pro mě šok.
1: Říká šesták Zachariáš ze základní expediční SCIO školy, který teď spolu s rodiči řeší, jak bude jeho výuka od září vypadat. Na klasický školní režim totiž není zvyklý, vysvětluje jeho táta Jan Pažin.
4: Ten náš život je v tuto chvíli trošku na ruby, protože moje manželka je učitelka, já jsem starosta města, to znamená, že jsme oba dva poměrně vytížený. A v tuto chvíli to vypadá tak, že bychom museli Zacha nechat asi pravděpodobně na domškoláctví, ale někdo by ho musel učit. Takže vlastně pro nás je to vlastně patová situace.
1: Změna se týká 16 základních škol, kde se učí přes 400 žáků. Ministerstvu školství protestující poslali otevřený dopis. Vyzvali ho, aby s nimi začalo jednat a své kroky podrobně vysvětlilo, říká členka vedení SCIO školy Michaela Klapková-Matůšová.
5: Ze strany ministerstva se nám nedaří dostat jakoby argumenty, proč to zrušili. A vlastně máme pocit, že se nás ani v rámci toho ověřování nikdo pořádně neptal na to, jak to děláme nebo jaký tam vidíme přínosy a rizika.
1: Z Malostranského náměstí se protestující předpolednem vydali před ministerstvo školství. Úřad na protestující nereagoval. Ministr školství Robert Plaga za ANO už dříve řekl, že rozhodnutí nebylo náhlé. Ministerstvo podle něj vyhodnotilo pokusné ověřování a na základě výsledků se rozhodlo v něm nepokračovat.
6: Já samozřejmě vnímám tu situaci těch dětí, ale jestli někdo vyvolal v těch rodičích a dětech pocit, že to není pokusné ověřování a přistupoval k tomu jako řádné škole s tím, že to vlastně nemůže být nikdy přerušeno, tak to byla SCIO škola.
1: Základní expediční SCIO škola své žáky o tom, že funguje v rámci pokusného ověřování, informovala. SCIO škola a síť škol Erazim taky podali kvůli rozhodnutí na ministerstvo žalobu. Žáci se zároveň obrátili na dětského ombudsmana, který se případem taky zabývá. Tereza Hipšerová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
9: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

Světový hokejový šampionát by se mohl po 7 letech vrátit do Česka. Svaz usiluje o pořádání mistrovství světa v roce 2031. Česko zatím nemá protikandidáta. Ostatní země ale ještě mohou přihlášku podat. Hokej se budeme věnovat i v dalších minutách Radiožurnálu, protože se blíží draft do slavné NHL a týká se i českých talentů. Jedno jméno povíme už za pár minut.

0: 18-letý hokejista Adam Novotný udělal výrazný krok k tomu, aby byl za 2 týdny nejvýše českým draftovaným hráčem do NHL. Po vydařené sezóně v kanadské juniorce ještě zvýšil své ambice na víkendových testech v Buffalu, kde patřil ve fyzických testech k těm nejlepším. Po svém návratu řekl, že se na sraz pozvané stovky talentů opravdu hodně chystal.
1: 5,5 týdne jsem se na to připravil, že věděl jsem, že kdyby ty testy třeba byly špatný, tak ty týma to samozřejmě koukají, takže jsem nechtěl nic podcenit a chtěl jsem se na to připravit, jak nejvíc jsem mohla. Dopadlo to asi možná i na to očekávání, takže se to vyplatilo, ta práce.
2: Kolik těch disciplín celkem bylo?
1: Řekl bych něco mezi 10-15, takže to nebylo vlastně v jeden den, to by bylo docela náročný. Ten člověk se tam hrozně jako vyhecuje. Ty výsledky byly samozřejmě lepší, než když jsem byl třeba sám v posilovně, tak i ty třeba ty chyby. To jsem se jako úplně vyhecoval, že jsem byl jako sám sebe překvapený.
2: 18 chybů, druhý nejlepší zápis v historii Combine. Co zapříčinilo to, že jste se vyhecoval?
1: Já jsem byl poslední hráč, který prošel celýma těma disciplínama v ten poslední den. A já jsem viděl, že jakoby chyby by měla být moje silná stránka. Takže já jsem tam vlastně přišel a zeptal jsem se, kdo má nejvíc. Oni mi řekli nějaký hráč, že má 17. A řekli mi, chci vidět dneska 18. Tak jsem si říkal, tady prostě se musím vyhecovat a těch 18 dát. Zkusil jsem i 19. Protože jsme to bohužel nedovolili, ale tak jsem dal těch 18 určitě.
2: Zástupci klubu byli přímo na testech.
1: Tak většinou každý tým tam měl 2-3 zástupce. Takže i to vás hrozně vyhecuje, že prostě vy se podíváte na tu tribunu. Tam a tam ty GM z klubu, skauti a já bych řekl, že jsou tak 5 metrů od vás.
2: Figurujete v možné první 20 pro draft. Myslíte si, že právě ty combine testy a ty pohovory s tím mohou i hnout?
1: Podle mě můžou s tím hnout jak nahoru, tak dolů. Ten tým prostě vás pozná jako člověka, nejenom hráče na ledě.
2: Komunikace, pohovory samozřejmě v angličtině.
1: Určitě, no, všechno v angličtině. Vím, že pár kluků třeba z Evropy neuměli anglicky, měli překladače, ale samozřejmě já jsem to všechno zvládl. Už jsem měl v průběhu sezóny několik meetingů, takže ta angličtina je hrozně důležitá.
2: 26 meetingů. Kdo proti vám seděl z toho klubu většinou?
1: Někde jste přišli do místnosti, bylo tam třeba 4-5 lidí a pak třeba 10 lidí. A najednou tam máte GM klubu, máte tam různý scouty, máte tam všechny lidi, kolem kterých se to prostě točí, že jo. Každý se vás ptá na ní otázky a všichni vás takhle koukají. Když jsem měl s Detroitem, tak tam byl Eisenman, což je jako obrovská legenda hokejová. A sedět tam naproti němu a vidět, jak je poslouchá, bylo úplně neskutečného. Většinou ten první meeting je takový, že jste nervózní a pak více mělo to všechno stejný.
2: Vnímáte to, že jsou před vámi dveře do velkého světa, jak si to připouštíte?
1: Budu z toho nervózní, to ne, že ne, je to prostě něco. Protože jsem tady pracoval 18 let, víceméně. A je to prostě obrovský sen, ale pro mě to je jenom začátek nějaký nový kapitoly. Nic to neznamená. To už známe několik případů prostě z minulých draftů. Když jste draftovaný, tak to samozřejmě nic neznamená a je to jenom prostě motivace k další práci. Už aby to bylo, je to takový čekání teď a už se na to hrozně těším. No.
2: Říká český hokejový útočník Adam Novotný po absolvování combine testů v Buffalu před draftem do NHL. Tomáš Borovec, Radiožurnál.

0: 20 let čekání je u konce.
1: Čeští fotbalisté jsou opět na mistrovství světa a Radiožurnál u toho nemůže chybět.
0: Naši komentátoři přímo na stadionech.
1: Reportéři v základním táboře české reprezentace i mezi fanoušky.
0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Všechny zápasy národního týmu nabídneme v přímých přenosech.
0: A k tomu postřehy a analýzy našeho tradičního fotbalového experta Pavla Horváta.
1: Mistrovství světa ve fotbale z Mexika, Kanady a Spojených států.
0: Od 11. června každý den ve vysílání Radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Radiožurnál je 11:30. Zprávy připravila Monika Chmielová.
3: Německo a Francie budou spolupracovat na nové datové síti pro protivzdušnou obranu. Koncept projektu by chtěli obě země vypracovat do července. Oznámil to německý kancléř Friedrich Merz. Spolupráce mezi Německem a Francií přichází jen krátce poté, co obě země oznámily opuštění společného projektu vývoje nové stíhačky. Přísná imigrační politika amerického prezidenta Donalda Trumpa se promítá do mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech. Úřady na amerických letištích v posledních dnech odepřely vstup do země hned několika osobám. Mezi nimi je například somálský rozhodčí Omar Abdul Kader Artan nebo fotograf iráckého národního týmu. Fotbalisté z Iránu se museli ubytovat v Mexiku poté, co jim americká vláda zakázala v USA přenocovat. Zastupitelé Frýdku Místku odvolali z funkce primátora Petra Korče z hnutí Naše město FM. Návrh na odvolání podal někdejší primátor a opoziční zastupitel Michal Pobucký z Přátel FM. Podle něj Korč omezil výkon své funkce jen na sebeprezentaci. Korč s tím nesouhlasí a tvrdí, že se vždy

0: snažil jednat ve prospěch lidí. Kompetence primátora zatím převzali jeho náměstci. A firma Barrandov televizní studio ukončila provoz. Reagovala tak na rozhodnutí soudu z konce května, podle kterého byl provoz neudržitelný. Informoval o tom majitel společnosti Jan Čermák. Všechny tři kanály televize Barrandov budou podle něj zatím fungovat dál. Jejich vysílání zajistí externí firmy. Čermák očekává, že firmu nebo její část někdo koupí v konkurzu, proto nechce přerušovat vysílání zavedené značky. Sport. Do Česka by se v roce 2031 mohlo vrátit po 7 letech hokejové mistrovství světa. Zájem o uspořádání šampionátu potvrdil radiožurnálu Sport generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý. Oficiálně zatím nemá Česko konkurenta, jiné svazy mají ale stále čas se do kandidatury zapojit.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zablokovaný Lochkovský tunel v Praze a nehoda na D1 za Vyškovem. Na pražském okruhu ve směru z letiště k dálnici D1 je uzavřený Lochkovský tunel. V tunelu zasahují záchranáři u havarovaného kamionu. Bude to trvat déle. Policie zřídila odklon na 16. kilometru. Objíždět můžete přes Barrandov a po jižní spojce. Na D1 z Prahy do Brna jste nám hlásili překážku před odbočkou na Chocerady. Na kilometru 28,5 leží na vozovce mezi jízdními pruhy sražená srna. Na dálnici D1 z Kroměříže do Brna zpomalte za Vyškovem. Na kilometru 220 se projíždí pouze levým pruhem kolem převráceného obytného vozidla. Je to bez dlouhého zdržení. A na D10 z Prahy do Turnova čekejte překážku před Mladou Boleslaví. U sjezdu na Nymburk a Mělník na 40. kilometru stojí porouchané vozidlo. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme ráno ještě většinou zataženou, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přeháňkami nebo i s bouřkami. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20 a na horách nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračuje stále ještě večerní radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: A hned přidám pozvánku k poslechu půlnočních zpráv. Dozvíte se třeba, že do českých kin zítra vstoupí nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Režisér snímku E.T. Mimozemšťan, Blízká setkání třetího druhu nebo Válka světů se po letech vrací k tématu mimozemského života. Tak si o tom poslechněte a možná, že se do kina opravdu vypravíte.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

Ještě dvě témata nám zbývají probrat do začátku půlnočních zpráv. Tady je to první. Na Orlíku vznikne nová unikátní přečerpávací elektrárna za 8 miliard korun. V příštích dnech tam začne modernizace technologií, které jsou ukryté v betonové hrázi. Máme o tom reportáž, za chvíli si poslechnete.

0: Společnost ČEZ se vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu, která bude čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Práce mají začít příští rok. Elektrárna bude fungovat i jako obří baterie. Uloží tolik elektřiny, kolik za den spotřebuje 80 tisíc českých domácností.
1: Rozsvěcíme světla, otvíráme žlutou branku a jsme přímo vnitru elektrárny.
2: Nad námi je spojka hřídelí turbíny a generátorů, ve který je umístěný servomotor oběžného kola.
1: Vedoucí oddělení provozu Orlík Jaroslav Květ.
2: Ano.
1: A pod námi.
2: Kaplanová turbína je ještě níž pod tím a ta už je zanořená do té vody těch průtokových cest.
1: Teďka jsou tady čtyři Kaplanovy turbíny a zůstanou tady Kaplanovy turbíny.
2: Do budoucna se všechny tyto turbíny vymění za Francisovy turbíny s tím, že dvě budou reverzní a budou umět fungovat i jako čerpadlo.
1: Ta elektrárna přečerpávací bude přímo v hrázi.
2: Se bude využívat přečerpávání kapacita Dolního Kamíckého jezera.
1: Jdeme zpátky po schodech nahoru a dostaneme se do strojovny.
3: Napřed se ta nová Francisova turbína spočte, namoduluje se.
1: Předseda představenstva společnosti Vykov Group Martin Vichtrle.
3: Která se pak testuje na laboratořích hydraulicky, jestli skutečně funguje tak, co od ní očekáváme. Pak ta turbína jde do výroby, stejně jako generátor.
1: Generální ředitel a předseda představenstva společnosti ČEZ Daniel Beneš říká, kdy bude nová elektrárna dokončená.
4: Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard korun a oni by měli zahájit stavbu v příštím roce 2027. A v roce 2033 by měli uvést do provozu de facto úplně nové dílo.
1: Novou přečerpávací elektrárnu technici dostaví v roce 2033. Z Orlické přehrady Radek Duchoň, Radiožurnál.

Jestli patříte mezi dárce krve, naplánujte si odběry, pokud možno před odjezdem na dovolenou. Pobyt v zahraničí vás totiž může dočasně na měsíc nebo i půl roku vyřadit z dárcovství. Je to preventivní opatření, aby se zamezilo šíření infekčních onemocnění. Stejně tak mají dárci povinnou pauzu i po odstranění přisátého klíštěte. Tak na to myslete.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Dálnice D1 z Kroměříže do Brna je teď neprůjezdná za Vyškovem. Na kilometru 220 vyprošťují převrácený obytný přívěs. A poslední exit před nehodou je na kilometru 226 Vyškov Západ. Objíždět se dá po souběžné silnici 430. Zpátky na D1 najíždějte přes Rousínov. Další zelená vlna ve zprávách o půlnoci.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už řekněme, vbíháme do cílové rovinky, kde nás čekají půlnoční zprávy, tematicky jsme tomu taky blízko. Mladí běžci můžou využívat nové sportoviště. Sokol Královské Vinohrady nechal ve svém areálu v Rýgrových sadech obnovit atletickou dráhu. Má tartanový povrch s asfaltovým podložím. Ještě do minulého roku se tam běhalo na škváře.
3: Ta škvára, když pršelo, tak to bylo na všem oblečení a když se spadl, tak to byl pak celý zakydaný.
4: Popisuje Ondřej Kněz, který se věnuje skoku do dálky a běhání sprintů. Byl mezi prvními, kteří vyzkoušeli nový tartanový ovál v areálu na Vinohradech.
3: Běháš na tom určitě výrazně líp než na té škváře. Jako při dešti, když zrovna neběžíš v tetrách, tak to pak dost podkluzuje, takže se na to člověk musí dát pozor, ale jinak je to furt v pohodě.
4: Povrch oválu je béžový, což podle místostarosty Sokola Královské Vinohrady Petra Janu vyžadovali památkáři. Cílem bylo sportoviště barevně sjednotit s přilehlou budovou Sokolovny, která je památkově chráněna. Janu vysvětluje, že rekonstrukci areálu je proto nutné provádět postupně.
5: Ten dům byl naposledy rekonstruován v roce 1972. A taky podle toho tak vypadá. Poslední 4-5 let se nám daří technologii třeba udělat. Topný systém celý je nový, bazénovou technologii jsme opravili. A teď máme na letošní rok třeba i naplánovanou výměnu osvětlení ve velké hale.
4: Běžecký ovál se rozšířil z původních 4 drah na 6. Podle starosty České obce Sokolské Martina Chlumského to bylo potřeba, aby se zde mohly konat oficiální mládežnické závody.
6: Ten atletický ovál primárně dneska slouží na tréninky atletického oddílu, ale i oddílu všestrannosti. Plánujeme zde realizovat i závody, soutěže a samozřejmě se plánuje i větší rozvoj toho areálu a jeho okolí.
4: Výměna atletického oválu stála Sokol Královské Vinohrady 18 milionů korun. Na polovinu přispěl pražský magistrát. Z Rýgrových sadů Ondřej Mikušek, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, je přesně půlnoc. A to je čas na hlavní zprávy.
1: Květnovou meziroční inflaci táhly dolů hlavně nižší ceny potravin. Bydlení a pohonné hmoty jsou naopak dražší. Americká armáda oznámila zahájení dalších útoků na Írán. Čeští fotbalisté se přesunuli do Mexika. V noci na pátek tam vstoupí do mistrovství světa. A dnes bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, přes den pak proměnlivá oblačnost s přeháňkami, večer se začne vyjasňovat, teploty do 20 stupňů. Je čtvrtek 11. června. U poslechu hlavních zpráv vás vítá Monika Chmilová.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Inflace v Česku zpomaluje. V květnu ceny meziročně stouply o 2,1%. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu.
3: Inflace zpomalila hlavně díky tomu, že meziročně zlevnily potraviny, říká za statistický úřad Pavla Šedivá.
4: Byly oproti loňskému květnu levnější zhruba o 2%.
3: Například sýry v květnu zlevnily o 2,5%. U tuků, kam patří máslo, ceny klesly o víc než 16%. Na inflaci měly vliv taky ceny pohonných hmot. Ty ji ale kvůli konfliktu na Blízkém východě ovlivnily negativně, přibližuje hlavní ekonom banky Kreditas Petr Dufek.
5: Tak ve skutečnosti nám pohonné hmoty meziroční inflaci výrazně navýšily. Oni vlastně představují skoro 40% této inflace, ale oproti předchozímu měsíci to samozřejmě ten vývoj byl pozitivnější.
3: Podle námi oslovených ekonomů by se mohla inflace koncem roku dostat i přes 3%. Dominik Hron, Radiožurnál.
1: Ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, byla dcerou generála Josefa Mašína, který za protektorátu bojoval v domácím odboji proti nacistům. Její bratři, Ctirad a Josef, vedli zase protikomunistickou odbojovou skupinu. Kvůli tomu Mašínovou dlouhodobě perzekuoval komunistický režim. Po sametové revoluci pečovala o odkaz své rodiny. V roce 2023 dostala od prezidenta řád Tomáše Garrigua Masaryka.
6: Od samého začátku jsme byli pod přísným dohledem gestapa, které velice často navštěvovali na moji rodinu. Tam nás podrobovali výslechu i nás děti.
7: Vzpomínala před lety Zdena Mašínová ve vysílání Radiožurnálu na druhou světovou válku. Na podzim roku 1953 utekli její bratři do západního Berlína. Tehdy 20-letou Zdenu Mašínovou zatkla STB krátce na to.
6: K výslechům vás vodili se zavázanýma očima.
7: Po propuštění Zdeny Mašínové z vězení se od ní většina lidí odvrátila. Toho, že sama z Československa neodešla, přesto nikdy nelitovala. Lucie Korcová, Radiožurnál.
1: Spojené státy zahájily další vlnu úderů na Írán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil CENTCOM s tím, že jde o reakci na pokračující agresi Islámské republiky. Agentura Reuters píše, že íránská média hlásí exploze například ve městech Bandar Abbas nebo Minab. Nové útoky během dne avizoval americký prezident Donald Trump. Spojené státy už na Írán útočily včera v noci. Označili to za odvetu za sestřelení amerického vrtulníku Apache u Hormuzského průlivu. Papež Lev XIV. V Barceloně požehnal nejvyšší kostelní věži na světě v chrámě Sagrada Familia. Mši sledovali desítky tisíc lidí. Dorazil i král Felipe VI. Nebo premiér Pedro Sanchez. Papež ve své homilii připomněl, že nelze věřit v Ježíše Krista a zároveň podporovat války.
8: Samotná mše byla zároveň slavnostním otevřením věže Ježíše Krista. Ta byla dostavená teprve před několika měsíci. Slavnostně otevřená byla záměrně 10. června, tedy přesně v den z tého výročí úmrtí architekta Antonýho Gaudího, který podobu známého chrámu navrhl. Z Barcelony se teď papež Lev XIV. Přesune na Kanárské ostrovy, kde ho čeká mimo jiné setkání se zástupci organizací, které pomáhají migrantům. Večer pak odslouží mši na místním stadionu. Papeže na Kanárských ostrovech doprovodí španělský premiér Pedro Sánchez. Marek Jakšič, Radiožurnál.
1: Ministerstvo práce a sociálních věcí se zaměří na firmu Nails Center Luxury. Reportéři Radiožurnálu zjistili, že společnost, která provozuje nechtová studia, možná vykořisťuje pracovníky z Filipín. Firma se brání, že jí to doporučila agentura.
9: Mluvčí ministerstva Jakub Slavík potvrdil, že rezort případ předá policii.
10: S ohledem na zjištění vyplývajících z analýzy a dalších dostupných informací Ministerstvo práce a sociálních věcí věc v souladu s paragrafem 8 trestního řádu postoupí policii České republiky.
9: Ministerstvo nechá případ zkontrolovat také inspektorátem práce. Firma Nail Center Luxury dala některým filipínským pracovníkům po příjezdu podepsat dohodu o uznání 100-tisícového dluhu. Ten musí zaplatit v případě, že u ní nebudou pracovat alespoň 2 roky. Podle pravidel ale stačí půl roku. Zástupci firmy se brání, že jim dohodu připravila pracovní agentura Principio. Jednatelka agentury Jana Koblíšková to nejdřív odmítla. Pak reagovala takto.
11: Jsem řekla, jo, je asi možný, že někdo používá nějaký takový dokument, a tak jsem ho třeba jako poskytla.
9: S Filipínci už prý agentura od začátku roku nespolupracuje, protože se jí to nevyplatilo. Martin Štorkán, Radiožurnál.
1: Moderátor Radiožurnálu Jan Pokorný a sociolog Daniel Prokop získali cenu Ozvěny chudoby za rok 2026. Tu každoročně uděluje česká pobočka Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a to za citlivé zobrazení chudoby v médiích. Pokorný a Prokop je dostali za přípravu pořadu Život k nezaplacení, který každou středu dopoledne vysílá Radiožurnál. Věnují se v něm ekonomické situaci českých domácností. Daniel Prokop řekl, že si ocenění váží.
12: Pro mě je hlavně radost, že se můžeme bavit o důležitých tématech na základě dat tak dlouho a poctivě, protože myslím si, že v té veřejné debatě fakt o to ukazovat ty různý úhly pohledu a zároveň to potkávat těmi daty.
1: Záštitu ceně poskytl prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová. Do českých kin dnes vstoupí nový film Stevena Spielberga Den odhalení. Režisér snímků E.T. Mimozemšťan, Blízká setkání třetího druhu nebo Válka světů se po letech vrací k tématu mimozemského života.
13: Hlavní role ve filmu stvární Emily Blunt, Joshua Connor a Colin Firth. Scénář napsal David Koepp, který se Stevenem Spielbergem spolupracoval už na Jurském parku nebo Válce světů.
14: Ta 79-letá kampaň, plná lží, musí skončit.
13: Den odhalení sleduje skupinu lidí, kteří se ocitají v centru událostí souvisejících s možným potvrzením existence mimozemské civilizace. Jde o první Spielbergův celovečerní film od autobiografického snímku Fabelmanovi z roku 2022.
14: Až nastane čas, všechno se vyjasní.
13: Hudbu k novince složil tradičně John Williams, který s Oscarovým režisérem spolupracuje už více než 50 let. Alžběta Havlová, Radiožurnál.
1: Sport. Čeští fotbalisté se ze základny v americkém Dallasu přesunuli do mexické Guadalajary. V noci na pátek tam vstoupí do mistrovství světa utkáním proti Jižní Koreji. O přednostech ofenzivních hráčů soupeře mluví obránce národního týmu Robin Hranáč.
15: Korejský útočníci jsou rychlí, ale myslím si, že i my v obraně máme určitou rychlost a naše zbraně to taky, takže bude to v tomhle pohledu vyrovnaný a určitě největší zbraně je Son, který ho známe určitě všichni.
1: Zápas Česko-Jižní Korea začne v pátek ve 4 hodiny ráno českého času v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. A česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel si doběhla pro druhou příčku i ve svém druhém startu v letošním ročníku atletické diamantové ligy. Halová mistryně světa navázala v Oslu na své umístění z Říma. Znovu nestačila jen na Norku Jägerovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Zavřený Luhkovský tunel na Pražském okruhu a nehoda na D1 za Vyškovem. Pražský okruh směrem z letiště k dálnici D1 je neprůjezdný v Luhkovském tunelu, kde těžce havaroval kamion. A pracují tam záchranáři. A policie odklání dopravu na 16. kilometru přes Barrandov. Dálnice D1 z Kroměříže do Brna je za Vyškovem opět průjezdná. Na kilometru 220 ale pokračuje vyprošťování převráceného obytného přívěsu. A projíždí se pouze levým pruhem, kolona se rozjela. Na D1 z Brna do Vyškova teď také nehoda. Na kilometru 213 už je u ní policie, s opatrností projedete. Na D7 z Prahy do Chomutova opatrně za odbočkou na Most a Louny Západ. Kolem 50. kilometru se na vozovce pohybují lidé. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Rakouska opatrně u Dolního Dvořiště. Osobní auto tam narazilo do dopravního značení a průjezd je omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude proměnlivá oblačnost s četnými přeháňkami nebo i s bouřkami. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na jihu Moravy až 20, na horách nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Na řadě je repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
17: Vládní poslanci předložili novelu zákona, která by koncernu Agrofert zjednodušila čerpání dotací. Jak na to na zítřejší mimořádné schůzi sněmovny zareaguje opozice? Dokáže s vládními poslanci na toto téma diskutovat? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je místopředsedkyně poslanecké sněmovny a místopředsedkyně poslaneckého klubu STAN Barbora Urbanová. Zdravím vás do našeho sněmovního studia. Dobrý den.
18: Hezký dobrý den ze sněmovny.
17: Skupina vládních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem předkládá novelu zákona o střetu zájmů, která by zmírnila podmínky udělování dotací pro firmy vlastněné politiky. Potřebujeme takovou novelu?
18: Nepotřebujeme. To bylo jednoduché. Nepotřebujeme.
17: Ústavní právník Ondřej Preuss z Univerzity Karlovy označil návrh za skandální. Jak řekl Deníku Právo, z návrhu prosvítá snaha prosadit zájmy konkrétní korporace. Má podle vás návrh šanci projít sněmovnou?
18: Tak sněmovní většina je jasně daná, je to hnutí ANO, je to SPD, jsou to motoristé, ten návrh poslanecký. Zase opět tady máme poslanecký návrh místo nějakého pořádného vládního legislativního řešení, ale asi chápu, proč k tomu v tomto případě dochází. S tímhle nemůže souhlasit žádný racionální legislativec. Tak my víme, že jsou schopní si to prohlasovat a úkolem opozice je bránit zájmy občanů našeho státu a tohle prostě jde jasně proti zájmům našich lidí, protože pokud my zmírníme podmínky vyplácení dotací a nebudou v souladu s evropskou legislativou, pokud potom Evropská unie řekne, že nám ty peníze zpětně neproplatí, které teďka už posíláme Agrofertu, respektive stát je Agrofertu posílá, tak v takovém případě to ve výsledku zaplatí lidé, obyčejní občané z našich daní a to opravdu je skandální, protože tady úplně prosvítá ta snaha pomoci jedné firmě, která je či není premiéra Babiše a je to pořád to stejné dokola, on prostě ve střetu zájmu je.
17: Ondřej Preuss ale také přiznává, že současný zákon o střetu zájmů není ideální. Vy jste novou členkou vedení sněmovny, k čemu se za chvilku dostaneme. Vidíte možnost, že by se opozice s koalicí domluvila na rozumné úpravě zákona o střetu zájmů?
18: Tak asi nemůžu jako poslankyně vylučovat vůbec nic, nicméně tenhle návrh jasně pomáhá koncernu Agrofert i dalším firmám premiéra Babiše, které třeba ani v nějakém fondu schované nejsou, jak říkáme celou dobu. My si myslíme, že ty zájmy premiéra Babiše a jeho rodiny prostě nejsou v souladu se zájmy celé téhle země a myslíme si, že buď se měl těch firm úplně finálně zbavit, což vlastně on nakonec neudělal a v tu chvíli se mohl uvolnit proto, aby vedl tuhle zemi a nikdo by mu v tom nebránil a nebo jakoukoliv další debatu o podobných tématech typu střet zájmu nebo další vždycky zanáší právě tou svojí historií a tím, že vlastně v tom vlastnictví něco takového má a v tu chvíli o něčem racionálně diskutovat opravdu nelze, speciálně když nám přicházejí takovéhle návrhy do poslanecké sněmovny.
17: Zítra by měla být mimořádná schůze poslanecké sněmovny k pokračujícímu střetu zájmu Andreje Babiše. Co si od ní opozice slibuje?
18: Tak my jsme ji svolali ještě předtím, než se tenhle návrh takzvaně v systému objevil a slibujeme si to, že budeme mluvit o tom tématu. Třeba i to je důvod, proč tady spolu mluvíme my dneska a my se snažíme neustále veřejnosti vysvětlit, v čem je ten problém. Já třeba uznávám, že to téma je nesmírně složité, je ve veřejném prostoru poměrně dlouho a v takové chvíli něco racionálně vysvětlovat a nemávat nad tím rukou, ale to takhle vždycky bylo a to se nějak přežene a tak to teda někdo zaplatí, je vlastně složité, ale pro nás je důležité vlastně i to téma dostávat na světlo. Teď přemýšlím, jestli ten návrh kolegové poslanci vložili do systému až poté, co jsme o té schůzi začali mluvit a začali jí svolávat, nebo jestli je to shoda okolností. Člověk už úplně jako přemýšlí i nad tímhle, jo, co se stalo předtím, jestli byla nejdřív slepice nebo vejce. Nicméně stále platí, my chceme, aby premiér Babiš čelil tomu, jaké máme třeba otázky, čelil tomu, že nám nepřipadá ten stav dostatečný a čelil i tomu, že z Evropské komise jednou přijde nějaké finální rozhodnutí, ať už o střetu zájmu, ve kterém byl nebo ve kterém je za nás teď.
17: Piráti předkládají návrhy, které by podle nich zefektivnily fungování zákona o střetu zájmu a měly by zamezit jeho obcházení pomocí svěřenských fondů. To podporujete?
18: Myslím si, že ve vyjednávací skupině nebo vyjednávač za Starosty a nezávislí je Karel Dvořák, náš stínový ministr spravedlnosti, takže asi by byl lepší respondent na toto téma on, ale samozřejmě my všeobecně podporujeme jakékoliv zpřesnění určitých pojmů, ale znova opakuju, ten návrh, který předložili kolegové pod vedením Radka Vondráčka, k tomuhle vůbec nesměřuje, naopak on směřuje třeba k tomu, že pokud úřady nezačnou vymáhat dotace do 4 let místo do 10, jak je ten současný stav, tak už je to vlastně promlčený a jako kdyby se nic nestalo a znova v konečném důsledku by to všechno zaplatil daňový poplatník.
17: A dojde na tu schůzi vůbec? Předseda sněmovny Okamura naznačil, že koaliční většina zřejmě nepřipustí schválení navrhovaného programu schůze.
18: Tak to už je taková klasika, že vlastně opozice svolává mimořádnou schůzi, má tu menšinu a vlastně neprosadí vůbec její program, což je smutný, opět to o něčem vypovídá, o tom, že prostě ta většina o těch věcech mluvit nechce. Znamená to, že se otevře ta schůze, respektive začne se schvalovat její pořad a tam můžou vystupovat pouze poslanci s přednostním právem, plus ještě máme omezený čas, protože na určitou hodinu svolala zase vládní většina jinou mimořádnou schůzi, kde bude bodem stavební zákon, takže už teďka vidíme, že budeme mít omezený čas na to, aby jsme k tomu něco řekli. Otázka je, jestli tam pan premiér vystoupí nebo nevystoupí se svým přednostním právem, právo na to má. Sama za sebe bych si troufla tvrdit, že si myslím, že se to nestane a tak to zase skončí, no, ale asi od nás nemůže nikdo chtít, abychom tohle téma nechali takzvaně ležet na zemi a nedělali vůbec nic. Naopak my prostě jako opozice, byť s pokorným vědomím, že máme tu menšinu, se snažíme dělat naprosté maximum, abychom peníze našich daňových poplatníků ochránili.
17: Ivan Bartoš na síti X napsal, že se Pirátská strana chce obrátit na eurokomisaře pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaela Migráta. Jak by mohla komise zasáhnout?
18: Tak komise by mohla konečně už finálně říct, jak to tedy se střetem zájmu podle evropské legislativy za ní je. To znamená, jaký je stav Andreje Babiše. Ona se doptávala, co se týče toho svěřenského fondu, do kterého on vlastně část svých firem dal těsně před Vánoci, tak ona se doptávala na ten statut a myslím si, že probíhá to, že si to teďka nějakým způsobem prodiskutovává vlastně uvnitř, co s tím a jak se mají zachovat. Přišly nějaké dopisy, přišly nějaké e-maily, jestli se mají nebo nemají vyplácet dotace. Z mého pohledu je tam důležité, že ze veškeré korespondence vyplývá, že Evropská komise už nyní, respektive ty pracovní skupiny, které o tom procesně rozhodují, už říkají, že se mají to vyplácení označovat. To znamená, že ty orgány, které vyplácejí ty dotace a ano, prostě současná vláda to nezastavila, naopak pokračuje to, tak že mají označovat, jaká ta dotace jde právě do tohoto koncernu, což znamená, že ve chvíli, kdy přijde nějaké rozhodnutí, tak se podle toho budou chovat a že mají otazníky vlastně i oni. Takže z mého pohledu je vidět, že se to na evropské úrovni řeší, možná je správně, že se to bude řešit i více, že se na to bude dále upozorňovat, protože vlastně jasno bychom měli chtít mít my všichni. My jsme vlastně v nové situaci, protože ten statut toho fondu je v podstatě nový od toho prosince, je to úplně jiná situace, než v jaké jsme byli, když byl premiér Babiš v letech 2017 až 2021 poprvé premiérem, a tak vlastně i ta komise a do budoucna i třeba nějaké soudy tu věc vnímají jako novotu. Takže asi není překvapení, že všichni čekáme, co se stane, co nám Evropská komise řekne.
17: Posloucháte 20 minut Radiožurnálu s místopředsedkyní poslanecké sněmovny Barborou Urbanovou za STAN. V pátek vás poslanci zvolili čtvrtou místopředsedkyní sněmovny. Proč to trvalo tak dlouho, celý ten proces?
18: Ten proces trval tak dlouho, protože vládní většina odmítla respektovat to, že si klub Starostů a nezávislých jako svého kandidáta na tento v podstatě slíbený nebo dohodnutý post ve vedení poslanecké sněmovny, což vychází z nějaké kultury a slušnosti, že jsme jej dostali, není to jen tak, samozřejmě je to podle volebního výsledku, tak oni nerespektovali to, že jsme navrhli Víta Rakušana a vlastně ten musel projít několika volbami, několika koli voleb, a po nějaké době přišlo z naší strany velmi konstruktivní krok a vlastně i z mého pohledu krok, který by se měl ocenit, že my jsme opravdu dali ego jednotlivců stranou a navrhli jsme jiného kandidáta, kterým jsem se už na konci března stala já. Od té doby to nebylo vůbec hladké, já jsem tu nominaci měla více než dva měsíce, než konečně došlo k prvnímu kolu a později i k druhému kolu volby, protože v prvním kole jsem nebyla zvolená, tak je to taková hra, já tomu tady ve sněmovně říkám pomstičky a křivdičky, a jestli teda budeme respektovat tu menšinu nebo nebudeme a jestli budeme sledovat, jestli jsou hodní nebo nás teďka nějak pozlobili. Z mého pohledu to nic moc dobrého o politické kultuře nevypovídá, ale jsme teďka v situaci, kdy konečně po 7 měsících je vedení poslanecké sněmovny kompletní.
17: A jak jste se cítila, když jste nahradila předsedu vašeho hnutí Víta Rakušana, pro kterého jste kdysi pracovala jako asistentka? Chápete ty důvody, proč opakovaně nebyl zvolen místopředsedou sněmovny?
18: Tak já samozřejmě slyším to, co kolem toho říkají, moc nechápu, že někdo, kdo z mého pohledu není hloupý politicky, tak že si vlastně vytváří z těch lidí, z těch bývalých ministrů Fialovy vlády budoucí lídry opozice. Tak já vlastně vnímám ten krok vůči Vítu Rakušanovi. Myslím si, že oni mu dávají vlastně hodně velký prostor na to, aby třeba objížděl regiony, aby vlastně pracoval v té opozici jako skutečný lídr toho opozičního hnutí, takže tomuhle moc nerozumím, ale ano, pochopila jsem, že se rozhodli bývalé ministry Fialovy vlády nezvolit vůbec nikam.
17: Martin Kolovratník za ANO řekl, že by volba byla průchozí, kdybyste nominovali Věru Kovářovou. Díky čemu jste se ve STAN dostala, nebo díky čemu jste dostala přednost vy?
18: Mně je to vlastně hrozně líto vůči Věře Kovářové, protože přesně kvůli té větě, kterou řekl Martin Kolovratník, ona tu nominaci nezískala a přemýšlelo se o úplně jiném kandidátovi, kterým jsem se později tedy stala já. Já jsem to tedy dlouho nevěděla, nebyl to žádný plán od prvního dne. Byla to nějaká nabídka, která v určité fázi pak jako přišla. A je to nějaký asi i polibek smrti, protože zase my jsme opoziční strana a asi od nás nemůže nikdo čekat, že si necháme tou vládní většinou vybírat kandidáty na různé posty, takže jsme se odhodlali k tomuhle kroku a samozřejmě nebylo to nic úplně jednoduchého, to přiznávám, ale myslím si, že jako starostové ukazujeme i nějakou týmovost, že za sebou stojíme a že jsme se vydali nějakým směrem a ten směr bych pojmenovala jako moderní sněmovna, což je iniciativa, za kterou já už několikátý rok stojím.
17: Když se ještě vrátíme krátce k tomu pátku, v prvním kole tajné volby vám chybělo 15 hlasů. Naopak v tom druhém jste jich obdržela 126. Překvapilo vás to?
18: Upřímně řečeno mě to překvapilo, protože já jsem tedy věděla, že před tím prvním kolem byla dohoda vládní koalice mě nezvolit, takže to se stalo, nebyla jsem zvolená. V tom druhém už byla dohoda, tedy mě do té volby, já chci říct, skoro pustit, jo, ale vlastně můžete volit, když ji chcete volit, a vlastně výsledný výsledek těch 126 hlasů mě překvapil. Myslím si, že to vypovídá o tom, že buď někdo chtěl mít už konečně tu volbu taky za sebou a to vedení sněmovny kompletní, ale řekla bych, že tam byly i nějaké hlasy, které třeba ocenily nějakou práci, kterou jsem dělala v minulém volebním období, která byla velmi taková konsenzuální a konstruktivní na nějaká důležitá témata. Já jsem se vždy snažila hledat schodu, nedělat z věcí boj mezi vládou a opozicí, naopak hledat nějaká řešení, která můžeme podpořit my všichni. A to se mi vlastně podařilo a tenhle přístup a tuhle vizi já přináším do toho vedení sněmovny, tak třeba to někteří kolegové, byť opoziční, i oceňovali.
17: Sama jste upozornila na to, že ve vedení poslanecké sněmovny poprvé usedl člověk, který je narozen až po sametové revoluci. V jakém smyslu chcete být hlasem své generace, jak jste se vyjádřila?
18: Já si myslím, že my, kteří jsme se narodili až po té totalitě, tak jsme se narodili do ochutnávání svobody. Naši rodiče nám vštěpovali určité hodnoty a nějaké i životní cíle. Když bych měla mluvit za sebe, tak moji rodiče vždycky chtěli, abych se hodně vzdělávala, abych hodně cestovala, abych vlastně využívala toho, co oni sami vůbec neměli. Tak možná přináším pohled člověka, který si vážil toho, že jsme vstoupili do Evropské unie, toho, že žijeme v bezpečné zemi, to, že se může naučit anglicky a i jiné jazyky a procestovat celý svět. A vlastně si myslím, že my mileniálové máme trošičku jiný přístup k práci a k problémům a třeba tohle ukážu i v rámci své práce ve vedení sněmovny.
17: Před své mládí nejste ve sněmovně nováčkem, poprvé jste byla zvolena v roce 2021. Asi je výhoda, že z předchozího období máte zkušenosti ze zahraničního rozpočtového sociálního výboru a teď jste členkou ústavně právního výboru. Co se pro vás mění po té, co jste se stalo tedy místopředsedkyní dolní komory?
18: Já se snažím si to zařídit tak, aby se toho hodně nezměnilo. Já to řeknu teďka trošku lidově, doufám, že vy to odpustíte, aby mě ten barák tady celý nesnědl a nevlastnil. Já si myslím, že jsem ukázala za ty poslední roky, že je pro mě důležité být v těch tématech, na kterých pracuji, v kontaktu s obyčejnými lidmi, s lidmi, kteří třeba mají nějaké trápení a kterým já můžu jako poslankyně pomoct. A opravdu to jde. To jsem sama sobě dokázala. Takže z mého pohledu já přináším právě tohle, to, že můžeme být víc v kontaktu s lidmi a dělat na tématech, která třeba nejsou klasická, která nejsou jenom ta zahraniční politika nebo právo a spravedlnost, ale je to třeba boj s domácím sexualizovaným násilím a ráda bych ukázala, že to pro mě vůbec nekončí, právě naopak, já bych chtěla tu funkci použít spíš pro

0: navázala právě na to své minulé volební období, kdy opravdu spousta lidí něčím trpí, nějak se trápí a právě poslanci nebo kdo jiný než politici by jim mohli v tom nějak systémově pomáhat. To mě moc baví, dělat nějaké systémové změny a vytvářet prostor pro to, abychom napravili třeba nějaké relikty minulosti nebo naopak nějakou systémovou změnu takzvaně nakopli.
1: Mělo by v budoucnosti existovat takové ministerstvo, jakou by mělo agendu?
0: Tak je pravda, ptáte se mě, která by byla pro, aby existoval ministr nebo ministrině pro lidská práva, třeba bez portfeje, prostě někdo, kdo tu agendu, kterou teďka právě naopak současná vláda se snaží z úřadu vlády dostat na jednotlivá ministerstva a tu jejich nadrezortnost těchto agend vlastně spíše ponížit nebo respektive zničit tu spolupráci, která tam byla navázána. Naopak si myslím, že bychom to měli spíše upevňovat. Proto jsem i navrhla novelu kompetenčního zákona, který říká, že přesně tyhle ty agendy, které dosud na úřadu vlády byly a měly za mě velmi dobré výsledky, i ta moje práce na to vlastně ve sněmovně navazovala, tak že by na tom úřadu vlády měly zůstat. V tom kompetenčním zákoně o ministrovi bez portfeje nemluvím, ale to říká jako politička Bára Urbanová, já si myslím, že takový post by do budoucna si někoho schopného zasloužil.
1: No někoho, měl byste takovou ambici, nikoli stínově?
0: Jo, tak tu roli ve stínové vládě mám, ale samozřejmě uvidíme, tohle to jsou takové otázky, na které je hrozně těžké odpovídat, ale jako politička to beru tak, že samozřejmě do svých funkcí nebo do té práce přistupuji s tím, že odpovědnost přebírat chci a můžu. Tak jestli vám stačí tahle odpověď, tak budu ráda.
1: Věříte, že na takové záměry voliči slyší?
0: Nevím, myslím si, že to je pro ně hodně takové nepředstavitelné, to se přiznávám, nicméně když já jim potom prezentuju, jak to, co jsme udělali, tak to, co třeba bychom chtěli udělat, když odejdu od toho boje s domácím a sexualizovaným násilím, tak je to třeba agenda ochrany ohrožených dětí, já bych skutečně chtěla opět systémově pracovat na tom, aby tady děti měly práva a ochranu, tak jako mají třeba v jiných zemích, i tady v Evropě je spoustu systémů, ze kterých se můžeme inspirovat a třeba ze zákona o sociálně právní ochraně dětí, což zní strašně nudně, udělat něco, čemu bychom mohli říkat dětský zákon, což už zní trošku jinak a má to v sobě i takovou myšlenku a hodnotu, že tady pro ty děti v naší zemi opravdu jsme a chceme je chránit. Takže když to možná ukážu takhle, tak to bude vypadat a znít méně nudně než ministr bez portfeje pro lidská práva, ale možná to některým lidem bude dávat smysl, protože vidí, že samozřejmě systém ochrany ohrožených dětí tady moc nefunguje, to si asi musíme všichni přiznat.
1: Slíbil jste moderní, kultivované a spravedlivé řízení schůzí, i když u řečnického pultíku zůstanete opoziční politikou. Můžete tohle rozvést?
0: Tak já to vnímám tak, že opravdu ty role budou dvě a budou trošku jiné a vlastně od začátku na to upozorňuji, že jsem si toho vědoma, že já zůstanu opoziční poslankyní a ukazuji to i teďka v různých debatách vlastně s lidmi, se kterými teďka ve vedení sněmovny i sedím, že ve chvíli, kdy jde o souboj hodnot, souboj postojů a názorů, tak dokážu být tvrdá a důrazná, ale i férová a já nemám ráda moc prostotu, takže já bývám u toho vždycky slušná, ale zároveň, když budu tou místopředsedkyní a budu sedět na takzvaném empiru, jak tomu tady ve sněmovně říkáme, tak já skutečně budu ta spravedlivá, která když bude napomínat, tak bude napomínat úplně všechny bez rozdílu, jestli to je můj spolustraník nebo někdo z opozice nebo je to někdo z vládní koalice a to je nějaká hodnota, se kterou do toho vstupuji a budu to rozhodně dodržovat celých 3,5 roku, kdy v té funkci snad budu, můžou mě kdykoliv odvolat, to je pravda.
1: Liší se atmosféra ve sněmovně od vašeho prvního mandátu, kdy jste byla tedy ve vládním táboře? Liší se od té minulé sněmovny?
0: Tady se přiznám, že se trochu liší, že ty vztahy jsou vyostřenější, než byly minulé. Otázka je, a to by byla nějaká filozofická debata, jestli to není po každé volební období takzvaně horší, jo? Jestli opravdu nejsme v rozjetém vlaku spíše trajektorií dolů, než nahoru, ale to asi neznamená, že bychom neměli my všichni dělat něco pro to, aby to lepší bylo takzvaně a abychom se navzájem nastavili nějaký vzájemný respekt a nějakou vzájemnou vzájemnou slušnost. To jsem tady teďka moc necítila.

0: ale pojďme na tom pracovat, aby se to třeba objevilo.
1: Pojďme zkusit ještě využít posledních necelých dvou minut. Skupina vašich poslanců navrhla reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která by měla zejména zefektivnit a zrychlit řízení. Proč ale oslabuje pravomoci předsedy antimonopolního úřadu?
0: Tak je to náš návrh už z minulého volebního období, který se nám bohužel ve vládě nepodařilo prosadit. Z našeho pohledu by to bylo systémovější a správnější tak, jak to navrhujeme. Nedávat moc jednomu člověku tak velkou, jakou z našeho pohledu má, ale působit systémově tak, aby ten úřad hlavně fungoval. To si myslím, že je takový obecná definice toho, o co se snažíme usilovat.
1: No ale jakým způsobem by se měl zefektivnit?
0: Z našeho pohledu opravdu byly případy, kdy nezafungoval tak, jak zafungovat měl a i v intencích zákona mohl. Ukazovalo se to v několika případech, ale asi nebudu teďka momentálně konkrétní, na to by vám lépe odpověděl Karel Dvořák, můj kolega, znova ho tady zmiňuji. Myslíme si, že skutečně by to bylo správnější řešení, ale je pravda, že v rámci vládní koalice se nám to nepodařilo v minulém volebním období prosadit. Uvidíme, co se stane se současnou vládou. Třeba zrovna tohle je to téma, kde se shodneme my se současnými vládními poslanci.
1: To bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus s Barborou Urbanovou, místopředsedkyní poslanecké sněmovny a místopředsedkyní poslaneckého klubu Hnutí STAN. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
0: Já moc děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: Skončila repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce a právě teď máme 3,5 minuty po 12:30. Monika Chmilová a krátké zprávy.
4: O 35 miliard korun chce ministr obrany Jaromír Zuna za SPD navýšit rozpočet svého resortu pro příští rok. Česko by tak na obranu vydalo celkem 190 miliard korun. Splnilo by tím závazek NATO investovat do obrany alespoň 2% HDP. Loni se na summitu v Hágu členské státy NATO dohodly na dalším navýšení celkových výdajů na obranu. Do roku 2035 mají stoupnout až na 5% HDP. Z toho čistě na zbrojení má jít 3,5% HDP. Správa železnic chystá nový vlakový jízdní řád na příští rok. Platit začne 13. prosince. Kraje a města teď k jeho návrhu můžou zasílat připomínky. Například v Praze a středních Čechách je přijímá organizátor veřejné dopravy společnost Ropid. Podle jejího mluvčího Filipa Drápala mají na zaslání podnětů čas do konce června. Návrh nového jízdního řádu bude správa železnic následně projednávat s dopravci a zástupci krajů i radnic ve druhé polovině července. Úřady v Hongkongu ve středu v souvislosti s loňským požárem obvinili 7 osob a dvě firmy z více než 20 trestných činů. Mezi ně patří mimo jiné i zabití z nedbalosti nebo spiknutí za účelem podvodu, informovala o tom agentura AP. Nejtragičtější požár v Hongkongu za desítky let se v listopadu 2025 vyžádal bezmála 170 obětí. A květen 2026 byl celosvětově druhým nejteplejším květnem od začátku měření. Zvlášť výrazné teplotní odchylky zaznamenaly oceány, kde teplota mořské vody dosahovala rekordních hodnot. Stejně tak byly výrazné i výkyvy v Evropě, kam přišla neobvykle časná a silná vlna veder. Vyplývá to z oficiálních statistik Meteorologické služby Evropské unie Copernicus.
2: Sport.
4: Fotbalisté Portugalska v generálce na mistrovství světa porazili Nigérii 2-1. Portugalci tak v přípravě na turnaj ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku navázali na stejné vítězství nad Chile. Za Portugalsko hrál proti Nigérii přes hodinu kapitán Cristiano Ronaldo, kterého čeká rekordní 6. světový šampionát. Portugalci se ve skupině mistrovství světa utkají s Demokratickou republikou Kongo, Uzbekistánem a Kolumbií.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na D1 za Holubicemi a Pražský okruh opět průjezdný. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova pozor za odbočkou na Slavkov. Na kilometru 213 osobní auto narazilo do svodidel, ale výpruh je uzavřený, projíždějte opatrně. Na D1 z Kroměříže do Brna zůstává omezení po nehodě za Vyškovem. Na kilometru 220 už odvezli havarované vozidlo, ještě ale zůstává uzavřený odstavný pruh, projíždějte kolem opatrně. Pražský okruh směrem z letiště k dálnici D1 je v Lochkovském tunelu opět průjezdný. Už se podařilo vyprostit havarovaný kamion a uvolnit všechny jízdní pruhy. Odklon je zrušený. A na silnici 3 z Českých Budějovic do Rakouska vyšetřují nehodu u Dolního Dvořiště. Osobní auto tam narazilo do dopravního značení. S opatrností projedete. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť. Během dne bude oblačnost proměnlivá s četnými přehánkami nebo i s bouřkami. Večer pak bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 10. Tolik zprávy. A teď už začíná noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Přeji poklidnou noc, dnes je 11. června, čtvrtek, vyladíte noční radiožurnál, který právě začíná. Máme necelých 8 minut po půl jedné a dnešní noc ve vysílání radiožurnálu bude rozhodně patřit fotbalu, začíná totiž mistrovství světa a zítra po 16:00 vám nabídneme i přímý přenos utkání Česka proti Jižní Koreji. Na úvod dnešního nočního radiožurnálu vás ale živě vezmeme na festival Rock for People, kde se právě teď zpívají písně Zuzany Navarové. Ochutnávku vám dodáme ještě v této půl hodině.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Posloucháte noční radiožurnál. Za pár minut hned po písni se živě vydáme na Rock for People, jak jsem sliboval. Ale teď ještě, když už jsme u hudby, tak tu máme hudební novinku v nočním radiožurnálu. Duet Evy Farné a Miraje Navrátila s názvem Vzpomeneš si.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Rockové koncerty doplněné o netradiční hudební vystoupení. Přesně takový je festival Rock for People, který ve středu dopoledne odstartoval na Královéhradeckém letišti. A hraje se tam i teď pozdě večer. Na místě je náš reportér Jiří Štefl. Jiří, slyšíme se? Haló?
1: Ano, Adame, slyším tě. Krásný večer, krásnou noc tobě i našim posluchačům.
0: Ahoj, také tě zdravím. Slyším, že tam za tebou je výborná kulisa. Na který koncert ses vlastně vydal?
1: No tak asi za mnou, Adame, můžeš slyšet, že nejsem úplně na koncertu, kde by zněly silné kytarové tóny. Je to jeden z těch speciálních koncertů, které vybočují z toho žánrového zaměření festivalu. Údorem půlnoci tady odstartovala Pocta Zuzaně Navarové. Za tímhle vystoupením stojí Filharmonie Hradec Králové se skupinou Razam a Ivžovou. Velmi zajímavá zkušenost pro Královéhradeckou filharmonii, ale i pro fanoušky tady na Rock for People, protože takovéhle rockové a taky místy velmi v náladě publikum asi filharmonici ještě neměli. Už máme za sebou Kočku, už jsme slyšeli písničku Na ruby, teď je, myslím, další velký hit Zuzany Navarové. No, je to opravdu hit za hitem, to jenom dokazuje, že Zuzana Navarová za sebou opravdu nechala velmi početný hudební archiv a je to velmi zajímavý koncert, který tady doplnil ten dnešní program na Rock for People.
0: A můžeme poctu Zuzaně Navarové vidět a samozřejmě také slyšet i někde jinde?
1: Ano, celý ten dnešní koncert vlastně vychází z původně divadelního představení Královéhradeckého Klicperova divadla s názvem A pak usnu a vstanu. A to je kritikou velmi oceněné divadelní představení. No a jestli se chystáte na festival Colors of Ostrava, tak právě tam můžete slyšet nejen tyhle písničky, ale právě i to divadelní představení. Radiožurnál bude u toho, takže i o tom v našem vysílání uslyšíte.
0: A kdy vůbec skončí první festivalový den na Rock for People?
1: No, myslím si, že se někteří fanoušci už odchýlili do svých stanů a že pro ně už ten festivalový den skončil. V tom lepším případě samozřejmě šli na hotel a v tom horším do toho stanového městečka. Ale ještě chvíli se tady bude hrát, a to zhruba do půl druhé, respektive do druhé hodiny v noci. No a pak už se areál začne připravovat na ten zítřejší program. Mimochodem, ptal jsem se taky, jestli tady dnes večer někdo bude sledovat ten fotbal Česko versus Jižní Korea na mistrovství světa od 4 hodin na Radiožurnálu, tak říkali mi, že ve stanech ano, ale že tady ho nikde promítat nebudou.
0: Tak snad si to ve stanech užijí, ono na telefonu to v dnešní době už jde celkem bez problémů.
1: Přesně tak.
0: Tak díky moc za veškeré informace, počítám, že ještě zítra se buď spolu nebo s někým jiným uslyšíme z Rock for People, tak si užij večer a naslyšenou.
1: Krásný den, hezkou noc, i když teda tady na Rock for People prší.
0: Samozřejmě to chápu, to počasí není úplně ideální, ale věřím, že i tak si to tam užijete. Měj se krásně.
1: Naslyšenou, hezký den.
0: No a vy ostatní, co posloucháte teď noční Radiožurnál, tak si Zuzanu Navarovou v našem vysílání taky připomeneme. Je tu píseň Taši Dele.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I po celou noc. Přichází.

0: host Radiožurnálu.
1: Jak se vede firma se 180 tisíci zaměstnanci? A proč dnes o úspěchu nerozhoduje velikost firmy, ale schopnost měnit se? Hostem Radiožurnálu bude manažer, investor a bývalý globální viceprezident HP Jan Zadák. Promluví mimo jiné o tom, proč podle něj Evropa začíná zaostávat za Spojenými státy i Asií.
0: Host Radiožurnálu.
2: Poslouchejte dnes
0: po 9. hodině.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časozběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled nabídne Monika Chmilová.
3: Dagmar Havlová se ohradila proti rozhodnutí Davida Duška jmenovat novou správní radu knihovny Václava Havla. Pražská nemocnice Bulovka propustila Američana, u kterého bylo podezření na nákazu ebolou. Basketbalový Nymburka Slavia se sloučí, nově vzniklý klub bude hrát v Praze. A dnes bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, postupně proměnlivá oblačnost s přeháňkami, teploty většinou do 18 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Novou správní radu knihovny Václava Havla jmenoval David Dušek bez vědomí Dagmar Havlové a pravděpodobně i v rozporu se stanovami. Havlová to uvedla ve vyjádření pro Radiožurnál. Dušek, který je předsedou správní rady, do ní včera jmenoval mimo jiné třeba hudebníka a bývalého ministra Michaela Kocába nebo senátora z klubu STAN Miroslava Bártu. Kvůli sporům s ředitelem Tomášem Sedláčkem instituci v minulých týdnech opustilo několik zaměstnanců a rozpadla se i správní rada. Projekt opustila i sama spoluzakladatelka Havlová. Použití jména Václava Havla před týdnem předala nadaci Vize 97, která rozhodne o dalším možném projektu. Amerického lékaře, který byl v kontaktu s ebolou, lékaři ve středu propustili z fakultní nemocnice Bulovka. Už je na cestě do Spojených států. Radiožurnálu to potvrdila mluvčí nemocnice Eva Stolejda-Libigerová. Muž se s nákazou setkal při svém působení v Africe. V pražské nemocnici byl na žádost americké ambasády. Podle Libigerové se u něj ani po více než 3týdenní karanténě nemoc neprojevila.
4: Byl bez příznaků, uplynula 21denní doba, po kterou musel být pozorován a v tuhle chvíli už nebyl žádný další důvod, proč ho v bioboxu držet, odletěl tedy zpět domů do státu.
3: Novou evropskou stíhačku bude vyvíjet aliance 6 německých firem spolu s evropským výrobcem letadel Airbus a evropským výrobcem raket MBDA, informovala o tom agentura AFP. Mluvčí Airbusu podle ní uvedl, že oficiálně by měla být spolupráce na projektu podepsaná dnes na mezinárodním leteckém veletrhu v Berlíně. Železniční most pod Pražským Vyšehradem půjde podle Národního památkového ústavu opravit. Shodla se na tom mezinárodní expertní skupina na mostní konstrukce a památkovou péči. Podle jejího závěru by měl most po obnově konstrukce při správné údržbě vydržet minimálně 100 let, říká mluvčí NPU Blanka Černá.
5: Odborníci posuzovali zejména otázky životnosti konstrukce, únavy materiálu, rozsahu možných zásahů, bezpečnosti provozu a vztahu technických a památkových hodnot Vyšehradského mostu.
3: Správa železnic zatím podle mluvčí Nelly Frýbové expertní analýzu nedostala.
1: Sport.
3: 20-násobný český šampion Nymburk, který aktuálně bojuje ve finále Národní basketbalové ligy o další triumf s Pardubicemi, se od nové sezóny sloučí s pražskou Slavií. Zástupci obou klubů to oznámili na tiskové konferenci v Praze. Nově vzniklý klub SK Slavia Praha, RNBK, bude hrát své zápasy v pražské hale na Královce. Pokračuje spolumajitel basketbalové Slavie Marek Tesař.
6: Ambice jsou vytvořit opravdu silný basketbalový klub, nejenom v České republice, ale s přesahem do Evropy. Každý ten klub přináší něco zásadního, co nás opravdu posune a za nás je to rozhodně ta tradice, ta značka. Za nás je to rozhodně Praha, za nás je to obrovská fanouškovská základna a za nás je to silná mládež, kterou máme v podobě Slavie Praha Tigři.
3: V Portugalsku dnes začne mistrovství Evropy rychlostních kanoistů. Představí se na něm celkem 20 českých závodníků, včetně olympijských vítězů z Paříže, kanoisty Martina Fuxy a kajakáře Josefa Dostála.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehody na D1 jsou v Praze i před Brnem. Na dálnici D1 pozor na nehodu v Praze ve směru do Brna. A před sjezdem do Průhonic na 6. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. Projíždějte opatrně. Na D1 z Prahy do Brna buďte ve střehu i v okolí sjezdu na Chocerady. Na 29. kilometru zůstala dodávka v jízdním pruhu. A pohybuje se tam řidič.
8: Ve stoupání zůstala stát dodávka, plachta, pán, která má vestu, stojí tam nějak před autem, ale nedal trouhelník.
7: Na příjezdu do Brna od Prahy na D1 nová nehoda před sjezdem na Svitavy. Na kilometru 188,5 auto ve Svodidlech zpomalte. Na D1 z Brna do Vyškova vyšetřují nehodu za Holubicemi. Na kilometru 213 osobní auto narazilo do Svodidel. I tam pozor na pohyb lidí na vozovce.
9: Hasiči, záchranáře už jsem viděl, pomalu průjezdné.
7: A následky nehody zůstávají na D1 i za Vyškovem ve směru do Brna. Na kilometru 220 se večer převrátilo vozidlo, teď už je uzavřený pouze odstavní pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost s přeháňkami nebo bouřkami, nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Posloucháte noční radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Necelých 6 minut po 1 hodině ladíte noční radiožurnál a dnes stačí pár vteřin a vaše zpráva obletí svět. Ještě před 100 lety ale musela projít rukama pošťáků, telegrafistů nebo telefonních operátorek. Pražské poštovní muzeum teď otevírá novou expozici, která připomíná, jak lidé komunikovali dávno před internetem a mobilními telefony. Více nabídneme už za malou chvíli.
1: Noční radiožurnál
0: a Adam Carda.

0: Pošta nemusí být nutně jenom o pozdních nebo ztracených balících a dlouhém čekání u přepážky. Dokázat to chce i Poštovní muzeum v Praze, které otevřelo novou expozici o historii poštovnictví a telekomunikace. Do Vávrova mlýna nedaleko Vltavy lákají také novým videem.
1: Prosím, spěšně. Praha? Nejlíp do zítra, stíháte to?
2: Pane, my jsme pošta.
3: Pozdě dodané balíky, omluvné úsměvy a pošťák, který udělá vše proto, aby zásilku doručil včas. Úsměvné video s Petrem Vackem otevírá hned u vchodu novou expozici Poštovního muzea. Ve vitrínách uvidíte první telegrafy, telefony nebo tisíce známek. Ty jsou ale ještě zapečetěné ve velkých modrých skříních. Poštovní muzeum totiž patří od nového roku pod Národní technické muzeum. A sbírky od původního vlastníka České pošty budou kurátoři přebírat ještě několik měsíců, říká generální ředitel muzea Karel Xandr.
4: Převádět to množství sbírek, hlavně známek z České pošty na Národní technické muzeum není nic jednoduchého. Samozřejmě to i finanční zátěž, víceméně náš zřizovatel Ministerstvo kultury na to pamatuje, takže věřím, že dostojí svému slibu a že i ty finance budou zajištěné. Když jsme přebírali část sbírky, kde jsou kočáry, tak ty se dají zkontrolovat poměrně rychle, ale 19 milionů známek to potřebuje svůj čas.
3: V přízemí najdete také první více jak 100 let starou přepojovací mechanickou stanici. Na tu jste se mohli dovolat jenom, když jste měli speciální telefon, který se vytáčel páčkou. Pak se vám ozval přepojovač, který musel zavolat ještě druhé straně, jestli chce váš hovor vůbec přijmout. O kousek dál pak kurátor Jan Hošťák ukazuje ve vitríně na první sluchátka, která připomínají spíše zmenšenou troubu od gramofonu.
5: Zajímavostí je, že vlastně první koncesi na jejich provozování měl syn Františka Palackého, doktor Jan Palacký, už v roce 1883. A samozřejmě zajímavostí je i to, že ty telefony fungovaly pouze na poměrně krátkou vzdálenost, nějakých 100 metrů.
3: V prvním patře Poštovního muzea najdete bohatě zdobené pokoje ve stylu Biedermeieru. Tam uvidíte i opravený dobový dřevěný nábytek s typickými drobnými ornamenty. A kolem jsou nástěnné malby Alp a horských měst. I na to chtějí podle nové ředitelky Poštovního muzea Marie Sadkovské nalákat mladé návštěvníky.
6: Poštovní muzeum shromáždilo od roku 1920 téměř 200 tisíc sbírkových předmětů, exponátů.
3: Součástí Národního technického muzea je teď také Poštovní muzeum ve Vyšším Brodě, kde připravují oslavy 50 let od otevření první výstavy. Prohlédnout si tam můžete i vzácné poštovní kočáry. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Ladíte noční radiožurnál a sezóna komárů v Česku začala. Jejich aktivita je v těchto dnech podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu mírná, ale podmínky pro líhnutí jsou ideální. Hlavně v druhé půlce léta se můžeme setkat také s invazními druhy. Trvale se u nás už usadil například komár japonský i korejský, který je schopen přenést i tropické nemoci. Obávat se jich ale podle vědců zatím nemusíme.
1: Že tady nic v tom neplave. Tak uvidíme, co najdeme.
2: Vytahuje z jedné skádí zatím prázdné sítko Jiří Černý z České zemědělské univerzity. V jejím kampusu pátráme po larvách invazních druhů komárů. Jejich typickým líhništěm jsou třeba sudy nebo konve s vodou.
1: Jdeme po invazních druzích komárů z rodu Aedes, který se vyskytují v těchto malých vodních plochách, kde se dost často mění hladina a které se teda vyskytují poblíž lidí. Jo, hele, tady jsou.
3: Jednu larvu už jste nabral, teď nabíráte další.
1: Ty larvičky mají různou velikost. Samozřejmě čím pozdější vývojové stádium to je, tím ty larvičky jsou větší.
2: Následně vědci larvy pomocí speciální pipety přenášejí do nádoby. Podle jejich dýchacího orgánu, takzvaného sifa, dokážou přímo v terénu rozlišit, do kterého rodu daná larva patří, říká entomolog Martin Kulma ze Státního zdravotního ústavu, který na výzkumu spolupracuje.
4: Tady, když se podívám na tu larvu, tak vidím, že to sifo je dlouhé a tenké, takže dokážu teď říct, že se jedná o našeho běžného komára rodu Culex, že se tedy nejedná o invazní druh komára.
3: Před malou chvíli se na vás jeden komár sedl, jsem si všimla. Jo. A zdálo se mi, že byl takový pruhovaný. Jak vůbec ti komáři, ti invazní vypadají?
4: Obecně komáři rodu Aedes mají černé zbarvení nebo velmi tmavé zbarvení a ti invazní komáři jsou typičtí tím, že mají pruhované nožičky, mají vlastně černé nohy s bílými pruhy, podle kterých pak lze rozlišit toho komára i do druhu.
2: Setkat se s exotickými komáry je dnes u nás běžné. Například komára japonského našli vědci v uplynulých 2 letech téměř ve všech našich krajích. V laboratoři už bylo prokázáno, že je schopen tropické horečky přenášet. Důkaz z terénu o tom ale chybí. I proto přímé riziko zatím nepředstavuje.
4: Rozhodně není na místě nějaká panika. Spíše jde o to, že zde máme další druhy, před kterými se do budoucna máme mít na pozoru o přenosu patogenů, které způsobují různé tropické nemoci. Bych v současné době mluvil jako o velmi malém nebo zanedbatelném riziku.
2: Uklidňuje entomolog Martin Kulma. Jen sporadicky se v Česku vyskytuje komár tigrovaný, který stojí za lokálními epidemiemi tropických horeček v uplynulých letech v Itálii nebo ve Francii, upozorňuje virolog Jiří Černý.
1: Každý rok vidíme v těch středomořských zemích několik ohnisek nákazy, kdy přijede nějaký cestovatel, který je nakažený buď to horečkou dengue nebo horečkou chikungunya. Ti komáři tigrovaní se na tom cestovateli nasají a můžou je přenášet lokálně dál.
2: I díky změně klimatu se ale komár tigrovaný šíří dál na sever. Před 7 lety byl například zaznamenán v Budapešti.
1: Teď už víme od kolegů z Budapešti, že to je jeden z nejběžnějších komárů, který se tam vyskytují. Před nějakými 2-3 lety byl poprvé zaznamenán v Bratislavě, už ho známe z Vídně. Je jenom otázkou času, kdy se objeví i třeba na jižní Moravě, jestli už tam jako ty populace stabilní nejsou a jenom o tom nevíme.
2: Když vědci naloví dostatek larev, míříme ještě do virologické laboratoře.
1: Tady tohle je laboratoř, která se používá k extrakci nukleových kyselin RNA nebo DNA.
3: Vy jste právě vyndal vlastně jednu krabičku popsanou Aedes japonicus právě z mrazáku.
1: Jasně, já jsem vyndal jednu krabičku, ve které máme uchovaný DNA z komáru Aedes japonicus ze Slovenska. Když se na to podíváte, tak je to vlastně skumavka, takzvaná ependorfka, který mají objem 1,5 ml a v nich na dně je malinkatá kapička, se kterou my tady pracujeme.
2: Aktivní jsou invazní komáři převážně přes den. Nejčastěji útočí po rozbřesku a před setměním. Nejúčinnější obranou proti nim je nenechávat na zahradách a balkónech stát vodu v jakýchkoliv nádobách. Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Máme 30 minut po jedné hodině. Stručné zprávy a Monika Chmilová.
1: Íránu zavřel Hormuzský průliv pro všechny lodě, včetně tankerů a obchodních plavidel. Oznámilo to velitelství armády Islámské republiky. Tehrán tvrdí, že zasáhl dvě lodě, které podle něj porušily zákaz plavby. Oznámení přichází krátce poté, co Spojené státy zahájily nové údery na Írán. Ten hlásí výbuchy z několika měst, včetně přístavu Bandar Abbas. Moderátor radiožurnálu Jan Pokorný a sociolog Daniel Prokop získali cenu Ozvěny chudoby za rok 2026, a to za společnou přípravu pořadu Život k nezaplacení, který vysílá radiožurnál každé středeční dopoledne. Ocenění za citlivé zobrazení chudoby v médiích každoročně uděluje česká pobočka organizace Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Život k nezaplacení je společný projekt Českého rozhlasu a sociologické agentury PEC Research. Zaměřuje se na ekonomickou situaci českých domácností. Brněnští celníci zadrželi tři lidi kvůli nelegálnímu tisku padělků obalů od cigaret. Tiskárnu odhalili ve skladech a areálech na Moravě. Podle dosavadních zjištění mohli podezřelí vytisknout nejméně 21 milionů obalů. Státu tak mohla vzniknout škoda na spotřební dani asi za 2 miliardy korun. Vyšetřovatelé také zjistili, že některé padělky putovaly do zahraničí. A restaurátoři a sochaři začali s opravou jižní části katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Zrekonstruují například opěrný pilíř ze 14. století. Práce potrvají několik měsíců. Návštěvníky areálu ale neomezí. Sport. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel byla druhá i při svém druhém letošním startu v atletické diamantové lize. V Oslu zaběhla 400 za 50,13 sekundy a stejně jako v Římě prohrála jen s Norkou Jägerovou. Oštěpařka Nikola Ogrodníková se po mateřské pauze vrátila do diamantové ligy osmým místem, když hodila 55 metrů a 94 centimetry.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 nehody v Praze a také před Brnem. Na nehodu pozor na dálnici D1 v Praze. U sjezdu do Průhonic ve směru do Brna varovalo osobní auto. Na 6. kilometru narazilo do svodidel. Teď se tam vyšetřuje, je to s opatrností průjezdné. Další nehoda je na D1

0: před Brnem ve směru z Prahy. Před sjezdem na Svitavy a výstaviště na kilometru 188,5 opět osobní auto ve svodidlech. I tam s opatrností projedete. Na D1 z Brna do Prahy zbystřete za Větrným Jeníkovem. Na kilometru 100,5 stojí nouzově kamion v odstavném pruhu a místo už je označené světelnou šipkou. Komplikace čekejte na silnici 11 z Hradce Králové do Vamberku. U Třebechovic pod Orebem nákladní auto narazilo do stromu. Na místě zasahují záchranáři, průjezd může být omezený. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Dnes čekáme ráno ještě většinou zataženo, hlavně v severní polovině území místy déšť, postupně proměnlivou oblačnost s četnými přeháňkami nebo s bouřkami. Večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 10. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
3: Jak si v chráněné krajinné oblasti natrhat květiny do vázy a ještě dostat pochvalu od ochránců přírody? Trhejte lupinu, neboli vlčí bob, tahle modrofialová květina je totiž invazní a české přírodě škodí. Víc prozradíme za chvíli v reportáži.
1: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.

0: Rýč, rukavice a holínky. To je výbava, se kterou se ochránci přírody vydávají likvidovat invazní druhy v naší krajině. Veřejnost vyzývají, aby jim pomáhala třeba strháním vlčího bobu neboli lupiny. Je sice krásná, ale dusí původní rostliny i drobné živočichy. Skupina dobrovolníků se vydala třeba do bývalého lomu v Moravském Krasu.
1: Květinu s drobnými modrofialovými květy přišla z lomu seč odstraňovat Andrea.
2: Je trošku sucho, takže to není tak lehké, ale ve svahu je trošku vody, takže tam se to vyrývá líp.
1: S rýčem a v holinách dnes přišla pomáhat taky paní Hana.
3: Představovala jsem si, že to půjde s nás. Asi kdyby trošku napršelo, kdybychom počkali na ten déšť, takže by to šlo s nás. Ale naštěstí zde přítomný pan vedoucí tady této expedice odborně předvedl, jak se to rije, tak teď už netápu.
1: Vedoucí expedice, tedy Zdeněk Musil ze správy chráněné krajinné oblasti Moravský Kras, vysvětluje, jak se k nám invazní lupina dostala.
4: Ze Severní Ameriky a Kanady, už je tady dlouho, byla sem dovežena za účelem okrasným, jak už to u invazních druhů často bývá.
1: Podle Zdeňka Musila lupina představuje nebezpečí pro původní druhy v chráněné oblasti.
4: To nebezpečí je dáno zejména rozrůstáním v původních porostech, kde může potom potlačovat tu původní flóru, třeba plavuň vidlačka.
1: S odstraňováním lupiny může pomáhat kdokoliv. Lidé se navíc můžou do 21. června zapojit do celorepublikové soutěže Lupiniáda. Fotky natrhané invazní rostliny můžou posílat Agentuře ochrany přírody a krajiny České republiky. Ty nejhezčí pak ochranáři odmění.
4: Můžou ji využít do kytic, do vázy, docela dlouho v té váze vydrží.
1: Rostliny, které dnes dobrovolníci spolu s pracovníky chráněné krajinné oblasti natrhali, skončí na kompostu, aby se dále nešířily. Z lomu seč Šimon Franc, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. Well, you were staring down disaster.

0: To byla kapela Queen a teď pokračujeme sportem. Česká reprezentace trénuje ve městě Guadalajara před úvodním zápasem na mistrovství světa ve fotbale. V pátek ráno čeká národní tým Jižní Korea a na místě máme reportéra Mikuláše Jášu. Mikuláši, přeji dobré pozdní odpoledne do Mexika.
1: Já přeji dobrý den do Česka.
0: Před tréninkem měla reprezentace tradiční předzápasovou tiskovou konferenci, na kterou přišel trenér národního týmu Miroslav Koubek. O čem tam mluvil?
1: Třeba o tom, že na klubové úrovni je naprosto běžné, hráči i trenéři jsou na to zvyklí, že týmy trénují před utkáním na zápasovém stadionu. No, na mistrovství světa ale takovou možnost reprezentace nemají. Trenér Koubek zmínil, že je to ale pro oba týmy stejné a je třeba to respektovat. O základní sestavě už má údajně realizační tým jasno 2 dny. Otázka padla i na Guadalajara Stadium, kde se právě zápas bude hrát a který je podle Miroslava Koubka, tedy trenéra české reprezentace, krásný. Prý má perfektní trávník, míč bude rychle létat a když zaprší, tak bude ještě rychlejší, což je pro fotbal jedině dobře.
0: Před zápasovou tiskovou konferenci měla i Jižní Korea. Řešil se páteční soupeř, tedy česká reprezentace?
1: Řešil a asi úplně nejvíce útočník české reprezentace Patrik Schick. Mluvila o něm největší hvězda korejské reprezentace, tedy Jongmin Son, který zmínil, že Schick je silný hráč a realizační tým Jižní Koreje, tedy trenéři, řeší, jak ho eliminovat. Son zároveň dodal, že od mládí snil o tom, že si na mistrovství světa zahraje. Dokonce zmínil, a teď budu citovat Sona, opět se cítím jako malý kluk, je to pro mě vysněný turnaj, konec citace. Z tiskové konference fotbalistů z Jižní Koreji ale šlo cítit, že národní tým z Asie je poměrně pod tlakem, protože ta očekávání národa jsou obrovská a zájem médií, tak ten je ještě větší.
0: Mikuláši, já se teď vrátím zpátky k našemu týmu. Jsou před začátkem šampionátu všichni hráči zdraví?
1: Z té úvodní čtvrt hodiny tréninku, která je novinářům k dispozici, tak se mi zdá, že trénují všichni, včetně Jana Kuchty, přepočítal jsem si to a mělo by tam být opravdu 26 jmen, 26 reprezentantů. K Janu Kuchtovi ten do dějiště světového šampionátu přiletěl zraněný, ale doktoři české reprezentace se zaručili, že začátek mistrovství světa stihne a bude plně trenérovi Koubkovi k dispozici. Dá se asi očekávat, že národní tým vstoupí do šampionátu v podobné zahajovací jedenáctce, jako tomu bylo při vítězné generálce s Guatemalou.
0: Fotbalová reprezentace se připravuje na začátek mistrovství světa. V pátek ráno Češi vyzvou Jižní Koreu. S utkání vám nabídneme přímý přenos a samozřejmě na stadionu bude u toho i Mikuláš Jáša. Prozatím díky a naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Monika Chmilová, zazní zprávy.
1: Ukrajina rozšiřuje zónu pod kontrolou dronů. České děti z chudších rodin mají podle mezinárodní studie vyšší riziko nadváhy i depresí než jejich bohatší vrstevníci. V Mexiku začne fotbalové mistrovství světa a dnes bude zpočátku většinou zataženo, místy s deštěm, postupně proměnlivá oblačnost s přeháňkami, teploty většinou do 18 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Ukrajinské drony získávají kontrolu nad dalšími částmi území okupovaných Ruskem. Jejich operační zóna se podle velení ukrajinské armády oblasti nejnověji rozšířila v Doněcké oblasti. Drony středního doletu také významně omezily provoz na silnicích z Ruska na anektovaný Krym a do okupovaných částí Chersonské a Záporožské oblasti. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu oznámil, že dronové síly Rusku za rok způsobily škodu v přepočtu asi 800 miliard korun. A dnešek vyhlásil dnem nepilotovaného letectva. České děti z méně majetných rodin čelí vyšším zdravotním rizikům. Vyplývá to z mezinárodní studie HBSC, za kterou stojí experti z Univerzity Palackého v Olomouci a kanceláře Světové zdravotnické organizace v Česku. Děti z chudších rodin podle nových dat častěji trápí obezita a mají i vyšší riziko depresí, a to až o polovinu, pokračuje vedoucí výzkumu Michal Kalman.
3: Dále děti, které vyrůstají v chudších rodinách, tak také mají vyšší pocity osamělosti, konkrétně o 38%. Dále jsme také zjistili, že děti z těch méně majetných rodin mají nižší životní spokojenost než děti z těch bohatých rodin.
1: Čtvrtou přečerpávací vodní elektrárnu vybuduje společnost ČEZ v hrázi vodní nádrže Orlík ve Středočeském kraji. Stavba začne příští rok. Po modernizaci bude možné čerpat vodu do Orlíku z níže položené přehrady Kamík a uložit jednorázově až 750 MWh energie. To je denní spotřeba 80 tisíc českých domácností, pokračuje generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.
4: 2 z těch 4 soustrojí budou přečerpávací a 2 budou klasické. Vybrali jsme společnost, vysoutěžili to za cenu 8 miliard